0: byla na tom kraji té vany a poslouchá mě. A já jí živě povídám veselou historku z divadla. A ona na to vůbec jako nepřiměřeně reagovala. Málo, podle mě. Taková veselá věc a její oči byly pořád smutné. Já si říkám, co se to děje? Toto tak špatně vyprávím, nebo co? A když jsem skoro u konce, tak mi ona povídá, ty to vážně nevíš? Já říkám, a co, prosím tě? Ty to opravdu nevíš, že mi tuhle historku teď večer už povídáš po třetí? Já říkám, to nevím. Ona říká, ona ještě dodala, to bude s tebou hrozný stáří.
1: No, víte, a už bychom se mohli, dokonce bychom mohli zůstat v té koupelně, to by se mě tam nakonec líbilo. Jako téma, jako Majerová kostka,
2: ano,
1: v koupelně.
2: To je nás zajímavé téma.
1: Já jsem se právě lekal, jestli to není třeba tím, že na Petra ten pohled ve vaně nemusí být zrovna, jo?
2: Ne,
3: že byla smutná
2: ne, ne, ne, ne, pohled na Petra je vždycky krásný, i ve vaně, skutečně. Ale, je to pravda, ale ta koupelna u nás hraje dost velkou roli, protože kdysi, dnes už se to nestává, ale musím říct, že naše manželství je vlastně jeden velký boj, i když my vypadáme takhle, jako, že z nás sála optimismus, radost, to všechno je pravda, ale přesto přeze všecko spolu tedy snad už 25 let neustále bojujeme. Ale dřív, když jsme byli mladší, tak když bylo nejhůř, tak se Petr vždycky z té ložnice sebral, když už skončili všechny argumenty a už to vypadalo prostě na absolutní krach a konec a ustál si v koupelně. Tam začal. A když to chtěl, jakože už teda opravdu toho má dost a že už ty čtyři děti a já a divadlo a všechno špatně, tak si ty peřiny sebral a my máme takovou dlouhatánskou chodbu. A takže z té ložnice prošel tou koupelnou, to už bylo málo, tak prošel tou dlouhou chodbou a došel až ke dveřím a já vždycky v kuchyni, když jsem měla to nádobí, tak tam jsem potichu řvala smích a říkám si, kam až chce dojít. No já... Vždyť může dojít maximálně k těm hladním hlavním dveřím a zase se musí vrátit. A on to samozřejmě odpověď, udělal.
1: Mě napadlo to, že bych chtěl dojít na náměstí Slovenského národního povstání a zpátky.
2: Ne, vždycky došel k těm dveřím a zase s těma peřinama zase popad, protože zjistil, že tam by se mu špatně leželo.
1: Jo, já
2: taky
1: se to
2: zase taky popad a zase prostě.
1: Ne, já o tom Petře vím mnoho o tomhle tom taky, no. To vím přesně, jak tlačejí dlaždičky a není to dobrý. Ale víte, napadlo mě přeci jenom...
0: A protože se vždycky smáli i naše děti. A jo, naše vyrůstali, děti tak i ty zase řvali u televize nebo někde potutelně smíchy.
2: Když bylo nejhůř, tak se sebrali, že jo, zmizeli do svých.
0: Takže mě z toho pyšného mužství zhora zase stáhli na zem, tak jsem se vrátil.
1: Řekněte mi, myslíte si, že se ve vztahu třeba dvou lidí, jo, každý z nich je vlastně zkušeným hereckým protagonistou, dají uplatňovat ty finty technicky, jako jo, když člověk bude balit holku, která v životě nehrála divadlo, no taky může říkat verše, že může jí tím obalamutit a tohle. Používali jste nějakou fintu hereckou na sebe navzájem někdy?
2: Myslíte, když jsme jako se namlouvali,
1: no,
2: nebo během
1: života? No, když jste se třeba namlouvali, nebo i během života, no.
2: Ne, teďka. Já myslím, že ne, určitě finty jsme
0: já jsem básničky nepoužíval nikdy.
2: Ne.
0: Nikdy, to myslím, zas tak dvakrát nezabírá.
2: Ale vypravěč si znamenitej.
1: A rozesmál vás někdy, když jste šli na rande spolu?
2: My jsme na rande nechodili, my jsme se poznali v divadle, v zákulisí, v šatně, nějak jsme na sebe narazili a tam se musí potichu. A vlastně jsme to všechno
0: takže se to odehrávalo
2: nějak to odehrávalo na divadle, na jevišti. Ale chtěla bych říct ještě jednu věc, je to pravda, že vlastně v tom divadle jsme spolu začali a všechna ta léta, pokud došlo k nějakým krizím, a jakože k ním samozřejmě došlo, tak musím říct, že jestli nás něco spojilo, tak to bylo zase jeviště. Když bylo úplně nejhůř, tak najednou jsme zjistili, prostě jsme třeba jeli na zájezd a předtím jsme měli taková nehezká údobí a byly problémy. A najednou na tom zájezdě jsme byli sami dva v autě vedle sebe. No a pak jsme i na jevišti stáli spolu a hráli jsme krásnou věc. A tak zase jsme nějak zjistili, že to zase zkusíme zase.
1: Tak, vidíte, divadlo zbližuje lidi, národy a dokonce kostku Majerovou a Slámu v jeden den, v jeden časový okamžik. Znovu ještě jednou, přátelé, tobogán začal, ani nevím, jak skončí, mám toho na srdci ještě dneska hodně, takže prosím, Věra Špinarová v tobogánu a příjemný poslech.

0: Úřad vás mám ráda, děkuju.
1: Jana Špinarová. Děkuji, Věře. My tady budeme mít ještě další druhou hudební pozvánku na dnešní večerní setkání s vámi. Připomínám, že ten koncert je kolem 18 hodin. Věra už by nejradši seděla v první radě, pak se bojí rozhovoru, ale Věra sebou přivezla svoji mladší kolegyni, která má umělecké jméno Rebeka, a protože teď jí dáme slovo také, poprosíme také o jednu písničku. Chci se jenom zeptat, jak Věro, ty hodnotíš právě třeba umělecký projev své mladší kolegyně Rebeky a proč vlastně se objevuje na tvých koncertech?
0: No tak Rebeka je velice mladá, velice talentovaná zpěvačka, je jí pouze 18 let. No já si myslím, že když bude na sobě pracovat, takže to možná dotáhne, že bude moct i za několik let se postavit před tak velice složité pro mě publikum. Já jsem z toho trošku nervózní.
1: Jsi nervózní, protože jsme tady takový mladý lidi, viď? Hele, tak ty jsi tady vystoupila teď jakoby paní učitelka vzhledem ke své žákyni, takže Věro, moc ti děkuju a dámy a pánové, zvu děkuji na pódium Rebeku.
0: Dobrý den.
1: Popíšu, Rebeka přišla velmi osobitě oblečená, má roztrhané džiny na sobě, ale to není proto, že by neměla na džiny neroztrhané, ale to je taková móda 18-letek, jo? To se takhle dělá, viď? A nebo v Ostravě u vás, když jdete po ulici, tak vám tak rozdrbnou džiny a vy jdete na pódium s tím.
2: No, tak v podstatě máte pravdu, stalo se mi to Ostrom a tak jsem si to tak nechala. Já jsem si všimla, že na Václaváku je to poměrně normální, jo, říká se tomu moderní, tak jsem si to nechala, abych byla moderní tady u vás v Praze.
1: Jo, já příště v tobogánu budu v trenýrkách, děkuju. Tak, ale víte, já jsem taky, mám ještě radost ze dvou věcí. Zaprvé tady mám kompakt Rebeky a berte to prosím jako pozvání na odpolední vystoupení v 18 hodin, kde se pokřtí tento kompakt. A pak tady mám druhý kompakt, přátelé, a ten křest, jeho si nechám na pozdější dny, a to je kompakt, který vydal Český rozhlas a jmenuje se Dva prezidenti. A hraje tam pan Bill Clinton na saxofon a pan prezident k tomu přihlíží a Konopásek Honza tam hraje a pan Markovič na saxofon, a je to báječně. Já vám to někdy pustím, ale v jiném typu pořadu, protože teď dostává slovo Rebeka.
2: Já bych chtěla říct, že jsem vám přišla zaspívat písničku, která je poměrně starší než je teda moje CDčko, když tam je.
1: Já si myslím, že je starší než ty, pač ne. To už by nebyl
2: a
1: problém.
2: A proč jsem hostem Věry Špinarové, protože na mé CDčko Věrka, teda na mým CDčku se Věrka podílala svým hlasem, a to tak, že jsme spolu naspívali duet, který se jmenuje Jdem dál. U nás se tomu říká Jdem dám, neboli Táhnem Ostravou, protože je to písnička v podstatě o naší Ostravě, kde ji ukazujeme, že není tak škaredá, jak si oni tady u vás v Praze vykládáte, ale že je naopak velice hezká.
1: Hele, no nech si agitaci, prosím tě. Já jsem tam byl, já vím, o co jde. Bude lepší, když budeš zpívat, jo? Ale to je jenom proto, že my jsme jako, jak je člověk starší, víš, když mám víc než 18, tak jsem takový, že hned jako do toho zasáhnu. Ale tak Ostrava má své kouzlo, viď? Takhle bychom to řekli.
2: Takhle.
1: Osobité, no.
2: Tak já radši teda budu zpívat. I Orchidej s ránem ztrácí tvář.
1: Tak.

0: Děkuji, Rebece. Pro rozhlasové posluchače, pokud byste se domnívali, že pan Kostka zmizel a Carmen, ne, sedí tady a hezky měli pocit, že už to takhle bude až do konce, ale tobogán pokračuje. Rebeka dala velmi zajímavé podnětné téma, jak by se člověk měl cítit, když je součástí města a někde žije. Nebylo to pejorativně, já když jsem mluvil o Ostravě, tak vlastně o ní mluvím velmi hezky, protože jsem tam nějakou dobu žil a doufám si říct, že nebýt Věry Špinarové, Marie Rotrové, Rudolfa Březiny, pana Kovalčuka, pana Trnky, pana profesora Kligy, tak by byla česká populární hudba o něco velmi a velmi ošizena. Jo, čili to jsou lidi, kteří vnesli. A v divadle samozřejmě tam je spousta dalších lidí, kteří obohatili české divadlo a dneska tady kralují na českých pražských scénách. Máme telefonát, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Ano, můžete hovořit.
1: Ano, já se jmenuji Jaromír Hanzlík, dobrý den, já bych chtěl pozdravit.
0: Je!
2: Co chce?
0: No, Jaroslave, mě to vyrazilo.
1: Neříkej mi Jaroslave, Jaromír.
0: Já jsem to řekl už jednou a teď jsem si to zafixoval, já se ti moc omlouvám, ale vyrazilo nám to všem dech. Prosím tě, hned si, já si vlastně tvoje číslo psát nemůžu, ale přijdeš sem brzy někdy? Nemůžeš přijít hned?
1: No, hned přijít nemůžu, ale já volám, protože bych chtěl pozdravit Petra a chtěl, mám na něj dotaz.
0: No, tak prima.
2: Nazdar, ahoj.
1: Ahoj, Petře. Petře, prosím tě, ještě pořád držíš tu dietu?
3: Teď si mě, teď mě zblbnul. Jaroslave nebo Jaromíre?
1: No, Karle, podívej se.
0: Já si píšu Emanuel.
1: Napiš
0: Emanuel. Emanuel Hanzlík.
2: Ty jsi zavolal právě včas. Třetí den držím znova Herbalife.
1: No dobře, hele, já vás nebudu držovat, ještě jeden dotaz. Nemohl bys mě půjčit hřeben?
0: Ne, počkej, půjčovat.
3: To je krásná historka. No. Samozřejmě, mám ho sebou tady.
1: Jo.
3: Počítal jsem s tebou. Diváci ho tady viděj, mám ho tady.
0: Jaromíre, odkud voláš, prosím tě, to mě zajímá.
1: Já jsem u maminky.
0: U maminky. A nemůžu si s tebou takhle vyjednat třeba na dálku, budeš tady 9.
1: dubna? Kam myslíš?
0: Třeba 9. dubna budeš v Praze, no?
1: Hele, víš co, to si vyjednáme.
0: Vyjednáme si to
1: včera. Úřední věci vyjednáme jindy, než takhle v tomhletom čase. Já jenom zdravím.
2: Karle, děkuji ti za pozdrav. Děkujeme ti za pozdrav. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jo, děkujeme a... No, já bych po Ostravsku řekl, děcka, já jsem tak šťastný, fakt, protože já jsem několikrát, jsme si říkali, že pana Hanzlíka pozveme do tobogánu, většinou jsme se termínově nestrefili do toho, takže jsem hrozně rád, že se nám alespoň ozval, ale na oplátku můžeš...
2: 7-minutovou historiku?
0: Jo, ano.
2: O tom hřebínku?
0: No jasně.
2: Já to vám připomněl hrozně hezkou věc. Filmovali jsme spolu někde, to je jedno kde se i spalo. Spali jsme spolu na pokoji, ráno jsme vstali a chystali se...
0: Měli jste každý z váš postel?
2: Ne, na manželských, byli manželský. Jo. A ráno se chystáme na filmování, tak já dade do toho, do koupelny, za chvilku přiběhne, prosím tě, nemáš náhodou pastu na zuby a kartáček na zuby? Já říkám, mám tady, půjčil si kartáček na zuby, za chvilku přiběh, nemáš hřebínek? Já říkám, jo, prosím, tady máš hřebínek. Tak se učesal, přišel, říkal, kam ti to mám dát? Já mu povídám, můžeš to klidně vyhodit, já už bych to stejně nepoužíval. A on, to byla jenom miliontina vteřiny, kdy se jako malinko zadrh a okamžitě to schoval, jo, šel, otevřel okno, bum, a vyhodil obojí z okna ven. Uplynulo asi 7 let a točíme jindy, no 7 let pryč, to mě se vykouřilo z hlavy. A skončíme natáčení a odličujeme se a mu povídá, nemáš náhodou hřebínek? Já říkám, jo, mám. Vzal a vypráví mě, no, víš, no a potom, když jsme to dohráli, tak jsme šli do té vinárny a učesal se, česal se a ampasán, jak vyprávěl dál, otevřel okno a při tom vyprávění ten hřebínek automaticky vyhodil. A to jsem ocenil.
0: Petře, já bych možná poprosil, Jaromír Hanzlík byl, nebo pan Hanzlík, aby ho dostal do tohoto bogánu, byl přes jenom jakoby mluvčím svým typem určité generace herecké. Jako, co třeba vy jste oceňovali na jeho herectví a oceňujete?
3: No, víte, já jako takhle to nedělím. Nedělím, jako jestli je někdo mladší herec, jiná generace, starší generace. Já mám některé herce rád, se kterými mě hraní voní, protože jsme naladěni na stejnou strunu nazírání. Ať už na tragédii nebo na veselohru. Prostě někdo má rád humor kopání do zadku, já to rád nemám, mám rád jiný humor. A tak se lidé se najdou takhle podle toho, podle tadyhle té vnitřní vůně. No, takže a Jarda od mládí, co ho znám, jak přišel k divadlu úplný pouchle, tak mě nějak v tom věku dohnal potom. Teď už jsme skoro stejně staří. Tenkrát byl úplný dítě. No tak to je herec, který mě voní.
0: Děkuju. Teda to by v tom byl ďábel, aby ten Hanzlík sem nepřišel do toho tobogánu. Po tomhle
3: a taky mě nepochválil.
0: No, po tomhle tom krásným vyznání. Dobrý den.
4: Tady je posluchačka z Prahy 8. Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Já bych sem chtěla pana Satoranského.
0: No, čeká na vás tady a už můžete mluvit.
4: Haló.
5: Ano.
4: Dobrý den, pane Satoranský, tady je posluchačka z Prahy 8. Já si vás chtěla pozdravit. A jelikož jsem byla a jsem vždycky vaše obdivovatelka, ale nelekejte se, já mám do 70 blíž jak domů. A chtěla jsem vám říct tolik. Vím, že jste bydlel na Proseku, kde bydlela taky moje dcera. A když jsem k ní šla, tak jsem si vždycky přála vás potkat. Což se mi nikdy nepodařilo. A potkala jsem vždycky vaší paní, aspoň tak soudím, že to byla vaše paní s dceruškou, protože jak jsem viděla tu dívenku, tak jsem říkala, tohle to je Saturanska.
0: No a nechcete si to teď malinko napravit, že byste přišla do divadla nebo do tobogánu, tady byste si mohla šáhnout. Helejte se, já mu šáhám na koleno teď.
4: Já se tam tolikrát chystám.
0: Aha.
4: A jenom kdybyste viděl, co mi dalo práce sehnat tu vaši sakramentskou slámovinu, co jsem se naběhala, ale už ji mám samozřejmě.
0: Jo.
4: No. A tak já doufám, že se tam jednou k vám podívám.

0: potuluju.
1: Ale my bychom, a ještě tam bydlíš, jo?
0: Pořád tam bydlím, ano.
1: No, tak pojď říct, že pravidelně vždycky v 11 hodin večer budeš chodit na trase, jo? Zloděje upozorňujeme, že nebude mít ani kačku, jo?
2: Jenomže já už na ten trusek nechodím, ona dcera už tam nebydlí. Aha. Ta se odstěhovala do Chomutova. Zalejte
1: se, vy to máte teda ale hodně komplikovaný.
2: Hrozně.
1: Já nevím, kde toho Satoranského, no tak třeba kam byste jeli, no.
2: No,
1: do zahraničí, v Paříži si dejte rande.
2: A moc zdravím.
0: Moc děkuju, jo, děkuju. Jo. Taky
2: na shledanou.
0: Na shledanou, děkuju.
1: Teď jako ty schůzky, to se mě hrozně zalíbilo, jak když pan Horníček přijel za panem Voskovcem do New Yorku, tak hned se ozval, říkal, tady je Horníček, pan Voskovec, říkal, tady je Voskovec, tak co byste, Miroslave, já jsem tady a já tady mám zájem hned se sejít, říkal, no tak a kde bychom se sešli? A pan Horníček nevěděl nic jiného, než řekl na náměstí. V New Yorku na náměstí. No samozřejmě pak se to vyřešilo a našli se a sešli se. Když bychom ale rozkryl ten telefonát, on zachycuje jednu věc a to je přízeň publika. To je vlastně úcta k herecké práci. Skoro bych řekl, že to člověka asi posiluje, když jsou trampoty. A ty trampoty mohou být osobní, lidské, ale mohou být také profesní. Nezdaří se inscenace třeba. Čili jak tě drží přízeň diváků? Co ti dává? Co pro tebe signalizuje taky?
0: No, přízeň diváků je závislá samozřejmě na tom, co se momentálně odvysílá v televizi nebo co běží v kinech, ale těch nepříznivých ohlasů jsem dostal vyloženě málo. Spíš jsem dostal, zejména po hamrech, jsem dostal spousty dopisů, většinou od maminek a od babiček, takže mě to potěšilo. I ten telefonát z Prahy osobně velice potěšil, protože si těch hlasů velice vážím. No a někdy jsou trable. Trable jsem třeba mýval zpočátku, když jsem přicházel, ty mám průběžně, a když jsem přišel do Vinohradského divadla, tak jsem mýval trable, ale v té šatně, kterou jsme sdíleli spolu s Vlastimilem Brodským, Járou Hanzlíkem, panem Pleskotem a Karlem Hovorkou starším a inspicienty, tak tam byla taková atmosféra, že jsem se mohl svěřit a oni mě rozebrali a mě bylo dobře. Mě vždycky pan Pleskot tolik pomohl při těch trablích, takže záleží na tom, i v jakém prostředí se člověk pohybuje a mě tam teda bylo dobře.
1: Jakým partnerem byl v té šatně třeba pan Brodský, který, když dělá interview, tak spíš naznačuje, že on by potřeboval pomoc a že jeho zdravíčko na tom není nejlepší.
0: No, to už říkám
1: oslet. To už říkám oslet a přitom je ohromující fyzické kondici.
0: No, zaplať pánu zdraví. Ale je to vynikající kolega. To je... No... Ty krůčky takové moje byly, že my jsme přišli s Járou Hanzlíkem do šatny. Já jsem už za sebou měl angažmá v Kladně, 3 lety, a Jára Hanzlík přišel rovnou z gymnázia. Takže Járy se ujal právě Vlastík Brodský jako patron. Já měl patrona Karla Hovorku, inspicienta. Takže když někde byly nějaké problémy, nastoupili naši patroni a zastávali se nás. Jo? A takže... Ta atmosféra v té šatně byla vynikající a když jsem třeba potom, já jsem samozřejmě všem mistrům tam vykal a chodil jsem hezky dlouho v předklonu, jo, protože jsem se pořád jsem zdravil ty slavné osobnosti a furt jsem byl v předklonu.
1: Ty jste teda dneska přede mnou byl taky v předklonu,
0: no,
1: tak
0: taky
1: já jsem
0: taky
1: říkal, jestli
0: vidí, že se tě vážím.
1: Osobnost, no.
0: No a pak přichází takový postupný jako zvykání si a takže pak jednou pan Brodský říkal, Járo, můžete mi říkat Broďo. Jo, to bylo, když jsme spolu natočili Skřivánky na niti, tak když to viděl, říkal, můžete mi říkat Broďo. Takže to byl takový stupínek, no a dneska už musím i tykat. A strašně si toho vážím a jsem rád, že je mým přítelem i v soukromí takhle.
1: Děkuju, to mě vede k tomu, že bych se zeptal jedné z dívenek, jak je to, pokud jde o spirituál, my vás poprosíme o písničku, protože tam také asi vzlížíte uctivě k Jirkovi Tichotovi nebo k panu Vančurovi. Jak je to ten váš předklon směrem ke spirituálu?
3: Je hluboký.
1: A proč vás oslovil tak spirituál, že dokonce z jeho repertoáru si děláte nebo uvádíte písničky?
3: Tak já nevím proč, ale každý člověk poslouchá vždycky něco zaujme natolik, že

0: jsme pak se srazili vlastně všichni na koncertech Spiritual Quintetu, tam jsme se vlastně poznali. Jsme chodili asi 7 let, tuším, na koncerty, takže tam jsme se nemohli nevidět a ta muzika nás tak baví, že jsme chtěli v ní pokračovat.
1: Dobře, já vás poprosím o písničku, ale sluší se odpovědět ještě na ten telefonát, takže si připravte nástroje. Dobrý den. Dobrý den, už jste se...
2: Halo?
1: Ano.
2: Dobrý den, tady je Nosková z Prahy 4.
1: Dobrý den, paní Nosková, a pojďte veselejc, máte smutný hlas a to mě je líto.
2: Ne, já ho mám naopak veselý, protože možná mi odpovíte na dotaz, který mě moc zajímá.
1: Ano.
2: Pan Satoranský mluvil o tom, že psal písničky ke hrám.
1: Ano.
2: Já jsem pamětnice a pamatuju si, že napsal i muziku Poprasku na laguně, který se hrál v disku.
1: Aha.
2: Já si to představení pamatuju do dneška. A zvlášť si pamatuju pana Satoranského jako patrona Fortunáta.
1: Jo.
2: A mám dotaz, jestli teď, když Vinohradské divadlo připravuje znova Poprask na laguně, jestli i pan Smoček nebo paní ředitelka Jirásková viděli tenkrát ten Poprask a jestli pan Satoranský bude hrát Fortunáta.
1: Tak vám za tohle moc děkuju a poprosím Jardu o odpověď. Děkuju.
3: Moc děkuju, že jste si vzpomněla na tu inscenaci, která byla v roce 61, to je strašných let. Takže skutečně jsme dělali tenkrát s Jirkou Bednářem do toho písničky. Dokonce nás na klavír doprovázela Valentína Kameníková, slavná klavíristka. Takže moc rád na to vzpomínám. A to, že si to pamatujete, to je strašlivý vyznamenání. No, chystá se inscenace Poprasku na laguně na Vinohradech a bohužel v tom nehraju, ale roli patrona Fortunáta hraje Viktor Price, takže myslím, že je to v dobrých rukou, jo?
1: Děkuju za dotaz, děkuji i za odpověď a protože další písnička se jmenuje It is all right, tak je úplně jasný, že všechno je v nejlepším pořádku i v dnešním tobogánu, přátelé.

0: The Dancehall Riot.
1: Eva Květchová, Jitka Stará, Lenka Otrubová, Alena Strouhalmová a Martina Květchová, to jsou Lištičky, písničku jste slyšeli. Už jsme mluvili o Ledacchems, především tedy o divadle. Ještě chvilinku bych u něho chtěl zůstat. Přeci jenom, ty se zmínil o šatně divadla na Vinohradech a vím, že když se pokoušel dostávat na Damu, takže tvojí učitelkou byla paní Suchánková Mlynářová, slavná herečka Národního divadla. Přeci jenom je to vlastně už skoro bych řekl minulé století. A mě by zajímalo, jak to u paní Suchánkové Mlynářové třeba vypadalo, protože je to jiný herecký styl, jiná škola, jiná epocha, ale nicméně je to všechno v kontinuitě, v návaznosti na to, co se samozřejmě hraje i dnes. Můžeme si tedy brát z tohoto odkazu něco i dnes? Ví divadelníci, mý občané.
2: Já teda začnu tím, že tenkrát neexistovala lidová škola umění, abych se mohl připravovat třeba ke zkouškám, ale celá naše rodina hrála ochotnický divadlo a pan režisér, jeden z těch pánů režisérů, přišel s nápadem, že bych se mohl pokusit udělat zkoušky a zavedl mě právě k paní Suchánkové Mlynářové. A ta se mě ujala a připravovala mě k těm zkouškám. Tam jsem docházel asi dvakrát týdně, nebo jak často už si nevzpomínám, ale vím, že už ten pokoj, kde jsem se připravoval, už na mě dýchl tím nádherným kouzlem toho divadla. Ty obrazy, ty bysty, ty věnce tam. To na mě prostě tak zapůsobilo, že jsem snad někde uvnitř, aniž bych si to uvědomoval, se pevně rozhodl, že musím udělat pro to maximum. No a takže jsem měl zase štěstí, že jsem se hned na poprvé dostal. No. Mm-hmm.
1: Čili ten bezprostřední vliv samozřejmě tady zůstal a je. No, pojďme tady zase odpovědět na jeden z dotazů. Dobrý den, už jste se dovolali do tobogánu. Haló?
3: Ano?
1: Ano, už vás slyšíme.
3: Dobrý den, mohla bych poprosit pana Satoranského?
1: Ano, pan Satoranský je připraven.
2: Ano.
3: Dobrý den, pane Satoranský, tady je Alena Kalusová z Prahy 7. Kdyby bylo možno vidět tu poklonu, kterou vám dneska skládám, za kdysi nádherně provedeného Cyrana v televizi. Strašně bych byla ráda, kdybyste to viděl. Já vím, je už to hodně dlouho, vy jste byl mladší, já jsem byla taky mladší, ale byl to nejkrásnější Cyrano, kterého jsem zatím viděla. Tehdy jsem si celou verzi, tedy jenom slova, natáčela na pásek a dneska si ho často pouštím.
1: No, tak
3: moc vám za tu krásu,
2: ano,
3: děkuji.
2: Vy ani nevíte, jakou jste mi udělala radost, teda, že skoro jsem na měko.
1: No, můžeš si otevřít jako normálně.
2: Moc vám děkuju.
3: No,
2: moc vám děkuju. Já na to taky rád vzpomínám. Tenkrát to sice byl takový trošku experiment, pan režisér Bílka, nebo paní Valo, to vlastně tak trošku přestříhalo, že to začínalo vlastně retrospektivou, že jo? Takže to bylo přeházený, ale pro mě to byla velikánská herecká příležitost. Já jsem panu režisérovi Bílkovi do dneška za to strašně vděčný.
3: Byl to tak krásný Cyrano, já jsem si říkala, nebyl to jenom Cyrano rváč, ale byl to Cyrano člověk především.
2: No, moc děkuju.
1: Děkuju. Já bych to využil, nevím, myslím, že paní už není u telefonního aparátu, ale potom byla vynikající také inscenace v divadle na Vinohradech, co člověka napadá, když sám byl namočen, promiň mi ten výraz, do televizní inscenace a pak vidí hrát své kolegy na jevišti. Vlastně stejný titul.
2: No tak už jsem se jako třetí asi těžko mohl přihlásit, už bychom asi zkouškama nestihli, ale hrál to Jára Hanzlík s Viktorem Prajzem a tak trošku mi bylo smutno, že si to nemůžu zkusit. Ale já jsem tam vystupoval v takové zvláštní roli, která byla připsána. Autoři mu dali do úst texty libreta. Takže jsem byl já přímo jako autor, jako Rostán. Takže jsem se tam pohyboval a mohl jsem pozorovat prostě Cyrana v akcích. No, bylo mi trošku smutno, no. Ale oni to zase kluci hráli tak dobře, že...
4: Že ti bylo veselo.
2: Že mi bylo veselo.
1: Děkuju, máme další telefonát. Dobrý den. Halo,
5: dobrý
1: halo.
5: Den, pane Sláma.
1: Ano.
5: Jsem ráda, že jsem se jednou k vám dovolala.
1: Ano.
5: Chci vám poděkovat, že vždycky nám přivedete takové příjemné hosty a málo kdy se člověk vám dovolá. Dneska se mi to podařilo, tak vám hezky děkuju za všechny, za nás, který vás rádi posloucháme.
1: Ano.
5: A ještě bych chtěla pana Satoranského, budu se snažit být krátce.
1: No, no to nemusíte, my naopak chceme mít čas tady. Nemusíte být krátká, naopak, můžete dlouze hovořit.
5: Vám děkuju, vy jste vodní takový osobnosti, který mě zajímaly a nikdy jsem se nestovala. Já jsem invalidní, nemůžu chodit za vámi nikam, tak se vždycky na tento vogán těším a dneska jsem se náhodou dovolala, tak vám si za tu vaši hezkou práci. Co pro nás invalidní, který nemůžeme ten, děláte, jo? Děkuji.
1: Tak to já vám taky děkuju.
2: Já ho pohladím.
1: No.
5: Prosím?
1: A Satoranský mě prosím pohladil hezky.
5: Ano.
1: Tak a už se můžete ptát Jaroslava.
5: Já jenom chci říct, pan Satoranský.
2: Ano, ano, já jsem připraven.
5: Prosím
2: vás. Dobrý den.
5: Haló?
2: Ano, ano, poslouchám vás, dobrý den.
5: Posloucháte, prosím vás, já tu paní lituju, která vás nepotkává, já vás potkávám, protože bydlím naproti vám, na Proseku. A potkávám vás a znám celou rodinku, protože moje děti chodili s vaší paní do školy na Jiráskové čtvrti. Tak znám i maminku vaši, která zase se měla přítelkyni, která když tam měla holčičku dole v Bráníku, tak jsem se stýkala, tak bych byla, jsem jedna mezi těma šťastnýma, který vás znám, ale nejsem chtíravej člověk a když vás potkám i s vnoučkami, má krásnýma dneska, tak se neodvážím na vás mluvit.
2: Prosím vás, odvažte se příště.
5: Paní, ano, a vnučce jsem ani nedovolila, aby si šla pro fotografii, pro podpis, protože jsem řekla, že by to vypadalo, že by třeba, Libuško, my jsme ji říkali, že by si řekla, že využívám té známosti, tak jsem nechtěla. Ale
2: ne,
5: dneska jsem vám chtěla poděkovat za to, že tak hezky zpíváte.
1: No, a
5: protože
1: to ještě
5: neslyšela,
1: prosím.
5: To jsem ještě mohla více chodit,
1: no.
5: A takže jsem vás slyšela v Národním divadle zpívat Ježka a vůbec kolem dokola vás vidím, jak jste seriózní.
1: Jinak
5: člověk,
1: prosím vás,
5: jenom...
1: Chováte
5: všude, když chodíte na koupy, na úrovni.
1: Vy tím všechno víte.
5: Takže jsem kolikrát lidi záviděla, že se tak dobře chtěla, ale to nepovedlo. Tak vám děkuji a nezlobte se, že jsem se dneska přihlásila, protože já se tam hlásím panu Slámovi,
1: no.
5: On nám vždycky vodí takový osobnosti a já se nikdy nemůžu dovolat.
1: Dobře, ale zůstaňte u aparátu. Mně napadlo, že byste to mohla uvádět místo mě.
5: Ježiši,
1: protože o tom Satoranským víte
5: víc. Já ještě vám chci říct, že vidím i k vám na balkón, víte?
2: Ježiši.
1: Na balkón.
5: Je to oborské, víte? Tak jsem si ulitovala, že vás nevidí, já vás vidím... Mockrát.
1: Jo, mockrát. Tak prosím vás, a vidíte ho třeba, že věší prádlo?
5: Ano,
1: že
5: ano,
1: jo?
5: Že věší, on je velice hodnej. A na maminku byl tak hodnej, ta ho tak chválila, takovej synu, bohužel já takového syna nemám.
1: A prosím
5: nemůžu,
1: vás,
5: nemůžu ho tak chválit, ale ta ho chválila skutečně a koncertní choval a všechno. V každém případě je nejenom herec, ale hodnej člověk.
1: Jo,
5: víte?
1: Dobře. A nemůžete...
5: Prosím?
1: No...
5: No.
1: Jenom napadlo, kdybyste potřebovala doma pověsit prádlo na balkóně, on by tam přišel.
5: To by nepřišel. Já špatně věším, ale on toho má jistě sám dost a já nikoho nerada neobtěžuju. Mě to dá práci, protože já jsem špatně chodící.
1: Jo.
5: To už bych byla dávno u vás, protože vy pro nás děláte moc i celá organizace invalidů říká, jak se těší na sobotu, že vás uslyšíme, protože vy nám přivedete lidi, s kterými my nemáme možnost se
1: dovolit. Hlavně, že mě nevidíte, to je dobrý.
5: Ale ano, i knížku jsme si půjčovali v finále, i knížku jsem četla.
1: Jo.
5: Se zajímavý člověk a jak vypadáte, na tom už nezáleží. hluboký věc, umíte s lidma promluvit, tak to je důležitý, víte?
1: Jo.
5: A pan Satoranský taky. Tak vám děkuji a nezlobte se, že jsem vás zdržovala. A já jsem litovala tu paní, že ho nepotkala nikdy. Protože
1: já vám děkuju taky.
2: Já taky.
5: Naschledanou.
2: Já taky moc vám děkuju a prosím vás příště klidně do mě strčte a popovídáme si.
1: Tohle je takzvaný přímej knockout, jakože vůbec
2: ne.
1: Nemůžeš udělat nic.
2: Já myslím, že Tomáš Sláma vypadá výborně.
1: Ale
2: a vlasy nejsou všecko.
1: Člověče, já mám jenom teď strach, že jsme to popsali tam, teď už se ví, kde bydlí, že věšíš prádlo.
2: No.
1: Pravděpodobně ta paní ví, jaký máš už trenýrky, když věšíš prádlo. Bude si chtět možná počít i prachy za chvilku, když tam bude, ale já věřím,
2: ne,
1: že
2: ne,
1: pač to byl telefonát velmi laskavý
2: moc
1: a krásný.
2: Hezký, no, moc děkuju, moc
1: děkuju. A víte co, pojďte, lištičky se nebudou zlobit, teď ne, seďte holky, klidně. Vy jste nažavený na to, jsou v přímým přenosu, oni by furt zpívali. Ale poslechněme si kousíček písničky. Jaroslav přines kazetu, na které zpívá s panem Jaroslavem Hanzlíkem.
2: Jaromírem,
1: co já to povídám. Chvilku je za kopečkama a už mu pletu křestní jméno.
2: Třeba není.
1: No třeba není, třeba je někde tady, ale já bych hrozně rád, jestli nás Jaromír slyší, dveře má do tobogánu vždy otevřené a rádi se na ně těšíme. Hanzlíku, my tě pozdravujeme, jestli nás slyšíš, tak.
2: Ano, ano.
1: Pustme si kousíček, ne celou písničku, je to spíš takový amatérský záznam, jak zpívá pan Hanzlík a pan Satoranský s dovolením dnešních hudebních hostů Lištiček.

0: Děkuju, děkuju, pánové. No, tak přeci pokud si vzpomínám, tak s Jirkou Plachým, vy jste tam dělali strašně rošťárny v divadle a to je téma pro tobogán. Tohle to je spíš okrajové téma.
1: No, já nevím, jestli zase abych neznevažoval tu práci v divadle, tam to někdy to jsou nervy a držina, ale přece jenom s kolegou Jirkou Plachým jsme občas takhle překousli řetěz a dělali jsme legrácky, takže, ale já jsem nezačal, jo?
0: Jasně, takový slušně vychovaný člověk.
1: Já nevím, já jsem jednou na nějaký takový besedě jsem vyprávěl, jak to tenkrát bylo, že jsem hrál ve Zlatým kočáru nějakého kluka nafoukanýho, který přijde se svým otcem do pokoje v hotelu, položí kufry, dojde k vodovodu a vodovod neteče, jako jo. Bylo to po válce, nic nefungovalo. Já jsem přišel k vodovodu a ten kohoutek byl obráceně. Takže by to byl vodotrysk spíš. Tak jsem na to nesel a říkal jsem, samozřejmě nemůže téct. A podíval jsem se do portálu a tam Jirka si mnul ruce, jak mě vypek, že mi otočil kohoutek. Tak jsem já zase jemu na oplátku v další scéně, on hrál slepýho vojáka, tak jsem mu, když jsem mu pomáhal z kabátu vojenskýho, tak jsem ten kabát měl uložit do portálu, tak jsem jenom tak ty prázdní rukávy strčil do kapes, co to udělá. A pak jsem pozoroval kabát a pan Řehoř ho vzal a toho Jirku oblíkal, skončili v kapsách a nemohli vejš. No, další představení, jsem vešel na jeviště, chtěl vejít na jeviště, vzal jsem kufry a ty nešli zvednout vůbec. Tam byly, v tom kufru byly litinové kostky, jak je na nám visí dekorace, tak ty tahy byly po stranách vyvažovány těmi kostkami a ty já jsem měl v tom kufru. Tak jsem to tam vyházel a vešel jsem na jeviště, předstíral jsem hroznou váhu a pak jsem zase přemýšlel, jak se tomu Jirkovi pomstit. No, pak jsem si vzpomněl, že hraje slepýho vojáka, který přijde na návštěvu jako tam k naší společný známý a bere si, má černý brejle. Tak jsem běžel do rekvizitárny, tam jsem vystříhal ze samolepicí tapety dvě kolečka, zalepil jsem mu ty brejle a Jirka mě nesklamal. Opravdu na poslední chvíli vzal ty brejle a boural dekoraci tam. Jsem mu vlastně dopomohl k vynikajícímu hereckému výkonu. Ale takhle potom to šlo dál a dál, ale končilo to tím, že jsme museli na kobereček pak. Ale já vůbec mám tyhle ty legrácky hrozně rád. Takže jak je někde nějaká taková příležitost, ale v divadle moc není, tam si režiséři představení hlídají a už jak je nějaký extempore, už je tam režisér a už prstíček a nesmíme. Ale takhle se nám jednou podařil takový fórek, my jsme byli, jestli můžu?
0: No, samozřejmě.
1: My jsme byli na zájezdě s divadlem někde v Karviní nebo někde tam a dostal jsem se do kanceláře, kde byli papíry s hlavičkou toho kulturního zařízení a tak jsem si říkal, tady by z toho šla udělat nějaká lumpárna. Tak jsme ten papír vzali a napsali jsme dopis na závodní výbor ROH Městských divadel pražských, abychom reagovali na vystoupení našeho kamaráda Iva Niedrleho. To je můj dlouholetý kamarád, taky spolu hrajeme v Amfoře a to je fotbalový mužstvo. Tak jsme se mu takhle, tak jsme udělali jakou legrácku, jestli se mu pomstíme. Tak jsme ten dopis, mám tady tu kopii s sebou. Vážení soudruzi, se tenkrát říkal, jo? Prosíme vás, abyste tlumočili naše upřímné poděkování členovi vašeho uměleckého souboru Ivo Niedrlovi za nevšední umělecký zážitek, jakého se nám dostalo při jeho vystoupení v našem závodním klubu. Uskutečnil je bez nároku na honorář. Kolektiv našich zaměstnanců sledoval se zájmem jeho vyprávění pikantních a choulostivých historek z prostředí vašeho divadla a ze soukromí vašich umělců. O svém vyzrálém umění nás přesvědčil v další části svého vystoupení, ve kterém jsme sledovali slavné monology Hamleta, Romea a krále Líra. Kdo zná Iva Niedrleho, tak si asi dovede představit v těch postavách. Vrcholným hereckým koncertem pro nás byla scéna z české klasiky ze Strakoňského Dudáka, ve které s mistrovskou bravurou hrál Švandu, Dorotku i Kalafunu. V závěru ještě přidal několik písní ze slavných světových muzikálů. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek. V konci našeho dopisu nám dovolte, abychom vám blahopřáli, že máte ve svém středu tak vynikajícího umělce. Přejeme vám do vaší krásné a náročné práce hodně, hodně úspěchu. No a za nějaký čas se ozval doma telefon a volal mi Ivo Niedrle. Říkal, Jardo, hele, nebyli jste v Karviní? Já jsem říkal, no, byli, proč? Ale nic, já mám nějaký malér v divadle. Prosím, tam přišel dopis a tam se mě ptali, co jsem to tam vyváděl všecko, jo? A tak mám maléry, to vypadá to na výpověď a tak. Nevíš o tom něco? Já jsem říkal, Ježišmarja, na výpověď, no Ivo, promiň, to byl teda ode mě nejapnej žert, já to musím nějak spravit. Já zajdu za ředitelem a srovnám to, jo. A on říkal, no takhle, já ti domluvím s ním schůzku. Tak mě skutečně zavolal, když se mám dostavit do městských divadel a já celý nešťastný, že jsem kamaráda uvedl do neštěstí, tak jsem tam přišel včas a už ta sekretářka na mě tak jako pokyvovala hlavou. A pak jsem teda zdvořile zaklepal na dveře ředitelny, vešel jsem dovnitř a tam seděl Ivo Nýdrle a měl nohy na stole, jo. Takže to byla pomsta od něj zase.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Krásné ráno, pokud vstáváte.
3: Dobrý večer, pokud jdete právě spát.
2: Ano, Meteor můžete poslouchat kdykoliv.
3: Ze záznamu na stránkách rozhlasu.
2: Ale ať nás slyšíte kdykoliv, přejeme příjemný poslech.
3: Kateřina Březinová.
2: I autor pořadu Petr Sobotka. Co si myslí malinké miminko?
3: Jsou vědci normální lidé?
2: Voda po zemětřesení v Nepálu.
3: Faraonovi hadi z cukru.
2: Umělé sny.
3: První sonda u největší planetky.
2: Začal červen a my plníme svůj slib.
3: Slib společný. Náš a doktora Františka Koukolíka. V dubnu jsme sbírali otázky vás, posluchačů Meteoru, které jste doktorovi Koukolíkovi zaslali.
2: A že jich bylo. Srovnány za sebou do jediného dokumentu vydali na 52 stran.
3: A co na to František Koukolík?
4: Užasl jsem. Všem, kdo napsali, děkuju a jsem vděčný. Budeme odpovídat dlouhou dobu.
2: Zásoby máme minimálně na rok. Přišly ale také dotazy, na které František Koukolík odpovědět nemůže, protože není klinický lékař, pacienty nevyšetřuje ani neléčí.
3: Jeho doménou je lidský mozek jako fascinující živý systém. Pojďme k prvnímu dotazu.
2: 9letá Běta Pavlíková se prostřednictvím maminky ptá, co si myslí malinké miminko. A maminka pokračuje. Pojmem malinké miminko má na mysli novorozence a tahle otázka jí nepřetržitě vrtá hlavou již 3 týdny, tedy přesně od doby, kdy jsme si jedno takové miminko přivezli domů z porodnice. Že o tom přemýšlí opravdu velmi intenzivně, svědčí skutečnost, že se mě již 2x ptala, jestli už jsem napsala do toho Meteoru, ač vaši výzvu slyšela teprve předevčírem.
4: Milá Bětko, myslí si toho moc, jen si to ještě neuvědomuje. Ty, 9letá Bětuška, si plně uvědomuješ. Já jsem Bětka. Tohle je třeba moje ruka, moje noha, nebo hlava, tady mě to bolí, když se praštím a je mi dobře, když mne maminka pohladí. Miminko si ještě neuvědomuje, já jsem já. Je mu dobře, když je maminka hladí, udržuje suché, když je krmí a chová. V tomhle stavu je miminku dobře. A dobře ten stav rozlišuje od hladu, žízně, bolesti, chladu nebo osamělosti. Jakmile je něco v nepořádku, miminko začne plakat. Já jsem já, tohle je moje ruka, moje bolest, začnou děti rozlišovat postupně a plně si to uvědomují až tak věkem počínaje 3,5 roku.
2: Takže se nedá říct, že by miminka myslela.
3: Za to přesně rozlišují.
4: A pamatují si. Nesmírně rychle se učí a rozvíjí vlastnosti, které si lidé přinášejí na svět po svých předcích, prapředcích a praprapraprapředcích. Představ si, Bětko, že některým z těchto vlastností je víc než 500 milionů let. Chceš vědět, jak vznikly? Až půjdeš kolem vysokého, velkého a velmi hustého keře, třeba v zámecké zahradě, strč do něj opatrně hlavu a podívej se od země nahoru. Uvidíš spleť větviček, které se rozdvojují a stoupají nahoru. Zelené lístky jsou až nahoře po obvodu. A představ si, že tohle je keř života na planetě Zemi. No a teď si představ větvičky dole u Země jako velmi jednoduché podoby života. Ve škole je uvidíš na obrázku. Každá z nich žije, dejme tomu, několik milionů let. Pak se rozvětví a vzniknou z ní dvě nové podoby života. Nebo uschne a zanikne. Ty dvě nové větvičky, dvě nové podoby života se mohou po dalších a dalších a dalších větveních od mateřské větvičky odlišovat. Nicméně některé základní informace, vlastnosti podědili po větvičce, ze které vznikly. Představ si, že v hlavě, v jádrech svých nervových buněk neseme informace, které jsou velmi podobné informacím v jádru nervových buněk struhů, skokanů, úžovek, dnešního ječmene a pšenice, kosů nebo šimpanzů.
3: Nevyvinuli jsme se z nich, ale máme společné předky.
2: To znamená, že miminka přicházejí na svět a v hlavě mají informace starší než 500 000 000 let.
4: Mají je schované v nervových buňkách mozku a jejich spojeních. Nervové buňky mozku jsou živé. Jakmile dostanou nové informace, rostou jejich výběžky podobně, jako rostou větve stromu. Staví si nová a nová spojení, vznikají nové a nové sítě a jde to nesmírně rychle.
3: K tomu dochází bětko ještě před narozením miminka.
2: Ještě když je u maminky v bříšku.
4: Pár týdnů předtím, než miminka přijdou na svět, dobře rozlišují zvuky. Poznají a naučí se hlas vlastní maminky. Jakmile přijdou na svět, rozlišují hlas vlastní maminky od hlasu žen, které jejich maminkou nejsou. Před narozením si zapamatují a po narození poznají jednoduché melodie.
2: Opravdu si pamatují hlas vlastní maminky?
4: Opravdu. Proto je důležité, aby maminky na své nenarozené děti nějakou dobu předtím, než přijdou na svět, mluvily. Některé maminky jim zpívají, jiné jim pouštějí jemnou, veselou hudbu, třeba Mozartovu.
2: Co třeba taková věc, jako je mateřská láska? O ní se hodně mluví, ale z hlediska mozku miminka má ten pojem smysl?
3: I tohle miminka rozlišují?
4: Počínaje chvílí, kdy přijdou na svět, miminka začnou lásku dobře rozlišovat. Jak jsem řekl, jejich rozlišování lásky se podobá velmi rychlému růstu stromu. Nejdřív je proutek, pak se objeví první větvičky s lístky a za krátkou dobu je z proutku stromeček. Bětko, zkus říct slabiku da-da. Takhle, jednoduchou slabiku, da-da. Dokážeš ji říci něžně, vřele a laskavě? Zkusi to a potom slabiku dada řekni jakoby nic. A nakonec si zkus říci přísně ostře a zle, da, da. Docela jako v divadle. Určitě ti to půjde. A představ si, že miminka stará pouhých 1 až 5 dní dokáží něžný tón bezpečně rozlišit od tónu přísného, ostrého a zlého. Sama si to neuvědomují. Ale jejich mozek si to při opakování zapamatuje. Táž se, jak se na to přijde? Mozek vyrábí slabounké elektromagnetické vlny. Ty se dají zaznamenat. Jestliže miminko poslouchá něžný, laskavý a vřelý tón, jsou tyhle vlny vycházející z jeho mozku docela jiné, než v případě, že poslouchá tón zlý, přísný a ostrý.
2: To je velmi zajímavé.
3: A co jiné podněty, třeba dotyky?
4: Miminka bezpečně rozlišují druhy dotyků. Dotyky mají celou řadu vlastností. Miminka bezpečně rozlišují laskavé dotyky od nelaskavých. Od počátku nejlépe na zádech. Vědí, že je maminka nebo táta láskyplně pevnou teplou dlaní hladí po zádech od hlavy až k zadečku. Jestliže nemají jiné trápení, sklidňuje to. A představ si, že právě tohle si odneseme z miminkovského věku do celého dalšího života.
3: My dospělí vnímáme, říká se, asi 70% informací zrakem. Jak vidí miminka?
4: V prvních týdnech do hloubky asi 20 cm. Když si je dáš před oči, podívá se ti do nich. A dokonce někdy dovedou napodobit některé výrazy ve tváři, třeba vypláznutý jazyka. Citové výrazy ve tváři rozlišují později, ve věku 3 až 4 měsíců. Přesně poznají, jestli má maminka tvář laskavou, zamračenou nebo ustrašenou. Tak, milá Bětko, teď už víš kousek toho, co si myslí malé miminko. A tajně ti řeknu, myslí si toho mnohem víc, ale to už se nám sem do meteoru nevejde.
2: Ano, meteor nafukovací není.
3: Za to dětský mozek, ten se vyvíjí tak rychle, jako by nafukovací byl.
2: Další dotaz zodpoví František Koukolík za týden.

0: rozcuchaný Albert Einstein s vyplazeným jazykem.
1: Nebo Sheldon v populárním seriálu Teorie velkého třesku.
0: Vědci bývají zobrazováni jako podivíni, zejména ve filmech, seriálech.
1: Je to už takové klišé. Někdy je to vážně přehnané, jako by si neuměli sami ani nakoupit.
0: Možná by vás zajímalo, jak vidí vědci sami sebe.
1: Zeptali jsme se předních českých vědců, členů učené společnosti.
0: Jsou vědci normální lidé? Chodí na pivo, nakupují v supermarketech, hádají se o politice? Nebo je svět vědců přeci jenom tak trochu světem sám pro sebe?
1: Profesor František Čermák, jazykovědec.
2: Jsou i nejsou. Mezi sebou jde u nich o úzký svět věčného hledání a nekonečné diskuze, málo srozumitelný navenek. Vedle navenek samozřejmě jsou normální lidé a chodí na to pivo také a podobně.
0: Profesor Jiří Drahoš, chemik.
3: Já si myslím, že vědci a jejich drtivá většina patří mezi zcela normální lidi. Otázka je, co je normální člověk. Oni dělají všechno to, co jste zmínil. Samozřejmě ve svých profesích, ale to platí nejenom pro vědu, pro jakoukoliv komunitu, mají svůj jazyk a své zvyklosti, ale to, myslím, je nijak nevyčleňuje z běžných poměrů. Takže já bych řekl, že vědci jsou naprosto normální lidi a vyskytuje se mezi nimi těch nenormálních asi stejné procento jako v jiných profesích.
1: Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
4: Tak já myslím, že jistě, že trošičku vědci se baví o vědě a podobně, což asi lidé nedělají tak často, ale já si myslím, že jsou naprosto normální lidé. Já mám velice rád jednu stať, kterou psal Feynman, což byl jeden z možná největších vůbec fyziků teoretických, a, nebo ne spíš stať, ale vzpomínku. On měl studenta, který za ním přišel, byl jeho velký obdivovatel a říkal, pane profesore, je to úděsný, protože moje maminka pořád nevěří tomu, jak je to možné, že v Austrálii můžou být lidé normálně také na země kouli a že nejsou vzhůru, naopak než my. Nemohl byste jí něco napsat a nebo nějak poradit? A Feynman jí napsal, vážená paní Brownová, nedejte moc na svého syna, věda není vůbec nejdůležitější, nejdůležitější je láska. Teda psal tento muž, který otvíral sejfy v Los Alamos, který byl postrachem nejrůznějších fyziků a který hrál na bongo v barech.
0: Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
5: Myslím, že vědci jsou jako všichni normální lidi. Ani si je člověk nesmí idealizovat, ani si je nesmí člověk ošklivět. Vědec přestane být trošičku normální jenom v okamžiku, kdy narazí na nějaký problém, který ho úplně pohltí a potom se jakoby oddaluje od života. A já na to říkám, že na to musí mít vědec nějakou dobrou manželku, která ten život v té době a ten řád věci, aby rodina běžela, tak obstarává. Smůla je, když vědcem je ta manželka, protože potom myslím, že ten manžel tuhle funkci tak úplně neplní.
1: Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
6: Mně se líbí vaše představa normality, chodit na pivo a nakupovat v supermarketu, po případě hádat se o politice. Já v tom normalitu nespatřuji, i když je nám ten obraz normality takhle vnucován. Já bych za normalitu spíš považoval schopnost žít v souladu se sebou a se světem, zdravě se adaptovat na podmínky třeba i náročné, vyrovnávat se se stresem a nereagovat patologicky na zátěž. V tom směru si myslím, že svět vědců je úplně stejný jako svět jakékoliv jiné skupiny a představa vědce, který je příslušníkem jakési podivné skupiny světa sama pro sebe, je spíš mediální než skutečná.
0: Profesor Václav Pačes, genetik.
7: Vůbec ne. Vědci jsou úplně normální jako všichni ostatní. Jsou mezi nimi vtipní lidé, jsou mezi nimi suchaři, jsou mezi nimi fajn lidi, jsou mezi nimi i pěkné potvory. Myslím, že to byl František Běhounek, který říkal, že vědecká laboratoř je horší než herecká šatna, že se tam lidi hádají skoro víc než nějací umělci mezi sebou.
1: Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
8: To je tak, že vědci jsou lidé různého založení, tak jako kterékoliv jiné profesi. Tak máte vědce, který nepoznáte, vlastně ani byste neřekl, že jsou to vědci, chovají se úplně normálně, jak vy říkáte, nebo co je normální, je otázkou, ale žijí běžný život. Většinou to tak už dneska je. Možná dřív to tak nebývalo, protože vědci se rekrutovali třeba z různých bohatých rodin a tak dále. Dnes je to otázka vysokoškolských vzdělaných lidí, lidi, které to zajímá, a ti se samozřejmě dnes chovají většinou normálně. Ovšem máme i takové zvláštní typy, které prostě vybočují a dalo by se říct, až mimořádně se chovají svým způsobem a věnují se třeba jenom té vědě a neznají už v životě nic jiného. Ale nemyslím si, nebo nevypadá to tak dnes, že by tito lidé byli úspěšnější než ti, kteří žijí takzvaný normální život.
0: Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
9: O, samozřejmě, že jsou normální lidi, ale na druhé straně velké soustředění, intenzivní práce vede ke zvláštnostem, které mohou vypadat směšně, ale když se člověk zamiluje, tak také vypadá směšně, ne?
1: Profesor Jan Pirk, chirurg.
10: Vědci jsou taky lidi z masa a kostí. Znám řadu vědců, kteří chodí na hokej, na fotbal, spíš než na pivo, chodí na víno. Určitě vědecký svět má svá specifika, která jsou určitě zcela zásadně odlišná od světa politiků, ale že by typický vědec musel být rozcuchaný s přepnutým kroflíčkem na košili a s vázankou na půl žerdi, tak jsou takoví vědci, ale znám řadu vědců, kteří jsou velcí elegáni.
0: Doktor Jiří Grigar, astronom.
11: Nevím, jestli je světem sám pro sebe, ale určitě vědci nejsou normální lidé, protože mají mnohem více společného s dětmi než s dospělými. Když se podíváte na malé děti, tak oni jsou nesmírně zvídavé. Oni pořád něco, buď se na něco dívají, pořád to sledují, chtějí vědět, proč to tak je. Mají opravdu v sobě takový ten put zvídavosti. A ten rozdíl mezi normálními dospělými a těmi vědci je právě v tom, že normální dospělí asi tento put nějak potlačí, už je to tak jako nezajímá, když to ten vědec, ten neustále jako dítě a stále se snaží teda jako přijít věcem na kloub, a to je takový jeho principiální motiv. Samozřejmě klidně si jde koupit do supermarketu jídlo, ale považuje to za značné zdržování a to se také možná liší od těch ostatních. A samozřejmě, že pije pivo a dokonce třeba i velmi rád a u toho piva třeba si povídá, ale zase si spíš povídá o té své vědě, než aby vedl jenom takové ty hospodské řeči. Čili jako nejsou to úplně normální lidé, ale co je to vlastně normální?
1: To byly zajímavé odpovědi, takové šalamounské. Vědci jsou i nejsou normální. Otázka je, co považujeme za normální.
0: V každém případě bývají zobrazováni dost přehnaně. Jsou to často výjimeční lidé, ale lidé z masa a kostí, jako vy nebo já.
1: Jako poslední mluvil v anketě astrofyzik Jiří Grigar. Tak mu ještě nechme slovo.
0: Toto je další citát z jeho rozsáhlé sbírky.
11: Většina posluchačů Meteoru jistě zná vizionáře a člověka, který mnoho věcí předjímal a který přitom velmi dobře uměl popularizovat vědu a také psát přitom sci-fi, to byl Arthur Clarke. Žil v letech 1917, zemřel v roce 2008 a v roce 1975 napsal do jednoho amerického populárně vědeckého časopisu přesně tohle. Jev UFO nám neříká nic o inteligenci kdekoliv ve vesmíru. Dokazuje pouze, jak je vzácná na Zemi.
1: Tomu se musím zasmát.
0: Není potřeba nic dodávat. Pojďme k tématu, které tak veselé rozhodně není. Nepál, země s nejvyšší horou světa, chudá země, byla postižena dvěma silnými zemětřeseními.
1: Nepál měl už před zemětřesením problémy s vodou. Jak by šli řešit a půjde to vůbec po zemětřesení?
0: Hydrogeolog Zbyněk Hrkal speciálně pro dnešní Meteor aktualizoval kapitolu ze své knihy O lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švarc.

Kátmandu má žízeň. V minulém týdnu jsme spolu navštívili Nepál a pověděli si o historii zásobování hlavního města vodou. Kátmandu trpí nedostatkem kvalitní pitné vody. Stav to byl neutěšený před rokem, zcela katastrofálním se však stal po letošním zemětřesení. Slíbil jsem, že vám dnes povím, jak by se problém dal řešit. Pravda, s ohledem na rozměry dnešního neštěstí by to nebylo řešení zásadní, ale alespoň jakost vody by se začala zlepšovat. Nepál je země v skutku kuriózní, kde se setkáte s kombinací problémů, které nikde jinde ve světě nemají obdoby. Humanitární pomoc v oblasti vodního hospodářství zde narazí na nečekaný problém. Pilířem Nepálu byl vždy hinduismus a byl to tak významný prvek, že ani vládnoucí komunisté se nepokusili proti němu vystoupit. Můj první kontakt s hinduismem nebyl příliš veselý a měl nečekaně úzké spojení s tématem jakosti vody. Řeka Bagmati je pro Nepálce stejně posvátným symbolem jako například Ganga pro Indy. Přímo v Kátmandu, na dohled od mezinárodního letiště, leží pro Evropana velmi ponuré místo. Pašupatinat. Zde se na betonových stupních spalují mrtví. Hinduisté věří v reinkarnaci a duše je podle nich nesmrtelná. O tom, v jaké podobě a především zdali to bude zpět na zemi, do nebe nebo do pekla, rozhodují především činy zemřelého v období jeho aktivního života. A tím nejlepším místem pro návrat je právě Pašupatinat. Zhruba po 4 hodinách je vše, co zbude na plošině po lidském tělu, smeteno do řeky protékající hlavním městem. Změnit praktiky realizované v Pašupatinat nelze. Jakákoliv diskuse na toto téma je předem odsouzena k nezdaru. Pro představu, situace v Kátmandu by mohla připomínat naše hlavní město. Kdyby Vltavou protékala jen zhruba setina jejího průtoku, takový větší botič. Počet obyvatel by ale Praha měla trojnásobný a všechny odpadní vody by končily bez čištění ve Vltavě. Centrální hřbitov bychom měli v Modřanech. A na pobřežní náplavce by žilo zhruba 100 000 bezdomovců, pro které by Vltava byla jediným zdrojem vody. Pohled z Karlova mostu si snad dovede představit každý, prostě něco strašného. To byl stav před zemětřesením. Nyní počet lidí bez přístřeší ještě dramaticky vzrostl.

Nepálská společnost stojí na kastovnictví. Každý člověk je zařazen do některé z tříd a bere to jako fakt, o kterém se příliš nediskutuje. Pašupatinat je místo, kde jsou spalováni především bráhmani, lidé z nejvyšší vrstvy společnosti, a tam dole u řeky bydlí daliti nedotknutelní. Tato nejubožejší část nepálské populace je zcela mimo kastovní systém. Kvůli nim stavět čističku? To by pro řadu Nepálců byly zcela vyhozené peníze. Existuje vůbec řešení, jak z tohoto začarovaného kruhu ven? Ano, ale rozhodně to není snadná cesta. Na první pohled nejsnazší je získání zahraniční finanční subvence na zajištění výstavby kanalizace a čističek odpadních vod. Jde o miliardové investice. Připustíme variantu, že se najde bohatý mecenáš, kterému se zželí místních obyvatel a z kapsy vytáhne nezbytnou sumu peněz. Jen velmi prostá a idealistická duše by však tyto peníze poslala přímo do Katmandu. Podle informací mezinárodních humanitárních organizací pouze zhruba 10% finanční pomoci, která sem směřuje, končí tam, kam byla cílená. Člověk by po pár týdnech v místních podmínkách propadl depresi a malomyslnosti. I nepálské hlavní město však v sobě ukrývá ohromný potenciál, který zde zatím tiše dřímá. Stačí ho jen probudit a nastartovat proces podnikání.

0: Obyvatelé Kátmandu trpí třemi problémy. Znečištěním místních zdrojů pitné vody, všudy přítomnými organickými odpady a chudobou. Paradoxně nejúčinnějším řešením je propojení těchto problémů do jednoho celku. Ještě v nedávné době každý dům své organické odpady kompostoval. Tento staletími osvědčený způsob likvidace odpadů je v Kátmandu prakticky zapomenutou technologií. Přitom založit průmyslovou kompostárnu je finančně i technicky nenáročný proces. Zdroj pro provoz takového zařízení je ve městě vidět a cítit všude. Nepálský nezaměstnaný je ochotný pracovat za pár dolarů denně a síť primitivního sběru organického odpadu by přinesla pro kompostárnu levnou surovinu. V podmínkách bídy na ulicích Kátmandu by sběrači byli vděční za tuto práci, která by přinesla obživu pro jejich rodinu. Městu by se ulevilo. Množství odpadu, které likviduje pitnou vodu pro město, by začalo postupně klesat. Ne, nechtěl bych vykonávat práci sběrače biologického odpadu. Probíhá v podmínkách, které jsou v rozporu s tradičními hygienickými normami. V Nepálu ale nejsou odbory, které by protestovaly proti nízké mzdě a vyžadovaly ochranné pomůcky v evropských standardech. V okamžiku, kdybychom se snažili nastavit do tohoto systému naše zažité představy o odměňování a hygieně, celý návrh se zhroutí jako domeček z karet. Aby ale celý systém fungoval, kruh se musí uzavřít. Sběrači by snížili ekologickou zátěž ve městě, jakost vody by se postupně začala zlepšovat a odpad by se zpracovával v kompostárně. Je však ještě třeba přesvědčit vesničany v okolí města, že nákup kompostu nejsou vyhozené peníze, že investovaný dolar představuje zvýšení produkce a v konečné bilanci se vrátí. Pokud by se toto podařilo, příslovečný kruh by se uzavřel. Vznikne trh s biologickým odpadem, který zvýší zaměstnanost a zlepší kvalitu životního prostředí. Je to pochopitelně řešení dočasné, které v žádném případě nemůže nahradit chybějící infrastrukturu 3milionového města. Proč tedy nefunguje? Prosadit podobnou myšlenku ve skorumpovaném Nepálu, kde se úřednický aparát mění po několika měsících, je neřešitelný problém. Jak rozvíjet zásady svobodného podnikání v podmínkách, kde spoluválčí komunisté maoistického směru s marxisty, přičemž každý z nich spadá do různých hinduistických kást? Mrzí mě, když vidím, v jakém stavu Kátmandu je, a mrzí mě, že řešení se jen tak nedočkám.
1: Bohužel nedočkají se hlavně chudáci Nepálci.
2: My s tím nic nenaděláme. Můžeme na to jenom upozornit. A upozorňujeme i na naši soutěž o knihu.
1: Minule jsme se ptali.
2: Na jezeře plave loď. Při jaké teplotě okolní vody

0: 57 kg na metr kubický. Proto se v nádržích tvoří led jen u hladiny a u dna se hromadí voda 4 stupně Celsia teplá.
1: Díky tomu například kapři přežijí na dně rybníka i při zamrzlé hladině. A kdo poslal správnou odpověď?
2: Tak bylo jich mnoho. Vítězem se stává Lubor Ota, který dokonce výpočetně prověřil, jak se s teplotou změní hustota nejen vody, ale i té lodi.
1: Blahopřejeme. A pane Oto, až nám zašlete adresu, pošleme vám knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
2: A dnešní otázka, opět početní. Kolikrát více tepla v sobě udržuje 1 metr krychlový vody teplé 30 stupňů Celsia, než stejný objem vzduchu o totožné teplotě?
1: Raději ještě jednou. Kolikrát více tepla v sobě udržuje 1 metr krychlový vody teplé 30 stupňů Celsia, než stejný objem vzduchu o totožné teplotě?
2: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 8. června.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Fénix je bájný pták, který se vyskytuje v mytologiích mnoha národů. V podrobnostech se jednotlivé mytologie liší, v tom hlavním se shodují. Pták Fénix zemře spálením sebe sama a opět se ze svého popela narodí.
1: Připomínáme si to v Meteoru, protože dnes si ve studiu předvedeme pokus, který zrození ptáka Fénixe z popela připomíná.
0: Vítáme Petra Holzhausera a Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co na to budeme potřebovat? Předpokládám, že popel a dál?
2: Tak, akorát, že místo popela vezmeme dřevné uhlí, které se používá na grilování. Potom budeme potřebovat v podstatě už jenom kuchyňské ingredience, cukr, jedlou sodu. A potom na zapálení toho experimentu technický líh.
3: Tedy nic, co byste asi neměli doma.
2: Tak, můžeme se do toho pustit. V pytlíku máme dřevné uhlí a v keramické misce ho roztlučeme. Můžeš vám to přidat, protože to musí být na prach.
3: Já myslím, že už je to v pořádku.
2: Dobrá. Tak, takže když máme uhelný prach, tak se vrhneme na druhou ingredienci. A to je směs sody a cukru. A budeme potřebovat jednu lžičku jedlé sody, jednu vrchovatou lžičku dáme do třecí misky nebo do hmoždíře, pokud máme k dispozici.
3: K jedné lžičce jedlé sody přidáme 10 lžiček cukru.
2: Tak a důležité, aby to byl cukr krupice, aby to nebyla moučka, protože moučka obsahuje protihrudkující látky, které by nám v tom pokusu vadily.
3: A směs jedlé sody s cukrem v našem hmoždíři nebo třecí misce rozetřeme.
2: Můžeš přetlačit, Honzo, pořádně, se nám to zmíchá. Tak, výborně.
0: Ingredience máme hotové, bílý prášek je v misce a čeká, co s ním uděláme.
2: Takže, máme podložku z alobalu a na podložku z alobalu nasypeme nadrcené dřevné uhlí, tak, abychom získali vrstvičku asi 0,5 cm vysokou a bylo to takové kolečko o průměru, řekněme, já nevím, 7-10 cm.
3: Tak, nachystané uhlí navlhčíme velmi malým množstvím lihu, stačí opravdu pouze několik kapek.
2: A na připravenou vrstvu uhlí nasypeme naší směs sody a cukru.
3: Na uhlí uděláme takovou malou kopičku.
2: Tím, že když uděláme kopičku jenom jednu, tak nám zvířátko vyroste jedno. Když uděláme víc, tak nám zvířátek vyroste víc. No a teď přijde hlavní okamžik.
3: Navlhčené uhlí zapálíme pomocí sirky.
2: Tak vidíme, že ze začátku nám jenom hoří takovým

0: svítivým plamenem hlích a vypadá to, že se nic moc neděje.
1: Ale po chvíli můžeme sledovat, jak naše směs bílých prášků pomalu nabíhá do takové hnědošedé barvy.
0: Začíná se nám okraje té směsi pálit a začínají se nám tvořit bublinky. A najednou vidíme, že se nám to začíná trošku hýbat.
2: Co to je?
3: To je neuvěřitelné.
2: Jakoby pták Fénix vstával z popela.
3: Sice nevidíme žádné křídlo ani zobák, ale ta hmota, neživá hmota, co jste tady nasypali, se opravdu hýbe.
0: Tak a vidíme, teď se nám to pěkně rozjíždí, jak nám tady z toho vylejzá. On je to spíš had než pták.
1: Bude to spíš takové jako jihoamerické kouzlo. Takový bájný had nám tady povstává z popela.
2: Kroutí se skutečně jako had a stále roste.
1: Na tom hadu je hezké, že po vystydnutí si ho můžeme i vzít, protože on zatuhne do formy takové šedé pěny, která poměrně hezky drží tvar.
3: Zatím bych na to nesahal, ještě je to očividně horké.
0: Tak. Určitě musíme počkat, až vystydne to uhlí, protože to uhlí žhne a je vlastně zdrojem tepla pro rozklad těch látek a pro vznik našeho hada Fénixe.
2: Celou dobu mi vrtá hlavou, co se děje z té chemické stránky. Jak to, že nám tady před očima něco roste, jako by to bylo živé?
1: U tohoto chemického pokusu dochází k několika jevům. Zapálením té směsi se nám vyvíjí teplo a vyvíjející teplo způsobuje jednak karamelizaci toho cukru, který jsme tam rozetřeli. To znamená, že ten původně pevný cukr se stává takovým kapalným, hodně viskózním, nabývá vlastně podobu karamelu a dělá bublinky. A druhá chemická reakce, ke které tam dochází, tak je tepelný rozklad sody jedlé. Jedlá soda je chemický hydrogen uhličitan sodný a rozkladem této soli nám vzniká velké množství oxidu uhličitého, tedy plynu. A tento vznikající plyn nafukuje ty bublinky toho karamelu, které postupně chladnou a tuhnou do formy jakési pěny. No a během toho vývinu ta pěna nám stoupá navrch ve tvaru toho hada a na konci té pěny vzniká stále nová a nová. To znamená, že ten výsledný had může mít až několik desítek centimetrů.
2: To ten náš ještě nemá, ale stále se zvětšuje.
3: Mě překvapuje, že je to had, že se zvětšuje do délky. Čekal bych, že se bude zvětšovat celá hromádka, jako třeba krtina.
0: Ten mechanismus spočívá v tom, že vlastně ten rozklad probíhá jenom v základně té hromádky, to znamená na ploše toho kruhu, kde ta směs dosedá na to dřevné uhlí. To znamená, tam na tom průměru ono to vlastně roste a hned to chladne a proto z toho vlastně vyrůstá válec, který má teda potom, co nabíde dlouhé délky, tak má tvar toho hada.
2: Říkali jste, že had roste, nabývá objem díky oxidu uhličitému. Znamená to, že až vychladne a vezmeme ho do ruky, bude lehký?
0: Přesně tak. Ten had je tvořen vlastně pěnou z tuhlého karamelu, která je nafouknutá oxidem uhličitým. Vlastně dochází k vykynutí toho karamelu, protože i jedlá soda se dá použít vlastně jako kypřící prášek a princip kypřícího prášku spočívá přesně v tom, že nám v troubě po zahřátí vzniká velké množství plynu, které nám vlastně jakoby nadýchá to těsto, tak tohle to je vlastně stejný princip.
1: To znamená, že ten náš výsledný had trošičku připomíná naši kynutou buchtu, kterou připravila maminka, nebo také může připomínat například pěnový polystyren, který se také skládá z velkého množství plynu uzavřeného v pěně polystyrenu.
2: Karamel. A já si říkám, co to tady voní.
3: Takový kuchyňský chemický pokus.
1: Hezké tady na té reakci je, že opravdu jsou tam především kuchyňské suroviny. To znamená, že i ten dým, který vzniká, tak obsahuje takové ty vůně, které známe z kuchyně a opravdu můžete cítit i ten karamel.
0: A vzhledem k tomu, že ten had vzniká v podstatě z potravinářských ingrediencí, tak je to naprosto neškodná věc, kterou si můžete vzít do ruky a nemusíte se něčeho obávat. Je to prostě cukr, jedlá soda.
2: Zkuste si to doma, milí posluchači. Je se na co koukat. A pokud máte děti nebo vnoučata, uvidí, že třeba takhle nějak mohl vstát Fénix z popela.
3: Tak a teď vyvětrat a uklidit. Naschledanou, pánové.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Snad můžu prozradit, Kateřino, že jste se poslední týdny musela hodně učit na zkoušky na vysoké škole.
1: Ano, ano, to je pravda, dělala jsem státnice, naštěstí už je mám za sebou.
0: Takže gratulujeme. A myslím si, že se mnou budete souhlasit, že by byla paráda, kdyby se váš mozek mohl učit v noci během spánku.
1: Až se přijde na to, jak, budu první, kdo to zkusí.
0: Zatím to zkouší jenom myši. Předáváme slovo Vlado Ríšovi, šéfredaktorovi sci-fi a fantasy časopisu XB1.
2: Ulehnout večer s prázdnou hlavou a ráno se vzbudit s novými znalostmi, no to je sen každého studenta. Dohledné budoucnosti nemusí být zase až tak nesplnitelný. Naznačují to výsledky experimentů francouzských vědců, kteří dokázali do spícího mozku zabudovat nové vzpomínky, zatím bohužel tedy jenom myším. Ve spánku mozek nelenoší, ale pilně pracuje. Přehrává si denní události. Tohle takzvané noční opakování je klíčové pro uložení nových informací do paměti. Lidé, kteří málo spí, si pamatují méně než ti, kteří se vyspí hodně. Ve spánku tak řešíme i některé problémy, s nimiž jsme si během dne lámali hlavu. Rada našich babiček, abychom si na důležité události nadcházejícího dne dobře vyspali, tak stojí na racionálním, vědecky podloženém faktu. Tým vedený Karimem Benchemanem do nočního opáčka cíleně zasáhl. Myši se přes den volně pohybovali po kleci. V noci si svoje procházky přehrávali. To se projevilo v mozku zvýšenou aktivitou nervových buněk, sloužících zvířeti jako jakási nervová obdoba GPSky. Díky těmto buňkám víme, kde se nacházíme a rozeznáváme známá místa, která jsme už někdy předtím navštívili. Z aktivity těchto buněk, toho mozkového GPS, dokázali vědci určit, na kterém místě klece se ve svém snu zvíře právě nachází. Elektrodou zavedenou do mozkového centra, kde se rodí příjemné pocity, mohli s novou návštěvu určitého místa klece spojit s příjemným pocitem. Když se myš probudila, vydala se neomylně na místo, kde ve spánku prožívala ten příjemný pocit. V bdělém stavu ale v této části klece nic příjemného nezažila. Vědci tak vytvořili v myším mozku umělou vzpomínku na událost, která se ve skutečnosti vůbec nestala. Nikdo zatím neumí ovlivnit aktivitu neuronů tak, aby myš ve spánku získala nové dovednosti, například naučila se řešit novou obtížnou úlohu. Představa, že ve spánku se lehce naučíme francouzská slovíčka, diferenciální rovnice nebo detailní anatomii ruky, tak zůstává i nadále doménou science fiction.
1: No jo, takhle by šla vlastně zvířata i cvičit.
0: Asi ano, ve dne mu ukážu, kde najde potravu, až nebudu doma, a v noci mu to ve spánku přehraju.
2: A to je otázka, která by mohla být nejenom na tu potravu, ale vůbec na některé věci, které to zvíře potřebujete naučit. To znamená, já nevím, určitý povely, to znamená, když ho budu trénovat třeba, já nevím, psa sedni, tak on si to bude přehrávat a já, když to budu vědět pomocí té GPSky, kde jsem ho to učil, tak se to ten pes může daleko líp a rychleji zapamatovat. Čili má to, já bych si měl velkou budoucnost.
1: Uvidíme, co z toho bude. Zatím je tato metoda v plenkách.

0: My teď opustíme studio.
1: Prosím, jdeme někam?
0: Tak to bylo myšleno obrazně. Opustíme studio, Českou republiku, Evropu, ba i naši planetu Zemi a vydáme se za nesmírně zajímavým kosmickým tělesem.
1: Ano, to už vím, co teď přijde. Vydáme se mezi dráhu Marsu a Jupiteru.
0: Tam bylo před 200 lety objeveno těleso, můžu říct i z hlavy přesně datum, protože to se nedá zapomenout. Bylo to totiž na Silvestra roku 1800.
1: Jde o trpasličí planetu Ceres.
0: No, formálně a dnes ano. Jenže tehdy ji Giuseppe Piazzi objevil jako planetu, kterou hledali ve velké mezeře mezi Marsem a Jupiterem, jak potvrzuje Martin Power z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
2: Ceres byla první planeta, která nebyla pozorována ve starověku, a to, že ji tehdy zaškatulkovali mezi planety, bylo poměrně přirozené. Oni planetu hledali a to, že se později, když už těch planet bylo moc a jednoduše ten seznam by byl příliš dlouhý, tak byly překategorizovány na planetky, to bylo poměrně dost přirozené. Ta konstrukce té trpasličí planety je maličko umělá, aby to Pluto zůstalo aspoň trošku výjimečné.
1: Známá kauza. Američané by se nesmířili s ponížením Pluta, jediné planety objevené Američanem, na pouhou planetku. A tak vymysleli kategorii trpasličí planety.
2: Těch trpasličích planet budeme mít zřejmě velké množství a v okamžiku, kdy zatím jich máme asi 5 nebo 6, ale v okamžiku, kdy jejich počet přeroste 10, možná 20, tak zřejmě ten pojem se stane zcela zbytečným, protože v okamžiku, kdy zástupců té rodiny máte desítky, tak už vám to jakoby nic zajímavého neřekne.
0: Nechme tedy označení planetka. Stejně se to asi brzy vrátí.
1: Ceres je největší planetka v pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Má průměr skoro 1000 kilometrů, takže gravitace ji pěkně zakulatila.
0: K planetce se blíží poprvé v historii kosmická sonda.
2: Ta sonda se jmenuje Dawn, což je anglicky úsvit. Sonda je velmi speciální svým pohonem. Většina kosmických sond má na palubě nějaký chemický pohon, který tím, že se zažehnou motory, urychlí vlastně tu sondu během velmi krátké doby a sonda potom už letí svou setrvačností ke svému cíli. Na rozdíl od toho sonda Dawn má na palubě takzvané jontové motory, které pracují s palivem, konkrétně s xenonem, které je urychlováno elektricky a ty částice toho xenonu vyletují v tom opačném směru a tím urychlují sondu. Je to velice slabý pohon, ale oproti tomu klasickému má obrovskou výhodu, že může být vlastně používán po velmi dlouhá období. Takže ta sonda sice pomaličku, ale velmi dlouho zrychluje a díky tomu je schopná dosáhnout těch svých cílů, ale na rozdíl od ostatních sond je schopná od toho svého cíle se potom vydat na další cestu, což je právě příklad sondy Dawn, která nejprve zaparkovala u planetky Vesta a po zhruba roce jejího průzkumu od ní opět odletěla a nyní se nachází u planetky Ceres.
0: Kde bude, jak všichni doufáme, obíhat i několik let?
1: Astronomové doufají v řadu objevů a rozšíření toho, co o planetce Ceres víme dnes.
2: Planetka Ceres je velikosti o něco menší než je náš měsíc, v průměru necelých 1000 kilometrů a její povrch je pokryt z husta krátery, podobně jako je tomu u našeho měsíce. Nicméně, pokud se podíváme na charakteristiku té planetky jako celku, tak zjistíme, že je velmi rozdílná od našeho měsíce. Je to planetka, která obsahuje velké množství vody. Předpokládáme, že zatímco jádro je kamenné nebo možná dokonce i kovové uvnitř, tak vnější plášť je složen právě z vody a z ledu. Dokonce se spekuluje o tom, že by se tam mohl nacházet podpovrchový oceán kapalné vody. A až úplně nahoře je taková slabá vrstva horniny smíchané s ledem. Mimochodem je to pěkně vidět na těch nových snímcích, které nám sonda Dawn zaslala, kdy jsou tam veliké krátery, které jsou ale velmi ploché. A k tomu sploštění, nebo jak se říká, zrelaxování toho kráteru dochází právě pohybem toho ledu v té hornině nebo možná i pod tou horninovou kůrou, kdy vlastně ten led teče a dokáže vyrovnat vlastně ty rozdíly ve výšce toho terénu.
1: Tak moment, teď jsem z toho trochu zmatená. Na planetce, že je voda? Vždyť v kosmickém prostoru jsou teploty hluboko pod bodem mrazu. A co ten led, říkal jste, že teče? Jak to tedy je? Jak si to máme představit?
2: Máte samozřejmě pravdu, je to velmi chladný svět. Ty teploty se pohybují v řádech minus desítek stupňů Celsia, na odvrácené straně od slunce překračují minus 100 stupňů Celsia, nicméně všechny velké objekty sluneční soustavy při svém vzniku dostaly do vínku určitou dávku radioaktivních materiálů. A ty radioaktivní materiály se s časem rozpadají a generují teplo. A tohleto teplo právě umožnilo tu diferenciaci, to rozdělení na tu pevnou kamennou část, kdy samozřejmě ta hornina má vyšší hustotu, je těžší a proto padá do středu, zatímco ten led, který je lehký, stoupá nahoru. Nicméně mezi tím ledem, který funguje jako jakási izolace, a tím kamenným vnitřkem, tím kamenným jádrem, je zóna, kde může dojít k roztavení toho ledu a může tak vzniknout tenký nebo dokonce i silnější podpovrchový oceán. Máme takové příklady jinde ve sluneční soustavě, kde je to potvrzené, že pod ledovou slupkou existuje podpovrchový oceán kapalné vody.
0: Ano, to jsou především tři velké měsíce Jupiteru.
1: Vody na planetce Ceres může být hodně a byla objevena ještě před příletem sondy.
2: Kosmický dalekohled Herschel Evropské kosmické agentury provedl pozorování, při kterých sledovali absorpční čáry vody, to znamená studovali přítomnost vody v okolí planetky Ceres a zjistili, že dochází k výtryskům vody z té planetky, což do té doby nikdo nepředpokládal, že by taková aktivita, jakési gejzíry, které tryskají z jejího nitra, že by to mohlo být pozorováno.
1: Další překvapení přichystala už sonda samotná, protože na fotografiích povrchu planetky, jinak šedivého, jsou dvě velmi jasné skvrny.
0: A všichni se ptají, co to je?
2: To je velmi dobrá otázka, ale já vám na ní neodpovím tak, že bych vám byl schopen dát definitivní odpověď. Jedná se zcela určitě o mnohem jasnější materiál, než je zbytek povrchu. Ceres je velmi tmavý objekt, odráží zhruba desetinu světla, které na něj dopadne. A tyhle ty oblasti odráží asi čtyřnásobek toho světla, které na ně dopadá. Jedná se velmi pravděpodobně o led nebo o soli, které by mohly být jaksi vyneseny nějakou činností geologickou na povrch. Mohlo by to mít něco společného s kryovulkanismem, nebo by mohlo přímo jít o právě místa, kde dochází k oněm výtryskům vody, o kterých jsme již mluvili.
1: Vodní gejzíry jako někde v lázeňském městě.
0: Ano, ale tohle jsou ledové gejzíry, to je veliký rozdíl. Každopádně Ceres je velmi netypická planetka, která se pravděpodobně zrodila někde až za Neptunem a připutovala blíže ke Slunci.
1: Z toho pramení odlišnosti oproti ostatním planetkám z pásu mezi Marsem a Jupiterem, kde jich dnes známe stovky tisíc.
2: My víme, že Ceres je velmi zvláštní, řekněme, odlišný od jiných planetek, které jsou čistě kamenné, právě kvůli té vodě, kterou na sobě má. Odhaduje se, že je to více vody, než máme my tady na Zemi dokonce. A procesy na takovém světě nejsou zatím příliš dobře prostudovány. My jsme viděli několik podobných objektů ve sluneční soustavě, ale většinou ty sondy kolem nich pouze proletěly, neměly dostatečný čas, aby je déle zkoumali, zatímco Dawn bude u Ceresu obíhat minimálně po dobu několika měsíců, spíše několika let a bude mít dostatečný čas na to tyhle ty procesy prozkoumat. Mimochodem objevila se informace, že tyto světlé skvrny, o kterých jsme mluvili, byly zaznamenány už při pozorování Hubbleovým kosmickým dalekohledem někdy, tuším, že na konci roku 2003, na začátku roku 2004. Nicméně neoficiálně jeden účastník toho týmu, který pozorování prováděl, vyvrátil tu domněnku, že se jedná o ty též světlé skvrny. Oni ty světlé skvrny pozorovali někde jinde, takže je možné, že tam opravdu dochází k velmi zajímavým procesům právě teď a my tím, že budeme na oběžné dráze a budeme ta místa snímkovat po dobu několika měsíců, tak budeme moct vidět průběh těch dějů a udělat si velmi dobrý obrázek, co se vlastně děje na povrchu i pod povrchem takového světa, jako je planetka Ceres.
1: Budeme s napětím sledovat, co sonda na planetce objeví.
0: A za pár měsíců vám to řekneme. Za pár dní, přesněji za 7, se opět uslyšíme.
1: Hezký týden přejí autor Meteoru Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogán. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký večer vám, přátelé, velice rád přeju z českobudějovického studia Českého rozhlasu U tří lvů. Přichází čas vlídných tónů, příjemných melodí beze slov, při nich si můžete odpočinout nebo se třeba i zasnít. Mitchi Millerovi, muži s typickou mušketýrskou bratkou, je vyhrazeno v dějinách pop music jistě výsostné postavení. Tento muž spatřil světlo světa 4. července roku 1911 v Rochesteru ve státě New York. Od 6 se učil hrát na piano a v 11 k tomu ještě přibral hoboj. Studoval na vyhlášené Eastmanově hudební škole a po jejím absolvování byl jako hobojista přijat do Rochesterské filharmonie. Odtud vedla Millerova muzikantská cesta do známého budapešťského smyčcového kvarteta. Na začátku 40. let získal velmi dobře placené místo hudebního šéfa nahrávací společnosti Mercury a zanedlouho v podobné funkci pracoval v ještě vlivnější firmě Columbia Records. Zde pomohl Mitch Miller jako producent ke hvězdné slávě řadě zpěváků a zpěvaček, včetně Doris Day, Rosemary Clooney, Tonyho Bennetta, Frankie Olejna a mnoha dalších. Ovšem prosadil se také se svými sólovými projekty. Millerův vokální sbor při sestavování repertoáru vycházel z bohaté pokladnice populárních muzikálových a filmových skladeb, ale rád sáhnul i po lidových popěvcích a třeba také po písničkách z občanské války v 19. století. Velké zásluhy Mitche Millera tkví v tom, že dokázal mnoho lidí i v nejzapadlejších koutech Ameriky od Aljašky až k Texasu přimět ke zpívání a řada původně umělých písniček zlidověla až jeho přičiněním. Velmi často je Miller spojoval do propojených směsek, takzvaných medley. Vedle toho by se ale nemělo zapomenout, že Mitch Miller řídil také band, který natočil řadu půvabných orchestrálek a i s nimi uspěl na hitovém žebříčku. A právě z orchestrálek Mitche Millera budou sestaveny dnešní vlídné tóny. Jejich klidný poslech vám přeje Jiří Kasal.

Silly Little Tune, malá hloupá melodie, tak se svérá z něj jmenovala poslední skladba z prvního bloku dnešních vlídných tónů, vyhrazených nahrávkám orchestru Mitche Millera s občasnou podporou jeho vokálního sboru. Zcela jistě by neměla chybět melodie z filmu Most přes řeku Kwai. Před 62 roky byl za značné publicity natočen anglickým tvůrcem Davidem Leanem určitě nesmírně úspěšný film. Navíc byl ozdoben 7 Oscary. Smutnou postavou příběhu je důstojník Nicholson, výtečně stělesněný dalším Angličanem Alekem Guinnessem, jenž se nakonec stane obětí svých představ o smírném kompromisním řešení napětí mezi Japonci a Spojenci. To, co dodnes nejvíce připomíná velkofilm Most přes řeku Kwai, je melodie autora Malcolma Arnolda. A ta nyní zazní v podání souboru Mitche Millera.

Song pro devátý den, Song for the Ninth Day, jemná skladbička televizního původu autora Roberta Allena, zarámovala druhou část vlídných tónů s orchestrem Mitche Millera, kdysi mocné postavy amerického hudebního průmyslu. Mitch Miller skonal před necelými 9 roky v požehnaném věku 99 let. Než vás na závěr vlídných tónů rozehřeje jeho orientální polka, popřeje vám Jiří Kasel i za mistra zvuku Michal Koláře jen to dobré. Přátelé, mějte se, jak nejlépe to půjde.

špičkách se ke mně vrací s Josefínou. Letní sen, vločka za vločkou, do bílého uspává svět s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, posé léto a v něm ty a já.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Mítrát lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Slovy Jana Wericha začíná se dnešní setkání se ženou opravdu nevšední. Se ženou, která jde životem přes všechny nesnáze krokem pevným a dokáže se těšit z radostí velkých, ale i těch docela malinkých. Markéta Fridrišková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, Markéta?
1: Řekla bych, že při tom deštivém počasí docela dobře.
0: Musíme říct, že ve chvíli, kdy natáčíme, skutečně prší, zároveň to trošku namrzá, takže ta cesta pro vás mohla být i docela komplikovaná, ne?
1: Naštěstí to tak moc neklouzalo, ale tady naštěstí mám doprovod dneska, tak je to dobrý.
0: My musíme prozradit, že Markéta Fridrišková je od narození nevidomá. Co se vlastně, Markéto, stalo?
1: No, tehda vlastně začátkem těch 80. let nebyla technika na takové úrovni, jako je dneska. Nebyla povinná prohlídka ultrazvukem, to bylo opravdu jenom ve výjimečných případech. No a vlastně mamce až na sále sestřička zjistila, jo, maminko, vy už máte velký břicho, tak už budete rodit. No, až na sále sestřička zjistila, že vlastně mamka čeká dvojčata. Inkubátory taky nebyly všude, takže vlastně bráška při převozu do Olomouce zemřel, já jsem se vlastně narodila v Přerově, no s tím, že já teda s váhou 1,10 kg jsem to nějak, tak nějak.
0: Vy jste měla 1,10 kg?
1: 10.
0: Deka,
1: jo,
0: když jste 10. se narodila? Co to pro vás znamenalo?
1: No,
0: důsledku.
1: Vlastně to, že se ještě nevědělo, jako se ví dneska, že vlastně kyslíkem se dá, nebo stává se to hodně často, stávalo dřív, teď už tolik ne, že se vlastně pálí sítnice. Takže teď už proto mají ty děti ty brýlečky na očích. No a tehdy se to vlastně nevědělo, takže tím to vlastně celý vzniklo a odumřela mi sítnice postupně.
0: Takže pro vaši maminku to velké štěstí bylo zároveň i neštěstí, protože bráška zemřel. Vy jste tedy po tom inkubátoru zůstala slepá. Jak to maminka prožívala?
1: No, řekla bych, že hodně těžce, protože si po mně pořídila dalšího brášku, takže mám vlastně dva sourozence, jednoho staršího o rok a druhý vlastně, ten je o 3 roky ode mě mladší. Řekla bych občas, že se s tím nesrovnala ani doteď. Někdy mám z toho takový pocit, ale jako mamka mě vždycky se snažila brát jako sobě rovnou, učila mě samostatnosti, za což jsem jí teďka hodně vděčná.
0: A co sourozenci, když měli sestřičku, která neviděla? To musela být pro vás trošku nevýhoda, ne? Při hraní tedy myslím.
1: Nebyla, protože starší brácha, ten mě prostě navigoval, takže my jsme spolu špahali po futrech, vozili se po dveřích, hráli si na strážníky a vězně, přitom jsme zalomili klíč, naši z nás měli fakt radost.
0: Jaký to je vlastně svět dítěte, které nevidí nic?
1: Tak vlastně všechno jenom posloucháte ušima, mě nikdy nevadilo, jakoby o co jsem, nebo o co jakoby přichází, mně to nikdy nepřišlo. Já jsem vyrůstala tak nějak mezi bráchama, mezi vlastně bratranci, sestřenice byli a hráli si se mnou. No ale jako necítila jsem se nikdy nějak. Pak normálně jsme si hrávali potom i s bráchovýma spolužákama, jsme byli větší na schovku, na vybíjenou, vždycky jsem s někým tam běhala. Takže to bylo takový fajn, že jsem se cítila dobře, že jsem vlastně mezi vidícíma.
0: Každý máme nějakou paměť, vy máte asi zvukovou, ne?
1: To nevím, jestli bych úplně takhle přímo řekla. V podstatě já si pamatuju všechno spíš pomocí různých, třeba podle toho, co jsem měla na sobě, co jsem jedla, co jsem zrovna ten den dělala. Tak podle toho si vlastně vybavím potom příběhy a vlastně všechno ostatní. No, nevím, jestli přímo zvukovou, spíš jenom i třeba sny mívám prostě bez toho zraku.
0: Jak takový sen vypadá tedy, když je bez toho vizuálního věmu? Co se vám třeba tak často stává a zdává?
1: No, tak když prostě třeba někam jdu, tak v tom snu nejdu normálně, že bych jako by šla jako vidící člověk, že jde normálně, kouká se očima, aha, tam je auto, tak já prostě v tom snu jdu s hůlkou, protože prostě už mám takhle spojenou v tom životě a takhle vlastně probíhá ten můj sen tak, jak vlastně normálně.
0: Vy slyšíte lidský hlas, dokážete si představit, jak ten člověk může vypadat? Teď třeba slyšíte mě, jak si myslíte, že vypadám? Já vám pak řeknu, jestli jste to trefila. Tak
1: no,
0: popisujte.
1: Tak, já si představuju, že máte tmavě hnědý vlasy, tmavě modrý oči a že jste tak... Tak to už teďka, protože jste mě vlastně vedl tady k tomu stolečku, tak to už je trochu zavádějící. Představuju si, že jste trochu jakoby vyšší, tak 180 bych to typla.
0: No vy jste to trefila úplně přesně až na ty vlasy, ty už jsou trošku prošedivěle. Oči mám tedy tmavohnědé. A co myslíte, mám vousy nebo...
1: No vidíte, to mě nikdy nenapadlo přemýšlet.
0: Dokážete si představit tu tvář třeba?
1: Ne, to ne. To právě, že tím, že jsem jakoby nikdy neviděla, tak tady to obrazové vnímání v podstatě moc nemám. A i když mi někdo si představí takový ten pohled jakoby z úhlu na něco, tak to já prostě absolutně jakoby nezvládám tím, že jsem to fakt nikdy jakoby nezažila, neviděla, tak tohle to já prostě neumím. Neumím si to ani nějak přebrat. To mi někdo musí říct, dát přede mě nějakou stavebnici. Tak tady si to osahej. A takhle to vypadá z toho úhlu, takhle to vypadá z tamtoho úhlu, jakoby ses na to, musím se na to vyložení jakoby hodně soustředit, abych si to uměla představit.
0: Takže na ulici, když jdete, tak se neotáčíte za chlapem kvůli hlasu?
1: Tak jako, ne, to spíš ne, to spíš za nějakým, teď už mám jiné starosti k hlídání, tak už spíš to řeším tak, že ne, kvůli hlasu určitě ne, ale mám kamarádku, která to takhle tímto způsobem řešila, že říkala, je, ten má hezký hlas, určitě hezký.

0: Markéta Friedrichsková je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Když jste už začala chodit do školky třeba, existuje nějaká školka pro nevidomé, nebo jste chodila do normální školky?
1: V současné době se hodně rozmáhá právě taková ta integrace vidících lidí nebo i dětí, když se budeme bavit mezi zdravé. Já jsem ráda, že jsem si prošla klasickou mateřskou školou pro zrakově postižené. Tehdy to bývalo na Kohoutové ulici, tuším, že je to tady v Brně v Husovicích. Bylo to tam nově udělané, nějak myslím, že nově otevřené. Teďka už je to spojené se základní školou, vlastně i se střední školou na Hlinkách v Pisárkách. A vlastně tam já jsem vyrůstala, tam jsem začala chodit od nějakého 85. roku. No, tam se to nějakým způsobem vlastně, byla jsem tam jakoby mezi dětma, které mají stejné postižení, nebo třeba byť jen nějaký malý zbytek zraku, protože tam se to hodně odlišovalo i třeba skrz hry a tak. Protože děti, které viděli, tak s náma nemohli hrát na slepou bábu, že? Že by nás jakoby hnedka chytli. Nebo by nám se před náma schovali a tak.
0: Takže tam jste si musela najít první kamarádku, ne?
1: Přesně tak, tam jsem našla první kamarádku.
0: Kdo to byl?
1: To byla Sonja Fialová, se jmenuje. A vlastně jsme o 14 dnů od sebe vlastně věkově. A tam taky prostě, že jo, taky s inkubátorem sitnice. No a my se vlastně vydáme doteď, do současné doby.
0: Vy jste v té době chození do mateřské školky taky měla takovou hezkou příležitost seznámit se s policií tehdy. Co se to stalo vlastně?
1: No, my jsme byli na procházce, na ty jsme chodívali hodně často. No to bylo ještě před převratem, takže vlastně dřív to opravdu tak bývalo, že nevidomí byli pozavíraný v nějakých těch, nebo nemůžu říct přímo zavření, no prostě nechodilo se moc mezi lidi. No a takže jsme vyjeli tam někam do přírody, byla zima. Si úplně do dneška pamatuju, jak jsem na sobě měla ty kozačky oteplováky prostě. Šli jsme přes hluboký sníh. A teď stáli jsme na té tramvajové zastávce a já nevím, co se stalo. Prostě já jsem byla asi už unavená, já jsem se prostě, jsem dělala strašně ráda, když jsem byla malá. Zvedla jsem hlavu a koukala jsem jakoby do nebíčka. Babička mi vždycky říkala, nekoukej se do toho nebíčka. No a já jsem tam tak stála a teď si najednou uvědomuji ten zvuk té odjíždějící tramvaje. Dala jsem tu hlavu dolů a děcka už tam nebyly, ani soudružky tam nebyly. No a teď co já? Já tam zůstala sama, já ani nevěděla, kolik je hodin. Tak to je takový ten prvotní šok.
0: Že jsem začala strach? Co bude?
1: No já jsem právě začala poskakovat a volat hrozně, soudružko, soudružko, soudružko, vraťte se pro mě. Já jsem tam byla ta silnice, já jsem do ní jakoby skočila, pak mě došlo, že to je silnice, že musím zpátky. Tak jsem tam se vlastně vrátila a teď jsem čekala, přijel trolejbus. To si úplně pamatuju. Vystoupila paní a říká mě, jak pak se jmenuješ, holčičko? A já říkám, Markétka Friedrichsková. A kde bydlíš, holčičko? V Přerově. Mě musela koukat, co dělám teda jako v Brně. Tak to teda probírali tam s řidičem. Tak ten řidič se s někým spojil vysílačkou. To si úplně pamatuju, jak jsme fakt stáli, ty dveře otevřený, ta zima v tom trolejbusu.
0: Ten dispečerský hlas.
1: Ano, teď ten hlas tam jako... A tak jsem seděla paní na klíně, paní mi dala cigaretovou žvíkačku, říkala mě, ať nemlaskám, to si taky úplně pamatuju, protože to bylo jako jedno z malá jídel, co jsem tak jako, že jo, po svačině a pak to byla vycházka. No a vzpomínám si, že mě potom předala pánovi a ten mě říká, čau kočko, půjdeš se mnou? A já, a mě prostě čaple, já jsem se ho chytla kolem krku, on mě nesl. Jsem si říkala, je, to je skoro jak taťka, já se mám. No a to už jsem právě byla s tím panem policistou. Už jsem tam seděla a dělala jim tam čurbec. Chtěla jsem telefonovat, protože mě od malička už bavilo telefonovat.
0: Co paní učitelka, když zjistila v trolejbuse, že tam nejste?
1: Já vlastně vůbec nevím. Já nevím, jak si pro mě obě dvě přijeli. Ptali se mě, kudy jsem s nima ještě šla, protože jim vůbec asi nedošlo,
0: nevěděli,
1: že jim
0: kde
1: nějaká
0: dítě chybí.
1: A já jsem říkala, ptali se mě, jestli jsem s nima šla přes ten hluboký sníh, říkám, že jo, že až odjela ta tramvajka. No tak říkali, nikomu nic neříkat a pamatuju si, že jsem měla hrozný jako veget, jo, že mě uložili do postýlky, teď ty nohy tam jo, zahřívali, teď jsem jedla chleba s vajíčkem v postýlce, no to nehrozilo, jo, školce hezky u stolu. Takže tak, to byla taková legrační, vlastně první taková dobrá zkušenost s policií a zůstalo to tak, no. Už párkrát mě takhle pomohli opravdu, že jsem třeba někde, že bych díky tomu třeba někam zajela úplně, nebo možná i byla okradená jednou.
0: Aha, co se stalo?
1: No to bylo vlastně, to už je tak, to už jsem vlastně měla malého Danečka, tomu se dostanem asi, že? No prostě jsem šla podchodem tady ve městě a lidi prostě mají hodně tendenci mě jakoby oslovovat ahoj, potřebuješ pomoc. Mě to tehdy nějak prostě vadilo, jako měla jsem takový období, tak jsem vždycky jako jestli si tykáme a teď prostě nás zastavil právě taky jeden takový policista, co tam byl na obchůzce. No a chtěl potom pánovi občanku a pán samozřejmě občanku neměl. A potom pán se cítil jakoby hrozně dočeně, že jsem tu pomoc jakoby odmítla od něho, jo? Že prostě on začal jako, že my se známe a toto začal fakt jako si vyloženě vymýšlet. Já jsem jenom kývala hlavou, že to tak není. No, to byla...
0: To jste měla možná štěstí, ne?
1: No, no, právě, že už jako fakt kolikrát přišli vyloženě včas za 5 minut 12.

0: Markéta Friedrichová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vy jste chodila do školy a musela jste mít svoje sny. Jaké jste měla sny jako školačka?
1: Po té základní škole člověk moc nevěděl, co dělat, jak dělat. Tehdy se hodně rozmáhala zase ta integrace a do toho se mi až tak úplně nechtělo, tak jsem si vybrala obor jakoby technika administrativy a výpočetní technika, což vlastně je něco jako obchodní akademie. No a vlastně jsem zjistila, že mě to i baví, ta ekonomie, účetnictví a tady tyhle věci a že vlastně by se v tomhle, díky tomu, že už vlastně hodně se právě rozmáhali i mluvící počítače a tak, tak, že díky tomu vlastně by ta práce nějaká snad i mohla být. No a pak potom nějak se to zlomilo v tom třeťáku na té střední škole, že jsem si říkala, že bych chtěla jít teda na práva. Tak jsem tam šla s nějakým...
0: Jedna z nejtěžších škol.
1: No, tak jsem tam šla s takovým jako nadšením, že budu pomáhat lidem, jsem říkala, anebo ještě jazyky, jako že by taky připadaly v úvahu, tak jsem tak jako nevěděla. Tak
0: bylo těžké se dostat na práva?
1: Jsem byla v té druhé půlce jakoby těch lidí, co se tam hlásili, nebo co vlastně úspěšně udělali ty testy. Bylo to docela těžké, ale řekla bych, že na odvolání to prostě vyšlo. Měla jsem asi štěstí. Je potom horší dneska se na té škole potom udržet. No, tam jsem vlastně poznala přítele.
0: No a to nás zajímá. Jak jste ho poznala, jak tomu došlo?
1: Ne, tak to není o tom, že by, protože o mně se povídalo na střední, že mám hlavu v oblacích a jen tak s někým nebudu a princezna nedostupná a tak. A, protože já jsem měla svého vysněného právě právníka, jo. A, no a to tak nějak souviselo jedno s druhým a já jsem potom odešla z té školy. My už jsme se vlastně s Martinem znali dřív, už vlastně od základní školy. On je totiž mladší o 3 roky než já. No,
0: a úplně první setkání bylo teda s Martinem kdy? Co se stalo? Kde jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali potom docela pravidelně vždycky, když jsme dojížděli na Inter, potom jakoby v neděli na střední školu, tak tam jsme se potkávali, poslouchali písničky, ale to je jako ještě... Ani pro něj, ani pro mě nic neznamenalo.
0: To jste ještě netušila, že to bude láska?
1: No vůbec, jako mě to nenapadlo. My jsme si tak jako povídali, poslouchali ty písničky, on měl svoji přítelkyni a svýho vysněnýho prince. A...
0: No a jak se to tedy stane, že najednou z kamaráda se stane
1: nic,
0: láska?
1: Myslím, on se dostal taky na vysokou školu. A on totiž studoval obor výpočetní techniky a pedagogiky nějak. Teď doufám, že jsem to moc nepopletla. Jakože je to speciální pedagogika a výpočetní technika, tak, na té vejšce. A on tam se mnou přišel, že potřeboval číslo na mýho spolužáka. No a potom za náma začal chodit a začali jsme si povídat a psali jsme seminárky do rána, jakože i s ním. A stylem, že jsme si u toho povídali a řešili jsme to a pak jsem šla na seminář a skoro jsem nemluvila třeba. Protože jsme si celou noc povídali.
0: Jo.
1: Protože jsme seděli, prostě pili kafe a povídali jsme si a do toho jsme jakoby konzultovali, co tam kdo na tu seminárku řekne. To bylo teda právě s tou mojí nejlepší kamarádkou. Jsme tam psali ten seminář a on se na nás tak jako koukal, povídal a říkal, ty jo. Vždycky tam tak jako to a říkám, no nic, tak... Tak nic, tak my už radši ani nebudem spát, nebo na ten seminář nevstanem. Jako seminárka dopadla dobře všechno a já jsem tam prostě všechny ty právníky dostala, že jsem řekla, kdy má ombudsman otvírací dobu.
0: No, vidíte.
1: Teď už to nevím, ale teda vím, že se dobře pobavili, tak to bylo zase jako takový dobrý, že jsme věděli, že poslouchají, že to prostě neberou jedním uchem tam, druhým uchem ven.
0: Čím si vás Martin získal?
1: No, to je právě to, my to máme takový komplikovaný, my totiž slavíme celý leden, my vlastně nevíme, kdy jsme se dali totiž pořádně dohromady, protože on totiž Martin je romské příslušnosti a takže prostě já jsem si říkala, proč si jako nebudu, to mi naši nikdy neschválí, toto, tamto, no a taky jako, že ne, no. Já nevím, to tak prostě přišlo nějak samo. Jsem najednou pak zjistila, že ho mám asi ráda, že mi na něm záleží. Pak zráda přešlo na... No,
0: navíc.
1: A
0: rodiče s tím nebyli smířeni?
1: Ne. Samozřejmě ne. Já jsem dostala ultimátum. Já jsem stála před jedním z nejtěžších rozhodnutí v životě. Buď teda Marťa, nebo oni, no já jsem si vybrala Marťu, takže jsem se z Přerova nastěhovala sem do Brna. Měla jsem spoustu hodných lidí, kteří mi s tím pomohlo. No, jsme do teďka spolu. To bylo vlastně 2008, jsem se stěhovala, 2005. Jsme se tak nějak, budeme mít asi 10 let výročí teďka, si myslím v lednu.
0: Příští rok.
1: No, 4 nebo 5.
0: A s maminkou a s tatínkem teda od té doby nekomunikujete?
1: Jo, jo, Daneček se narodil a svět se zbláznil.
0: Tak mi řekněte, jaký je Martin? Jak ho vidíte?
1: Martin?
0: Když ho nevidíte.
1: No, tak já jsem zjistila, že umí být hrozně hodný, chápající, citlivý a je hlavně na rovinu. To se mi líbí, že prostě řekne hnedka, co si myslí, když se mu něco nelíbí. A jak vypadá, tak oči má tmavý, tmavě, hodně tmavě hnědý. Mm-hmm. On vypadá vlastně skoro jako Daneček. Že Daneček je téměř kopie svého tatínka. Černý vlasy, vysoký tak 170, možná lehce přes.
0: Mm-hmm.
1: No, teď už má trošku bříško, ale předtím byl hubený jak lund. Když jsme se poznali.
0: Jste si ho vykrmila trošku?
1: Já jsem pravda taky měla o pár kilomí.
0: A tak to, jak vy ho vidíte, to jste si ho poznala prsty nebo jak? Dotyky?
1: No, jako na mě úplně nejvíc zapůsobilo to jeho charisma. Jakoby on prostě přijde a je ho všude tak nějak plno. Jo, že on prostě, ne že by byl vyloženě živej, ale má prostě takovou tu auru, nebo jak to říct.
0: Mm-hmm.
1: No, to ostatní přišlo, přišlo potom, ano, těmi dotyky.
0: Musím jenom dodat, že Martin je taky nevidomý, aby naši posluchači věděli.
1: Mm-hmm.
0: Takže vy jste spolu a vlastně se vidíte každý den.
1: Přesně tak.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Markétu Fridriškovou. Tak jste s Martinem žili a pak najednou jednoho dne přišla dobrá zpráva. Pamatujete si ještě na tu chvilku, kdy jste zjistila, že budete mít miminko?
1: Úplně přesně, to bylo, já jsem to už tak trochu tušila, protože my jsme to plánovali, protože my jsme jakoby dřív, to bylo takový jakoby těžší, neměli jsme oba úplně dostatečně zajištěnou práci, nevěděli jsme, jak bychom finančně zvládli byt, ve kterém jsme bydleli, úplně stěhovat se nám nechtělo. No a já jsem navíc ještě před sebou měla jednu operaci nosu, protože jsem, jsem si taky někdy dřív vyrazila zub a bylo potřeba srovnat prostě
0: přepážku.
1: Přesně.
0: Taky jsem podobnou operaci absolvoval, čili vím, o čem mluvíte.
1: Ano, takže to byla taková, já jsem říkala, dáme to dokupy a uvidíme, jak se to povede. No, takže prostě se to všechno tak nějak srovnalo, ještě jsme oslavili Silvestra. No a pak ještě tak nějak ten leden, únor. No, v březnu, koncem března, já jsem to tak trochu tušila, já jsem říkala aj sestřičce, tak buď jsem teda těhotná, nebo se mnou něco je jinýho, doufám, že to bude to první, no. A tak ještě jsme si z toho dělali srandu, já jsem tam tak jako ležela a ona mě říká, no a říká mi, a to můžou být sestři i dvojčata, babička je z dvojčat, mamka je z dvojčat, já jsem z dvojčat. No, to by mohly být dvojčata, to by bylo dobrý, no tak dneska už si to nemyslím, že by to bylo dobrý. No a to ještě tam tehdy byl zástup. A paní doktorka říká, tak vás klamu, děcko je tam jenom jedno. A já jsem z toho měla takovou radost. Marťa zrovna měl v práci, on pracuje v brněnském tyflocentru. A on tam zrovna měl spoustu právě studentek na exkurzi. A já jsem mu to prostě zavolala a říkám mu, jo, tak čekáme Mimi. A on prostě pauza v tom telefonu a jenom hustý.
0: A dozvěděla jste se předem, že to bude klučina?
1: Já jsem to chtěla vědět, abych věděla, co vlastně mám nakupovat a dověděla jsem se to. No, já jsem hrozně chtěli holčičku, chtěli jsme Natálku. No, ale když jsme zjistili, že to bude kluk, tak jako jsme říkali, tak to byla Daneček a taky jsme se pak už na něho těšili.
0: Jaký pocit bylo to narození?
1: To bylo takový smíšený, protože vlastně Daneček, všechno probíhalo normálně, nikde tam nenastala, nebo nevím o tom, že by tam nastala chyba, ani z těch záznamů, tam jako by nic takového nebylo. Ale Daneček prostě se mu nedělal dobře ty testy, jak mají dělat miminka. On prostě s ručičkama dělal, že je dával jakoby, že mu prostě volně nespadly, jak by měli miminkům, ale dával jakoby hřbety od sebe a k sobě, že mu takhle vlály ty ručičky. Oni potom zjistili, že měl vlastně málo kyslíků z pupečníkové krve. Takže on jako nebyl přidušený, on si sám dýchal, jenom prostě neplakal, jenom si tak jako kníkal. A oni říkali, jo, ale to se stává, prostě dáme ho na kyslík trochu a to se srovná. On měl taky 51 cm a 3,87 kg.
0: Tak to byl kluk jak Bůh.
1: No, byl docela veliký.
0: A tatínek byl u porodu?
1: Jo, byl u porodu, no. Byli jsme tam všichni a všechno bylo v pohodě. No, takže nám Danečka odvezli na takový to chlazení, jak se to teďka dělá, aby právě nedošlo k většímu poškození mozku, toho se báli. Takže jsme půl roku nevěděli, co bude, jak bude s naším Daninkem, no, takže jsme si ho trošku rozmazlili, roznosili. Hlídali jsme každý jeho nadechnutí a všechno, aby prostě bylo všechno v pořádku, brali jsme léky, no, bylo to ze začátku takový těžký. Teď ještě kolem toho se stalo to, že vlastně jsem chodila za Danečkem, on byl vlastně, protože vlastně, že chladící jednotka je tady v Brně v dětské nemocnici, ale ta byla obsazená, v Olomouci místo taky nebylo a mě ten jeden

0: Pan doktor říkal, no, ale on je tak jako hodně na hraně mezi tím prvním a druhým stupněm, jako radši ho tam, jo, dáme, aby prostě tam nedošlo k většímu poškození mozku. Asi to bylo dobře. Daneček i sestřičky říkali, že vlastně Daneček se chová jak zdravý dítě po tom procesu, po tom chlazení. On se tomu vlastně říká správně řízená hypotermie. My jsme za Danečkem jeli právě do Ostravy, no a já jsem s ním potom, jak už měl týden a už byl převezený do Brna, tak jsem za ním den co den chodila do té dětské nemocnice. No a jeden den jsem tam prostě přišla pondělí, úterý, tak jsem si ho prostě jakoby zkoušela, že jo, maminka prostě v Přerově. S mamkou jsme to tak nějak, protože jak jsem říkala, Daneček se narodil a najednou prostě mamku to začalo hrozně zajímat a já jsem mi to vůbec ani nechtěla říkat, že máme tenhle problém a ono nás to tak jako trochu svým způsobem zblížilo, jo? Že měla vlastně podobnou zkušenost z toho inkubátoru, kdy taky vlastně za mnou 3 měsíce asi nebo jak jenom dojížděli s taťkou do toho Olomouce, do té Olomouce, je to vždycky pletu.
1: A nakonec všechno dobře dopadlo.
0: Jo, Daneček je zdravý. No a tam to právě nastalo, že se mě tam právě zavolala paní doktorka, taková už působila na mě hlasově sotva před důchodem, když to takhle řeknu. A ptala se mě, jak to jako mám pořešený, jako mám postižený dítě, jak se o něj chci starat, že bude potřebovat cvičení a já nevím, co všechno. A já jsem říkala, no, tak jako mám domluvenou kamarádku, já se všechno naučím, teď já už ho, prostě jsem ho uměla přebalit, jo, postarat se o něj, dát mu prostě flašku, co takový, jakoby malý miminko víc, jakoby okoupat, jo. Může chtít, já jsem věděla, že se, ona mě říká, no víte co. Teď to tam začala vykládat jiné paní doktorce, která Danečka ani neměla mít na tom obilňáku na starosti, protože já jsem říkala, já chci jít s ním někam na rumínky, já chci být od rána do večera, abych vám byla schopná říct, ano, o takový dítě se zvládnu postarat, ne, to nezvládnu. Já vám to teďka prostě nemůžu říct, ne, to nezvládnu, když jsem si to prostě ani neskusila.
1: Měla jste strach, že o Danečka přijdete?
0: Bála jsem se hodně. Bála jsem se, protože to bylo moje zlatíčko, věděla jsem, že mě potřebuje a bála jsem se, nikdy se mi od něho nechtělo domů. To bylo takový těžký. No. A potom, jak už jsme byli spolu na tom obilňáku, tak ona mě potom říká, ta doktorka, no naštěstí, to jsme bude řešit obilňák. No tam jsem přišla, tam první taky rozhovor se sociální pracovnící a to byla otázka. Jak poznáte, že je poblinkanej? Jak poznáte, že se vám dusí? Jsem říkala, jdeme, ne. Tak za prvý prostě je to malý miminko, nebudu jakoby od něho na hodinu pryč, že? Prostě někam doprčit. A fakt to tak bylo, jo. Marťa pomalu pral, žehlil, všechno vařil. Já jenom kolem Danečka. Potom vlastně na tom obelňáku, která až mě vidělo pár jiných sestřiček, protože tam se to točí, jak na kolo točí. Jeden den jsou tam 2 sestřičky, pak jsou tam na noc, jo, pak jsou tam na další den jiný 2 sestřičky. Takže prostě pochopili, že ho opravdu zvládnu vykoupat. Ukázala jsem jim spoustu pomůcek, který mám třeba, že na injekční stříkačce, abych poznala, předaneček musel dostávat jakoby injekční stříkačkou nějakou medicínku. Tak ať mi tam udělají zářez, já si to podle toho zářezu na tom pístu najdu, dám si tam necht a poznám, že tam mám i tu dávku, kterou mám mít, jo. Tak úplně na mě koukali, že jsem věděla, kam jsem si dala plínky. Já jsem říkala, jo, kdybyste mi to tady zkusili přeorganizovat, tak jsem...
1: A už jste pomalu začínala věřit tomu, že ten souboj vyhrajete, že jo?
0: No, přesně tak. Potom jsme došli teda domů, přišla Danečková, jakoby dětská doktorka a zase kolotoč na novo. Říká, neřekla to ani mě, protože ona se spíš jakoby měla tendenci, já jsem tam tehdy měla Danečkovu tetu, jakoby na ty 2 dny a ona taky pochopila, protože já jsem s Danečkem byla na tom obilňáku 10 dnů, a co se jako chcete učit, jo, prostě, nebo samozřejmě, jako jsou, je to hrozně individuální, někteří jsou šikovní, někteří míň, tak já mám to štěstí, že mě ta mamka opravdu vedla k té samostatnosti a že mě řekla, já tady nebudu pořád, musíš se to naučit, brala mě fakt jako sobě rovnou, takže jsem fakt doma dělala všechno, takže jsem tady díky tomu teďka měla jakoby návrh, že jsem se s tím dokázala porvat, jsem si říkala, když jsem to dokázala celý mobil nějakou, tak to dokážu i dětské doktorce. Tak ona byla chvilku úzkostlivá, samozřejmě na mě zavolala ospod zase, že přišla paní z ospodu. Ta byla hrozně teda v pohodě, taky jako vyptávali se na finanční situace, na všechno tady tohleto kolem. toho, jak to máme zařízený, jak to budeme dělat. Tehda byla hodně krutá zima, když se dali, nebo jako rozhodně ty dvě zimy, co byly teďka, tak nebyly tak náročný sněhově a tak. A bylo potřeba jezdit hodně, každý týden na rehabku. Bylo potřeba fakt jako jezdit a v tomhle to nám právě hrozně moc pomohlo i Tyflocentrum, protože nikdo nevěděl, nikdo se s tím jakoby nesetkal. Nikdo se nesetkal s tím, že by dva nevědomí, nebo samozřejmě jako nějaký výjimky jako jsou, ale vím, že se to málo kdy obejde bez nějakých problémů. Pokud tím řeknete, že nemáte nějakou blízkou příbuznou osobu, která vám s tím dítětem pomůže, tak oni to hrozně zkoumají. Jakoby ono je to jejich práce, já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu já jsem se fakt bála, jako my jsme se fakt jako báli, že takže paní ze sociálky dokonce přišla jednou, mi pomáhala sama na tu rehabilitaci, kde jsme s Danečkem cvičili Vojtovu metodu. Jo, a sama prostě se mnou jela s kočárem, protože prostě jiná možnost nějak nebyla, nebo to nevycházelo časově, už teď přesně nevím. Ale vím, že tehda se zachovala, že věděla, že mám snahu se o to dítě starat, a že to není o tom, že bych to dítě nechtěla, nebo měla jenom proto, abych na něho brala nějaký peníze. No, pak se mě snažila ještě jakoby ve spoustě, jo, rodičák jsme spolu vyřizovali všechno.
1: Co bylo nejtěžší z toho všeho pro vás?
0: Ten pocit té nejistoty, že mě prostě nevěří, že se dokážu postarat o to dítě. To bylo jakoby nejtěžší přesvědčit hlavně svoji dětskou doktorku, když už potom Daneček byl větší a věděla a já už jsem ho v pohodě tam převlíkala, tak to bylo nejtěžší. Ona paní doktorka byla starší, takže to bylo takový jako nejtěžší dokázat, nebo aby fakt jako nebyla úzkostlivá a jednala se mnou jako ze sobě rovnou.
1: Jaké bylo první slovo, které Daneček řekl?
0: Mamam. Potom to bylo tatat.
1: Teď už mluví.
0: No, teď už.
1: Dospělej.
0: No, skoro. To ještě ne. Má dva roky, tak.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval Markétu Fridriškovou, nevidomou maminku. A to mě řekněte, tatínek nevidomý, maminka nevidomá a dítě dvouleté vidící. Jo. Už to chlapec pochopil, že může s vámi taky sehrávat nejrůznější hry?
1: No, jo. Myslím, že velmi rychle na to přišel, že stačí se jenom schovat.
0: Jo.
1: No, někam a být chvilku potichu.
0: A kde má takovou skrýš nejoblíbenější?
1: Nejoblíbenější na sedačce úplně v rožku, tak tam si s něčím zaleze. A když mu řeknu, Dani, a on na mě udělá, ne, tak já vím, že, já vím, že má v ruce něco, co mít nemá. A nebo on teďka dělá to, že ukazuje, že má rok a ukazuje jakože 2 roky, ale on to ještě neumí pořádně ukázat. Mm-hmm. Ještě ho to tak jako trochu doučujem. No ale teda, co teda ho hrozně baví dělat, že něco provede, vezme třeba, taťka sbírá gramofonové desky.
0: Jo.
1: Mm-hmm. Tak vezme tu desku a udělá, Nani, že on si neřekne Dani, on Nani, protože ví, že já mu dělám Dani. A nebo třeba, když na něho zavolám, že nevím, jako fakt, co dělá, a já mu třeba chystám nějakou dobrotu, dneska měl máčenku s rýžou, a já mu chystám nějakou dobrotu, a on teda zrovna nesedí v židličce své jídelní, kde teda papá sám už se snaží žičkou, tak řekne, ne, hi. A, jako, a znamená to, že prostě jako, že se dívá z okna, že je tam prostě za sklem a dívá se, co dělají děti na zahradě, nebo že tam prší, takže on prostě tím... Jo, když na něho zavolám, tak se mi snaží většinou říct, co dělá. A když už je fakt jako ticho, tak to už je opravdu zlé.
0: Potom jeden.
1: Povahově nebo vizáží?
0: Povahově, vizáží i povahově.
1: A, no, on to má teďka prej takový nějaký namixovaný. Výrazově hodně po mně, říkají. No a povahově já si myslím, že je hlavně svůj.
0: Co z něho jednou bude? Máte nějaký sen?
1: No, já bych hlavně chtěla, aby si to prostě rozhodl sám.
0: Mm-hmm.
1: No, jeho teďka baví tak nějak všechno. Baví ho všechno montovat, baví ho poklízet, baví ho, když to, co vidí dělat nás, takže když vidí, jak taťka zapoje si do mixu klávesy, že bude hrát, tak chce taky.
0: Tak jestli ho baví poklízet, tak to bude mít v životě dobré. To se hodí vždycky.
1: Já se bojím, že ho to přijde puberta, že ho to přejde.
0: Máte takového zajímavého koníčka vedle toho, že milujete svoji rodinu a veškerý čas vlastně věnujete jí. Vy sbíráte prázdné flakonky od parfému. Kolik jich máte?
1: 2000... Je, už se to blíží pomalu ke 3000. 2300 jich mám těch úplně jakoby prázdných nebo s malinkým zbytečkem parfému, protože asi ty, který jakoby si vypoužívám sama, tak si tam nechám malinký zbyteček. A ty, který vlastně, a pak mám ještě nějaký plný, no, nějak se vždycky vydávají nový, tak se za rok, za dva přestanou dělat, protože ty vůně málo, který jsou takový, že by se vyráběly pořád, jako třeba Christian Dior, nějaký ty vůně od něj. Tak to se musím právě jakoby rychle kupovat, abych pak o ně nepřišla.
0: Vaše nejmilejší vůně?
1: Moje nejmilejší je teďka... No, když byste se mě zeptala spíš úplně na první,
0: no.
1: Tak já jsem to začala sbírat vlastně ty flaštičky, mě už od malička babička říkala, ty budeš narkomanka vůní. Na to nezapomenu, ale vždycky, protože já jsem totiž seděla vždycky, já jsem byla schopná sedět. Ona měla takovou, ještě fakt takovou hodně starou babičkovskou, ono se to potom vrátilo do módy, to byl takovej košík. Bylo to dírkovaný, bylo to proplítaný tím proutím a byla to i jako taška, že to bylo takový kombinovaný. A já jsem v tom měla ty krabičky od jejího ženšinového krému a různý takový fakt ty francouzský a ruský smrady, jak to bylo prostě. To.
0: Živé květy.
1: Ano, konvalinku tam, myslím, že tam taky byla. Jenomže to mi nechtěla moc dávat, protože ona si vždycky do toho dolila líh a vonilo jí to jako by znovu. No, ale byly tam samý fakt jedna taková, úplně si upamatuju, polská, nespomenu si na jméno, protože tehdy mě to tolik nezajímalo a oni všichni, ježiš, já si musím vzít brejle, aby to přečetli.
0: Markéto, jste šťastná?
1: Já bych řekla, že jo. Že vlastně já jsem šťastná, že mám kolem sebe rodinu, která mě má ráda. lidi, který mám ráda já. Jsem šťastná, že se postoj vůči nevidomým, by to tak třeba kolikrát se hodně naštvu i na ulici, že se to hodně zlepšuje, že lidi už ví, jak mají pomáhat, že je lepší se vždycky nejdřív zeptat a potom pomoct. To mě hrozně těší, že že to prostě jde někam dál, že to prostě nestojí na místě. A jsem šťastná, že jsem tady s váma dneska mohla sedět a povídat si.
0: Tak to je oboustranné štěstí. Hostem Stříbeného větru a Jaromíra Ostrého byla Markéta Friedrichová. Moc děkujeme za návštěvu a přejeme vše dobré. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju vám také.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Americký ministr obrany při pietě v Normandii kritizoval evropskou migrační politiku a podle pražských hygieniků v posledních letech přibývá zdravotních problémů z jídla. Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Hezké nedělní ráno vám přeje Josef Maršál. 82 let od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii přijel americký ministr obrany Pete Hegseth na francouzské pobřeží uctít památku padlých. Ve svém projevu na americkém vojenském hřbitově v Colville-sur-Mer varoval, že evropské pláže jsou dnes ohroženy migrací.
2: European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
3: Šéf Pentagonu prohlásil, že evropské pláže dnes dobývají jiné nebezpečné ideologie a jako příklad jmenoval lodě s migranty přijíždějící do Španělska, Itálie, Řecka a Bulharska. Označili za invazi a zeptal se, kdy s touto invazí evropská hlavní města něco udělají a že už prý podle něj může být i pozdě. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Česká správa sociálního zabezpečení přechází na novou webovou adresu cssz.gov.cz. Dosavadní adresa cssz.cz zůstane funkční a návštěvníky automaticky přesměruje. Úřad se tak zařadí mezi další státní instituce, využívající doménu .gov. Má to usnadnit orientaci na internetu a snížit riziko záměny s neoficiálními weby. Dnes je Světový den bezpečnosti potravin. Kampaň vybízí stravovací zařízení ke spolupráci s kontrolními orgány i samotnými zákazníky. V Praze například hygienici v loni zkontrolovali bezmála 400 podniků na podnět strávníků. 4 z 10 stížností byly oprávněné, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: V posledních letech registrujeme nárůst množství podnětů na zdravotní obtíže způsobené konzumací jídla v gastroprovozech. To ukazuje, jak důležité téma to je v hlavním městě, kde je právě velký počet a velká koncentrace stravovacích zařízení.
1: Věřící ve Starovičkách na Hustopečsku dopoledne poděkují za včerejší blahořečení svého rodáka Václava Drboli. Děkovnou bohoslužbu povede brněnský biskup Pavel Konzbul. Kvůli očekávané účasti několika stovek věřících nebudem v kostele nýbrž venku, vysvětluje nezávislý starosta obce Vladimír Drbola.
5: Je to ve venkovním areálu kulturního domu, předpokládá se, že ji navštíví taky poměrně hodně lidí, takže myslím si, že v rámci Staroviček to bude poměrně významná událost.
1: Společně s Janem Bulou byl Václav Drbola v 50. letech odsouzen a popraven komunistickým režimem ve vykonstruovaném procesu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky. Později odpoledne a k večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
1: Na 5,5 kilometru D3 směrem na Prahu je na vozovce sražená zvěř, náhle se tam brzdí a vybočuje. Na 16. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení, teď projedete pomaleji, ale plynule. Opatrně na silnici 15 mezi Úštěkem a Lukovem, pohybuje se tam chodec. A na silnici 14 mezi Jabloncem nad Nisou a Lučany srazilo osobní auto Srnu a průjezd je omezen. Zprávy končí ránem, na dvojce vás provede Renáta.
6: Přeju vám krásné a dobré červnové nedělní ráno, vážení a milí posluchači. Příroda venku jásá a v noci září stříbrná svatovícká oblaka, pokud máme jasnou noc. Zítra je Medarda, snad nebude pršet a snad se nenaplní jeho starobylá pranostika. Ostatně pranostiky poslední dobou nějak přestávají platit a nebo se v kalendáři posouvají o 14 dní dřív. Dnes si ale nebudeme povídat ani o počasí, ani o klimatických změnách, ale ani o pranostikách. Budeme si vyprávět o událostech starých 178 let. Kdo nejste z Prahy, prosím, odpusťte mi. Bude to vyprávění o pražských událostech. Prostě se staly právě zde. Ulice pražského Starého Města jsou od středověku pořád stejně křivolaké a úzké. Procházely jimi naše dějiny, události husitské, rudolfínská doba, pobělohorský útlak i josefínské reformy. V červnu roku 1848 tu vyrostly desítky barikád, třeskaly výstřely a dopadaly dělostřelecké granáty. Po pražské dlažbě tekla krev povstalců proti rakouskému režimu i krev vojáků sebraných z celé říše, které proti povstalcům nasadil režim. Dnes si budeme vyprávět o velkém povstání svobodomyslných lidí, kteří cítili potřebu vzepřít se zatuhlému režimu. Odehrálo se to uprostřed horkého června, a proto bude zajímavé připomenout si to právě v červnu a představit si, jak to povstání prožívalo město Praha i jak ho prožívali obyvatelé celé země. Přeju vám příjemný poslech.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

Vypravme se dnes na začátek 19. století. Než se podíváme na české události června roku 1848, pokusme se maličko porozhlédnout podění v sousedních končinách. V německých krajích se po napoleonských válkách mohutně scházeli studenti a volali po sjednocení národa. Nosili plnovousy a delší vlasy, na hlavách barety, recitovali poezii a zpívali národní písně. Chtěli sjednotit německé kraje, ale především chtěli podíl na vládě a byli ochotni za své ideály položit život. Hrozilo, že se jejich rebelské myšlenky velice snadno přelíjí do Rakouské říše a tamní obyvatelstvo nakazí. Bylo to snadné díky úřednímu jazyku v Rakouské říši, tedy jednotné němčině. Pro rakouského císaře byla jednotná němčina kdysi praktická výhoda, teď to však byla nevýhoda. Rakouský kancléř Metternich, který po napoleonských válkách fakticky ovládal říši, nemusel císaře Františka nijak zvlášť přesvědčovat o nutnosti zavést tvrdou cenzuru. Knihy a tiskoviny s nakažlivým obsahem byly pro jistotu ničeny. Poezie byla přepisována, zápletky divadelních her byly překrouceny. V ovzduší tuhého policejního režimu udržel Metternich absolutismus v rakouské monarchii i v revolučním roce 1830. Tehdy ve Francii vypukla další revoluce, to je ta revoluce známá z knihy Viktora Iga Bídníci. Ve stejném roce se Belgie a Řecko domohly nezávislosti a Poláci povstali proti Rusku. Byla to tedy doba revolucí a povstání, doba bouřících myslí a horkých hlav, které chtěly měnit svět. Roku 1835 zemřel císař František. Před smrtí vložil vládu plně do Metternichových rukou. Měl obavy o říši, protože následník trůnu, jeho syn Ferdinand, se mu jevil jako slaboduchý. Nástup nového císaře ale díky Metternichovi nezměnil v říši vůbec nic. Obrovský mechanismus habsburské monarchie dál nehybně stál. A přesto se v českých zemích cosi změnilo. Do říše pronikal technický a vědecký pokrok. Přesouvalo se stále více zboží, a to především po řekách. Rakousko a Uhry měli svůj Dunaj, Německo Rýn a Labe. České země byly pro obchod dosud jaksi plonk, proto domácí šlechtě záleželo na jejich rozvoji a podporovala hledání nových dopravních tras. Profesor František Josef Gerstner navrhl železniční dráhu, která měla spojit naši Vltavu s Dunajem. Vedla z Českých Budějovic do rakouského Lince a vagóny se zbožím tahaly po kolejích zatím ještě koně. Své inženýrské znalosti Gerstner předal nejen synovi, který stavbu dráhy dokončil, ale vkládal je především do studentů Polytechnického učiliště, které založil v Praze. A z Anglie k nám pak dorazila převratná novinka parní stroje. Poháněly mechanické stavy v malých textilních továrnách, hlavně na severu Čech. Fabriky se zatím stavěly v otevřené krajině. Do měst sevřených hradbami by se tehdy nevešly. První samohybný parní stroj předvedl v Praze roku 1815 hodinář Josef Božek a o dva roky později vypustil na hladinu vltavského slepého ramene i první paroloď. Naše první parní železnice vedla z Břeclavi do Bohumína, spojovala Vídeň se Slezskem a Haličí. Od této trati vedly odbočky nejprve do Brna a pak i do Prahy. Českou vědu podporoval hrabě František Antonín Kolovrat. Z peněz, které se vracely z válečných půjček, uhradil roku 1818 vznik Českého muzea a sám mu věnoval svou sbírku minerálů a knihovnu s desítkami tisíc svazků. Hrabě Karel Chotek podnikl v mládí studijní cestu po Evropě. Navštívil mnoho továren a uhelných dolů. Domů se vrátil plný odhodlání a ajfru rozhýbat ospalý český průmysl. Když se stal nejvyšším purkrabím Českého království, uspořádal roku 1828 průmyslovou výstavu, kterou chtěl inspirovat české podnikatele k využívání nových strojů a technologií. Podnítil také stavbu několika mostů. Jedním z nich byl řetězový most v Praze, který usnadnil dopravu zboží. A pod Pražským hradem nechal vybudovat hadovitě se kroutící silnici, po níž mohly snadno stoupat kočáry i těžké povozy.
Hrabě Chotek se také staral o potřebné, zakládal nové chudobince, dále i opatrovny pro děti továrních dělnic a podpořil vznik Ústavu slepců. Technický pokrok vstoupil i do předmětů denní spotřeby. V našich zemích se vyráběl malovaný a zlacený porcelán ve Slavkově, v Klášterci či v Ranově nad Dýjí. V malých českých a moravských truhlárnách vznikal světlý dýhovaný nábytek. Jednoduše tvarované stoly, židle, příborníky, křesílka či pohovky skvěle obstojí i v současných designových interiérech. Nejsměleji se pokrok prosadil ve výrobě skla. Nádoby z první poloviny 19. století hýří díky přidaným minerálům mnoha barvami a lámou dopadající světlo v dokonale vybroušených obrazcích. Všechny jmenované předměty nezdobily pouze panské paláce, nyní sloužily i zámožnějším měšťanům. Slohu té doby proto říkáme měšťanský empír, v Rakousku se mu ale odjakživa říkalo Biedermeier. Kdy se čas,

Vraťme se ze slibovaného roku 1848 ještě do doby, kdy ve Francii dosud neproběhla žádná revoluce. Stále ještě tam vládl král Ludvík XVI. U nás panovala jeho tchyně osvícenská Marie Terezie a posléze jeho švagr císař Josef. Ti zavedli, jak už jsem o tom mluvila v minulém vstupu, v našich zemích němčinu jako jednotnou úřední řeč. Bylo to praktické a logické. Panovník zvolil svou mateřštinu a jí se pak mohl každý člověk v říši domluvit na jakémkoliv úřadě a v jakékoliv instituci. Jazyky jiných národů se užívaly v běžném denním kontaktu, ale němčina je kontaminovala. Zvláště ve městech, kde ty úřady sídlily. V dnešním vysílání záměrně tu a tam prokládám své vyprávění germanizmy, abychom si alespoň trochu připomněli dobu, kdy hrozilo, že česká řeč zmizí, že zanikne. Konec 18. století, doba, do níž jsme se vrátili, abychom lépe porozuměli událostem roku 1848, byla obdobím vědy. Zkoumala se příroda živá i neživá, pátralo se v troskách antických měst, bádalo se v oblasti fyziky i chemie. Tak podobně se zkoumaly i jazyky, jimž hrozil zánik. V pražské šlechtické rodině Nosticů, jež pocházela ze srbské Lužice, působil český badatel a kněz Josef Dobrovský. Pocházel z chudých poměrů, ale měl slušné jazykové vzdělání i celkový rozhled. Ty mu byly tím nejlepším doporučením pro pedagogické působení v této nejvýznamnější pražské rodině. Jak víme, hrabě Nostic založil ono slavné divadlo, v němž měl Wolfgang Amadeus Mozart premiéru svého Dona Giovanniho. Tak tedy Dobrovský. Ve volných chvílích se mohl věnovat bádání v knihovnách, v čemž ho hrabě Nostic silně podporoval. A tak se učitel malých hraběcích synů pustil do pátrání v českých dějinách, ale především v historii českého jazyka. Na jeho základě vydal Dobrovský roku 1792 spis Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur. Jak je vidno, napsal ho německy. V něm rozstřídil a popsal slovanské jazyky a významná česká literární díla. Práce Dobrovského se stala základním kamenem pro všechny, jimž ležela na srdci záchrana a obroda upadající české řeči. A teď další a možná ještě více fascinující příběh. V chudé ševcovské chalupě v obci Hudlice poblíž Berouna se roku 1773 narodil Josef Jungmann. Rodina jeho otce pocházela z německých krajů, maminka však byla Češka. Josef i jeho dva bratři tudíž plynně mluvili oběma jazyky a protože osvícensky spravovaná říše potřebovala vzdělané lidi, všichni tři odešli na studia do Prahy. Josef Jungmann se už na univerzitě věnoval studiu českého jazyka. Začal působit v Litoměřicích na gymnáziu jako historicky první učitel češtiny. Právě v Litoměřicích začal sepisovat podrobný slovník česko-německý. Na konci napoleonských válek se Jungmann i s rodinou přestěhoval do Prahy, kde učil na gymnáziu a později i na univerzitě. Tam už nějakou dobu přednášel medicínu jeho bratr Antonín, který byl, představte si to, původně chudý chalupnický synek, který byl později dokonce rektorem. Po něm nastoupil do rektorské funkce Josef a pověření přebíral přímo z bratrových rukou. To se v historii pražské univerzity už nikdy nezopakovalo. Slavnostní mši v týnském chrámu k té příležitosti sloužil jejich třetí bratr Jan. Jungmannovy univerzitní přednášky navštěvovalo mnoho pozdějších českých osobností, třeba politik František Ladislav Rieger, básník František Ladislav Čelakovský, dramatik Václav Kliment Klicpera či básník Karel Hynek Mácha. A proslýchá se, že to byl právě Jungmann, kdo objevil Máchův literární talent. Poslední z trojice nejvýznamnějších českých badatelů té doby byl František Palacký. I on pocházel z chudých poměrů. Narodil se roku 1797 v rodině severomoravského učitele. Díky tolerančnímu patentu císaře Josefa II. Se rodina Palackých svobodně hlásila k nekatolickému vyznání. Palacký studoval jazyky a historii v Prešpurku, kde se seznámil s osobnostmi slovenského obrozeneckého hnutí.
Nejvýznamnějším spisem Františka Palackého jsou několikadílné Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Palacký se stal vědeckou autoritou, uznávanou nejen doma, ale i v zahraničí. Jeho názory formovaly postoje několika generací. Chudí a neurození mladíci se usilovně drápali vzhůru po společenském žebříčku. Mnozí z nich za cenu, že se vzdali své mateřštiny i tradic, to ale nebyl případ výše zmíněných tří badatelů. Naopak, někteří urození muži se sklánili k lidovým vrstvám, aby zachytili české a moravské písně a vyprávěnky. Čeština totiž tehdy většinou žila jen pod střechami chalup a stodol, na polích a pastvinách. Rytíř Jan Jeník z Bratřic mohl jako šlechtic udělat slibnou kariéru v armádě či v nějakém úřadu. Srdce plné planoucí lásky k domovině a mateřštině ho však táhlo jinam. Opustil vojenskou jednotku, v níž bojoval proti Francouzům, a na samém začátku 19. století začal jako jeden z prvních obcházet vesnice a shromažďovat poklady lidové slovesnosti. Jeho bohatá sbírka písní a povídaček čítá plných 17 svazků.

Stále ještě se pokoušíme vcítit se do pocitů českých vlastenců, kteří pokládali základní kameny naší obnovené literatury i národního sebevědomí. Podobně jako rytíř Jeník z Bratřic, i Václav Tám se vzdal úřednické kariéry. Odešel z řad pražské policie a začal se věnovat divadlu. Za panování císaře Josefa působil v českém divadle zvaném Bouda. Při každém představení se chatrná dřevěná konstrukce divadla nebezpečně chvěla a tak se herci přesunuli do paláce zvaného U Hybernům. Václav Tám byl nejen herec, ale i velice plodný autor. Údajně napsal více her než samotný Shakespeare a všechny měly podobné téma – vlastenecké. Divadlo se ale hrálo i na venkově. Loutkáři objížděli trhy, na zádech měli krosny plné marionet. Na konci 18. století se mezi loutkami poprvé objevila veselá postavička zvaná Pimprle a podle ní se divadelku s dřevěnými herci začal říkat Pimprlové. Brzy ji nahradil jiný prostořeký hrdina jménem Kasperl neboli Kašpárek. Venkovem putovaly i kočovné herecké společnosti. Roku 1828 se k německé Hilmerově společnosti připojil i Josef Kajetán Till. Na cestách po jihu Čech hráli Hilmerovci hlavně česká představení a měli velký úspěch. Pak jim ale principál utekl a společnost se rozpadla. Till se vrátil do Prahy a začal se věnovat novinařině a psaní původních českých divadelních her se zpěvy. Jedna z stylových písní ve hře Fidlovačka se obecenstvu tak zalíbila, až zlidověla a posléze se stala českou národní hymnou. Divadelník Till nás tedy dovedl do Prahy poloviny 19. století. Tady si vzdor svobodomyslných lidí střádal palivo pro svůj velký výbuch už od konce napoleonských válek. O masopustním úterý 29. února 1848 se v Nosticově stavovském divadle sešla pražská společenská a kulturní smetánka. Na maškarní rej se všichni dlouze připravovali, ale nakonec si ho příliš neužili.

Stupci v Čechách, hraběti Rudolfu Stadionovi se nechtělo popouzet skutečného vládce říše, kancléře Metternicha. Teď si tedy pověsme pár slov o Metternichovi. Jako kancléř a skutečný vládce říše vyvinul dokonalé metody, jak sledovat chování svého lidu. Sloužila mu k tomu tajná policie. Muži v civilu se pohybovali mezi obyvatelstvem, naslouchali a pečlivě zapisovali. Kancléř byl přesvědčen, že podvratné činy nedokážou vykonat osamělí jedinci. Tvrdil, že povstání určitě chystají celé rozvětvené sítě. Proto nabádal tajné policisty k trpělivosti. Fízlové nezatýkali hned, ale tiše sledovali a sbírali zprávy, aby v závěru odhalili celé skupiny. Pokud se na podezřelého nic nenašlo, byl vyslán provokatér. Na oko se tvářil jako rebel, chvástal se protivládními názory a pozoroval reakci okolí. Pokud se někdo nechal nachytat a pustil si pusu na špacír, okamžitě se ocitl na seznamu sledovaných. Pak na něj byla zavedena složka, soupis jeho výroků a záznam pohybu a kontaktů a posloužila později při soudním vyšetřování. Vida, vida. O 100 let později si tyto metody osvojila totalitní STB. Ale zpátky do masopustní Prahy. Revoluční příležitosti se chopila skupina průbojných českých mužů. Už od roku 1845 se pravidelně scházeli v domě u Zlaté váhy a říkali si podle irského revolučního spolku Repeal. Zatímco Irové usilovali o zrušení neboli Repeal ústavy, jež jejich národ utiskovala, český Repeal po ústavě naopak volal. Zrušit nechtěli ústavu, ani žádnou neměli. Zrušit chtěli nenáviděný utlačovatelský režim. Pražský Repeal svolal na 11. března velké shromáždění do lázní poblíž Dobyčího trhu dnešního Karlova náměstí. Podle blízkého kostela svatého Václava se jim říkalo svatováclavské. Sešlo se v nich 800 nespokojených lidí odhodlaných k velkým činům. Účastníků bylo opravdu mnoho, proto se zpočátku nemohli dohodnout. Nakonec si zvolili vedení. Tito muži, členové výboru zvaného svatováclavský, sestavili během 2 dnů petici a hodlali ji doručit císaři. Netušili, že zatímco se dohadovali o větách a slovíčkách svého prohlášení, ve Vídni se shromáždil dav před sněmovnou. Vojáci tam do lidí 2x vypálili a zabili 36 povstalců. Rozhorčená Vídeň povstala a po vzoru Paříže zatarasila ulice barikádami. Císař Ferdinand tlaku Vídeňanů raději ustoupil. Ve skutečnosti však ustoupil císařův bratr Ludvík, který dosud ovšem rozhodoval. Odešel z vlády, ale předtím ještě národům říše slíbil ústavu a propustil nenáviděného kancléře Metternicha.

discover that.

0: nedělní dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Teď se bude naše vyprávění přece jen trochu odvíjet od starobylých pranostik. Píše se březen roku 1848. V císařském sídelním městě Vídně se rebelovalo a vojsko střílelo do povstalců. Císař Ferdinand, o němž se šeptalo, že je tak trochu na hlavu, a tu hlavu měl opravdu velikou, dobrácky ustoupil vůli svého lidu. Zbavil se nenáviděného kancléře Metternicha. Co však bylo daleko významnější, Ferdinand slíbil svým národům ústavu. Zákon, který by změnil chod říše, protože by omezil dosud neomezenou moc panovníka. Hoj, ústava, toť naše vytoužená svoboda, tak provolávali slávu císaři ve všech končinách říše. Čekali, až se milostivě uráčí ji vydat, ale v tu chvíli byli spokojeni. Přichází tedy čas na březnovou pranostiku roku 1848, březen s ústavou za kamna vlezem. V Praze se zatím nerebelovalo. Praha se zatím dovídala o průběhu vídeňského povstání zásluhou studenta Adalberta Fingerhuta. Díky mamince, rázné majitelce pražského pivovaru na Betlémském náměstí, mohl ve Vídni studovat práva. Mezi českými přáteli si však Adalbert dávno počeštil své jméno na Vojta Náprstek. Jenže jaké pak studium, když Vídní lomcuje revoluce? Vojta denně posílal domů dopisy plné podrobností a plamenných výzev, ale pak se vrátil do Prahy. Cítil, že vlast ho bude potřebovat. Nadešel duben a čekající obyvatelstvo se stále radovalo v naději na slíbenou ústavu. Máme tu tedy dubnovou pranostiku pro rok 1848. Duben, ještě tam budem. Tam. Kde? No za pecí, s nadějí na ústavu. Mezitím císař zrušil cenzuru. Konečně bylo možné svobodně mluvit a psát. Český lid se veselil a hltal volnomyšlenkářské články v novinách a na letácích vylepených v ulicích. Jen málo kdo z čtenářů však chápal, co to vlastně je ta slíbená ústava cizím slovem konstituce. Přesto se ale teď všechno nazývalo konstituční. Rohlíky, klobouky, límečky. A namísto uctivého smekání se v českých ulicích rázně konstitučně salutovalo. Nadšení prostých lidí bylo tak obrovské, až se toho německy mluvící vrchnost zalekla. Kolem Prahy se začaly rychle přeskupovat vojenské jednotky. Už v březnu nařídil nejvyšší zemský úřad zvaný gubernium, aby byly v obcích zakládány stráže neboli gardy, které měly zabránit rabování pro případ, že by se po uliční veselice vymkly kontrole. V gardách se sdružovali Češi i Němci, úředníci, studenti i řemeslníci. Narychlo se šily uniformy fešáckých střihů, na klobouky se připevňovaly fedrpuše z peří. Kde to bylo jen trochu možné, dostali gardisté od obce šavle, jinde alespoň hole. Ulice se hemžily barevnými kabátci a působily jako bombastické jeviště operního divadla. A opera, jak víme, byla tehdy na velkém vzestupu jakožto velkolepé a barvité hudební divadlo. Revoluce zatím bouřila v Evropě dál. Bojovalo se v Mnichově, ve Stockholmu, v Berlíně, v Neapoli a znovu ve Vídni. Neklid se šířil spolu s bídou, mnoho zemí trpělo nedostatkem potravin a přívalem chudých lidí do měst. Vypadalo to, že dobrovolnické gardy nedokážou udržet pořádek. Ve Vídni pak zase odstoupila celá říšská vláda a císař i s rodinou raději odjel do Alp, do bezpečí v městě Innsbruck. Česká země tehdy dostala nového zemského vládce, prezidenta zemského gubernia. Stal se jim hrabě Lev Thun. Jeho jméno si zapamatujte, budeme o něm mluvit v následujících vstupech. A přichází konečně chvíle na pranostiku májovou pro rok 1848. Máj, postavíme vojska v háj. Do Prahy totiž dorazil polní podmaršálek, kníže Windischgrätz. Okamžitě začal udílet rozkazy. Po městě rozestavit početné stráže, co nejblíže k městu přiblížit ozbrojené vojenské pluky. Na výšinách rozestavět děla a namířit na Prahu. Oba mosty obsadit a kontrolovat. Na všechny slovanské provokace odpovědět rázně. slovanské provokace. No, obyvatelstvo mělo na srdci více věcí. Rovnoprávnost češtiny s němčinou, větší úctu k české správě, její návrat do podoby před bitvou na Bílé hoře. Ale především více svobody, více občanské svobody, modernizaci společnosti. Pražané se pak rozdělili na dva tábory. Ti bojácnější zabednili okna domů a bezpečně je zamkli. Naložili děti a cennosti na vozy a odjeli na venkov. Ti méně bojácní zůstali. Nechtěli nechat své město na pospas drzému a arrogantnímu velícímu generálovi. Blížil se červen roku 1848.

V dnešním nedělním ránu si připomínáme velice dramatické dny, jimiž si prošlo město Praha před 178 lety, přesně v polovině června. Dnes se nám ty události zcvrkly do několika vět v učebnicích dějepisu. Obalily je vlastenecké pojmy a fráze, čímž se nám lidem žijícím v nezávislém národním státu a navíc v 21. století poněkud vzdálily. Když jsem si prohlížela mapy tehdejší Prahy, byla jsem doslova v úžasu, kde všude stály tehdy v červnu barikády. V centru města byly doslova na každém rohu, téměř v každé ulici. To bych ale předbíhala. Barikády byly až výsledkem předchozího vývoje. Něco jsme si v předcházejících vstupech připomněli, to další vám povím teď. Mým hlavním pocitem, který mě zachvátil při čtení podrobnější kroniky červnových dnů roku 1848, byl dojem, že mi v mnohém připomínají listopadové události roku 1989, jichž jsem byla přímým účastníkem. Tenkrát se také daly dějiny do pohybu na mnoha místech Evropy a k nám doléhaly zprávy, jimž jsme rozuměli jen z části. I my jsme tehdy chtěli změnu režimu. A stejně jako v roce 1848 dali u nás do pohybu věci studenti. Když mi dovolíte, zkusím vás tu a tam ve vyprávění na některé podobnosti upozornit. Pojďme tedy 180 let zpátky, na začátek června roku 1848. Na rohu pražské Nekázanky a Kolovratské třídy dnešních Příkopů stála tehdy budova Českého muzea. Z jejich oken vlály červeno-bílé vlajky a vítali zástupce sedmi slovanských národů. Čechů, Poláků, Slováků, Srbů, Chorvatů, Ukrajinců a Rusů. Pravdou je, že Rusy zastupoval jen jediný delegát, anarchista Bakunin. Slované tady začali rokovat 1. června. Jednání slovanských vyslanců povzbudilo pražské studenty ke vzdoru vůči arrogantním vindyškrécovým vojákům. Tu na ně pokřikovali, jindy ukazovali neslušné posunky a jednou dokonce nebojácně sebrali vojenskému bubeníkovi jeho paličky. Vedení města Prahy studentům neustále domlouvalo, aby vojáky neprovokovali. Studenti ale měli na své straně členy spolku Rypíl a vedle toho i mnoho řemeslníků a dělníků. Ti všichni se tehdy znovu sešli ve svatováclavských lázních a dohodli se, že jako výraz vzdoru a sounáležitosti Čechů uspořádají slavnostní mši pod sochou svatého Václava na Koňském trhu. Následujícího dne byl totiž svátek seslání Ducha svatého. Jak vidíte, už tenkrát měla socha svatého Václava nějakou magickou přitažlivost, podobně jako později roku 1968 či 1989. Byla to sice jiná socha než ta dnešní, mysl Bekova, ale lidé upírali ke svému patronu pohledy, mysl a srdce. Zcela v duchu formulace z textu bohoslužby Sursum mentes, sursum corda. Vzhůru mysli, vzhůru srdce. Studenti a řemeslníci se ve svatováclavských lázních dohodli na poklidném průběhu setkání pod sochou svatého Václava. Vzkázali svým pražským sousedům, aby přivedli děti a přinesli květiny. I tenhle pokyn připomíná listopad 1989. Tehdy dostali studenti svolaní na pražský Albertov výzvu Přines sebou květinu. V červnu 1848 dostali Pražané pokyn. Oblečte se slavnostně, vezměte sebou i ženy a děti. Květy do vlasů i do rukou. Tak poklidná a důstojná měla být manifestace českého národního a také občanského sebeuvědomění. V pondělí ráno 12. června proudili na Koňský rynek Pražané ze všech směrů, Jindřišskou a Vodičkovou ulicí i spoza hradeb Koňskou branou. Tehdejší jezdecká socha knížete Václava byla menší než dnes a stála jinde, v prostřední části trhu, tam, kde náměstí křižují ulice Vodičkova a Jindřišská.
Vlastně to místo opět připomíná epicentrum listopadových demonstrací pod balkónem Melantrichu, odkud ke shromážděným lidem zpívala Marta Kubišová a mluvil Václav Havel. 12. června 1848 dav obklopil malou jezdeckou sochu svatého Václava, utišil se a poslouchal vzletné kázání faráře Jana Arnolda. Mezi lidmi se tu a tam pohybovali policisté v civilu. Bedlivě pozorovali chování Pražanů, aby o něm mohli podat hlášení. I to připomíná pozdější demonstrace na Václaváku. Tajným rakouským policistům z 48. nemohlo ujít, že mladí muži hanlivě pokřikují na vojenskou stráž, která při mši vzdávala poctu zbraněmi. Pilně si zapisovali, rozhodnuti rebely dále sledovat. Pak zazněla poslední modlitba a závěrečné požehnání. Pražané si nejdříve podali ruce. Ale pak se začali srdečně objímat a slibovat si vzájemnou podporu a pomoc. Svatý Václave, nedej zahynout ti nám, ni budoucím. Vše byla u konce. Co teď? To je snad všechno? Pouhá hodina krásné soudržnosti? No to je přece málo. Jsme tu bok po boku. Pojďme pod okna generála Windischkrätze. Zaspíváme mu pár posměšných písniček. Mnohé maminky vzaly děti za ruce a odešly vařit sváteční oběd. Jiné ale zůstaly a přidali se k mužům, kteří se vydali dolů náměstím. 17. listopadu 1989 se studenti z Albertova také nejprve vypravili na Vyšehrad, ale pak se vydali do středu města. Teď však bylo pondělí 12. června roku 1848.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lukov u Moravských Budějovici děkovnou mší připomene svého rodáka Jana Bulu a horští záchranáři v Krkonoších teď nejčastěji ošetřují seniory. Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky, nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Hezké nedělní ráno vám přeje Josef Maršál. Blahoslaveného Jana Bulu si dnes připomenou věřící v jeho rodném Lukově u Moravských Budějovic. Děkovná mše od 10 hodin dopoledne navazuje na včerejší blahořečení. Jako mučedníka komunistického režimu ho katolická církev uctila spolu s dalším knězem a mučedníkem Václavem Drbolou.
2: Program propojí Bulovu rodnou vesnici s Rokytnicí nad Rokytnou, kde působil před uvězněním a následnou popravou. Po mši, sloužené na farní zahradě, vystoupí nejdřív žáci z Lukovské základní školy. Po nich bude následovat divadelní scénka farníků z Rokytnice nad Rokytnou. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi nalezl zábavní pyrotechniku patrně domácí výroby. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník dopravit jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu se mohli vrátit do svých bytů. Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na túrách přeceňují své síly anebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba výjíždí do terénu nejčastěji, potvrzuje mluvčí záchranářů Marek Friš.
3: Jsme řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořákova, Wagnerova i Smetanova.
4: Je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
5: Vy jste vzali syna sebou?
4: Jasně, on to taky má rád.
5: Jak se ti to líbilo?
6: Moc.
7: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
6: Bylo to nádherný.
5: A co se ti líbilo nejvíc?
6: Asi ta Vltava.
7: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
8: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
7: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě přechodně zataženo, místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů na jihu Moravy, může být až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na 22. kilometru D8 směrem od Prahy je odstaveno osobní auto po defektu. Hlavně nákladní auta tam mohou náhle vybočovat, je to v zatáčkách. A na D55C se mezi Hulínem a Tlumačovem jezdí oběma směry pouze jedním pruhem. Výrazně se teď ještě nezdržíte. Omezení tam potrvá do 23. června. Zprávy končí, slovo má opět Renáta Fučíková.
10: Vážení a milí posluchači, v dnešním nedělním ránu se vám pokouším přiblížit události 178 let staré. Jde o příběh svatodušních bouří roku 1848. Mnohý z vás se teď možná už klíbne, vždyť o těchto událostech víme už od dětství, z hodin vlastivědy a dějepisu. Jak dobře si pamatujeme tu ilustraci z učebnice s vyobrazením barikády, na níž stojí nějaká mládež v podivných kabátcích s kšiltovkami na hlavě. Drží v rukou flinty a mávají červeno-bílým praporem. Takže tohle byli čeští vlastenci. Takhle je do naší generace vpravili jen to nejzákladnější povědomí o červnu 1848. Skutečnost byla však dosti dramatická. Podle mého soudu dokonce tak dramatická, že by si zasloužila poctivé zfilmování nebo dokonce muzikál po vzoru francouzských bídníků. Ale vážně, červnové pražské bouře onoho roku 1848 zdaleka nebyly jen nějakým vlasteneckým výkřikem. Byly součástí mohutného vzedmutí touhy Evropanů po občanských svobodách. V předchozí hodině jsme si vyprávěli o české předehře těchto bouří, o období Metternichova policejního státu, o jeho tajných fízlech, kteří špiclovali mezi obyčejnými lidmi a donášeli na ně, o tuhém režimu, který držel veškeré obyvatelstvo doslova v klepetech. Povídali jsme si i o technickém pokroku, který k nám pronikl hlavně z Anglie. A také o obrodě českého jazyka, o níž se zasloužili tehdejší obětaví badatelé. Jaro 1848 se neslo v ovzduší příslibů. Všichni se těšili na slíbenou ústavu neboli konstituci, která měla všechno od základů změnit. Ti výše postavení ovšem s realizací slibů nijak nespěchali. Naopak obsadili město kordony vojáků. Jenomže Praha byla univerzitní město, tedy město plné studentů. A proto se přímo v jejím centru nedávno ubytoval arrogantní generál Windischgrätz. Jak se vše vyvine a je hlavně, jak to celé dopadne, se ode mě dozvíte v následující hodině. O hladký tok slova a hudby se spolu se mnou stará mistr zvuku Pavel Chour.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

Květinami ověnčený dav se dole na koňském rinku rozdělil, ale u Windischkrätzova velitelství na ovocném trhu se měl zase spojit. Část zamířila Melantrichovou ulicí na staroměstský rynek a pak do Celetné. Zbytek průvodu zahnul do Kolovratské třídy dnešních příkopů a splna hrdla volal sláva Slovanům, svornost! Jak víme z předchozí hodiny, na Kolovratské třídě na dnešních příkopech se konal slovanský sjezd. Z vyzdobených oken Českého muzea se vyklonili jeho účastníci a mávali průvodu. Sláva, sláva! Pokřik se odrážel od zdí i oken domů a zesílený se vracel k pochodujícím Pražanům. Jakou máme sílu, jak jsme soudržní! Cítili to pouto až do morku kostí. Prošli prašnou branou a slyšeli vzdálené provolávání slávy z Celetné, to, jak se proti nim blížila druhá část průvodu. Od Josefského náměstí, tedy dnešního náměstí Republiky, ale přicházela vojenská jednotka. Velitel pro jistotu svým mužům poručil nasadit bodáky. Bez potíží odehnali část demonstrantů před velitelstvím. Ti, co zůstali, se však nechtěli tak lehce vzdát. Strkali se a přetlačovali svojáky. Z protějších kasáren přispěchala další jednotka a vzala to šturmem. Tloukla demonstranty pažbami pušek. Dav pískal. Náhle někdo vytáhl hůl, kterou si přes všechny pokyny, že mše a shromáždění mají být pokojné, pouze ozdobené květy a prapory, nesl tajně pod kabátem. Tu máš! Důstojník ho ale okamžitě přetáhl šavlí. A tu se další dva mladíci ohnali holemi. Vojáci všechny tři odvážlivce zatkli a odvlekli na velitelství. Vytlačte je! Vytlačte je! Křičel důstojník, až mu přeskakoval hlas. Vojáci drželi pušky před sebou a hrozili bodáky. Dav ustupoval ke staroměstskému rinku, ale mnoho studentů uteklo přes ovocný trh do budov univerzity do Karolína. Měli tam tajně nachystané pušky, bůh ví odkud poscháněné a trochu střeliva. Z velkých kasáren na Josefském náměstí, v nichž je dnes navoněné a barevné obchodní centrum, vybíhala jednotka za jednotkou. Dostali rozkaz střílet. Bez větších potíží obsadili Celetnou ulici i ovocný trh a postupovali až ke Karolínu. Univerzita byla náhle zcela obklíčena. Z pootevřených oken domů, které po staletí sloužily vzdělávání českých i německých mladíků, teď ale na vojáky mířili nabité hlavně pušek. Granátníci dostali pokyn, aby zaklekli, jak byli vycvičeni, a na okna s puškami zacílili. Napětí se dalo doslova krájet. Bum! Z protější strany ulice třeskl výstřel z pistole. Naštěstí nikoho netrefil. Bíte ho! Granátníci se vrhli do obchodu, odkud se na ně střílelo. Mladý prodavač, který vystřelil, nestihl utéct. Vojáci ho na místě utloukli okovanými pažbami. Vyrazte vrata! Vojáci na povel vylomili vstup do Karolína a neúprosně pátrali po povstalcích. Studenti před nimi utíkali a cestou odhazovali pušky. Někteří skákali z oken na protější straně. Naštěstí nebyla vysoko nad chodníkem. Pánové, pánové, pokoušel se svým bílým kapesníkem zastavit postup běsnících granátníků starý profesor medicíny. Marně. Vojáci ho na schodech Karolína rozstříleli. Výstřely bylo slyšet až za řeku. Vraždí naše děti! Vraždí naše děti! Pražané byli na nohou. Smrt mladých studentů jimi otřásla. Chlapci, vezměte si tyhle bedny a tady ty krámy. A tyhle trámy taky. Otevírali měšťané kvelby, dílny i sklepy, aby nabídli povstalcům materiál na stavbu barikád. Vytrhávala se dlažba, kácely se povozy, hromadila prkna, nábytek a cokoliv, co mohlo zastavit průchod vojska městem. Všechno se odehrálo tak rychle. Pouhou hodinu od konce svatodušní mše už stály první barikády. V pondělí večer jich bylo v Praze na 200, o den později dokonce 400. Skoro každá ulice měla svou barikádu a ta svého velitele. Na Betlémském náměstí velel barikádě vlastenec a divadelník Josef Kajetán Tyl.
Granátníci běželi z ovocného trhu také do Českého muzea, ale delegáti Slovanského sjezdu už byli dávno v bezpečí. Vojáci si schladili žáhu alespoň na výzdobě oken. Prapory hrdinsky rozřezali svými bajonety. Na koňském trhu pak chytili mladíka, který se nestihl ukrýt za barikádu. Granátníci ho vstekle utloukli. Když jednotka odtáhla o kus dál, Pražané vystavili tělo nebohého chlapce jako oběť Windischgrätzovy zvůle a nosili k němu svíce a květiny. Ta prudkost událostí i reakce Pražanů na vojenské násilí na studentech mi vzdáleně připomíná události z listopadu 1989. Tehdy také tekla krev studentů po pražských chodnicích. Naštěstí však tehdy nebyli žádní mrtví. My se však za chvíli vrátíme do krvavého pondělí 12. června roku 1848.

Adalberte, co tam děláš? Vojta ani neotočil hlavu a rukama černýma od střelného prachu se dál přehraboval v maminčině dokonale složeném bílém prádle. No tak slyšíš? Povídám. Hned toho nech, nebo uvidíš. Anna výhružně nakročila k synovi a napřáhla ruku k pořádnému výchovnému pohlavku. Vojta se poslušně vysunul z útrop hluboké dubové skříně a obrátil k mamince očka mrkající za sklíčky brýlí. Máti, potřebuju vaše nejjemnější ložní povlečení, takové to pro nobl hosty, sepěl Vojta ruce v prosebném gestu. Co je to za hloupost? V Praze se střílí, ty pořád v trapu, koleduješ si okulku v hlavě a teď budeš převlíkat peřiny? Pro koho? No právě, mami, máme zajatce a ne ledajakého. Vojta objal maminku a vzrušeně jí zblízka šeptal. Zajali jsme hraběte tuna, představte si. Tuna? Anna nevěřícně vytřeštěla oči. Lva tuna? Samotného prezidenta gubernia? Jo, našeho gubernátora, smál se Vojta. A čistil si své věčně upatlané brýle kapesníčkem, které vytáhl ze skříně. Vypravil se z Malostranského paláce za pražským starostou, aby to tady uklidnil. Jenomže my už máme všude barikády. To byla taková rychlost, že byste nevěřila, máti. A ty blázne, u toho musíš být, jako by ti nestačily ty barikády předtím ve Vídni, povzdechla si Anna. Ale v hloubi srdce byla na svého Adalberta hrdá. Vídeň si poradí i beze mě. Teď musím být tady, na Pražské univerzitě. Je přece revoluce, všude je revoluce. Bojujeme za ústavu, za svobodu. Kéž byste vyhráli, děti. Přála bych vám to. No a tak tun, prohlížel si Vojta brýle proti oknu. Musel prostě pěšky. Vlastně si ho vážím, že si mezi nás troufl. Jenomže na barikádě u Klementína, když přelézal přes trámy, tam jsme ho poznali. Taková náhoda. Zajali jsme ho a se vší úctou odvedli dovnitř. Víte, Fridž ho chce použít k vyjednávání s generálem. Teď máme v rukou ESO. Adalberte, já mu snad půjdu ustlat sama a vezmu i něco k jídlu. Anna vytáhla ze dna skříně damaškové cíchy a rázným krokem zamířila do kuchyně. Vojta za ní vděčně cupital. Raději zůstaňte tady, maminko. Klementinum je hotová, válečná pevnost plná bojovníků. Za několik okamžiků se z pivovaru u Halánků chystal vyrazit malý průvod. Dva čeledíni vlekli nůši s jídlem a bečku piva. Za nimi táhla služka, ranec peřin přes rameno a Vojta koš plný lahví. Adalberte, pamatuj, víno je pro pana hraběte, taky ty klobásy a sýr, nepopleť to. Pro vás je chleba, tvaroh a pivo. A pán Bůh vás všecky opatruj. Udělala Anna synovi tři křížky na čelo. Maminko, prosím, už žádný Adalbert, jen Vojta. Mluvme česky. S Bohem, držte se tu. Políbil Vojta mamince ruku. Zásobovací oddíl studenta Vojty Náprstka, donedávna ještě Adalberta Fingerhuta, se rychlým krokem pustil přes Betlémské náměstí. Když přes okraj barikády přenášeli svůj náklad, její povstalecký velitel Josef Kajetán Tyl salutoval. Svornost, svobodu. Karlo Ferdinandova univerzita sídlila nejen v Karolínu, ale také v areálu bývalé jezuitské koleje zvané Klementinum. Teď se tu pod velením Josefa Václava Friče opevnilo na 400 studentů. Byl mezi nimi i Vojta Náprstek. V Klementinu povstalci drželi hraběte tuna. Věřili, že jim poslouží při vyjednávání s Windischkrécem. Jenomže Windischkréc zuřil a jednat nehodlal. Bojovalo se dál i před jeho velitelstvím. Hraběnka Windischkrécová se zájmem pozorovala z okna všechny ty šarvátky před domem. Takhle se ráda dívávala, podobně jako jiné měšťky, z otevřeného okna na cvrkot ve vídeňských ulicích. Jenomže teď to bylo jiné. Odněkud náhle přiletěla zbloudilá kulka a na místě ji zabila. Windischkréc se naprosto logicky zatvrdil. Okamžitě dal uzavřít všechny brány. Oddělte Prahu od venkova. Nikdo nesmí ven.
Vojenské jednotky se pak v podvečer probojovaly k Řetězovému mostu. Když zapadalo slunce, tedy v 9:30 večer, bylo jejich už i celé Malostranské náměstí, také Celetná ulice a Koňský trh. A vojáci už byli i na Hradčanech. U barikád plály po celou noc ohně. Pražané nosili obráncům jídlo a ošetřovali raněné. Povstalcům chyběly zbraně a střelivo. Aby je získali, troufali si přepadat malé skupinky vojáků. A potajmu stavěli Vorový most na jihu města, kudy by snad mohli do Prahy přijít posily z venkova. Bylo pondělí 12. června roku 1848.

Studenti v Klementýnu po celý pondělní večer přesvědčovali hraběte Thuna, aby jim pomohl s vyjednáváním. Thun ale jen povýšeně mlčel. Jeho ješitnost byla nevýslovně zraněna. Historik František Palacký se na druhý den ráno vydal do Klementýna, aby studentům domluvil. Chlapci, mějte rozum, propusťte hraběte. Asi nechápete dobře, v jak nešťastné jsme situaci. Podívejte, hrabě Thun chtěl přece dojednat mír, proto se vypravil na radnici. A vy ho tu teď držíte a místo něj vládne Praze Windischgrätz. Už teď se nám generál mstí. Jestli hraběte nepropustíte, bude zle. Thun byl tedy propuštěn a slíbil studentům, že zařídí stažení vojska z ulic. Nic takového se však nestalo. Windischgrätz se mu nepodvolil. Nehodlal se vzdát, chtěl naopak zvítězit. Všechno vojsko odvelel na levý břeh Vltavy a dělostřelcům přikázal město bombardovat. Praha byla pod palbou. Po několika hodinách urputného ostřelování hořely nábřežní mlýny i měšťanské domy hlouběji ve městě, hořela i střecha pivovaru Anny Fingerhutové. Naštěstí se podařilo většinu požárů uhasit. Mnoho mužů vyrazilo z Prahy na venkov hned na začátku rebelie, ještě předtím, než Windischgrätz město hermeticky uzavřel. Chtěli informovat lidi v menších městech a vesnicích o tom, co se v Praze děje. Jenomže bryčky a koňské potahy byly pomalé, než někam dohrkali, bylo v Praze už po boji. Někteří Pražané chtěli z města uprchnout vlakem, ale oddíly vojáků vlaky zastavovaly. V Běchovicích málem došlo ke krveprolití. Běsnící vojáci vnikli do vlaku a bajonety vyháněli všechny cestující ven. Ti zděšeně vyskakovali na perón. Vojáci pátrali po zbraních, hledali je pod lavicemi ve vagónech. Stačil by jen jeden ostřejší výraz od někoho z vyděšených cestujících a vojáci by začali do davu na nádraží střílet. Naštěstí měl významné slovo osvícený mladý velitel, který uklidnil vojáky rozuřené do nepříčetnosti a nechal cestující v klidu nastoupit a odjet. Většina Pražanů, kteří zůstali v doutnajícím městě, se nakonec poddali svému strachu a začali barikády rozebírat. Na Hradčany se pak rychle vypravil pražský starosta a požádal Windischgrätze o příměří. Z oken domů zavolali bílé ubrusy a prostěradla na znamení kapitulace. Generál vyhlásil stané právo a začalo zatýkání povstalců. Zůstat nebo nezůstat? Toť otázka. Kdo z rebelů by zůstal v Praze, vystavoval se nebezpečí, že bude uvězněn, možná dokonce popraven. Vojta Náprstek proto raději utekl a zamířil až do Ameriky, do země svobody a možností. Cestou nadělal dluhy, což by jeho mamince nevadilo tolik jako skutečnost, že sebou vzal Kateřinu Krákorovou, dívku nevalné pověsti. V Americe se český pár mladých milenců protloukal všelijak. Peníze vypůjčené i ty od maminky jim brzy došly a oba uprchlíci byli rázem švorc. Bohužel Vojta nebyl zvyklý pracovat, dosud jen studoval a ležel v knihách. Nejdřív zkusil farmařit a pak pracoval na stavbě. Ani jeden pokus nedopadl valně. Pak se s Kateřinou přestěhovali do Milwaukee na břehu Michiganského jezera. Tam to zkusil jinak. Otevřel si krám s knihami a hudebními nástroji. Knihy se ale moc neprodávaly, osadníci neměli peníze. Tak je aspoň půjčoval. A Vojta pak zakládal různé spolky a jezdil s

A se mohl vrátit do Prahy. Jenomže tam se mu zase stýskalo po Americe. Donekonečna oprašoval sbírku indiánských předmětů, které si přivezl, a trpně snášel neúprosný dohled rakouské policie. Smysl života našel až v založení amerického klubu DAM. Učil v něm české ženy, jak moderně hospodařit a vést domácnost. Vojtova sbírka se pak stala zárodkem Muzea všeobecného národopisu. A Vojtův osud byl jedním z mnoha podobných. Byl příběhem člověka, který se rozhodnutím odejít z vlasti odsoudil k věčnému stesku. Po domově starém i potom novém, dočasném.

0: Renáta Fučíková a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Vyprávíme si dnes o horkém létě před 178 lety, kdy v červnu vypukly v Praze bouře, boj za občanskou a také za národní svobodu. V létě 1848 bojovali za svou svobodu také Italové. Snad by i zvítězili, nebýt 80-letého českého šlechtice ve službách Habsburků. Maršál Radecký porazil vojsko piemontského krále Karla Alberta u města Kustoza. Pak se vzbouřili i Maďaři a Chorvati, nejprve proti Rakousku, brzy se ale vrhli do vzájemného boje. Vrchní rakouský velitel Windischgrätz je nechal soupeřit, protože věřil, že je to vysílí a budou pak snadno poraženi.

Na podzim roku 1848 znovu povstala Vídeň. Generál Windischgrätz narychlo přemístil císařskou rodinu do Olomouce a nově ustavený říšský parlament přestěhoval do Kroměříže. Vídeň pak vyzval k evakuaci. Bezprostředně na to na ní začal pálit z kanónů. Jak víme, měl tento postup už dobře nacvičený z Prahy. Za 4 dny se město vzdalo a rebelové byli popraveni. Generál měl o dalším směřování Rakouska naprosto jasnou představu. Na trůnu měl podle jeho plánů sedět někdo mladší a rázný, někdo, kdo dá říši ten správný švunk. Stělesněním jeho snu byl 18-letý František Josef, který původně nebyl následníkem. Na trůn mu ale ochotně pomohla jeho velice ctižádostivá matka, arcivévodkyně Žofie. Přemluvila svého švagra, dosavadního císaře Ferdinanda, toho, který měl tu velikou hlavu a byl považován za slabomyslného, aby odstoupil. No a pak přesvědčila svého manžela, následníka trůnu, aby na něj neusedl a císařování se vzdal ve prospěch syna. Jakmile se František Josef I. chopil vlády, nemilosrdně potlačil další povstání v Uhrách. V březnu 1849 poslal vojáky do říšského sněmu v Kroměříži. Poslancům nehodlal trpět jednání o základních občanských právech. Poslanci byli tedy rozehnáni a zánovní parlament byl pěkně zrušen. Podle vlastních slov, která sám sepsal v takzvané oktrojované neboli vnucené ústavě, byl v říši jediným panovníkem on sám, císař František Josef. Ústavu vydal jen na oko. Chtěl totiž zapůsobit na Němce. Stál o panování nad celým Německem. Blížilo se léto 1849 a s ním i první výročí pražských událostí. Policie tehdy tvrdila, že prý v Čechách rozkryla rozsáhlé spiknutí proti říši. Začalo zatýkání a nad Prahou byl znovu vyhlášen výjimečný stav. Padlo několik rozsudků smrti, ale nakonec byli českým spiklencům zmírněny na mnohaletý arest. O 2 roky později odmítli Němci rakouského císaře jako panovníka velkého sjednoceného Německa. S Rakouskem se v žádném případě sloučit nechtěli. Nač nám tedy bude ta vynucená ústava, ptal se sám sebe František Josef. Měla jen navnadit svobodochtivé Němce, pryč s ní. A byla zrušena. První úředník říše, tak sám sebe tituloval císař, když vstával ještě za tmy a v 5 hodin ráno už seděl u psacího stolu nad spisy. Měl za to, že je neomylný, sám přepisoval celé dokumenty a sám opravoval ministerské výnosy. Do desek si ukládal vlastnoruční záznamy na kde koho, takže měl neustále o všem přehled. A nebo si to spíše myslel. Pil u toho jednu kávu za druhou a kouřil viržínka. K moci tedy byli na místo volených poslanců a politiků přizváni úředníci jmenováni císařem. Vykonavatelem císařových příkazů se stal ministr vnitra Alexander Bach. Začalo období zvané Bachův absolutismus. V prosinci 1851 předložil ministr Bach císaři žádost o zatčení českého novináře Karla Havlíčka Borovského. Nemilosrdný kritik Ruska i Rakouska byl zadržen a vyslýchán už dříve, ale tehdy ho ještě chránila poslanecká imunita. Havlíček byl totiž voleným členem parlamentu, jenomže teď už imunitu neměl, protože parlament neexistoval. Dobrá, zamyslel se mladý panovník, přemístíme ho daleko do hor, do městečka Brixen v Alpách a podepsal náležitý příkaz. Nebohodlný novinář byl v horách držen pod policijním dohledem po 4 roky. Po návratu do Čech se Havlíčkovi všichni pro jistotu raději vyhýbali, aby neměli potíže s policií. Když Havlíček za 5 měsíců v bídě a samotě zemřel na tuberkulózu, stal se jeho pohřeb v roce 1856, jak už to tak bývá, smuteční slavností, na které se náhle okázale objevil kdekdo z českých vlasteneckých kruhů.
Však si je tajná policie taky pěkně zaznamenala. Historika Františka Palackého, politika Riegera, básníka Erbena či spisovatelku Boženu Němcovou.

0: Úřednicky založený panovník František Josef byl v době pohřbu pronásledovaného českého žurnalisty Karla Havlíčka Borovského už ženatý. Roku 1854 pojal za manželku 16-letou bavorskou šlechtičnu Alžbětu z rodu Wittelsbachů. Vídeňané jí začali důvěrně říkat Sisi. Byla známá svou krásou a drobnými výstřednostmi. Cvičením a věčnými dietami si udržovala vosí pas, bujné vlasy měla dlouhé až na zem, závodně jezdila na koni a kouřila jednu cigaretu za druhou. Vedle upjatého manžela a panovačné tchyně ale neměla v císařském paláci nijak šťastný život. František Josef měl opravdu vysoké mínění o svém úsudku, ale prohrával bitvu za bitvou, válku za válkou. V Krymské válce v roce 1853 se nepřidal ani k Rusku, ani k Turecku, a tak jeho říše zůstala v politické izolaci. V bitvě u Solferína roku 1859 se sám jmenoval velitelem, ale prohrál a přišel tak o většinu italských držav. První úředník říše neuměl ani nakládat s penězi. Zhuntoval účty v rakouské národní bance tak, že zkrachovala, byla plajte. Bankéři mu pak už nechtěli půjčovat, dokud konečně neustoupil a nepovolil v říši parlament. Ustanovil ho únorovým patentem roku 1861. Říšský sněm sídlil samozřejmě ve Vídni a měl dvě komory. Horní, kde zasedala vyšší šlechta a zástupci církve, a dolní, kde hlasovali volení poslanci. Volby ale ještě ani zdaleka nebyly všeobecné. Císař František Josef se nikdy nestal panovníkem všeho Německa. Plán na sjednocení německých krajů měl i ctižádostivý pruský kancléř Otto von Bismarck a nakonec ho zrealizoval. Už od roku 1862 chystal svou zemi na válku s Rakouskem. A ke skutečné válce se schylovalo od počátku roku 1866. Z Pruska na bojiště dorazili vlakem maršál Moltke a kancléř Bismarck. V osudové bitvě potom došlo 3. července poblíž pevnosti Hradec Králové u obce Sadová. Rakouská armáda prohrála díky váhavému velení a především díky zaostalé výbavě ztratila téměř 3x více mužů než Prusové. A válka to byla opravdu blesková. Pruská vojska procházela českou krajinou hladce jako nůž máslem. Rakousko se muselo Prusku podrobit. František Josef se zavázal, že nebude zasahovat do německých záležitostí. Přišel o vedoucí postavení ve střední Evropě, ale dál si držel obrovskou armádu. Končila léta 60. Od revolučního roku 1848 uběhlo téměř 20 let. Nakonec se říše dočkala určité modernizace. Jistou zásluhu na tom měla císařovna Sisi. Ráda jezdila do Uher. V široké rovině podél Dunaje mohla svého koně dobře pobídnout v trysk. Pila ohnivé uherské víno a tančila čardáš s místními šlechtici. Oblíbila si jejich pozornost. Stala se jakousi nejmenovanou uherskou velvyslankyní ve Vídni. Uspíšila tak významnou změnu v uspořádání Habsburské říše. Roku 1867 povolil císař státoprávní vyrovnání Rakouska a Uher, zvané dualismus. Říše byla od té doby rozdělena na dvě rovnoprávné poloviny, které spojovala pouze osoba panovníka, ministerstvo zahraničí a ministerstvo války. Všechna úřední pojmenování se od té chvíle doplňovala zkratkou CK, tedy císařsko-královský. K novému státoprávnímu řešení se přidala v prosinci 1867 nová ústava, která opravdu výrazně upravila postavení obyvatel celé říše. Zaručila jim rovnost před zákonem a rovnost před úřady. Dopřála jim naprostou volnost pohybu i majetku a nedotknutelnost osobního vlastnictví. Občané ocenili i právo psát petice a zakládat spolky, právo na svobodné vyjádření a právo volby náboženství a vyznání. Byl to zákon, na který se v Rakousku-Uhersku čekalo od roku 1848. Společnost se mohla konečně svobodněji nadechnout a také to udělala. Jen vlastenci v Čechách a na Moravě se museli se svým postavením prozatím smířit a radovat se alespoň z ústavy. Zatímco Vídeň vířila v radostných valcčících a Budapešť ve vítězoslavném čardáši, Češi mohli na spolkových slavnostech alespoň tančit polku. To je tedy konec dnešního ranního vyprávění o událostech června roku 1848. Četla jsem vám z rukopisu knihy, na které právě pracuju a která by měla vyjít ještě v tomto roce. Chci v ní přiblížit historické pozadí vzniku slavných českých divadelních her Josefa Kajetána Tyla, Karla Čapka, Voskovce a Wericha a konečně i her Václava Havla. Snad jsem vám tedy dnes řekla něco nového nebo připomněla něco, co jste už znali. A snad budete teď jako já chodit ulicemi středu Prahy s úctou k našim předkům, kteří si přesně před 178 lety chtěli vybojovat občanskou svobodu na barikádách.
1: Slunce v okno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

píseň Jaromíra Klempíře a Jiřího Štajdla C'est la vie jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání zařadil proto, že nemám ve svém repertoáru snad žádný jiný tak typický šanson. V dopisech, e-mailech a vzkazech na Facebooku si o C'est la vie stále píšete. A tak jsem tuto skladbu nechal na úvod zaznít. Především proto, že vám dnes nabídnu písně v podání francouzské umělkyně, která se stala zcela jedinečným a neopakovatelným fenoménem. Profesně neobyčejně houževnatá a k sobě náročná, překonala velký handicap drobné postavy a svým dramatickým vášnivým hlasem dojímala a dodnes dojímá publikum bez rozdílu věku a sociálního postavení. Zpívala o lásce v nejrůznějších podobách, o jejich radostech, ale ještě více o jejich strastech. Často velmi banální texty povýšila svým pěveckým a scénickým projevem na malé skvosty a skutečné umění. Ačkoliv do hudebního nebe odešla už před 51 lety, kdy jí bylo 47, svět na ní nezapomněl a pro sebe ji objevují stále nové a nové generace posluchačů. Dámy a pánové, dnes vám bude zpívat Edith Piaf.

Dozněla píseň La Foule, Duff, nebo také Zástup. Edith Piaf se narodila jako Edith Giovanna Gassion v roce 1915. Pod pouliční lucernou na rozprostřené pláštěnce pařížského policisty, který jí pomohl na svět, se svou matkou hospodskou zpěvačkou byla jenom 2 měsíce. Až do 2 let jí totiž vychovávala babička, která vedla veřejný dům. Babička pila jako duha a malé Editce často máčela cumel do červeného vína. Zuboženou holčičku nakonec odvezl otec Gassion do Normandie, kde u jeho příbuzných strávila dalších 5 let. I tady oni s láskou pečovali prostitutky, které malé Edith léčili slepotu způsobenou zanedbanou oční nemocí. Edith neviděla od 3 do 6 let. Teprve po návštěvě poutního místa u svaté Terezy v Lisieux se jí vrátil zrak a mohla nastoupit do školy.

Když Edith Piaf povyrostla, odvezl ji otec do Paříže a společně se pak živili po ulicích města nad scénou, zpěvem a akrobací. Se svou nevlastní sestrou Simone Berthaud prožila krušné mládí, prostředí prostitutek, pasáků a kapsářů. Bylo jí necelých 16, když se zamilovala do zedníka Louise Dupona. Provdala se za něj a v 18 mu porodila dceru Marcel. Aby uživila dítě, které bezmezně milovala, pokračovala v pouličním zpívání. Když dvouleté děvčátko zemřelo na zánět mozkových blan, neměla matka ani na věnec. Tak se Edith poprvé a naposledy za peníze prodala. Poslechněme si teď v jejím podání píseň Milord, ve které svůj zážitek s nejstarším řemeslem náležitě zúročila. Milordovi se představuje jako prostitutka, v níž je ovšem daleko více lidského, než v onom pánovi z takzvané lepší společnosti.

Zlom v životě Edith Piaf nastal v říjnu roku 1935. Zrovna zpívala na jednom nároží pařížských ulic a kamarádka ji doprovázela na harmoniku. Jejího mimořádného hlasu si tenkrát povšiml Louis Leplé, majitel kabaretu Žerný. Dohodli se na 4 písničkách a 40 francích denně. Na černém svetru, který si Edith sama pletla, i na uměleckém pseudonymu. Leplé by byl nejraději říkal Brabec. Mono, ale tak se už jedna tehdejší zpěvačka jmenovala. Proto našel synonymum z pařížské hantýrky, v níž vrabci slyší na slovo Piaf. Do Leplého kabaretu chodila pestrá společnost. Vedle cizinců, hlavně bankéři, spisovatelé, herci, advokáti, zpěváci a režiséři. Právě tomuto publiku představil Leplé Edith Piaf tak, jak ji objevil u náměstí Étoile, nenalíčenou, naboso, v laciné sukni a stále nedopleteném černém svetru, přes který si v případě svého prvního vystoupení přehodila hedvábný šál. Dar od kolegyně zpěvačky. Hned po skončení první písně diváci jeden přes druhého křičeli brávo. Když mělo dojít na druhou, někdo doticha řekl: ta malá to má v sobě. Byl to Maurice Chevalier. Před Edith Piaf se rýsovala velká kariéra, ale jednoho krásného jarního dne roku 1936 byl doma ve vaně nalezen zavražděný její objevitel Louis Leplé. Znal se bezmála s celou uměleckou Paříží, ale žil sám, byl bez rodiny, neměl už rodiče a jediný, s kým se pravidelně stýkal, byla Edith Piaf. Jeho vrah nebyl nikdy vypátrán. Podezření však padlo na bývalou zlodějku z Pigalle Edith Piaf. A zbytek už dokonal senzace chtivý tisk.

Po leplého smrti se Edith Piaf ujal textař Raymond Asso, který byl po 2 roky nejen jejím milencem, ale především učitelem společenských mravů. Dával jí číst ty nejlepší knížky a objevoval pro ní šansony šité zpěvačce na tělo. A hlavně psal pro ní skvělé texty, ke kterým psala hudbu Editina přítelkyně Marguerite Monod. V roce 1937 Raymond Asso dokonce uvedl Edith Piaf až na scénu slavného pařížského muzikálu ABC. Jejich nejznámější písní je Mon Légionnaire, můj legionář. Kvůli legionáři se totiž podle svého prvního životopisu Edith Piaf pár let předtím rozešla s otcem svého dítěte. Seznámila se s ním, když zpívala v kasárnách. Když za ním ale zanedlouho přišla, dozvěděla se, že se její milý popral a sedí v base. Po čase se pak dozvěděla, že padl v Africe. Tahle příhoda je zaznamenána i v textu písně Můj legionář. Ve skutečnosti ale ona love story, jak se uvádí ve druhém životopise tragédky francouzského šansonu, skončila absolutně neromanticky. Když už v době své největší slávy vycházela zpěvačka z nočního podniku Folie Belleville, kde vystupovala, zastavil ji a k dosažení úspěchům gratuloval blahobytný občan. Samozřejmě, že to byla Editina bývalá láska, onen legionář, kterého zprvu nepoznala. Docela by mě zajímalo, zda se on poznal v písni, kterou právě uslyšíte. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son coup portait, pas vu, pas pris.

Už během druhé světové války slavila Edith Piaf jeden úspěch za druhým. Vydělávala miliony a byla stále na cestách. Velkolepý úspěch jí zřejmě dodal odvahu i k soukromému protinacistickému odboji. Když měla v Paříži zpívat pro německý generální štáb, složila si přes noc písničku o polním lazaretu. Zpívala v něm o prázdném lůžku, po vojákovi, co ještě včera žil, o umírajícím muži, který prosí souputníky ve zbraně, aby po jeho smrti podporovali jeho ženu, nebo o chudákovi, kterého svědí palec u nohy, kterou už nemá. Poslední dvě sloky ale už zpívala prázdnému sálu pařížské Alhambry, který vysocí němečtí důstojníci kvapem opustili. Během války vystupovala Edith Piaf také v táborech pro zajaté francouzské vojáky. Po jednom z improvizovaných koncertů se s nimi nechala vyfotografovat a v Paříži potom pracovníci odboje všechny hlavičky ze snímku zvětšili. Na příští vystoupení už sebou Edith vezla v kufru s dvojitým dnem 120 falešných osobních průkazů. Nikdy se o tom moc nepsalo a taky po válce některé noviny nepřímo obvinily z kolaborace s Němci. Představte si. Když jí přátelé radili, aby noviny zažalovala, vysmála se jim. Neuměla a nechtěla se soudit. Raději zpívala své šansony. Třeba písničku Mon vieux Lucien, můj starý Lucien, který u nás známe s českým textem Pavla Kopty a pod názvem Petr a Lucie, podání Hany Hegerové. Písni se Edith Piaf v úloze pouliční holky hádá se svým pasákem.

0: Eh ben quoi, Lucien? Donne-moi ce que t'as dans la main. Oh, c'est agréable d'être ton copain. Oh non, Lucien! Allez, viens.
1: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
2: Po druhé světové válce byla Edith Piaf zdaleka nejpopulárnější francouzskou zpěvačkou. Nejen doma, ale také v zahraničí. Zvláště ve Spojených státech amerických, kam pravidelně jezdila na turné. V Americe Edith Piaf debutovala s velkým úspěchem už na konci 40. let v newyorském klubu Versailles. K americké kariéře jí také hodně pomohl obdiv a pomoc jejich kolegů, herečky a zpěvačky německého původu Marlene Dietrich a Charlieho Chaplina, který pro ně chtěl složit písničku a prohlásil, že kdyby filmovala, musela by dosáhnout stejného úspěchu jako on. Osmkrát byla Edith Piaf hostem slavné televizní show Eda Sullivana, dvakrát koncertovala v newyorské Carnegie Hall. Než uslyšíte, jak během koncertu v tomto slavném koncertním sále zpívala jednu píseň anglicko-francouzsky, musím se zmínit o zřejmě největší životní lásce Edith Piaf. Byl jí slavný boxér a mistr světa ženatý Marcel Cerdan. Když byla Edith Piaf v roce 1949 v New Yorku, přemluvila ho, aby vyměnil lodní lístek za letenku a co nejdříve za ní přiletěl do New Yorku. Letadlo s Marcelem Cerdanem na palubě se ale zřítilo nad Azorskými ostrovy. A v životě Edith Piaf už pak nic nebylo jako dřív. Věčnými společníky jejího života se stále častěji stávaly alkohol a drogy.

Jedním z největších hitů Edith Piaf je rozhodně píseň La Vie en Rose, Život v růžích. Její světovou slávu však nezaložila ona sama, ale jiná francouzská zpěvačka Marianne Michel. Jednou v květnu roku 1945 spolu seděli v kavárně na Elizejských polích a Marianne si Edith stěžovala, že nemá žádný hit. Edith se jí svěřila, že několik písniček už složila a jedna z nich by se Marianne mohla hodit. A to se přitom na klavír naučila sotva trochu brnkat. A pohořela při přijímacích zkouškách do společnosti skladatelů, textařů a nakladatelů. Text společnými silami napsali na papírový ubrousek a Edith v posedlosti, sobě vlastní, začala schánět nějakého člena zmíněné autorské společnosti, aby písničku přihlásila pod svým jménem. Zašla dokonce i za těmi, jejichž písničky odmítla zpívat. Nakonec na spoluautorství přistoupil skladatel Luigi. Odměnou mu nebylo jen přátelství Edith Piaf, ale úspěch písně La Vie en Rose, doslova po celém světě. Dva roky po Marianne Michel jí do svého repertoáru zařadila i ta, která ji složila a která se nikdy nenaučila zapisovat své melodie do not. Mezi těmi, kdo píseň nahráli, jsou například Bing Crosby, Louis Armstrong, Iveta Simonová nebo Andrea Bocelli. Ten píseň naspíval loni jako virtuální duet právě s Edith Piaf.

Během 12 let před svou smrtí prodělala Edith Piaf 4 těžké autonehody. 2 záchvaty delíria tremens, 1 záchvat šílenství, 2 zápaly plic a 7 operací a 1 spánkovou kůru. Není tedy divu, že stále častěji přerušovala svou uměleckou činnost. Znovu a znovu se však vracela na francouzská a světová jeviště a její umělecký projev dosáhl právě v tomto období svého vrcholu. Zpěv Edith Piaf byl natolik strhující, že posluchači v něm cítili sami sebe, aniž mnohdy rozuměli tomu, o čem zpěvačka zpívá. Její nenaporobitelný projev dokázal vdechnout život a přesvědčivost i těm nejotřelejším banalitám. Ljuba Hermanová o Edith Piaf kdysi prohlásila: její šansony jsou velká dramata v maličké kostce do polévky, tím otřesnější, že jsou upletena z největších citových banalit. Když v roce 1961 Edith Piaf naspívala titulní melodii z filmu Exodus, kritika se dotazovala, jak je možné, že z této 3minutové písně sála stejná naděje jako z hudby Ludvíka van Beethovena.

0: A po písni Exodus podání Edith Piaf je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Jak se máte, pane Kohn?
1: Samozřejmě dobře.
0: Jak je to možné, že vy vždy odpovíte dobře?
1: Vědí, pane Weiss.
0: Já nevím přeci, kdo se mě ptá, zda je to přítel nebo nepřítel. A když je to přítel a já řeknu, dobře, má radost. Řeknu-li, nedaří se mi dobře. Měl by bolest. Proč mám příteli dělat bolest? Tak říkám dobře. Je-li ten, kdo se mě ptá, můj nepřítel, a řeknu mu, že se mám dobře, bude mít vztek. Řeknu-li špatně, bude mít radost. A řeknu, pane Weiss, proč bych já měl dělat radost svému nepříteli?
2: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: V roce 1960 naspívala Edith Piaf asi největší hit své kariéry. Píseň No, je ne regrette rien. Ne, ničeho nelituji. Právě tato píseň skvěle vystihuje nejen její bohemský život, ale rovněž její nezdolnou životní energii. Zpívá v ní, ne, já nelituji ničeho, z památek včerejších oheň si zapálím, včerejší žal a smích, co mám dnes dělat s ním? Sliby a vyznání stejně předem znám, spálím vše bez ptaň, od nuly začínám. Ještě za svého života se Edith Piaf stala legendou a když v roce 1963 zemřela, její úmrtí se stalo ve Francii národní tragédií. Kolem její rakve prošlo více než 80 tisíc truchlících. Pokud budete mít někdy cestu do Paříže a chtěli byste se poklonit památce Edith Piaf, vězte, že odpočívá na hřbitově Père Lachaise. Má hrob až v nejsevernějším rohu, blízko spisovatele Henriot Barbise, oddělení číslo 97. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou. Ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem. Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Vždy si přála být lékařkou. Léčit lidi a být jim tak prospěšná. Dnes léčí lidské duše a pochroumané vztahy. A že může čerpat zkušenosti z vlastního života, o tom není pochyb. To, co prožila, je plné vzestupů a pádů. Pokaždé se však dokázala zvednout a jít dál. Doktorka Lenka Pavlová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, paní doktorko?
1: No, výborně, jsem trošku nervózní.
0: To se všechno podá. Já si vás pamatuji jako ředitelku Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Dnes pracujete v Evropském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení se sídlem na zámku ve Křtinách. A tak mě zajímá, jak lze vlastně usmířit dva lidi, kteří jsou na smrt rozděleni. Dá se to vůbec?
1: Dá, pokud chtějí. Nedá, pokud nechtějí.
0: Ale velmi často nechtějí.
1: Velmi často chtějí, ale nevědí, jak na to. Když přijdou lidé opravdu v nějakých těžkých konfliktech a můžou to být různé vztahy. Nejsou to vždycky jenom partneři nebo rodiče, ale můžou to být i sousedi, můžou to být mezigenerační vazby, případně obchodní partneři, tak tam většinou se shodnou na tom, že chtějí klid, chtějí mít pokoj, ale nevědí, jak mezi tím konfliktem a tím klidem, tím cílem, který skutečně mají společný a na něm by se byli schopni shodnout, jak se mají pohybovat. A já jsem profesní vybaveností právník, tak jsem dlouho věřila tomu, že ty paragrafy a řízení a ty předepsané postupy, jak lidi dovést k nějakému rozhodnutí nebo k vyřešení toho jejich problému, že jim to může pomoct. A postupně jsem zjišťovala, že právě naopak. Jo, že to je přesně ten přístup, jak to vyhrotit. Chvilku předtím, než jsem šla do rozhlasu, mi volal kolega a ptal se mě na můj názor právě v takové rodinné kauze velmi, velmi závažné. Paní po porodu dostala silnou laktační psychózu, manžel to neunesl, opustil ji, nechal ji v tom a samozřejmě ten stav zřejmě pokračoval, takže to psychický stav té ženy se zhoršoval. Nakonec to podle toho příběhu, co jsem slyšela, vedlo k odebrání těch dětí, vedlo se řízení o úpravu poměru, je tam rozvod, nejsou dokončeny majetkové poměry, to hodnocení té ženy je, že je šílená, že se chová naprosto neadekvátně, že obtěžuje ty děti a ten muž z té pozice by chtěl to začít řešit a právníci mu dávají ty moudré rady, co je lepší, jak postupovat. A ten můj kamarád byl velmi překvapen, přestože mě zná a jsme profesní kolegové, tak jsem na něm vnímala, jak je pro něj těžké přijmout to, že já se vzdaluji od těch právních rad a říkám, všechny tyhle rady, které těm lidem poradíte, tu situaci budou ještě více zhoršovat.
0: A jaká je ta cesta?
1: Ta cesta, aspoň tak, jak já ji vnímám v tom příběhu, z kterého vím opravdu jenom střípky, ale je to taková modelová situace těch rozpadajících se manželství, je o tom, aby každý byl schopen aspoň sám pro sebe přijmout vnitřní odpovědnost za své činy. Je to otázka dospělosti. Často o tom čteme, že dospělí jsme až v okamžiku, kdy jsme schopni a ochotni přijmout odpovědnost za sebe samé. To je teorie, ale jak to vypadá v praxi, většinou nevíme. až život nás učí různýma zkouškama. A v tomhle případě si myslím, že to, ten příběh se může začít rozuzlovat až v okamžiku, kdy ten muž přijme svoji osobní vnitřní zodpovědnost za to, že ženu opustil v okamžiku, kdy při ní měl stát jako manžel, jako otec těch dětí, které teda ona měla fyziologicky živit. Ve chvíli, kdy nemohla, tak měl automaticky ji podepřít. A to on neudělal. Jo? On z jakýchkoliv důvodů se prostě zhroutil, vytratil a dneska, aby tu odpovědnost za to jeho selhání nesla i ona, je velká zátěž. Je velká zátěž obou těch partnerů a i celé té rodiny. A
0: dovedete odhadnout, jak ten příběh skončí?
1: Ten příběh může skončit i velmi tragicky. Ten příběh může skončit tím, že ta žena nebude mít sílu se zvednout, bude se potácet v těch svých depresích, protože je to náročné vzdorovat tělu, vzdorovat psychice a i tomu vnějšímu tlaku. A může nastat v nejhorších chvílích i ten Medin syndrom, že si to srovná v hlavě tak, že ten, kdo je zlo a kdo ji ohrožuje, je ten její bývalý partner, je otec jejich dětí. A v té přirozené logice zlem pro mý děti je on. A pak to může skončit skutečně i tím, že pokud ublíží těm dětem, tak je vlastně chrání.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval doktorku Lenku Pavlovou. To dnešní povídání, zdá se, nebude úplně z těch nejrozesmátějších, abych tak řekl. Vy sama jste vyrůstala v dobré rodině?
1: Ano, já jsem měla to veliké štěstí, že přestože manželství mých rodičů, to byla jedna velká Itálie, naše maminka byla hodně taková plná síly a taková živelná, tak občas to bylo, řekla bych, zábavné až příliš, ale dokázali spolu vydržet skoro 50 let a rozdělila je až smrt.
0: Vy jste potom vystudovala právnickou fakultu, pak jste si ještě dokončila studia na Vysoké škole ekonomické. Přesto předtím jste se nějakou dobu živila jako průvodkyně na Státním hradě Kost. Ta průvodcovská role je velmi často vlastně herecký výkon. Je to těžké postavit se před cizí lidi a teď je svým způsobem bavit hodinu na téma historie hradu, ve kterém teď stojíte třeba na nádvoří?
1: Bavilo mě to, byly to nádherné prázdniny. Bylo mi 16. Ten hrad nepatřil k tomu krásnému, těm zámkům, kde se všechno blíští a krásný porcelán a zrcadla a tak dále. To se bylo skutečně stará pevnost, kde ta krása byla jen v tom kameni. Mm-hmm. A my jsme měli takovou hru, hráli jsme si průvodci na to, kdo víc otočí tu skupinu, a šlo tam vlastně o to, že ten výklad byl koncipován tak, aby se nám ta skupina točila, protože za ten den ten výklad jsme řekli třeba 5x, někdy i 10x a byla to nuda, takže pro mě třeba bylo zajímavý, neuměla jsem to říkat stejně, po každý to bylo i jiný, ale bylo fajn, že jsme měli takové hry, jako třeba tato, že ta skupina se točila vlastně podle toho, jak jsme my mluvili.
0: Váš rekord v otočení?
1: už si nepamatuju, ale nikdy nezapomenu na tu hrůzu. Tak jsme stáli tenkrát, to byla odsvěcená kaple svaté Anny, skutečně jenom pustý prostor. Dneska už jsem viděla, že už je to zasvěceno a funguje to jako kaple. Tak tenkrát jsme v tom prostoru stáli a mně se podařilo říct, nevím prostě, kde se mi to slovo v té hlavě zrodilo, a nyní se nacházíte v jednoděložním prostoru kaple svaté Anny.

0: Lenka Pavlová, hostem Jaromíra Ostrého v pořadu Stříbrný vítr. Vaše velká láska vám přinesla syna Štěpána. Co mě ale poněkud zarazilo, že jste se rozhodla, že budete syna vychovávat sama. Proč?
1: Souvisí to s tím, co jsem říkala předtím. Já jsem porušila pravidla toho, co by se mělo.
0: V čem?
1: Začala jsem si poměr s mužem, s kterým jsem si nic začínat neměla.
0: Byl
1: ale
0: ženatý?
1: Protože jsem, ano, byl ženatý, měl děti. A protože jsem byla taková ta, jeden můj kolega, když si říkal dlouhonohá blondýna, a tím, že jsem měla možnost cestovat po světě a znala jsem jazyky a v té době hranice se otevřely, takže ten svět ležel přede mnou a věděla jsem, že nelze postavit štěstí na neštěstí toho druhého. A byla jsem zároveň si tak jistá, že jsem schopná o syna postarat a že to zvládnem a myslela jsem si, že mé rozhodnutí bylo správné. S odstupem 20 let a s těmi zkušenostmi dalšími, které jsem získala a co jsem poznala, tak zřejmě bych jednala jinak.
0: Byla to velká láska?
1: Myslím si, že byla a jsem vděčná životu za to, že jsem měla příležitost zrodit a porodit syna z lásky.
0: Ten syn je voják nebo bude voják. Co na to říkáte jako maminka?
1: Sluší mu to. Je to možné. Každá žena si myslím, nebo já, teda když mluvím za sebe, tak jsem největší trauma měla, když jsem zůstala se synem sama, abych z něho skutečně vychovala pořádného, správného, silného muže.
0: Je na to nějaký recept?
1: No, tak ženě to nejde, že jo, protože i když se hodně snažíme, tak jako chlapi jsme blbí. A prostě my maximálně můžeme být zajímavou, dobrou, špatnou, neschopnou, krásnou ženou, ale mužem to je docela těžký, to nám moc nejde. A říkám to i všem ženám, které třeba se rozvádí nebo jsou sami s dětmi, stejně tak jako tatínkům, kteří zůstávají sami s dětmi, že prostě hold, jako z nich dobrá žena nikdy nebude, kdyby se sebe víc snažili. Myslím, se Štěpánem jsme měli štěstí to, že jsme měli dědečka a tento roli zastal a čím je starší, tak já v něm vidím geny svého dědečka, jeho pradědečka a to skutečně byli chlapi, jak se patří, i s těmi chybami, které to pro ten ženský svět má, že, jo, že jim občas nerozumíme a občas jsou prostě divní a nesnesitelní, tak prostě to byly báječní chlapy a pokud tyto geny v něm zvítězí nad tím, co se mu potom do života přinesla dál, budu jedině ráda a myslím si, že pro svět to bude prospěšnější, ale je to jeho vnitřní boj, který si on dneska vede, aby si sám vybral, který ten vzor je ten, který ho bude inspirovat. V tomhle smyslu teda řekla bych, máme i štěstí, že život nám přivedl jednoho jaksi nezrovna kvalitního tatínka s jménem Pavel, ale on v té armádě má ještě jeden vzor pana generála Pavla a jsem ráda, že k němu vzhlíží a myslím si, že si dobře vybral a že to srdce ho nakonec udrží na té správné cestě.
0: Jak jste se potkala s tím Pavlem, příjmením Pavlem, který není dnes šéfem armády České republiky, tedy tím vaším novým partnerem?
1: Tak ten náš Pavel, to byl bývalý ředitel České finanční, muž, který ve svých, jak spíchou říkal, nebylo mu ještě 30 a už měl ty své miliony na kontě a uměl se pohybovat v tom, co ta doba nabízela.
0: Tím vám byl sympatický?
1: Ano. Ano, já jsem z něho skutečně byla okouzlena a navíc obdivovala jsem ho. Myslela jsem si, že ke mně přijel princ na bílém koni. takový ten mladý, úspěšný muž a navíc ještě, jako poslyšte, on byl svobodný a já jsem byla svobodná matka se 6letým synem a on nás chtěl oba. A já jsem si v té době už uvědomovala, že svému synovi dokážu dát úplně všecko po té materiální stránce. Věřila jsem, že mu dávám i dostatek lásky. Dneska třeba se dozvídám, že to tak úplně nebylo, že když jsem teda se přihnala pozdě na ten dětský večírek, tak to fakt bylo blbě a to prostě se nezapomíná. Ale myslela jsem si, že nabízím, co můžu. A to, co jsem nemohla nabídnout, byla úplná rodina. A toužila jsem potom a najednou ten sen byl přede mnou. A
0: láska na celý život.
1: Bylo to ano, přesně, bylo to báječný. A já jsem prostě si říkala, jak bože, tak teď konečně prostě ten život jako začne. A
0: jak dlouho trvalo to štěstí?
1: Já si myslím, že mé štěstí by se dalo skoncentrovat do toho prvního svatebního dne, který jsem si opravdu užila, byť jsem byla tak plná emocí, že jsem to opravdu proplakala, takže k tomu oltáři asi možná to moje srdce, duše vědělo, že to jenom taková nějaká iluze, ale věřila jsem tomu. Nějak jsem si nevšimla, což třeba můj otec a ti, kteří mě milovali a měli mě rádi a měli takovej ten zrak těch zkušených, moudrých, tak to viděli dokonce už i v tom kostele.
0: Co vám říkali?
1: Můj tatínek, poprvé v životě jsem ho viděla plakat. Já se omlouvám, protože vzpomínka na něj je pro mě pořád ještě i bolestná a varoval mě. Říkal mi, nedělej to. Mrzí mě, že už jsem neměla možnost mu říct, že měl pravdu.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý a doktorka Lenka Pavlová. Když jste viděla první příznaky toho, že to nebude v tom manželství klapat, tak jak jste si představovala?
1: Řekla bych 2-3 dny po té nádherné svatbě. Můj muž dostal střevní problémy. Mm-hmm. My jsme si dělali legraci, že něco udělal, to znamená, že se oženil, pak se z toho probudil, teď mu to došlo a hrůzou se z toho posral. Byla to legrace a možná, že to byl ten moment, kdy jsme si oba dva uvědomili, že jsme udělali něco, na co asi nejsme připraveni. Jsme byli oba jedináčci, rozmazlení jedináčci, kteří měli svoje představy o životě a nebyli připraveni na to, co manželský život, s tím vším, co jsme si k tomu přidali, no, nový dům a pes. A zapomněli jsme na lásku. A tu jsme do toho našeho vztahu nedali. My jsme nedali prostor tomu vztahu. A dokonce jsme nebyli schopni spolu komunikovat. My jsme si ani nevšimli, jak moc se v sobě vzdalujeme, jak moc je to nebezpečné, ale já, protože to byl církevní sňatek, tak jsem byla vnitřně hluboce přesvědčena, že ať je ten vztah té rodině jakýkoliv a i to, že jsem cítila, že ten můj muž mi koupí všechno, ale rád mě nemá a ty nevěry a tak podobně, všechno to, na co ty manželství obyčejně selhávají, že jo, tak, že ještě není doma, s ničím nepomáhala. Prostě všechno tohle, to, co někdy od těch žen slyšíme, že to je nepřekonatelná překážka k tomu, aby to manželství fungovalo. Ano, pro mě vnitřně to manželství je a dodneska je přes tu zkušenost, kterou mám, instituce tak posvátná, že věřím, že když ten člověk chce, tak zejména tam, kde jsou to manželství skutečně dáno co by svátost, tak ti lidé vždycky dostanou sílu jít dál i ve chvíli, kdy mají pocit, že to nejde. A já jsem za celou dobu, byť bych mohla napočítat spoustu důvodů, proč ten můj muž jako nebyl dobrým manželem, a proč nakonec, kdy prohlásil, že odchází a že si prostě našel nějakou fuchtli, tak svým způsobem pro mě to bylo lidsky velké vysvobození. Já kolikrát si říkám, že té radce vděčím za to, že ona mě vyvedla z toho vnitřního pekla, protože myslím si, že taková, jaká jsem, že by mě to zničilo. Já skutečně jsem potom začala mít i vážné zdravotní problémy, protože tu bolest a ten ženy jsou tvorové, které my žijeme z lásky a protože lásku dáváme a máme jí dávat, a péči, tak ji potřebujeme od někud brát. A pokud ji nemáme, tak chátráme. Tak jako kytka, která nedostane vodu. A je škoda, že ten mužský svět to neví nebo zapomněl na to, protože má žít v symbioze. Muži potřebují naši jemnost, naši intuici, naši schopnost vidění toho, co oni nevidí v té své přímočařosti a v té
0: taky
1: fyzické síle.
0: Taky prosím vás, potřebujeme být řízení. Že?
1: A taky potřebujete mít ten krk, který vás natočí tím správným směrem, abyste viděli ten správný cíl a mohli jste zvítězit.
0: Vy jste se rozvedli a začal boj o děti. Jste se nebyli schopni domluvit tak, že by děti zůstaly u vás. Proč vlastně tomu dnes můžeme říkat velký boj o děti, který konec konců jste vyhráli jenom zhruba na 50%, jestli mám dobré informace?
1: Já můžu vám říct to jenom za sebe. Jo, já nemůžu samozřejmě mluvit za tu druhou stranu. Osobně si myslím, že ten boj nastal proto, že se do našeho vztahu vecpali právníci a protože jsme bohužel byli bohatí. Můj muž disponoval a disponuje ohromným majetkem, byť je to samozřejmě takový ten klasický český úspěšný muž, který nic nemá. Bydlíme na naprosté samotě a když byste ho potkal, tak chodí jak nuzák v botách, který měl před 15 lety. Tohle on dokonale si umí maskovat, byť já jsem ho ještě poznala, co by muže v oblecích za desítky tisíc s nonchalantním vystupováním, a byla jsem přesvědčena, že si beru čestného člověka, že si beru člověka, který má nějaký morální kredit a který

0: tak že mě učinil silnější, než jsem byla kdykoliv jindy předtím. A to je velké bohatství. Pro mě to bohatství je. On to má nastavený teda v těch číslech a v tom, jak vypadá jeho firma, kolik vlastní firem u nás a v zámoří a jak tučné je jeho konto a jakým jezdí tím skvělým autem. A v tomhle tom jsme se mohli doplňovat, ale nevyšlo nám to. Jo? Mohl se spojit ten čistě materiální silný svět s tím světem duchovním, který tomu bohatství dá nějaký směr. Že jo? Vzpomeňte si třeba příběh svaté Zdislavy z Lemberku, také to neměla v tom manželství jednoduché, ale ten majetek použila někde jinde. Ale protože to nevyšlo, vy jste říkal, my jsme se rozvedli. Já jsem se rozvádět nechtěla. Já jsem s tím nesouhlasila. Pro mě jako pro právníka je dodneska nepochopitelné, že v této zemi vás prostě rozvede soudce bez toho, že by se vás někdo zeptal, jestli tom souhlasím. Prostě mě se nikdo neptal. Mě prostě přišel rozsudek, který mi stát oznámil, že mě rozvedl. A pro mě to bylo o to paradoxnější, že jsem neměla žádný civilní sňatek, takže vnitřně pro mě stát neměl sebe menší kompetenci zasahovat do toho, jestli jsem či nejsem vdaná. Dneska je ten můj stav o to zajímavější, že věcí se zabýval i metropolitní soud v obou instancích a naznal, že to naše manželství bylo neplatné. Takže tím vlastně sanoval ten výrok toho...
1: Že vy jste stále svobodná.
0: Já jsem stále svobodná, jsem k mání. A je to hodně zajímavé jako odpovídat na otázku, jaký je můj rodinný stav, že v občance skutečně si stát trvá na tom, že jsem rozvedená, ale ten výrok metropolitního soudu jenom potvrdil to, že to skutečně doktor Váňa na obvodním soudě pro Prahu 5 prostě vydal vlastně nesmyslný blábol. Rozváděl manželství, které vlastně nikdy nevzniklo. Profesního a právního hlediska tenhle totální renonc.
1: Vy jste o to jedno dítě přišla tím, že soud ho přisknul vašemu tehdejšímu muži při rozhodovém řízení. Jak to bylo pro vás bolestné, najednou ze dvou dětí mít doma jenom jedno?
0: Nikdo si to neumí představit, jaké to je, dokud to neprožije. A já jsem říkala, že ten pán, jehož jméno stále nosím, mi dal poznat skutečně tu nejhlubší bolest.

0: Doktorka Lenka Pavlová, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Po tom všem, co jste prožila, jak dnes žijete, paní doktorko?
1: Zajímavě. Já, kdybych dnes třeba opustila tento svět, tak mohu říci, že mi skutečně splnil všechno, co jsem si jako holka přála, aby jsem si spoustu věcí mohla vyzkoušet, abych mohla spoustu zajímavých míst vidět a poznat spoustu zajímavých lidí. A nechtě to tedy, nevím, jestli přes ty slzy a přes to dojetí to dokážu říct, ale protože vím, že kolem nás je spousta lidí, kteří ztrácí naději a staly se jim různé bezpráví nebo prostě nesou si důsledky svých chyb, tak protože za všechno si vždycky v životě ve své podstatě můžeme sami. Takové poselství té naděje. Já ve chvíli, kdy skutečně jsem prostě měla pocit, že nemám nic, že jsem všechno ztratila a to nejcennější a zdraví, děti, manžela, rodinu, práci, prostě úplně všechno, prostě takový to totální dno. Tak to byl přesně moment, kdy jsem měla možnost, a zažila jsem to v životě několikrát, prožít si příběh, který vyprávím svým klientům, když mají pocit, že jsou na úplném dně. A já jsem to od někoho kdysi dávno slyšela, je to příběh, taková historka o tom, že člověk přijde do nebe a mluví s Bohem, který mu ukazuje ten jeho život. A to promítá mu tu jeho cestu a vždycky jsou vidět dvoje šlépy nebo dvoje stopy. A v momentě, kdy přijde okamžik, kdy ten člověk se cítil hodně na dně, tak ta stopa je jenom jedna a on v té chvíli řekne, no vidíš, prostě tady mi bylo tak mizerně, byl jsem tak na dně a ty jsi mě opustil. A Bůh se na něj podívá a říká, ne, ty se mýlíš, tady jsem tě nesl.

0: Jste šťastná?
1: Někdy si připadám strašně zoufalá, opuštěná a nic nejde a pláču a vztekám se a křičím jak malý dítě a nadávám všem, kteří jsou okolo mě, protože mám pocit, že by to mohlo být lepší a že máme navíc a vnitřně cítím klid, který jsem v těch chvílích, kdy jsem si myslela, že jsem šťastná, ani neměla. A myslím si, že ne vždycky jsem šťastná. Ono, takové ty okamžiky takového toho plného štěstí, zažila jsem je, znám je, umím si je vybavit, ale jsou velmi, velmi krátké. Jsou to kratičké okamžiky, kdy je to, jak kdyby opravdu vás ta boží milost vzala do náruče a sevřela. Tak jako když vás někdo obejme. Ale pak vás pustí a vy zůstanete sám, že jo. Takže někdy je to takový, že je to fajn, někdy je to takový, že je to
0: nějak,
1: někdy je to k pláči, někdy řekla bych, že zase nějaké sprosté slovo, ale to se k dámě nehodí. Ale ve své podstatě mám v duši mír a cítím se vnitřně bohatá vším, co jsem prožila a děkuji za to, že jsem se naučila odpouštět, protože to mě dává možnost zase získávat nové perspektivy, nové cesty a bydlím v domě, který je krásný a pořád si myslím, že byť, protože nemám na něj dost času, tak je takový zanedbaný chudák a hlavně ta zahrada, ale pořád si myslím, že je to ten nejhezčí, který je ve vesnici a z mé kanceláře, když se otočím, tak se dívám na kupoli jednoho z nejkrásnějších barokních chrámů, který vůbec u nás máme. Dívám se na svatého Augustína a pracuji na zámku, když potřebuju. Mám kolem sebe nádherné lidi, kteří se dokáží stmelit a dělat super věci. Víte, že jsme nedávno dělali konferenci a 3 dny pro 160 lidí a já jsem za svůj život na hodně konferencích přednášela, hodně konferencí jsem se zúčastnila, některé jsem i pořádala a konferenci, kde třetí konferenční den, ty lidi zapomenou jít na oběd, protože je to tak baví a to bylo fajn, to jsem zažila teda u nás a to byla ta naše.
0: Doktorka Lenka Pavlová přišla do Stříbrného větru s Jaromírem Ostrým. Moc děkujeme za návštěvu, přejeme hodně štěstí ve křtinách. Ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Zdravíme všechny posluchače Meteoru.
3: Od Aše až po Jablunkov, od Šluknova po Vyšší Brod.
2: Svět vědy se právě otevírá. Ať se v něm líbí, přejí autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Je nebo není vidět v mozku víra?
3: Čech, který zachránil milion lidí.
2: Ráj mezi krokodýly.
3: Mléko jako umělecké dílo.
2: Rostlina, která hledá diamanty.

0: tématem dnešního Meteoru bude mozek.
1: Neuropatolog dr. František Koukolík dnes odpoví na dotaz pana Zdeňka Krejčího z Brna. Ten se týká tématu, které jsme vysílali v dubnu. Jak je vidět víra v mozku?
0: Pan Krejčí píše. Ve vašem pořadu profesor Koukolík řekl, že když někdo věří v biblického boha a jiný věří, že tento bůh neexistuje, že jde prý o stejnou víru. Vůči tomu se ohrazuji. Já nevěřím v boha, nikoli věřím, že není. Nikomu jeho víru neberu, ale já s ní nemám nic společného. A v závěru dopisu pan Krejčí žádá, zda by František Koukolík svá tvrzení mohl upřesnit.
2: Zkusím to. Pokud vím existenci boha nebo bohu, nelze vědeckými metodami dokázat ani zamítnout. Snad s jednou výjimkou, o které řeknu v závěru. Četl jsem, že počet světových náboženství, historických i současných, je řadově podobný, jako je počet lidských jazyků, a těch je asi 6 až 7 tisíc. Počet bohů a bohyň těchto všech náboženství je těžko představitelný. Abrahamovská náboženství, judaismus, křesťanství a islám z nich pravděpodobně na egyptském základě abstrahovala boha jediného. Každé z nich považuje za pravého toho svého. Rád bych zdůraznil, že víra v boha nebo bohy je něco užšího, než jsou náboženství, a náboženství jsou něco užšího, než je mocenská a politická činnost církví.
0: Dobře, a jak je to s tou vírou v našem mozku?
2: Jestliže nelze boží existenci vědecky dokázat ani zamítnout, pak v existenci boha nebo bohů věříme nebo nevěříme. V prvním případě věříme, že existuje nebo existují. V druhém případě věříme, že neexistuje nebo neexistují. To je základní rozdíl mezi faktem a názorem. Kdybychom mohli existenci boží dokázat nebo zamítnout, pak by Bůh existoval nebo neexistoval, což by byl fakt. A protože existenci boží dokázat nebo zamítnout nejde, buď věříme, že Bůh v nějaké podobě existuje, nebo věříme, že neexistuje.
3: Ano, už jsme si v dubnu říkali, že to potvrdil experiment vědců.
2: Sebrali skupinu lidí, kteří řekli, že hluboce věří v existenci boží. A skupinu jiných lidí, kteří řekli, že podobně hluboce v existenci boží nevěří. A zadali jim výroky. Biblický bůh existuje, biblický bůh neexistuje. V mozku obou skupin, tedy lidí věřících v existenci boží a lidí, kteří řekli, že v existenci boží nevěří, začala být aktivní v podstatě stejná neuronální síť. Tahle síť svou činností samozřejmě neříká, že Bůh existuje nebo neexistuje. Činnost téhle sítě říká, věřím, že Bůh existuje, nebo věřím, že Bůh neexistuje. Jinak řečeno, tahle síť samozřejmě spolu s jinými rozsáhlými sítěmi svou činností říká, v něco pevně věřím. O tom, co to je, zda je předmět víry pravdivý nebo nepravdivý, zda předmět víry existuje nebo neexistuje, tahle síť nerozhoduje. O tom s různou mírou námahy rozhodují sítě další a mohou se dostat do ostrého vzájemného konfliktu.
0: Na začátku jste říkal, že existenci boha nebo bohů nelze empiricky, to znamená vědeckými metodami, dokázat ani zamítnout. Snad s jednou výjimkou.
3: Takže se ptáme, co je to za výjimku?
2: Existuje pojem mem. Správně by se měl vyslovovat mím. Mem lze chápat jako jednotku, která je nosičem kulturních ideí, symbolů, činností, které se přenášejí od člověka k člověku, řečí, psaním, gesty, rituály. V kulturním prostředí se memy chovají podobně, jako se chovají geny v prostředí biologickém. Příkladem velmi jednoduchého memu, který se v současnosti rychle šíří zejména mezi mladými lidmi, je tetování nebo sprejeřina. Lze říci, že memy rostou z genu podobně, jako rostou stromy z kořenu. Na to dnes víme, že memy mohou na geny velmi působit.
0: Dobře, ale co mají memy společného s bohy?
3: To by mě také zajímalo.
2: Představme si bohy jako složité memy, staré, dejme tomu, 200 až 400 tisíc let. Memy, které se narodily v lidských hlavách pravděpodobně v době, kdy vznikl moderní člověk. Tyhle memy umožňovaly lidem vysvětlovat nevysvětlitelné. Každá lidská skupina pravděpodobně měla boha nebo bohy své. Jestliže je tento abstraktní bůh složitý mem, starý dejme tomu 3,5 tisíce let, který posléze získal hebrejskou, křesťanskou a islámskou podobu a má předchůdce i současníky, staré několik set tisíc let, pak bohové nebo bůh zcela jistě existují, a to v lidských hlavách.
3: A v každé hlavě se to projevuje jinak.
2: Existují hluboce věřící lidé bez církví. Existují církve, ve kterých jsou lidé nevěřící. Ti jsou v církvích pro sociální vztahy, třeba rodinné. Někteří lidé si představují Boha jako svazek fyzikálních zákonů, které stvořil a musí se jimi řídit. Další si ho představují jako největšího matematika. A jiní si ho vůbec nepředstavují, jen prožívají třeba průběhu modlitby nebo meditace. Ale velký podíl lidí takových těch spíš praktických než hloubavých se touhle otázkou nezabývá vůbec.
0: Ano, jsme různí. V nábožensky tolerantních společnostech se s tím dá vyjít.
2: Před čtvrtstoletím jsem byl ve Spojených státech amerických. Než jsem tam jel, lidé, kteří znali místní poměry, mi důtklivě radili, abych se pokud možno vyhnul jakékoliv debatě o náboženství, že bych mohl velmi narazit. Byl jsem pozván na večírek k místním unitářům. Večírek byl moc hezký, uvolněný, byly tam rodiny s dětmi, lidé si povídali, domlouvali kšefty, jemně pomlouvali své nepřítomné bližní, smáli se a pojídali zákusky, takže se chovali jako civilizovaný lidský hov. Jeden z představených ke mně přistoupil a děl. Ty jsi z té východní Evropy. Jak to máš s Bohem? Pamětliv důrazné rady, snažil jsem se být co nejdiplomatičtější. Představený církve okamžitě pochopil. Aha, ty budeš ateista. V tom případě vstup k nám. Ateismus je taky druh víry. A příspěvky jsou u nás malé. Úplně ho vidím.
3: Ateismus je tedy také víra. Víra, že něco neexistuje.
0: Máme na to důkaz. Neuronální síť v našem mozku.

0: Státní i jiná vyznamenání dostávají lidé, kteří zachrání život jinému člověku. Třeba topícímu se školákovi nebo ženě uvězněné v hořící budově.
1: Takových lidí si všichni jistě vážíme a smekáme klobouk. Nevím ale, co smeknout před člověkem, který zachránil lidí milion.
0: Takový člověk skutečně existuje, přesněji existoval. A byl to Čech. Vědec Antonín Holý, který dokázal porazit nemoc AIDS, tedy syndrom získaného selhání imunity.
1: AIDS byl strašákem lidstva od 80. let. Přenáší se krví a pohlavním stykem a choroba je to smrtelná. Antonín Holý našel způsob, jak zabíjet nebo alespoň deaktivovat viry.
0: Cesta k záchraně milionů lidí, jak se to povedlo Antonínu Holému, ale nebyla jednoduchá. Příběh léku proti AIDS nám přišel do Meteoru vyprávět kolega Antonína Holého, profesor Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
1: A začne od konce.
2: V roce 2006 uvádí firma Gilead v Kalifornii, která ty léky realizuje, lék, který se jmenuje Atripla. A to je první takzvaný jednotabletkový lék proti AIDS. Jednotabletkový to znamená, že si vezmete jednu tabletku za den a pokud vaše pojišťovna bude dostatečně bohatá a bude vám dávat, schopna dávat měsíčně $500 a vy budete mít tudíž tu jednu tabletku denně, tak určitě neumřete na AIDS. Určitě ne. Přejde vás tramvaj nebo umřete věkem. Ten lék je 100%, já nemohu říct vyléčí, on nevyléčí, on potlačí, uspí toho věra, ale vyžijete plnohodnotný život. Toto je rok 2006 a ta práce byla publikovaná na začátku 80. let. Ta práce, kde Antonín Holý ukázal, že látky, které našel, modifikace nukleových kyselin, že ty látky dokážou být aktivní proti virům.
0: Čtvrt století uběhlo, než se lék dostal mezi lidi, ale nemusel se dostat vůbec.
1: Naštěstí vstoupil do hry zahraniční vědec Eric de Klerk z univerzity v belgické Lovani.
2: Oni se potkají na konferenci. Tam je ta krása. Antonín Holý nerad jezdil na konference. Svým studentům, nechci říkat, zakazoval, ale nedoporučoval. Jeho krédo bylo buď v laboratoři a pracuj. Když na konferenci jsou to vejlety a zvládění, tak takhle ne. On ale jezdil velmi málo. Jednou věl a tam potkal de Klerka. To bylo naprosto rozhodující, ten ho požádal, prosím, pošli mě látky a já ji vyzkouším ne na proteiny, ale na vyšší organismy. A velmi záhy šel dopis do Prahy, že jsou zázračné ty léky. A že je to jako skvělý a že ta působí proti virům. Pak přišel důležitý mezník, že bylo jasný, že je to učiní a že se tedy musí napsat licence, napsat patent a prodat licence. Tak se to dělá. A to se ještě pořád psal komunismus u nás, ale přesto, že se psal komunismus, ta licenční, ta patentová smlouva, licenční smlouva byla neuvěřitelně skvěle napsaná, já i hned řeknu v čem. Bylo to jednak díky spolupráci s tou belgickou univerzitou, která zkušenosti měla, ale taky proto, že ta firma, která to v Praze dělala, byla velmi dobrá, to ještě před revolucí. Napsala se patent, napsala se licence a princ vystoupil, jmenoval se Bristol Myers, obrovská farmaceutická firma a řekla, jdem do toho, koupíme to.
0: Kdo by si myslel, že teď je vše narýsováno a po pár letech bude lék na stole, mýlil by se.
2: Bristol Myers 2 roky pilně pracuje, ta látka, to ještě není lék, to ještě je třeba mnoho udělat jako zkoušek, když to dá pacientovi. Bristol Myers intenzivně pracuje, intenzivně investuje, po 2 letech se slučuje s dalším jako svým konkurentem a udělají teda jako farmaceutický gigant v Evropě. A teď to přijde. A nové vedení, a to jsou prosím lidé, kteří pracují v oboru desítky let a jsou to teda ti nejlepší, protože potřebuje vydělávat. Nové vedení řekne, nemáme zájem. A tato látka, nemáme zájem, my ji prostě nevěříme a tím končí. A teď přijde to, co jsem zdůraznil před tou chvíli. Protože byla skvěle napsaná licenční smlouva a podle licenční smlouvy musela firma vrátit zpátky, v tomto případě k nám do ústavu, nejenom tu látku, ale ze vším, co se za ty 2 roky udělalo. A tam se hodně udělalo, tam se hodně investovalo, to stálo hodně peněz.
1: No jo, ale co dál? Ústav organické chemie a biochemie neměl ani peníze, ani vybavení na další vývoj léku.
0: Naštěstí ne všichni v té farmaceutické firmě zlomili nad lékem hůl v čele s chemikem Johnem Martinem.
2: A ten té látce věří. Řekne, já ji věřím a já ji budu realizovat. No a teď začíná americká pohádka. On, v zásadě on, když to přeženu, on sám si rozhodne a půjčí si 400 milionů amerických dolarů a v Kalifornii kupuje malinkou firmu, která se jmenuje Gilead, která má 10-15 zaměstnanců a v té firmě s tím obrovským dluhem, co má, začíná ten lék tu látku dotahovat do nějakého konce. No a pak už teda ten americký se začíná. V roce 2001 má obrovský dluhy a v letošním roce patří mezi John Martin, mezi 100 nejvíce vydělávajících manažerů v Americe. To něco znamená. Ta firma, kterou koupil, která měla 20 zaměstnanců, má 4 tisíce teď, ale nebýt toho Martina a nebýt jeho kapitalistického nasazení. Vemte si, já přišel domů za manželkou, řekl Miláčku, počuji si 400 milionů dolarů a jdem na to. No, to není myslitelné. On to dotáhl do konce a poměrně rychle po té době byl první lék na světě.
0: Úspěch. To ale neznamená, že by vývoj ustal. Zlepšovalo se pohodlí pacientů a ruku v ruce s tím také úspěšnost léčby.
1: První verze léku z roku 2001 se jmenovala Vireat a nebylo snadné ho užívat.
2: Ten lék byl velmi komplikovaný. V tom smyslu, že jste museli vzít denně 30 tablet. Ale to nebylo, že berete každou hodinu jednu. Ne, to bylo přesně kvůli účinku, takže před snídaní třeba 5, půl hodiny po snídaní 2, další a další. A teď, když si vezmete v úvahu, jací lidé dostali tehdy AIDS, to byli, já nechci říkat teď, asociální, to je špatný slovo, ale u nich nějaká morálka a práce nedala očekávat. Čili jako bylo třeba ten lék zjednodušit do té formy, který jsem říkal, což má ta atripla, která je rok 2006, kdy se bere jedna tabletka. No a ten krásný konec toho příběhu je, v současné době ho bere, řekněme, ať je to jednodušší, milion lidí na světě, milion lidí díky tomu zdravých, milion jenom proto, že další asi 3 nebo 4 miliony v Africe nemají těch 500 dolarů měsíčně, což je logicky. A on ten konec je možná ještě příznivější. Je trošku smutný pro firmu, jakož i pro náš ústav, že ten patent končí. Je to, pokud se nemýlím, je to někdy za rok a pár měsíců to skončí, čili ten obrovský potok peněz se stopne. Ale dobrá zpráva pro ty zbylí 4 miliony lidí, kteří to dnes si nemohou pořídit, je, že je jasný, že ten lék se zlevní minimálně o jeden a spíš o dva řády. Čili se těch 500 dolarů by mohl dostat na 10-15 dolarů. Všechny firmy už teď čekají, který dělají generika, už teď čekají. Mají v kalendáři ten den a dívají se na ně. Protože druhý den ta syntéza není složitá, není drahá. U ní už to všechno mají připravené. Čekají jenom, až to budou moc zavíst, no a pak se uplatní ta krása toho svobodné světa, té konkurence. Ta cena se sníží a tudíž se zachrání, ne, 1 milion, řekněme 5 milionů lidí. Takže to je šťastný konec pro svět. Mohlo by se říct nešťastný konec pro nás zůstává, ale to není pravdou, protože toto etické hledisko je samozřejmě daleko krásnější.
0: Pavla Hobzu trochu mrzí, že jméno Antonína Holého není v české veřejnosti tolik známo.
2: V české veřejnosti je trošku znám Hejrovský, to byla Nobelova cena. Je znám asi Vichtele, to jsou kontaktní čočky, ale Holý je určitě třetí velikán do party.
1: Souhlasíme. Antonín Holý zemřel před 2 lety, 16. července 2012, ve věku 75 let. Příběh jeho života a jeho léků, které zachránili miliony lidí, by neměl upadnout v zapomenutí.
0: A tak snad můžeme prozradit, doufejme, že ne předčasně, že Antonín Holý ožije v nové hře Davidského divadla. Vše je teprve na začátku, ještě není ani scénář. I když nenapsal ho už dávno život sám?
1: Život Antonína Holého a jeho vědeckého úspěchu.

0: Jiří Grygar je stálicí meteoru a dnes přijde s citátem ze své sbírky, který bude znít dost neuvěřitelně.
1: Asi by vás nenapadla tato souvislost velryb s mimozemšťany.
2: Citát, který dnes mám připraven, souvisí s velrybami a jeho autorem je ku podivu statistik a kryptolog, britský odborník Irwin Good, který se narodil v roce 1916 a zemřel v roce 2009. A ten citát pochází z roku 1965, kdy se začalo hovořit o tom, že vlastně velryby jsou velice inteligentní tvorové a že by se s nimi dalo nějakým způsobem komunikovat. A ten citát je bohužel velice dlouhý, ale snad to posluchače příliš neunaví. Zaprvé bychom se měli vážně pokusit o dorozumění s velrybami. Mozek velryby váží asi pětkrát tolik, co lidský a obsahuje asi třikrát tolik neuronů. To by mohlo znamenat, že velryby jsou inteligentnější než lidé. Úspěšné dorozumění s velrybami může poskytnout užitečné vodítko pro spojení s inteligentním mimozemským životem. Jsou-li velryby inteligentnější než lidé v každém intelektuálním ohledu, mohli by nám pomoci při návrhu prvního ultrainteligentního stroje. To by snad byla nejrychlejší cesta k inteligenční explozi. Prvotřídních vědců je nedostatek a je škoda, dopouštíme-li, aby velké talenty přicházely na zmar v moři.
1: Škoda, že se to nepotvrdilo.
0: Kde dnes naše civilizace mohla být? Velryby žijí ve vodě a vodu ke svému životu potřebuje i člověk, ať žije kdekoliv.
1: Možná jste si říkali při prvních červnových vedrech, jaké by to bylo válet se na pláži, třeba na Floridě.
0: Budete se asi hodně divit, až vás tam zavede hydrogeolog Zbyněk Hrkal a dnešní kapitola z jeho knihy O lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švá.

Ráj mezi krokodýly. Pokud někomu oznámíte, že jste se rozhodli strávit dovolenou v tropických pralesích Barmy, v očích svých přátel se stanete dobrodruhem. Nechali jste se očkovat proti tyfu, zimnici? A berete už antimalarika? Zeptají se. Do takových vražedných podmínek bychom se nikdy neodvážili. To my tak maximálně na Floridu. Tam stačí jen zásoba kvalitního opalovacího krému. Lidé, kteří míří na nejjižnější výspu USA, většinou nevědí, že oblast, kterou dnes cestovní kanceláře a realitní makléři vydávají za ráj na zemi, leží v naprosto stejných přírodních podmínkách jako zmíněná Barma. Ještě před 100 lety byla cesta na Floridu spojená se stejným nebezpečím jako výprava do drsných tropů jihovýchodní Asie.

Miami, Boca Raton, Palm Beach. Jména těchto měst vyvolávají emoce. Pro většinu lidí představují nenaplněný sen o přepichové dovolené. Oprávněně proto, že zde se koncentrovalo bohatství nejbohatšího státu světa. Jenže v 19. století byla Florida chudý, zapadlý kout, pokrytý neproniknutelnou džunglí, kam mířili jen dobrodruzi. Čekali na ně miliardy komárů, neskutečně žravých mušek, smrtelně jedovatí hadi, krokodýly a bojovné kmeny indiánských kmenů Seminolů. Život byl možný jen v pobřežním pruhu země, kde po dnešních písečných plážích nebylo ani stopy. Tlak bílých osadníků na toto území přišel ze severu. V roce 1905 floridský guvernér Napoleon Broward zahájil rozsáhlé meliorační práce, jejichž cílem bylo odvodnit bažiny a umožnit pěstování cukrové třtiny, pro kterou je floridské klima ideální. Severní Florida se postupně začala měnit v bohatou zemědělskou oblast se zelinářskými farmami, pastvinami a pomerančovými háji. Za rozvoj pobřežní části vděčí Florida jedinému muži, železničnímu magnátovi Henrymu Flaglerovi, který se v roce 1886 pustil do velkého dobrodružství. Začal budovat železniční trať do docela nehostinné oblasti, které ale předpovídal velkou budoucnost. Sázka na riziko vyšla. Člověk dokázal během několika desítek let změnit komáry zamořenou bažinu plnou smrtelných chorob v rajskou kulturní krajinu, kam se stahují lidé z celého světa. To je jedna strana mince. Podívejme se na tu druhou.

0: Nikde jinde na svých cestách po světě jsem se nesetkal s tak dramatickým kontrastem mezi divokou přírodou a zhýčkanou civilizací jako zde na Floridě. Lidé na východním pobřeží žijí jen v relativně úzkém pruhu země a u poslední řady domů začíná hned za plotem drsná džungle. Když v takzvané okurkové sezóně novináři nemají čím zaplnit stránky svých novin, sáhnou po zaručené atrakci. Dočtete se, že v jakési floridské škole našla učitelka v tělocvičně krokodýla, nebo že místní šerif musel zasahovat proti aligátorovi procházejícímu se supermarketem. Možná, že vám takové historky budou připomínat báchorky, ale na Floridě se dostanete do kontaktu s nespoutanou přírodou zcela běžně. Při televizních přenosech startů vesmírných lodí z misu Canaveral byly kamery vždy obráceny vzhůru. Nejspíš málo kdo tušil, že kdyby režie udělala střih a záběr směřoval dolů do kanálů podél startovací rampy, uviděl by tam několikametrové prehistorické ještěry. Tady je právě to místo, kde mohu ukázat zásadní problém dalšího rozvoje nejjižnějšího státu USA. Morfologicky je Florida nesmírně ploché území. Rozdíly mezi centrální částí a pobřežím činí pouze několik metrů a některé části jsou dokonce pod úrovní mořské hladiny. Povrchová voda se proto poloostrovem doslova vleče a za jezerem Okeechobee se rozlévá na všechny strany. Centrální část Floridy, nazývaná Everglades, není jen tropický prales a mangrovy, ale hlavně trvale podmáčené louky, které jsou domovem desítek druhů brodivých ptáků, ale i takových velkých savců, jako je třeba levhart. Odvodnit toto území a přeměnit ho z našeho pohledu na kulturní krajinu je poměrně snadné. To se s úspěchem podařilo ve střední a severní Floridě, kde krajina Everglades nenávratně zmizela. Floridu lze brát jako modelovou lokalitu potenciálu rozvoje naší civilizace. V klimaticky a přírodně identických podmínkách, jako má Florida, umírají miliony Afričanů na malárii a další tropické choroby, trpí hladomorem. Florida naznačuje, že například africký kontinent by svou stávající populaci dokázal snadno uživit, nicméně by to předpokládalo zásadní změnu v organizaci místní společnosti. Model Floridy odhaluje své plusy i minusy. Jsme schopni zúrodnit bažinatou krajinu a přeměnit ji v úrodnou kulturní krajinu. Dáme tím práci statisícům lidí a potravu pro další miliony obyvatel, ovšem za cenu nevratného zničení místního ekosystému. Takovou činnost odsuzujeme. Kde však žijeme my? Najdete v Evropě původní les? Naši předci provedli dnešní terminologií řečeno totální ekologickou devastaci. V dobách středověku vykáceli veškerý lesní porost, který až mnohem později jejich potomci nahradili novými monokulturami. Vyhubili vlky, medvědy a desítky dalších živočišných a rostlinných druhů. Obdivujeme úžasné dílo Jakuba Krčína z Jelčan, který přeměnil malarické bažiny jižních Čech. Dnes by ale tento pán dostal cenu ropáka roku a byl pranýřován za zničení mokřadního ekosystému Kuniky obecné. V současné době naši líbeznou kulturní krajinu obdivujeme, přesně tu krajinu, která s tou původní má už jen pramálo společného. Povídání věnované rozvoji Floridy proto zakončím otázkou, na kterou je odpověď do té míry složitá, že ji nechám na každém z vás. Kde leží hranice mezi ochranou přírody a rozvojem lidské společnosti, když na planetě žije 7 miliard lidí?
1: Otázka k zamyšlení pro každého z nás.
2: Už je nás na planetě 7 miliard 319 milionů. každých asi 12 let miliarda přibude.
1: Pojďme raději k naší soutěži. Minule jsme se ptali,
2: kolikrát více tepla v sobě udržuje jeden metr krychlový vody teplé 30 stupňů Celsia, než stejný objem vzduchu o totožné teplotě.
1: Kdo se nenechal nachytat zbytečně uvedenou teplotou vody i vzduchu, která se ve výpočtu stejně pokrátí, a také, přiznejme naší nepříliš fyzikálně korektní formulací, ten dospěl ke správnému výsledku.
2: Jde o to, že když se ochlazuje voda, odevzdává do okolí, a teď se podržte, 3500krát více tepla, než když se ochlazuje vzduch o stejné hmotnosti.
1: Kdo přepočítal zadaný objem vzduchu a vody na hmotnost a kdo si vyhledal takzvanou měrnou tepelnou kapacitu vody i vzduchu, dostal správný výsledek. A to se povedlo 16 posluchačům.
2: Knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora zasíláme Daliboru Hejdovi z Králova dvora.
1: A dnešní soutěžní otázka. Nejen v Nepálu mají podzemní vody vysoké koncentrace jedovatého arzénu. Kde v České republice se můžeme setkat s podobnou situací? S podzemní vodou s přirozeně zvýšeným obsahem arzénu.
2: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 15. června.

0: Budeme potřebovat v podstatě jenom kuchyňské mléko, jar a kapalné potravinářské barvy a talíř.
1: Tak to má doma skoro každý. Možná, že ty barvy ještě někomu zbyly z Velikonoc.
2: První, co budeme potřebovat, tak je mléko. Ideální je pro tyto účely polotučné, ale můžeme zkusit i mléko, které má více tuku, nebo smetanu. Množství tuku v tom mléce nebo v té smetaně ovlivňuje výsledný vzhled obrázku, to znamená, že můžeme s tučností experimentovat.
0: Tak, otevřeme krabicové polotučné mléko, střihneme růžek.
2: A na plochý talíř nalijeme tenkou vrstvu mléka jenom tolik, aby mléko pokrylo jeho dno.
3: Mléko se nám pomalu rozlévá.
0: Tak, zrušíme ty bublinky, které nám tam vznikly na povrchu, praskly sami, výborně.
2: Počkáme několik sekund, až se hladina uklidní a mléko se přestane rozlívat po talíři. A poté pomocí kapalných potravinářských barev uděláme na hladinu mléka několik kaněk.
1: Jako ve škole.
3: Ale tentokrát záměrně. Máme tady tři plastové lahvičky, červenou, žlutou, zelenou, kterou vybereme.
2: Jako první si můžeme vybrat třeba červenou potravinářskou barvu, ale můžeme využít všechny tři. A zde právě nastává první bod toho umění, kdy my si nachystáme nějaký základní stav toho obrazu a na základě toho nějaká místa uděláme ty naše červené tečky, tak tím způsobem se pak nám bude ten obraz vyvíjet.
0: Tak, několik kapek červené barvy.
2: Tak, teďka přidám několik kapek zelené barvy.
0: Kousek vedle.
2: Můžeme i na několik mít zároveň.
1: A to už je umění. Záleží jen na nás, jakou barvu kam kápneme. Podle toho bude obraz vypadat.
3: Vidím, že barva zůstává téměř na místě, kam byla kápnuta, že se nerozpíjí a neutíká někam pryč.
0: Ano, můžeme dát buď to kaňky z několika kapek, anebo můžeme barvu nastříkat do podoby čáry nebo kolečka, záleží skutečně pouze na naší fantazii.
2: Tak, poté co naneseme všechny barvy na místa, která se nám zamlouvají, tak následuje samotný experiment. K němu budeme potřebovat vatovou tyčinku nebo špejly a běžný kuchyňský jar.
0: Tak, otevřeme lahvičku s jarem.
2: Vatovou tyčinku namočíme do jaru a potřeme o stěny. Stačí nám opravdu velmi malé množství jaru. A nyní se tyčinkou dotýkáme buď barevných skvrn, nebo okraju talíře, nebo třeba jeho prostředku. A v místě dotyku vidíme, jak se nám skvrny rozpíjí. A
3: teď se nám to celé rozhýbalo.
0: Ano. A můžeme si klidně do druhé ruky vzít druhou tyčinku. Já ti ji namočím. Půjč mi jar, Honzo. Tak, tady je druhá tyčinka na druhé ruky a můžeme klidně zároveň na několika místech. Tam, kde se tyčinkou dotkneme hladiny, tak od toho místa směrem pryč, tak se nám vlastně barvy na hladině začnou rozpíjet. A podle toho, jak těmi tyčinkami pohybujeme, tak podle toho můžeme ovlivňovat ten abstraktní obrázek, který nám na hladině mléka vzniká.
2: Mléko můžeme tyčinkami i mírně promíchávat a pozorovat drobounké víry, které za tyčinkou vznikají, a formují nám abstraktní fraktální obrazce.
3: Vypadá to moc zajímavě.
1: Věřím, že když to někdo trénuje, je schopen vytvářet na hladině mléka rostodivné útvary.
0: Je to skutečně otázka cviku a trpělivosti. Když budeme oběma rukama malovat stejnou věc, tak ten obrázek může být i symetrický. Záleží čistě na naší fantazii.
1: Očima nikoli umělců, ale chemiků. Co se při tom všem děje?
3: Úplně na začátku, když jsme kápli barvu do mléka, jsem měl pocit, že se skoro nic nestalo. Nebo ano? Došlo k nějakému smíchání?
0: Tak v okamžiku, kdy tu barvu kápneme, tak ona se částečně smíchá podle toho, o jaký typ barvy se přesně jedná, ale víceméně zůstane nerozpitá a až po dotyku jarem dochází k tomu dynamickému pohybu. Ten celý efekt toho kouzlení spočívá ve hře s povrchovým napětím. Každou kapalinu si můžeme představit tak, že vlastně na jejím povrchu jakási pomyslná tenká blanka, která v okamžiku, kdy se jí dotkneme jarem, tak protože jar je takzvaně povrchově aktivní látka, to znamená, že ovlivňuje povrchové napětí a ovlivňuje vlastně pevnost téhle té povrchové vrstvičky, té povrchové blanky, tak tím, že my tam ten jar přidáme, tak tím narušíme tu vrstvu a dojde tam ke vzniku spádu koncentrací toho mléka a jaru a dojde ke vzniku pohybu toho mléka ve směru od té tyčinky.
2: Mléko se skládá z velkého množství chemických látek. Jsou tam

0: drobunky kapičky tuku, jsou tam nějaké proteiny, jsou tam cukry a právě ten jár interaguje s těmi kapičkami toho tuku. Známe to z kuchyně, když máme masný talíř a přidáme k němu jár, tak dochází vlastně k navázání toho tuku těmi molekulami obsaženými v tom jaru a ten talíř nám jde krásně umýt. Ten efekt je tady velmi podobný. Jar interaguje s těmi kapičkami toho tuku a během toho se mění složení toho mléka, což se právě projevuje tím, že se to mléko vlastně pohybuje. Samotné barvy jsou pouze jakési zvýraznění toho pohybu, nejsou pro tu samotnou reakci důležité.
1: Mládobí jsme měli snad všichni, tak to dobře známe. Ale vraťme se k našemu barevnému obrazu v mléku. Jak na něj tak koukám, musím říct, že se mi celkem líbí.
2: Není to špatné, jenom škoda, že si tento obraz nemůžeme vzít a pověsit na zeď. To by nám obraz doslova vytekl.
3: Tak pověsit na zeď si ho nemůžeme, ale s trochou šikovnosti si můžeme hrubou kopii toho našeho obrázku z povrchu mléka obtisknout na papír. Takže pokud vezmeme ideálně filtrační papír nebo savý papír piják ze sešitu a opatrně položíme na hladinu a velmi rychle zase sejmeme, tak se nám vlastně ta povrchová vrstvička mléka i s barvami vpije do toho papíru a potom, když ten papír necháme uschnout, tak získáme jakousi hrubou kopii toho našeho obrázku.
0: V obchodech s výtvarnými potřebami jsou k dispozici také speciální barvy, které jsou mastné a drží na hladině a chovají se velmi podobně těmto barvám potravinářským v mléku. To znamená, že podobné obrázky si můžeme pomocí těchto barev vytvořit a následným obtisknutím například na tričko nebo na papír můžeme získat podobně abstraktní kresby.
1: To si musím doma někdy zkusit.
2: A zkusit si to mohou všichni posluchači. Držíme palce.
1: Ano, držíme palce. A s pány chemiky se pro dnešek loučíme. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou příště.

0: Ukažte, co to máte? Prstýnek?
1: To je můj oblíbený. S kamínkem.
0: Kdyby to tak byl diamant, že?
1: No, to bych si asi nedoplatila. Leda bych si pořídila vlastní naleziště.
0: Tak to zkuste. Začněte se zajímat o rostliny.
1: Jak to spolu může souviset?
0: Budete se divit. Předáváme slovo našemu diamantu meteoru profesoru Jaroslavu Petrovi.
2: V jižní Africe už na konci 19. století se vlastně našlo místo, kde vystupovali na povrch v takovém komínu jakémsi horniny, protože to bylo blízko města zvaného Kimberley, tak tyhle ty horniny dostaly jméno Kimberlit. A tyhle ty horniny obsahují diamanty. Kde se tam ty diamanty vzaly? Diamanty vznikají vlastně velmi hluboko. Vznikají v hloubce několika set kilometrů pod povrchem země. Za vysokých teplot a vysokých tlaků se vlastně uhlík dostává do téhleté krystalické struktury a mění se na diamant. Ale diamanty, které jsou stovky kilometrů pod povrchem země, by nám nebyly mnoho platné, takže musí dojít k tomu, že nějaké síly vynesou ty diamanty blíž k zemskému povrchu, aby jsme se k ním dostali. A to je sopečná činnost. Ve chvíli, kdy ty horniny začnou stoupat nahoru, tak mohou vynést vlastně tyhle ty diamanty nahoru. A to jsou ty kimberlitové komíny. To jsou vlastně úzké jakési sloupy té horniny, která se dostala ze spodních vrstev nahoru k zemskému povrchu, takže většinou se ten okrsek, kde se ty diamanty vyskytují, tak nebývá větší než kilometr na průměr, ale často to je jenom několik set metrů.
1: Jenom? Najít tak malou plochu, to musí být dost dřina.
0: To každopádně. Člověk si ale dokázal poradit jinak.
1: No jo, co by lidé neudělali pro mamon?
2: Třeba v západní Africe se těží diamanty většinou tak, že ti lidé je těží v říčních náplavech nebo hledají, protože vlastně ta řeka protéká někde nějakým tím kimberlitovým komínem, vymílá tu horninu a snáší ji i s těmi diamanty a tam se někde v nějaké tůni usazují a ti lidé je hledají. Ale kde je vlastně zdroj těch diamantů? Tak se netuší, protože ta džungle je tam naprosto neprůstupná a hledat to tam je velký problém.
1: Určitě ano. Ale Petře, byste na začátku říkal, že když chci najít diamanty, mám se začít zajímat o rostliny. Co s tím mají společného?
0: Jednoduchou věc, rostou na kimberlitu.
2: Oni našli jeden takovýhle kimberlitový komín a ten jeden z geologů si všiml, že tam roste zvláštní rostlina. Takže začal zjišťovat, co to je za rostlinu, protože nikde jinde v okolí ji neviděl. A když pak navštívil jiné kimberlitové pole nebo ten komín, tak si všiml, že tahle ta kytka tam roste taky, nebo tenhle ten strom. Ten strom vypadá trochu jako palma, přitom ale, protože to je v bažinách, tak vlastně má takové vzdušné kořeny, to znamená kořeny, které jsou nad povrchem země, takže vypadá trošku jako mangrové, jako porosty, které jsou na pomezí mezi mořem a pevninou, takové ty bažinaté pásy. A tahle ta rostlina se jmenuje Pandanus candelabrum. Je to pandán a skutečně je to trnitá rostlina, 10 metrů vysoká, s takovými zvláštními jakoby listy. Místní domorodci tyhle ty listy používají jako krytinu na střechy, ale nikoho nenapadlo, že vlastně ten pandán roste jenom v některých oblastech. Možná je to dokonce zvláštní druh pandánu, to ještě není jisté, že to je vlastně pandán, který ti botanici znají obecně. Možná, že na těch kimberlitových lokalitách se vyskytuje skutečně zvláštní druh pandánu.
1: Pánečku, to je úlovek. Pandanus candelabrum má rád diamanty. Ale to je přeci nesmysl. Co by měla rostlina z tak tvrdého nerostu?
2: On zřejmě nemá nějakou slabost pro diamanty, tahle ta rostlina, to určitě ne. Ale on ten kimberlit, on má zvláštní složení. On je bohatý na hořčík, on je bohatý na draslík a on je bohatý na fosfor. A to je v podstatě hnojivo, tohleto. A ten pandán tohle to vyžaduje. To znamená, tam, kde není takhle bohatá půda na tyhle ty prvky, tak se mu nedaří. Takže on vlastně jde za tím kimberlitem, takže může nás zavést také na slepou stopu, protože tam se říká, že v tomhle tom platí pravidlo šestky. Že na světě je asi 6000 známých kimberlitových takových těch okrsků. Asi na 600 se vyskytují diamanty a jenom na 60 se vyskytují diamanty v takovém množství a v takové kvalitě, že se je vyplatí těžit. Takže je možné, že pokud tedy ten pandán jde za tím kimberlitem jenom, tak nás zavede na kimberlitová pole, kde buď diamanty nejsou, anebo jsou tam diamanty nekvalitní, nebo je jich tam málo a ta těžba se vyplácet nebude.
1: Škoda. Už to vypadalo, že se našla rostlina, která jakoby držela v ruce ceduly, zde jsou diamanty.
0: No ale tak ono to v podstatě, řekl bych, takhle je, jen ten nápis na ceduli musíme opravit na zde jsou možná diamanty. Rozhodně jsou s větší pravděpodobností tam, kde rostlina je, než tam, kde není.
1: Takových rostlin s cedulí je ale víc.
0: Ano, rostliny se z půdy živí a vědí, co pod sebou mají.
2: My víme, že některé rostliny tíhnou k místům, kde jsou kovové rudy třeba. Takže víme, že třeba zinek a jeho rudy, že některé rostliny prostě tohleto snášejí přítomnost tohoto kovu v půdě, nebo ho vyžadují, nebo ho dokonce hromadí ve svých pletivech. V té rostlině se hromadí tenhle ten zinek, takže třeba kdybychom si vzali takový žebříček obecný, který roste někde nad místě, kde je větší obsah zinku v půdě, tak když ten řebříček bude skutečně nacpaný tím zinkem, to, co stačí pojmout z té půdy, tak kdybychom spálili nebo vytěžili tunu toho řebříčku, tak dostaneme asi 4,5 kila zinku čistého. To je poměrně hodně. Tak zinek asi se v tomhletom případě, nevím, jestli se používá vlastně tahle ta rostlina jako indikátor nebo ukazatel toho, kde jsou zinkové rudy, ale určitě se používaly rostliny, které prozrazovaly přítomnost měděných rud. To používali už staří Číňané a věděli, že třeba některé druhy zázvorů, že se vyskytují právě tam, kde je měděná ruda nebo i cín, takže pro výrobu bronzu potom vlastně to byl ukazatel. Dokonce najdeme ve starých čínských knihách záznamy o tom, že některé cibulovité rostliny rostou tam, kde jsou stříbrné rudy, a jiné cibulovité rostliny, dokonce příbuzné cibuly, která se používá pro vaření, tak měli ukazovat, kde je zlato.
1: No prosím, už staří Číňané věděli o rostlinách, které milují stejné vzácné prvky jako člověk.
0: A dnes se to dá využít ještě jinak. Rostliny, co by úklidová četa. Odborně se tomu říká fitoremediace.
2: Ta fitoremediace znamená, že vlastně bychom využívali rostliny k čištění půd, protože některé kovy, třeba těžké kovy, se dostávají do půdy jako znečištění. Kadmium. Takže kdybychom měli rostlinu, která umí vysát kořeny, ten těžký, jedovatý, těžký kov z té půdy a uložit ho do nadzemní části, tak vlastně můžeme potom tu rostlinu sklidit, posekat, usušit a jako odpad ji vlastně nějak zpracovat a z té půdy bychom to tímhletím způsobem dostávali. Dokonce se geneticky upravují rostliny k tomu, aby vytahávaly z té půdy nejrůznější tyhle ty jedovaté kovy. Ale určitě už dřív se to používalo právě pro vyhledávání ložisek, takže víme, že třeba na Uralu se jeden druh violky, ti, co hledali ložiska niklu, tak pátrali právě po téhle té violce, protože věděli, že s vysokou pravděpodobností v blízkosti by mohlo být tedy ložisko. Ví se, že třeba zimozelen okoličnatý v karpatské oblasti, že prozrazuje často ložiska bauxitu, hliníkové rudy. A třeba měď, tak v afrických podmínkách, tak některé hluchavkovité rostliny ji prozrazují, nebo jeden druh bazalky.
1: Tak moment. Už to skoro budí dojem, že stačí najít tu správnou rostlinu a je vystaráno.
0: Skoro to tak je. A využívají toho nejen hamižní lidé, ale i archeologové.
2: Dokonce se podařilo najít starověké doly a hutě, které zpracovávaly měděnou rudu. Nenašli je archeologové, takže by to vykopali vlastně, ale protože se našly rostliny, o kterých se ví, že mají rády měď nebo snášejí vysoké množství mědi v půdě, tak se vlastně zjistilo, že tady roste podezřele mnoho těch rostlin a ukázalo se, že pod těmi rostlinami jsou zbytky starověkých dolů a míst, kde se odlévala měď. Takže tohleto se určitě jako používalo, už to věděli asi v tom starověku a v moderní doba, která hledá třeba uran pro atomovou energetiku nebo dříve pro atomové zbraně, tak třeba v Nevadě jeden druh kozince, tak se ví, že roste tam, kde je šance najít tu uranovou rudu a dokonce rakitník řešetlákový je rostlina, která má nebo ráda, nebo vyskytuje se často v blízkosti naftových ložisek. Ne, že by měla ráda zase naftu, ale ví se, že v blízkosti těch naftových polí nebo těch naftových ložisek se vyskytují některé minerály, jako je třeba sádrovec nebo sůl. A tahle ta rostlina nemá ráda teda naftu, ale má ráda ten sádrovec a sůl. Takže často tedy se může vyskytovat právě u těch naftových ložisek. Takže teď máme poprvé rostlinu, která tedy neukazuje ložisko rudy, kovů, ale ukazuje ložisko, možná ložisko diamantu.
0: Když vás tak vidím, vy nemáte radost?
1: Nemohl to Jaroslav Petr říct jenom mě. Teď to všichni vědí, vrhnou se na hledání pandánu a všechny diamantové doly budou brzy objeveny.
0: No, uvidíme. Ovšem, pokud vám stačí česká bižuterie, trápit vás to nemusí.
1: Hezký týden a naslyšenou příště se těší autor Meteoru Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezky příjemný den, začíná další tobogán, přímý přenos z pražského Euroklubu. Já se musím přiznat, trochu jsem na rozpacích, jestli si mohu dovolit vůči rozhlasovým posluchačům, aby společně se mnou nahlédli, protože dnešní pořad bude ryze hudební a můj vztah k hudbě znáte, je vyhraněn, aby se mnou nahlédli do všeobecné nauky o hudbě, kterou se psal Jan Malát v roce 1921, prosím pěkně. No a tady píše, že tóny na houslích, ano, tóny na houslích můžeme vyluzovat i také drnkáním, což skladatel označuje slovem pizzicato. Mistře, zkuste pizzicato. Tak to bylo mistrné pizzicato. Tremolo zakládá se v přerychlém opětování téhož tónu a bývá označeno zkratkou trem. Mistře, trem bych prosil. A zvláštního efektu dosáhne houslista tremolem na strunách blízko kobylky, označeno bývá slovy sul ponticello. Tak to je, dámy a pánové, sul ponticello, jak ho hraje Václav Hudeček.
1: Dlouhý potlesk za tak málo muziky jsem ještě v životě neměl.
0: Já ti děkuju, že jsi přijal tuto drobnůstku na úvod našeho dnešního tobogánu, takže Václav Hudeček je představen. Dovolte, abych představil také jeho milou ženu, herečku a spisovatelku Evu Hudečkovou. A po pravici Václava Hudečka sedí Petr Adamec. Petr Adamec bude doprovázet Václava Hudečka. Mě vůbec zajímá ta věc té spolupráce. Spolupráce manželské a zajímá mě také spolupráce hudební. S panem docentem Adamcem, jak dlouho hrajete třeba Václavu spolu?
1: My jsme zrovna teď jsme hráli nedávno spolu a mám pocit, že už spolu hrajeme 15 let, ale je v tom trošku rozdíl. To spolužití partnerské jako houslista a pianista, tam to máme napsáno v notách, to spolužití manželské, na to noty nemáme tedy.
0: Dobrá, noty mohou
1: improvizujeme.
0: Být ano, tam se improvizuje. Ta improvizace to bude půda, kde se na chvilku zastavíme, Evičko. Pane docente, Václav je o něco mladší než vy. Vy máte noty v rukou, on také. Je šance bavit se a hovořit třeba o výrazu. To znamená, že některá věc je samozřejmě sehrána perfektně, ale nicméně výraz, tempo může být jiný. Kdo má to rozhodující slovo, když studujete nějakou věc společně?
2: No, tak samozřejmě solista většinou, ale říkám většinou, protože se studují také skladby komorní, čistě komorní, to znamená sonáty, a tam může se stát, že klavír vede a v tom případě se ozvu já taky.
0: Stalo se to někdy v poslední době?
1: Je to třeba například Kreutzerova sonáta od Ludvíka van Beethovena, tak já mám pocit, a dokonce i Brahmsovy sonáty, že jsou vlastně pro klavír a housle, že ten klavír je tam dominantní. Ale ono, pan docent je chytrej, víš, on ví, že to je na solistovi, ano. Protože když je průšvih potom, řekne, no já jsem ti to, já šel podle tebe. Takže je to takový alibi, ne, ale to jsem si dělal legraci samozřejmě. Musím říct, že Petr Adamec je tak skvělý partner, co se týče spolupráce v muzice, že je to dost výjimka i ve světě, protože Petr se věnuje výhradně komorní hudbě, tomu takzvanému doprovázení v úvozovkách, protože, jak už jsem říkal, některé sonáty jsou skutečně hlavně pro klavír s doprovodem houslí. A je to výjimečné v tom, protože když hrajete s pianistou, který se převážně věnuje solovému hraní, tak do toho většinou, jak se říká, buší jak hluchej dovrat, protože je neustále solista a zcela výjimečně umějí solisti doprovázet. A Petr, že je takový feinschmecker právě na to doprovázení, tak ty koncerty s ním jsou vždycky velice pěkné a já si připadám skutečně jako, že tedy já jsem tam ta hlavní osoba, že jo? Tak.
0: Dobře, za to bych chtěl poděkovat Petrovi Adamcovi. Evo, máte stejný pocit někdy, když sedíte v hledišti, že by ten pocit mohl být třeba jiný, kdybyste to jenom poslouchala a neviděla Václava, teď všechno o něm víte.
3: Ne, teďka už ne. Teďka jsem si zvykla za ta léta a když sedím v hledišti, tak to vnímám plnými city a je to nádherný, protože už se nebojím. Ale ze začátku, když jsme s Venouškem byli ty první léta, já jsem trpěla za něj tak strašlivou trémou. Já jsem si říkala, to není možný, on je sice génius, ale on si to nemůže pamatovat, všechny ty noty. A já jsem o tom trošku věděla, protože jsem jako dítě hrála na piano a na kytaru a byla jsem vychovávána jako k hudbě. A milovala jsem hudbu a teď jsem vlastně potkala to nejúžasnější, co se dá v tomto směru vůbec ve střední Evropě potkat. No,
0: mistře, zůstaňte v klidu.
1: Mistru se s tebou teď nebude bavit vůbec.
3: Já jsem opravdu trpěla. Až jednoho dne se stala pro mě velice taková zásadní záležitost. Byli jsme tenkrát v Německu, v NDR. Byla tam příšerná fujavice, moře se vzdouvalo. Já jsem si říkala, pane bože, dneska bude výpadek, on to zapomenu. Já jsem to cítila v té atmosféře, že se stane něco hroznýho. Ten Balt opravdu zuřil.
4: A Hunikr neuměl na housle, že jo?
3: Tak jsem seděla v tom sále a Venoušek hrál Sibeliův houslový koncert, který já miluju, umím ho z paměti. A tak si tak prospěvuju a najednou to začalo váznout, v duchu jsem si prospěvovala, najednou to začalo trošku váznout. Teď koukám na Venouška, Venoušek vyděšený, orchestr vyděšený, pan dirigent někde jinde. Teď se to rozjelo. A Venoušek suverénně šmidlal a teď ten orchestr se chytil, ale to bylo 8 vteřin takový hrůzy, kterou si nedovedete představit, protože to je jako když se kácí barák a najednou dělá hups a už je zase zpátky. No, a pro mě to bylo teda ještě úžasný v tom, že jsem si všimla, že můj muž v tom zmatku ještě pozoroval takovou překrásnou slečnu, která seděla v první řadě a vůbec mu to nevadilo. Já jsem byla na mrtvici a Venoušek byl úplně spokojený.
1: Ale musím říct, že to myslím, že to bylo dost výjimečný, to se mně nestalo už od té doby. Totiž, abych já byl někde jinde, hrál jsem někde jinde, orchestr někde jinde a dirigent dirigoval taky někde jinde.
0: A ještě ta slečna nezapomeň.
1: A ta slečna do toho no. jako to bylo opravdu pozoruhodné, protože ten dirigent se nechyt, ten orchestr, ty byli chytrý, ty muzikanti, ty se chytli mě a dohráli jsme to dokonce a ten dirigent se dokonce nechytl. Ten vůbec nevěděl, co se s ním děje.
0: Mně se líbí, že Eva i od tohoto okamžiku stále říká panu Hudečkovi Venoušku. Buď na to opatrná, jo? Nevíš, co se může zase v nejbližší době při koncertním vystoupení stát, ale pojďme poprosit Václava a Petra Adamce o první ukázku, kterou jste si vybrali. My jsme o tom hovořili, co by dneska mělo zaznít. Já znovu chci říct, prosím vám i rozhlasovým posluchačům, toto je přátelské posezení s Václavem a s paní Evou a s panem Adamcem. Neděláme tady portrét Václava Hudečka, to bychom museli uspůsobit náš pořad úplně zcela jiným kritériím. Takže z tohoto hlediska teď vlastně se dovíte, proč jsme vybrali tyto věci.
1: Samozřejmě, že by se asi nehodilo, kdybych tady jenom povídal zase, že jako muzikant, protože to je tedy jaksi mé hlavní poslání hudba, takže jsme se dohodli, že vám i symbolicky trošku něco zahrajeme. A jelikož jsme Češi a máme rádi českou zemi, tak budeme hrát jenom českou muziku a začneme volnou větou ze sonatiny od Bohuslava Martinu.

0: Václav Hudeček a Petr Adamec v přímém přenosu tobogánu. Přemýšlel jsem, a vlastně já jsem nepřemýšlel moc o tom, na čem bychom dál se mohli domlouvat. To znamená, nechal jsem se prostoupit asi hudbou. Jediné, když jsem pochyboval, a ptám se Evy a Václava, jak má člověk naslouchat hudbě třeba. Já jsem chvilinku pozoroval, jak ti tam lítá na hmatníku ta tvoje virtuozita prostokladová. A na straně druhé pak jsem řekl, ne, já se nebudu dívat na Václava, já spíš zavřu oči a budu naslouchat. Máte sami nějaký recept, jak je dobře naslouchat hudbě?
1: Já tedy recept nemám, protože já si myslím, že to je individuální záležitost každého člověka, protože muzika to je zázrak a k zázrakům každý musí přistupovat podle svýho, si myslím. Já osobně cítím muziku něco jako přírodu, jako vesmír, opravdu jako zázrak. Takže jsem absolutně otevřená a naprosto přijímám oddaně a nechci říct slepě, ale jsem naprosto vstřícná. Není ve mně žádný blok, není ve mně nic, takže cítím tu hudbu vlastně jako něco nesmírně očistného a zároveň jako pozitivní, zázračnou energii, která do mě vstupuje a která ze mě dělá lepšího člověka, než jsem.
2: Já si myslím, že to je správný přístup totiž k poslouchání hudby a že totiž já závidím všem těm, kteří říkají, já tomu vůbec nerozumím. To je totiž takový štěstí, když něčemu nerozumíte a vnímáte to, že se vám to líbí. Je to také, já myslím, u výtvarného umění. Tady vidím přátele Hudečkovi, nejsme příbuzní, já jsme přátelé výtvarníky, určitě se mnou budou souhlasit, že umění, když ho vnímáte už jako odborník, já třeba když poslouchám někoho hrát na housle, tak se mně to většinou nelíbí a to neříkám proto, protože bych byl natolik namyšlený, mně se nelíbí ani většina mých věcí. To je takové to neustálé pochybování o sobě a vůbec o smyslu své práce a zcela zákonitě, když hraje někdo jiný a hraje to jinak než já a není to pro mě přesvědčivé, tak se mně to nelíbí. Mé věci s odstupem času, třeba si říkám, už bych to nahrál jinak, nahrál bych to líp. A právě tím, že je člověk poznamenaný tou profesí, že to zná notu od noty, tak z toho nemá takové potěšení. Má potěšení jenom, když ho někdo nadchne, co se stává, zaplať pánbu taky, ale většinou samozřejmě jsou to třeba koncerty zpěváků hlavně nebo instrumentalistů jiných, jako pianistů. Takže zaplať pánbu si musí říct každý člověk, který tomu takzvaně nerozumí. Já třeba takhle vnímám právě výtvarné umění a my si kupujeme nebo obklopujeme se věcmi, které se nám líbí a nehraje roli vůbec, jakou to má cenu, anebo jak to bylo vyneseno určitou třeba skupinkou snobů, že zrovna tento výtvarník je v módě nebo není v módě. Já mám rád věci a obklopujeme se věcmi, které nám se líbí. A když se nelíbí nikomu jinému, tak jako samozřejmě si je nemusí kupovat nebo se s nimi obklopovat, ale myslím si, důležité v umění se obklopovat tím uměním, které vám něco, jak říká moje žena, dává. A to je potom to právě ořechové.
0: Prostě říká otázka, jsi obklopená Václavem Hudečkem, líbí se tím?
1: No, strašně.
3: Jo, vidíš, Václave,
0: ještě seš stále venoušek, to jsem rád. Ty jsi v tom svém monologu se zmínil o jedné věci a to je, že by člověk některé věci dělal jinak. V roce 1972, vzpomeň si, Česká filharmonie, David Oistrach, Čajkovského koncert. Bylo ti, Venoušku, 20 let. A teď se tě ptám, Venoušku, nevím, kolik ti je let, nejsem obklopen tebou, kolik?
1: Už mu bude 43.
0: To je ještě dobrý, ale.
2: Června, už budu.
0: Myslíš si, že bys hrál dneska Čajkovského koncert trošku jinak?
2: Já ho
0: nebo jestli jsi o tom přemýšlel vůbec?
2: Já ho samozřejmě hraji trošku jinak, ale zase takhle, když to, aby člověk nevypadal, že se mu vůbec, že se sám sobě vůbec nelíbí, to by byla taková falešná skromnost. Zase musím říct, že když to srovnávám, bylo mi 20 tenkrát, když to srovnávám s 20-letými muzikanty všude na světě a uvědomím si, že jsem takhle hrál ve 20, tak zase někdy naopak si říkám, ježišmarja, jestli já nehrál tenkrát líp než teď, jo. Ale fakt, že Čajkovského samozřejmě mám daleko větší zkušenosti a je to trošku o něčem jiném, to hraní, ale Jako ten koncert s Davidem Oistrachem byl úplně mimořádný. Myslím si v tom smyslu, že to bylo právě s Davidem Oistrachem. Poprvé jsem hrál s Českou filharmonií. Poprvé vlastně a bohužel naposled s Davidem Oistrachem jako s dirigentem, protože ač David Oistrach strašně chtěl, abychom ten koncert nahráli s Českou filharmonií na desky, tak jaksi je to neuvěřitelné, ale podařilo se tomu zabránit ty dva roky, než David Oistrach zemřel, takže jsme nenahráli nic.
0: Já bych se rád teď přesunul na půdu literatury. Mám před sebou tři knížky, které vyšly Evě Hudečkové, i když říkám vyšly, možná u té třetí by Eva mohla polemizovat. Ta první to je Bezhlavá kobyla, to možná mnozí z vás znáte, to byla Prvotina, druhá Bratříček Golem. A tu třetí vám tedy ukážu premiérovi, protože ona sice vyšla, nevyšla. Eva vysvětlí, proč vlastně se nedostala ke čtenářům zatím, ale je úplně evidentní, že kresby k ní, nebo že výtvarnou část tu obstaral pan Vladimír Komárek, jak vidíte podle titulního obrázku. Možná poprosím Zdenka Doležela, určitě tam má telefon na pana Komárka, jestli je doma, zkuste mu zavolat, co na to říká Vladimír Komárek. Jak to bylo s touto knížkou, Evo?
1: Tak já bych chtěla předeslat, že tohle to je, jak miluju všechny svoje knížky, tak tuhle tu mám asi ze všech nejradši, protože
0: já
1: je to knížka...
0: Pardon, o ztracené lásce se jmenuje.
1: O ztracené lásce, ale není to s tou láskou tak špatný, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože já mám lásku jako kritérium života. A není to jenom láska k člověku, je to láska k přírodě, je to láska k téhletý planetě, na které žijeme. A samozřejmě, že ta láska se v téhleté knížce hlavně týká vztahu a hlavně se týká vztahu v mojí zemi, kterou strašně miluju a strašně držím palce, aby jsme byli vždycky ti lepší, hodnější, moudřejší, pracovitější, ušlechtilejší. Prostě, aby jsme se měli rádi za to, jaký jsme. A aby jsme na tom pracovali. A každý začal u sebe, protože potom se nám začne dařit. Víte, poslední dobou je taková móda, že se strašně haníme, stydíme se za sebe, pomlouváme se, závidíme si. Já si myslím, že je to strašná škoda. V téhletý zemi je spousta vynikajících lidí. Myslím si, že máme spoustu věcí, na které máme právo, dokonce musíme být pyšní. Sdělovací prostředky, často to je taková směsice hororu. Neustále se upozorňuje na něco špatného, na nějaký bahno, na negativní věci. Já si myslím, že si plníme mozky strašnou špínou. Myslím si, že bychom se měli začít dívat po krásných věcech, krásných lidech, po našich úspěších, protože tak, jak budeme myslet, tak takový budeme. A myslím si, že jakmile se ze špíny, ze sajrajtu stane kritérium života, že to je strašná škoda a je to hrozná nespravedlnost, protože život je nádherný, je zázračný, je úchvatný, bude takový, jaký si ho uděláme, tak bychom o něm měli začít uvažovat v tom nejkrásnějším slova smyslu a měli bychom se začít pokoušet, ale rychle, než bude pozdě, i tak žít.
0: Děkuju. Možná, že bychom toto Evino vyznání mohli, vlastně je to vyznání, charakterizovat jako vyznání. Takže vyznání bylo řečeno, ještě se k tomu vrátím, říkám vrátím, protože v tuto chvíli bychom rádi zprostředkovali telefonní rozhovor. Dobrý den. Halo.
3: Tady jste milý Komárek.
0: Pan Komárek, dobrý den.
4: Vladimíre, ahoj, zdravíme tě.
3: Já vás všetky zdravím.
1: A taky Růženku.
3: No samozřejmě.
4: A těšíme se na tebe zítra a na Růženku.
3: No, kafe už jsem začal vařit.
1: No tak zlatíčko.
0: Vladimíre, prosím tě, já mám před sebou knížku o ztracené lásce a tam jsou tvé ilustrace, tvé obrázky.
3: Ruční práce.
0: Ruční práce tomu říkáš. Já se chci jenom zeptat, jestli jsi takový poctivý výtvarník, který si přečte dílo celé, anebo jestli se necháš inspirovat jenom některými kapitolami nebo částmi té knížky a pak velmi intuitivně je namalován obrázek.
3: To jsou že prej umělci, kteří ani nečtou, co ilustrujou. Ale já mám na to personál, vlastní manželku.
0: Jo.
3: No a ta to čte a já to čtu a pak nevím, co jsem čet, tak ona to přečte ještě jednou a pak tomu vymýšlím obrázky. Ale já bych chtěl říct, že Evička byla strašně hodná, že si nechala počmárat svoji krásnou knížku mýma obrázkama. No. A je to poprvé, když jsem to dělal takzvaně na volej. Jsem to nedělal jako grafiku, ale obrázky.
4: Mm-hmm. A jsou naprosto
1: já
4: nádherný.
1: Já jen skočím ten. Vladimirovi krátce do řeči, ta čmáranice je tak uchvatná. Až to uvidíte, no to se zblázníte. To je fakt něco krásného.
0: No já teď ukazuju jeden obrázek. Vladimír, je to těžší tedy dělat na olej obrázky? Samozřejmě pokud je o technologii, určitě ano, ale zase to hledám v korespondenci se samotným textem.
3: No, podívej se, je to nezvyklé, protože většinou se to dělá graficky, že jo? No, ale když jsem to čet, víš, ono to mělo takovou liriku, že to chtělo těma barvičkama. Tak jsem to udělal, ze začátku dvakrát zahodil, pak jsem přemýšlel o sebevraždě, ale pak si povídám přeci jenom, mám malý děti, 32, 33 let, tak si povídám, že to zkusím olejem.
0: Jo. Prosím tě, na jednom obrázku, který rozhlasový posluchač nevidí, ale nicméně diváci ano, popíšu. Je tam okno, žluté světlo za oknem a jsou tam dvě bílé secesní židle a na nich jsou knížky. Jak bys ty charakterizoval toto tvé výtvarné dílo? Co by mělo...
3: Já se držel konkrétně textu. Mhm. No a tam prostě se jedná o takovou jako místnost, kde ten chytrej kluk bydlí a dívá se do knih. Mm-hmm. Já to obdivuju každýho, kdo je gramotný, kdo umí číst, protože já čtu blbě, ale zase si víc pamatuju.
0: Jo. Vladimíre, Eva napsala v záhlaví té knížky Bezhlavá kobila takové zamyšlení a tam říká, často přemýšlím o tom, kolik energie a času věnují lidé svým kariérám, chtějí být dobrými vynálezci, umělci, ekonomy, výtvarníky, politiky, ale málo který z nich obětuje alespoň špetku toho velikého snažení, aby se stal dobrým člověkem. Špetka tvého snažení je někde u tebe, chceš být dobrým člověkem?
3: Podívej se, já jsem dobrota sama. Víš, to je 120 kilo dobrých skutků.
0: Jo.
3: Je teda pravda, že se s tím talentem blbě chodí, ale jak říká paní Ružičková, co kilo, to nádhera.
0: Ano. Vladimír...
3: Chtěl bych ještě říct nějakou poklonu Kvaškovi, ano. Protože já ho miluju, i když jsem normální. Teda. Ale řeknu ti, když tak vidím ty mušince, víš,
0: jo.
3: A udělat těch mušinců konkrétní hudbu, to mě fascinuje.
0: Jo.
3: Já totiž léta byl taky zaměstnaný na Lidové škole umění a vždycky jsem tvrdil, že ty, co učí housle, tak by měli mít takovou jako horskou přirážku nebo něco za utrpení.
0: Jo.
3: Ať jsem nikdy nevěděl, jestli někdo otvírá dveře nebo už to dítě hraje.
0: Jo.
3: A tak pokud jako Vašek je k dostání, tak miluju, když něco zahraje, protože to je na té výstavě jediný umění, co tam je.
0: Jo. Prosím tě, Vladimíre, on by ti zahrál krátce picikáto. Já už vím, co to je. Zahraj Vladimírovi picikáto.
3: No to bych rád.
0: No, poslouchej.
3: No to trošku je takový jako prostý, ale...
0: No...
4: Ale je to picikáto, Vladimíre. To je správná výslovnost, je picikáto. Nikoliv to, co ty tak. Považuješ za sprostý, to je špatná výslovnost.
3: No, to dělá rozhlas asi, já to slyším jinak.
0: Jo.
4: Takže toto je picikáto. A to sprostý já neumím.
0: No.
4: Ale Vladimíre, já ti děkuji za krásné komplimenty. Já se tady stydím na pódiu. Ty máš výhodu, že seš doma a že se na tebe nekouká publikum. Takže teď tě můžu chválit a můžeš
3: no,
4: se stydět
3: já
4: doma.
3: Já se stejně těším, že si tě udělám buď to kypsovýho, nebo malovanýho.
4: Ne, ale já jsem chtěl říct, že Vladimír je opravdu kumšt. Já jsem strašně šťastný, že jsme měli možnost se seznámit a spřátelit, protože já jsem skutečně od dob, kdy jsem poznal Davida Oistracha, nepotkal člověka takového formátu, který je tak pokorný, skromný, tak skvělý kumštýř. Seš opravdu to a musím prozradit na Vladimíra, že když jsme za ním s Evou přijeli, jestli by tedy se neujmul ilustrací této knížky a když tedy pak nakladatel hovořil o tom, jako ta komárka toho já nikdy nezaplatím, to ta knížka nevíde. A já musím říct, že Vladimír, můžu to říct, Vladimíre?
3: No, samozřejmě.
4: Že Vladimír řekl, že pro Mistrovou to udělá zadarmo, protože ví, že ty nakladatele nemají peníze. A skutečně těch 16 olejů Vladimír namaloval a dal k dispozici nakladateli bez nároku na honorář.
0: Jsem rád, že to slyším. Já chystám knížku, Vladimíre.
3: Vašku, neříkal to přesně, já jsem říkal pro paní Mistrovou udělám.
4: Jo, paní Mistrovou, ano, no.
3: Já strašně miluju říkat paní Mistrová.
0: Vladimír, ještě Evička tady něco má na srdíčku.
1: Já bych před tebou, Vladimíre, aby jsi nemyslel, že tě pomlouvám někde za zády, strašně bych chtěla říct jednu věc. Víte, když jsem tu knížku psala, tak jsem snila o tom, že tam budou obrázky, protože původně měla být určená jenom dětem, ale myslím si, že naše národní situace láskyplná je tak složitá, že je to knížka nejen vhodná pro děti, myslím si, že ji můžou klidně číst i dospělí, protože se to týká nás všech a zase ji můžou číst i děti, protože si myslím, že v mý knížce není nic závadného. Ale když jsem tu knížku psala a opravdu jsem snila o tom, že bych tam chtěla nějaký nádherný obrázky, který by mi mluvili z duše a bylo to vlastně moje tajné přání, tak jsem najednou zjistila, že ty obrázky existují, že na ně existuje malíř, který je nosí ve svém srdci, ve své hlavě a už jsem věděla, že to je pan Komárek. Ale to se mi opravdu zjevilo, až když jsem ten text psala, jako kdybych na něj byla napojená. A když pak tedy došlo k tomu zázraku, že pan Komárek ty obrázky opravdu namaloval a namaloval je ještě krásnější, než jsem si vůbec představovala, tak jsem si říkala, tak tohle to je boží milost, tohle je dar od Pána Boha, protože jsem nejen potkala obrovského kumštýře, ale strašně nádherného člověka. A to je pro mě dar. A chtěla bych podotknout, že jako moje láska má dvě půlky, je složená z lásky a pravdy, protože jsou podle mě ty věci neoddělitelné, tak pan Komárek je složen ze sebe a ze svý ženy Růženky, protože to je taky něco nádherného.
3: Mám velkou obavu, Evo, že mě nepoznáš, až přijdeš, páč jsem tak spouklej, že těžko z ateliéru vyrazí.
0: Vladimíre, my tě moc pozdravujeme a těšíme se, že tě v tom letošním roce v Tobogánu v přímém přenosu uvítáme. Pozdravuji Růženku a mějte se moc hezky.
3: Dobře, já ti děkuju. A dopředu mám strach.
0: Jo, ano. Ten strach je oprávněný.
3: Ahoj, mějte se.
1: Moc se těšíme.
4: Ahoj, Vladimír, a my ti teď zahrajeme zase s Petrem Adamcem a jak už jsem řekl, bude to česká muzika, bude to volná věta z Dvořákovy sonatýny.
0: Takže ještě jednou volná věta z Dvořákovy sonatýny, Václav Hudeček a Petr Adamec v přímém přenosu z pražského Euroklubu.

0: Václav Hudeček a Petr Adamec. Protože máme červené signální světelko, je jasné, že když je rozsvíceno, že někdo se k nám dovolal. Já bych chtěl připomenout rozhlasovým posluchačům, že telefon do Euroklubu, tedy přesně řečeno do vysílání tobogánu, je 24 21 09 6, to znamená 24 21 09 60 65. Dobrý den. Haló.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pokud jste se dovolal, tak předpokládám, že máte dotaz na někoho z přítomných hostů.
1: No já samozřejmě velice rád bych se zeptal, buď Václava Hudečka nebo Evy Hudečkový, do jaký míry mají rádi obchodní domy?
0: Aha. A tahle ta otázka mě nasvědčuje tomu, že u telefonního přístroje je pan doktor Jan Cimický, mám pravdu?
3: Je, Honzo, ahoj.
4: To jsme nepoznali tedy.
3: Tak to je vidět. To
0: ta otázka poznali. Určitě je zacílená, takzvaně.
1: No, to
4: může psychiatra čekat, ano. Teda teď venoušku si to dobře rozmyslí.
3: To je naprosto jasný, že na tuto otázku může odpovídat pouze moje žena.
1: Ano, je to dělba údělu.
4: Takhle, všeobecně strašně ráda tam chodím, koukám se na lidi, jak vybírají, ale hlavně na děti, protože děti vybírají nejkrásnějíc a pro mě je to vždycky obrovská studie štěstí, když děti něco chtějí a nutně to potřebujou, buď nějaký vozejček nebo něco strašně důležitýho. Ale potom máme ještě z dalšího důvodu, myslím si, docela pěkný vztah k obchodnímu domu, protože my jsme se vlastně s manželem v obchodním domu seznámili, nevybíral si vozejček. Byla to později.
0: Ani pastelky. Dobře, já bych tě poprosil jen jako psychiatra a také člověka, který má takzvaný přesahy, se zaobíráš psychologií a meditativními věcmi. Jak bys charakterizoval manželství Hudečkových jako psychiatr a psycholog?
1: Já si myslím, že to je ideálně harmonické manželství. Ostatně já si myslím, že v takovém partnerství musí někdo hrát na housle, no, ale někdo musí zkrátka ten smyčec na dálku ovládat. A já myslím, aha, že tady to je naprosto jednoznačný.
0: Měl bys nějaké doporučení, jako kdybys chtěl dát recept Václavovi a Evě do dalších měsíců, nebo pro tento rok 95, který je před námi?
1: No já jim mám oba velice rád a já si myslím, že doporučovat člověk může spoustu věcí, ale hlavní věc, aby vnitřně v člověku zůstala obrovská dávka smyslu pro humor, pro toleranci a pro tu lásku, kterou člověk, když ji sobě má, tak ji může dávat i ostatním a to oba umějí. A já jim přeji, aby jim to vydrželo.
0: Hele, a nedá se to vyřešit nějakým lékem, že bys jim poslal třeba několik meprobamatů a
1: to právě nejde.
0: To nejde, víš?
1: Víš, Tomáši, člověk v životě se člověk, kolik mockrát se dostává do situace, kdyby rád takový prášek, tabletku nebo pastilku sebral, koupil, že by za ní i mnoho dal, ale ono to nejde. To by bylo takyž moc snadný a asi by ten život pak konec konců ani pro nás nebyl do té míry zajímavý. A to, co si opravdu vybojujeme a co si odtrpíme, tak za to já věřím, že vždycky je něco vykompenzovaného, takového toho, co nás potěší. Třeba je to malinko, ale přece jenom si to člověk víc považuje, než kdyby to bylo takhle lacino za nějakou tu tabletku.
0: Dobře, Václav?
3: Já jsem chtěl se teďko trošku vytahovat, protože já mám Honzu Cimickýho, tedy pana doktora, pana primáře. Máme strašně rádi, protože on je hrozně fajn.
0: A no, dokud tam u něj nejseš, tak je hrozně fajn.
3: Právě, pravda. Právě on mě jednou říkal, jak to, že tě nemám ještě ve svý kartotéce. Jo? Jo. Takže, možná, že tě to Honzíku taky čeká, že tam jednou

0: přijdeme jako pacienti, ale já jsem se naopak říkal, zeptal Honzi, když mě tohle řekl, já jsem říkal, a co ty děláš, když potřebuješ psychiatra? A on říká, pustím si tvoji desku s Lubošem Brabcem, housle, kytara mě uklidňuje. To byl největší kompliment, jaký jsem kdy dostal. Takže Honzíku, ještě to trvá pořád, ještě to pořád trvá, že když ti je zle, že posloucháš mě.
1: No, no, samozřejmě. No,
0: takže můžeš to doporučit, víš, to je taková reklama skrytá.
1: To je, ale je to skrytá reklama.
2: Ano, skrytá reklama, já chci 50%.
1: Dobře,
2: Jene, já
1: to se
2: moc...
1: tam dohodněte.
2: Ano, to my se dohodneme. Já ti moc děkuju, pozdravuj u vás doma, ale i v Bohnicích, jo, pač já si to jistím na obou frontách.
0: A my ti...
1: Ano, a prosím tě, Tomáši, dneska propustky jenom do 9:30 večer.
2: To já stihnu.
0: A my ti Honzíku pak ještě zahrajeme, až asi Tomáš se chce něco zeptat Petra Adamce.
2: Já nevím, že se chci zeptat, ale já bych chtěl tím, že vlastně se loučíme teď s Honzou Cimickým, prozradit, že pan Petr Adamec, tak jako to bývá zvykem u hudebníků, odjíždí na další hudební vystoupení. A mě napadlo, že bychom vlastně, zaprvé vám chci poděkovat, že jste mohl alespoň na chvilku přijít doprovodit Václava Hudečka. Zkuste nám prozradit, kam odjíždíte, kde budete hrát a s kým. Zkusme to udělat jako, a to říkám naprosto vážně, potřebnou reklamu potřebným věcem.
3: Ano, tak já bohužel musím, ve 12 hodin startujeme od lékařského domu s malým komorním orchestrem, s Mičcovým, kde já budu hrát čembalo a budeme vystupovat na Macoše přímo v jeskyni. Solistou bude houslista Jaroslav Svěcený a hraje se Vivaldi čtyřročních dob.
2: Ano. A kožich si berete sebou?
3: Kožich si beru sebou.
2: Aby vám nebyla zima. Dobrá, poprosil bych tedy pana Petra Adamce a Václava Hudečka o třetí ukázku, na které jsme se
0: posíláme
2: domluvili.
0: Takže to zase Honzovi Cimickýmu a já doufám, Honzíku, jestli nás ještě posloucháš, že i housle a klavír ti udělají dobrou náladu. Jo, a bude to skerco ze sonatýny Antonína Dvořáka.

0: Děkujeme Petru Adamcovi, děkujeme Václavu Hudečkovi.
1: Pozdravu Jardu Svěcenýho a zvonte vás na Macoše.
0: A děkujeme Jaroslavu Svěcenému taky. Tak. Máme opět telefonát, dobrý den. No to je skutečně telefonát, ale nikdo tam nemluví. Nevadí, budeme mluvit my a hovořit, protože jsme malinko odběhli možná od těch knížek a je mi to...
1: Vy jste neřekli, proč vyšla a nevyšla ta knížka, což si myslím, ano, že je dost důležitý.
0: Dobře, tak proč vyšla napnuli a nevyšla?
1: Napnuli jste.
0: Tak.
2: No, knížka vyšla, sice ne tak brzo, jak jsem si přála, já jsem ji měla dostat k narozeninám, ale to jsou takový technický závady, to člověk, časy jsou složitý a knížky vůbec vznikají obtížně, ale malér byl v tom, že když tedy konečně vyšla 16. prosince toho minulého roku, tak jsem zjistila, že tam chybí vevnitř dvě stránky. A nezjistila jsem to tedy jen já, ale bohužel to zjistili i knihkupci a distributoři. Takže knížka, jak byla vydaná, tak byla zase okamžitě stažena z prodeje. Bylo mi to strašně líto, víte, ale zase, jak je ten život spravedlivý, když se vám stane nějaký veliký neštěstí, tak většinou vás Pán Bůh obdaří zase nějakým velikým štěstím. Takže když knížka byla stažená, tak mě volali moji milí knihkupci a dozvěděla jsem se, že jak se objevila na pultě, že byl plný krám lidí a všichni ji chtěli. A já jsem z toho měla tak strašnou radost, protože píšu vlastně strašně krátce a myslím si, že dostat se do povědomí čtenářů je docela obtížná záležitost, zvlášť dneska v tom množství knížek. A ta zpráva, že jsem chtěná, že jsem žádaná a že jsem čtená, je pro mě tak nádherná, že doufám, že s Boží pomocí knížka tedy vyjde trošku později a že ti moji milovaní čtenáři zase naplní ta moje knihkupectví a budou tu knížku chtít.
0: Ale já, abych to zjemnil, promiň Hudečková, jo, ty to říkáš tak jako citlivě a je to správné, ale na straně druhé, hele, jakou lepší reklamu si mohla představit, jo?
2: Než že mi nevyšla knížka.
0: Než že ti nevyšla knížka, teprve teďka až vyjde, tak teď už se o tom, že ještě ta knížka není na trhu, ta nová správná, už se o ní ví, je to geniální, 50% mám. Ale
1: já musím, Tomáši, říct, že my jsme měli loni tedy nějakou smůlu, protože mě moje nové CDčko, které vyšlo vlastně už v říjnu, to jsou Mozartovy houslové koncerty s orchestrem Virtuozy di Praga a dirigentem Igorem Oistrachem, tak ta první várka měla závadu taky, že v jedné volné větě v levém kanálu byly nějaké pazvuky, takže se to dělalo celé znovu a vlastně pak vyšla až v pořádku až těsně před Vánocema, čili my to stihli, Suprafon, tady musím poděkovat Suprafonu, ty to stihli ještě udělat tedy v tom loňském roce.
0: No jo, ona se toho dělá
1: a pak moc, tedy a vyšla, pak vyšla, když mě už vyšel ten Mozart už v pořádku, tak mojí ženě vyšla zase s chybama. Já mám pocit, že už je tolik té techniky a elektroniky všude, že už nám ty počítače někdy začínají nadávat, jakože už jsou chytřejší než my někdy. No. Dávají o sobě, nebo je to možná taky šlendrián a trošku jako
0: nepozornost. Nějaký počítač by mohl být chytřejší než já, to ne. Já bych ho teda nakop, to by viděl.
1: No, já jsem taky nemluvil o tobě, já jsem říkal my.
0: No, proto.
1: A tím
0: proto.
1: Jsem se třeba naši rodinu.
0: Já s tou technikou, až teda vydám další knížku, tak to tam bude napsané, jak já se utkávám s technikou. Dobrý den, dovolali jste se do přímého přenosu tobogánu. Jaký je váš dotaz?
3: Dotaz? Halo?
0: Ano, my vás slyšíme.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den.
3: Já bych vás všechny chtěla velice moc pozdravit.
0: Ano.
3: A říct, že manžele Hudečkové miluji. Proto fluidu pohody, dobra a lásky, které vyzařují. A paní Evě, nesmírně děkuji za slova, která v dnešním tobogánu řekla, abychom hledali vše krásné a dobré a nesoustředili svou pozornost jen na negativa, která nese přirozeně každá doba.
0: Ano.
3: A že miluji pana Komárka, no to mě úplně nadchlo. Je to doslova můj těžký idol.
0: Těžký idol. Těžký idol.
3: Se všichni hráli na mou strunu a řekli to, co já, obyčejná ženská, neumím vyjádřit, ale hluboce to cítím srdcem.
0: Dobře, já...
3: Zdravím.
0: Ano, děkuji. A nechcete se zeptat, nechcete se ale paní Žižalová zeptat, v tom by mělo být kouzlo těch telefonátů. Oni jsou tady živí, Hudečkovi, oba. To není, že bychom to měli nahrany, jo?
3: No to myslím, jak paní Evu, tak Venouška.
0: Jo. Dobře, tak já vám děkuju.
1: Už se to ujalo.
0: Děkujeme, už se to ujalo.
1: Děkuju, paní Žižalová.
3: Od vás zdravím a pane Slámu vám za tato vysání každou sobotu nesmírně děkuji. Těším se na to vždycky celý týden.
0: Ano, děkuju. Děkuju.
3: Na shledanou.
1: Na shledanou, děkujeme moc krát.
0: No, vidíte, kolik chvály. A tolik chválí a já jsem si nevzal polobotky, přátel, dneska. A celou dobu tím trpím, že tady Václav má polobotky a já mám zimní kecky, ale naštěstí to v rozhlase vůbec není vidět. Já bych se chtěl dostat k jiné věci a promiňte mi to. Eva tady řekla nádherná vyznání k literatuře, k tomu, jak píše Václav k hudbě. A já bych chtěl takové ale drby taky, jo. Já vám teď budu dávat takové věci, které mě napadnou, otázky a vy rychle odpovídejte třeba ano nebo ne, červená, bílá, smíčec, nesmíčec a tak, jo. Jaký máte rádi kytky?
2: Já mám ráda orchideje a polní kvítí.
0: Václav?
1: Já asi růži mám nejraději se všechny.
0: Jaká barva je pro tebe barvou přitažlivou, pozitivní?
1: Já, jo, tak...
0: Teď to je jedno, kdo... Na... Já to si určitě v domácnosti, kdy budeme mluvit.
1: Moje barva je modrá.
2: Já růžovou, lila, světlonký barvy jak nebe.
1: Docela jdou k sobě, že jo, růžová. Je to jak na těch obrázcích od Vladimíra Komárka, má taky hodně růžové a modré. Tam.
0: Když někdy posloucháte muziku, vybaví se vám vaše vzory a ty, když čteš knížky, vybaví se také vzory i literární, ve stručnosti tři muzikanti, kteří ovlivnili tvůj život, tři spisovatele.
2: Které miluju.
0: Ano.
2: Čapek, Němcová, Márquez.
0: To už byly tři, mě to stačí, Václav?
1: Mně samozřejmě u mě to byl David Oistrach, pak se mě strašně líbil jako osobnost taková univerzální muzikantská Leonard Bernstein a v neposlední řadě můj první opravdový učitel houslí profesor Kotmel z Brna, kterýho považuji za naprostého génia, jenom smůla, že nežije v Americe, že kdyby žil v Americe, tak by se podle něj celý svět učil hrát na housle, protože to je skutečně gigant.
2: Vychoval by Venouškovi minimálně 150 konkurentů.
1: No, což by mě nevadilo, protože konkurence nás drží nad vodou a vidíte,
2: ano,
1: že
2: konkurenci
1: i,
2: máme rádi.
1: I kolegovi Jardo Vysvěcenýmu uděláme reklamu v našem pořadu, protože je to šikovnej kluk a máme ho rádi. A to jsem chtěl říct, že profesor Kotmel totiž udělá skvělýho houslistu z každého i z totálně netalentovanýho.
0: Ale neříkej, jinak jsem u Kotmela zítra. To bych neriskoval. Pojďme dál. Postava světových dějin, která vás uchvátila v negativním nebo v pozitivním smyslu. Velká postava lidských dějin.
1: Já jsem četl o Napoleonovi v Letě a to je Napoleona Josefína se to jmenuje. Ta knížka taková krásná tady vyšla. A to mě tedy velice zaujalo, protože jsem si myslel o Napoleonovi, že byl úplně jiný. A pokud je pravdivá tato ta knížka, tak to mě tedy velice, velice uchvátilo. A pak mě naprosto otřásla mnou kniha, která vyšla nedávno, Operace Red Lines. To se nedá tady krátce charakterizovat. To jsou tak otřesná fakta o druhé světové válce a vývoji po druhé světové válce a jak se váleční zločinci dostávali s čí pomocí, jak si na svobodu a za čí peníze, je to naprosto otřesný.
0: Eva?
2: Já bych snad nejmenovala konkrétní osobnosti, pro mě takovým nosníkem Bible, Starý zákon. Uh-huh. Tam si myslím, že je všecko.
0: Která věc v lidském konání, a to může být na jedné straně olympiáda, mistrovství světa v jakékoliv sportovní disciplíně, nebo na straně druhé velké rokové setkání. Která taková událost si myslíte, že v životě lidí je potřebná, důležitá, proto aby viděli, slyšeli, naslouchali, nechali se inspirovat?
2: Jakákoliv, která lidi stmeluje a harmonizuje, která je pozitivní a která je přitahuje k sobě, jaksi ve smyslu lásky, nikoliv ve smyslu nenávisti.
0: Václav?
1: Já bych to jenom potvrdil. Já myslím, že každá událost mezinárodního významu, kde se lidé setkají za účelem tedy dobré věci, jako je třeba olympiáda nebo hudební festivaly konkrétně tady, z čeho se můžu já zúčastňovat, tak je vždycky krásná, protože se tam lidé sejdou, aby zahráli krásnou muziku, aby publikum bylo spokojené a nescházejí se proto, aby aby žvanili a žvanili a válka v Bosně aby šla dál, že jo, například.
0: Děkuju. A protože v první řadě sedí jmenovkyně, paní Hudečková, ale ne Eva, ani paní Olga, srdečně ji zvu na pódium, protože je třeba, aby vy se znáte, manžele Hudečkovi, s manželi Hudečkovými, ale paní Eva ti přinesla dodatečně dárek k Vánocům, protože my si tady děláme občas radost na jevišti v Euroklubu.
4: Tedy chtěla bych udělat radost, protože Eva s Václavem nám ji udělali moc krát. A takže já jsem vlastně pořád jako dlužník, nebo já nevím, jak bych to řekla. Ale Eva má Venouška, já mám Mirečka, takže já bych řekla, že my si konkurujeme, co by manželský pár, jo, protože se posloucháme a dáváme si asi tak, jak to umíme, nebo
5: to klape ještě o pár let díl, Olinko.
0: Tak dobrá, poslechněte, ženský nechte toho. Tadyhle, Olinko, předej dárek.
4: Takže, Evi, je to rybička pro štěstí do tohohle roku. Příští rok to bude snad slon pro štěstí.
5: Já strašně děkuju, strašně. Jenom bych chtěla říct, že já už mám od Hudečku doma úplný poklady. To jsou tak nádherné věci. A teď bych teda já udělala Hudečkům reklamu, nejen proto, jak jsou skvělí a schopní a úžasní, ale když nám v Mnichovicích vykradli barák Sakum Prásk a odnesli si to nejkrásnější a nejcennější, Hudečkovic věci tam nenechali. Odnesli si je taky. A ty nejkrásnější, který jsme tam měli, což mě samozřejmě strašně líto.
0: Ale mě to dalo tak práce, než jsme to tam objevili, víš? Tak. Děkuji. A víte co, já to zakončím netradičně. Evičko, zůstaň tady, Olinko, taky. Váš plán na vaše mužský v roce 95. Co provedete s Mirečkem, co provedete s Venouškem, protože náš pořad je vlastně trošku publicisticko-zábavný, tak abych věděl, jak to bude v roce 95 u Hudečkových a u Hudečkových.
1: Můžeme poslouchat, nebo máme jít s Mirkem pryč?
0: Ne, poslouchejte a možná, že ještě dokonce budeš rád.
4: Já bych to řekla velice zkrátka, že Mirečka ostříhám.
1: To je škoda, já ho pak nepoznám.
0: Takže to je když se podíváte na pana Hudečka, teda druhýho, který ho nevidíte, tak toho můžete stříhat, dejme tomu 4 měsíce, jo? Kdybych já byl vaším manželem, tak nemůžete tenhle ten plán mít ovšem.
5: Mně by to bylo strašně líto, protože Mireček opravdu, kdybyste ho viděli, vypadá jako světec a chodí takovej hodně dneska po světě. Vždyť je to
0: Je nás málo, Hudeček a já. Paní Olinko, děkuji vám moc. Protože před námi, přátelé, jsou v podstatě poslední 2 minuty našeho rozjímání. Já jsem dostal taky dárek od Václava Hudečka. Je to kompakt, kde jsou zachyceny, vlastně je tam Vivaldi, pokud se nepletu.
1: Čtvrročních
0: dob a já si udělám teď radost, že a vlastně to bude radost i pro Václava Hudečka. Nemusíš hrát, že my se s vámi právě ukázkou z tohoto koncertu, za kterou Václav Hudeček dostal zlatou desku, rozloučíme. Na závěr, na co se těšíte, kromě toho, že mě uvidíte v roce 95, na co se nejvíc těšíte v tomto roce? Ale chci, abyste se drželi vašich profesí, to znamená hudby, Václav a Eva, literatury.
5: Tak já bych jenom krátce chtěla říct, že tady se těším, že mě vyjde ta ztracená láska, že nebude docela ztracená, že se mi podaří dopsat nějakou novou věc a je mi jedno, jestli to bude televizní inscenace nebo knížka, protože mám teďka takový docela zajímavý nabídky, takže bych chtěla pracovat, ale hlavně ta moje práce je pro mě zázračná nejen tím, že něco vytvářím, ale že já v souvislosti se svýma knížkama a Venoušek se svýma CDčkama potkal nádherný lidi. My jsme uzavřeli nová přátelství s panem Komárkem, který ilustroval knížku, s panem Havelkou, který mi vydal Golema. Potkali jsme spoustu nádherných lidí. Já u psaní, Venoušek u muziky a tak bychom si asi strašně přáli, aby ta naše práce vždycky byla nějak kombinovaná s tím nejkrásnějším, co v tom člověčím světě můžeme potkat a to si moc přejem.
0: Děkuju, loučíme se s Evou Hudečkovou a Václavem Hudečkem. Děkujeme, příští sobotu na shledanou.
6: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
7: Vybíráme je pro vás každý den.
6: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
7: Český rozhlas Pohoda.
6: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
7: Písničky a vzpomínky.
6: Začíná rozhlasová hra.
8: Jaroslava Adamová, Ladislav Mrkvička a Jaroslav Kepka jsou hlavními protagonisty satirické komedie s drobnou kriminální zápletkou, kterou vám nabízíme na Pohodě pod názvem Zůstane koza celá, když se vlci nažerou?

0: Ano, to je pravda, provádíme chromování, ale v žádném případě ne tak brzo, jak byste potřeboval, soudruhu. Chápu vás, ovšem, že vás chápu, ale snažte se pochopit i vy nás. Jsme jediná provozovna v okruhu 20 kilometrů a s tím počtem zaměstnanců, které máme k dispozici... No prostě zázraky zatím dělat neumíme, lituju, opravdu lituju. Ne, nejdřív do 3 měsíců. Bohužel za žádných okolností. Vážený, to, čemu vy říkáte pozornost, nazývá zákon pokusem o podplácení a my jsme socialistický podnik. Vezměte to laskavě na vědomí. No, prosím, jestli to dělá někdo jiný, tak se obraťte se svými návrhy na něj. V našem podniku něco takového nepřichází vůbec v úvahu. Ano, poslední slovo nejdřív za 3 měsíce. Naschledanou. Jo, zlatý oči. My se ti za 20-korunovou bomboniéru strháme, ty. Aby se zrovna ty měl nablejskaný fáro akorát.
1: Ahoj, Mariano.
0: Ahoj.
1: Fuj. Pod jednou pěnou. Mm-hmm. Něco nového v podniku?
0: Jo, scháněla tě fůra lidí. Musela jsem si od rána vycucat z prstu nejméně 10 výmluv, abych zdůvodnila, že soudruh vedoucí má hromadu závažnějších starostí než provozní.
1: Uklidni se, Mariano, uklidni se, ty to zvládneš. Stejně tenhle podnik řídíš víc ty než já.
0: Jenomže za mým prachu, viď? No a tu Marianu si nech laskavě od cesty. Tu vytahuješ jen, když mi chceš říct něco nepříjemného.
1: Ty ale dokážeš být protivná, když chceš.
0: To dokážu.
1: Já se s té ménány zblázním. Dneska mě vyštvala až někam do Lhotky okouknout jednu chatu, co by se snad mé drahé zamlouvala. No šílenka, normální šílenka je moje drahá, choď.
0: Najednou, že s ní pořád žiješ.
1: Ale prosím tě, jako kdybys nevěděla, a to velmi
0: je
1: dobře.
0: Je to 3 roky, co postavil nový barák, zahrada jako hrom, do lesa můžeš jít v bačkorách, k rybníku máš o 10 metrů dál, ale toho nestačí. Vy musíte mít chatu.
1: No a to je zrovna věc, co mi bere nervy.
0: Nepovídej.
1: Ano, drahá švagrová, po ní docentka v Praze, bydlí to v paneláku, ale chatu to má na Sázavě.
0: No vidíš.
1: No a představ si, že ta moje Káča si vzala do hlavy, že my musíme být o prsa před paní docentkou a taky si pořídit chatu. A to bydlíme prakticky na vsi. Přece.
0: Když už nemáme ty prsa, vy. No ty Lojzo, co já pro tebe udělala,
1: já
0: co
1: vím.
0: Já pro tebe obětovala.
1: Já vím.
0: A pořád jsem nebyla dost dobrá, aby se kvůli mě rozvedl. Ale ty svý ženušce si ochoten postavit pomník zaživa.
1: No
0: za co, prosím tě? Ptám se tě, za co? No řekni mi, v čem je ona lepší než já?
1: Ne
0: řekni
1: toho,
0: mi to. Ale... Pokud jde o mozek, tak to asi ne. A v tom
1: opravdu,
0: ostatním
1: prosím.
0: To teda určitě.
1: No tohle jsme si vyříkali 100krát. Já vím, že proti ní si formát, ale už jsem ti řekl, že mě drží pod hrdlem. Hmm. Ano, ví o mě úplně všechno. A je rozhodnutá to použít, když se s ní rozvedu. Tak
0: prosím.
1: Si uvědom, že já jsem jednou obětovaný kus.
0: No jo, to si.
1: A když si ta moje vzpomene, odejdu s jedním jediným pyžamem.
0: To by ti vadilo.
1: No Mariano, a co se tebe týče, ty... Ty si přece zasloužíš chlapa na úrovni. Ano, ano, někoho jako si ty sama.
0: Nech toho, na tyhle řeči já už ti dávno neskáču.
1: Promiň, galva na bedníček, jo, chromujeme. Tak za 3 měsíce, co?
0: Před chvílí jsem to říkala.
1: Jaký inzerát? V čemž ho otiskli? Tak to je hloupost.
0: Jsem mu to říkala taky.
1: Říkám hloupost. Pre jaká hloupost? Jaká hloupost? No prostě hloupost, no. To snad musím vědět nejlíp já, ne? To do těch novin dal někdo z vedení družstva, kdo u nás dílně už aspoň 2 roky nebyl. Proč nebyl? To se zeptám na vedení podniku taky. Podívejte se, já se nechci hádat, ale pokud jsem v tomhle závodě vedoucím já, tak nic neslibuju. Přece vím, co můžem dělat. Ale jo, stěžujte si klidně. Jo, vážený, nás v dílně se nikdo neptá, jak si poradíme, tak vidíte, jak jsem vám řekl, 3 měsíce a to ještě budeme rádi, když to zmáknem. Absolutně nemožný. Zeptejte se v Kostelci v Kromotechně, naschledanou.
0: No, vidíš to, takovýhle hovory vedu od rána, kamaráde. Zatímco ty se s drahou chotí projíždíš po okrese a přimítáš,
1: ne,
0: přemítáš, jestli by tahle chata měla dost nobl, nebo
1: Marie,
0: tahle
1: Marie,
0: chata
1: Marie,
0: by
1: moment,
0: měla dost...
1: nějaký cvok z podniku dal do novin inzerát, že máme volné kapacity na chromování do 1 měsíce.
0: Aspoň vidíš, jaká jsme ztracená varta, když o nás nevědí ani to nejzákladnější.
1: Ale ne, počkej, co když to je něco jako finta?
0: Ale prosím tě, jaká finta,
1: no, jaká,
0: finta. Jsou to normální ignoranti, co o našem podniku nemají ani šajna.
1: No, jen aby, děťátko. Budu muset vysondovat, co zatím
0: ale
1: vlastně je.
0: Nech. No počkej, ty myslíš jako že by něco tušili, nebo co?
1: No, nechám si to projít hlavou a ty buď tak hodná, taky o tom trošku zapřemýšlej. Dále.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já, Já jsem nějaký Rudolf Ptáček. Posílá mě soudruh Vidra.
1: A proč vás jako posílá?
2: No, jako do práce.
3: Jako
2: mám se hlásit u soudruha Bednička.
1: Jo, sakra, ono je 29. Já docela zapomněl, že máte nastoupit.
3: Do práce.
1: Co jako jste vyučený nebo co?
2: No, mám střední průmyslovku a pak 5 let praxe v galvanizovně v Trnavě.
3: Ale, copak. Slovenky už se nepáčili.
2: Ne, o to by nešlo. Ale jsem kousek od Tuctínce. Maminka tam má domek. No tak teď tam zůstala sama, někdo se o ní musí starat, že?
3: Chudinka. A že byste vy sám. No. No, vidím, že ještě bez prstí.
1: No tak tohle je snad úplně soukromá věc. Tak pěkně vás u nás vítám a do začátku vám řeknu jen tohle.
3: Poslouchejte.
1: U nás si můžete vydělat, to tedy můžete, ale musí se taky poctivě makat a starat se jen o to, aby nám práce frčela.
2: No jistě, o nic jiného mi v životě taky nešlo, pane vedoucí.
1: Ano.
2: Tedy ne, že bych nepotřeboval peníze, ano. Potřebuju.
3: Vážně?
2: Ale vždycky mi nejvíc záleželo na práci.
1: Ano.
2: A potom taky na prostředí a na těch mezilidských vztazích. Ach, říká se tomu tak, že?
3: No tak pokud se jedná o mezilidské vztahy, tak ty u nás určitě najdete, pane.
2: Ptáček. Rudolf Ptáček. Teda pro kámoše Rudla.
1: No tak to snad.
3: Hatalová. Marie pro kámoše.
1: No tak to už je... Neměli bychom se teď spolu podívat raději po provoze, pane Ptáčku?
2: Jo, od začátku si to myslím, pane šéf.
3: A mě byste tu zatím mohl nechat svou občanku, abych si připravila papíry pro osobní oddělení.
2: No, samozřejmě, prosím.
3: Dík.
2: A pokud se dohodneme, tak nastoupím pozítří, ne?
3: Výborně.
2: Prvního, klidně to sepište.
3: Výborně.
1: Tak pojďte, mladí muži, ať vidíte, že pro lidi, co chtějí a umějí máknout.
2: Jo, to...
1: Je tady to nejlepší podnebí.
3: Jo. A zastavte se zpátky u mě, jo?
2: Ano.
3: Myslím pro tu legitimaci.
1: No, tak.
3: A taky na uvítací kafíčko, pane Rudlo.
2: Děkuji.
1: Tobě taky stačí, když vidíš kalhoty.

0: To já vím, to je jasný, ale podívej, Jano, sama si taky rozvedená. Tak víš co, takový živobytí dneska obnáší, ne? Ale prachy, prachy, prosím tě, to není to nejpodstatnější, když máš chlapa, který za tebou stojí. Co? No to víš, že to taky. Bedřich, ale prosím tě, Bedřich nebyl ten formát, aby přenes přes srdce, že jsem čas od času. Aloisa, a toho mi radši nepřipomínej, holka. Před 3 rokama brečel, že mě měl potkat dřív, a když se Bedřich trhnul, tak pan Alois dostal strach z té svý stihačky. Co? No tak to on zas moc dobře ví, z čeho má mít strach. A dneska ze mě dělá pitomce, co za něj šrotí, když on s tou svou pixlou jezdí po světě a schání 100 čtverečných metrů modrýho z nebe. Ale prosím tě, nějakou chatu si vymyslela, milostivá paní Bedníčková. Jo, do Itálie, no jo, za 3 neděle. Jenže při mý smůle bude ten zájezd spárovaný a jedinýmu volnýmu mužskýmu bude tak nejmíň 70. No uvidím, ale moc si neslibuju, moc ne. Co? No jo, ten novej Rudolfek, no řeknu ti, zatím to vypadá, jak bych ti to řekla. No na rovinu, zatím to vypadá, že ho klofnu. No ne, počkej, je mu 29 a je svobodnej, rozumíš? Svobodnej, skoro inženýr. No a taky vypadá, že má myslivnu. Co? Abych ti ho předvedla? Milá Janičko, já jsem sice dívka důvěřivá, ale zase ne na hlavičku padlá. Ha, jasný, známe se přece. Ne, vážně, holka. Vypadá to, že v tom našem babinci konečně zahnízdil chlap. Halo? Sakra, co to zase? Halo? No ano, Galvana, slyšno, prosím vás, nepřerušujte nás. Ale ať se jdou bodnout s mezi městem. Halo? Slyšno, prosím. Sakra. No ano, Galvana, chromování provádíme, dodací lhůta 3 měsíce. Ne 3 měsíce, prosím. Tak to ne v žádném případě. Ano, naschledanou. My jsme asi jediná chromovna ve vesmíru.
1: Ahoj, Máňo. Kde je šéfík?
0: Když není v brusírně nebo u vás, tak ho asi mám zamčenýho v šuplíku.
1: Co se vztekáš?
0: Od rána zvoní telefon. Kde kdo chce chromovat nárazníky, když ty rámečky, reflektory a já nevím co. Nebo se schání polojzové, já mám práce, že...
1: To znám. Hleď, Máňo, nám se loupe chrom.
0: No a co? Já vám do lázní vodku neleju a vedoucí nejsem.
2: No holka, ty máš dneska zas den.
0: Uhádla
1: to si. Jako chceš říct, že my lejem do lázní vodku, jo?
0: Do lázní ne, to vím taky, Jaruško, drahá. Ale v poslední době to nějak přeháníte, holky, fakt.
1: No, byla doba, kdy ses tak moc neodtahovala, Máňo. Ale poslouchej, my ti taky do kanclu nechodíme prohlížet ledničku a vyčítat, že si občas se zákazníkem jednu pískneš.
0: No, dobrý. Necháme toho radši, jo? No. Každá víme svoje. Vy si na dílně myslíte, že se na mě dřete, ale dát vás sem na chvíli, tak to nevím, holka.
1: Ale já vím, Máňo, vedoucí je furt v luftě a když se jednou za čas objeví, tak nás dožvává kvůli chromu. No a my snad za to můžeme, my nejsme chemičky.
3: Dobrý den. Hledám soudruha vedoucího.
1: Tak to už jsme 2.
3: Jo?
0: Já bych vám nestačila, Rudolfku.
3: Naprosto, Mariano, naprosto. Pokud mi ovšem řeknete, jestli mám brousit tu chyranu nebo ty strakonici.
0: Škoda, že vám stačí tak málo, Rudolf.
3: Já se pak polepším.
0: Ani chyranu, ani strakonice, to počká. Havránek vám tam za chvíli šoupne 16 nárazníků, nějaký puklice a další sběr. Ty potřebujeme už včera.
3: Já myslel, že jak tady byli z chyrany, no. Tak jim to soudruh Bedníček slíbil co nejdřív.
0: Můžete se spolehnout, že vím, co je kvaltovka.
3: Jo?
0: Skočte si k Havránkovi, ať je vezme kárku a hodí vám to do brusírny.
3: No,
0: a pak si přijďte ke mně pro papíry na tu zakázku, jo?
3: Jo, jak myslíte, Mariano?
0: No.
3: Vy jste zástupkyně šéfa.
1: A co mi s tím chromem, Máňo?
0: Už jsem ti řekla, Járo, že v tomhle nejedu. To je Lojzova věc. Já mám svých starostí dost, než abych se starala o kvalitu chromu.
3: No. Že jsem tak smělý. Co je s chromem?
1: Loupe se. No už včera to nedrželo a dneska to je katastrofa.
3: A mohl bych se na to kouknout?
1: No jo. Jestli myslíte na ten chrom,
3: no jo.
1: Tak na ten se teda kouknout můžete.
0: Slyšet tě tak tvůj starý, Járo.
1: Co?
0: Že byste se na ně nevykašlal, Rudlo. Máte přece svý práce dost, ne?
3: Konec konců jsem přece galvanizér a nejenom brusič. A docela mě to zajímá, fakt.
0: Jak chcete, ale nezdržujte se tam moc dlouho, je to rizikový pracoviště.
3: Já dám pozor.
1: Omyl, Máňo. Pro takovýhohle mužskýho je rizikovější pracoviště s jednou ženskou. dvanáctkou, než s patnácti kolem.
3: No tak pojďte, pojďte, paní Jaruško, mrkneme se na to.
2: A hned si nechte od Havránka naložit ty nárazníky a ostatní krámy, jo. A vraťte se ke mně pro zakázkový list.
1: Já koukám, že ho zaškoluješ na zástupce vedoucího. No co, třeba by tady byl častěji než Lojza.
3: Ale pozor, mně šlo vždycky výlučně o práci a ne o funkci, paní Jaruško.
2: Aha, ten tě utřeli, no. Rudolf, máte u mě posu.
3: Za pár minut si vyzvednu, paní Hatalová.
1: Tak na to se spolehněte. Tu dostanete, i kdybyste se cukal.
2: Ty mrcho.

0: Dobrou chuť, paní Jaruško.
1: Děkuju, děkuju.
0: Můžu si přisednout?
1: Ježíš, tohle už jsem od mužskýho neslyšela asi 10 let.
0: Že to?
1: Vedle mě je místa dost, pojďte. A. Chcete trochu čaje? S citronem, žádný jiný cloumadlo v tom není.
0: Ne, ne, děkuju, až dojím tu svačinu od maminky. Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá dneska s Chromem, ještě se to loupe?
1: No já teda při jídle o práci nerada hovořím,
0: chápu.
1: Ale když už se ptáte, tak je to dneska lepší.
0: Jo?
1: No vážně, asi to bylo v té odmašťovačce, jak jste říkal.
0: No vidíte.
1: No Alois tam včera, když se konečně vrátil, něco nalil, nemluvil jste s ním?
0: Ne, proč?
1: Frflal, jo? Že jako, co se staráte od toho, že je tady vedoucí, to jako on?
0: No, teď má vlastně pravdu.
1: No jenže to by se tady musel taky víc zdržovat, než těch pár hodin denně. A člověk vlastně neví, jestli je to dobře nebo ne, když vám nesedí celý den za krkem a že dílnu vlastně vede Máňa Hatalová. Konečně to je jejich věc, ne? A co vy?
0: Co já?
1: No, jaká byla první vejplata?
0: No tak na poprvé to nebylo nejhorší.
1: No vidíte.
0: I když popravdě řečeno jsem počítal, že to bude o něco lepší.
1: Já si myslím.
0: Vy už tady děláte dlouho, paní Jaruško?
1: Víte co, nechte si tu paní. Hleďte, no. já jsem tady pro všechny Jára, tak jaká pak najednou paní Jaruška?
0: No tak já to nemyslel nějak zle.
1: No ale... proto, tak bude dneška bez té paní, jo?
0: Dobře.
1: A já vám budu říkat Rudo, můžu?
0: To bude mít ctí, paní Jaruško.
1: No vidíte.
0: Jaruško.
1: No podívejte se, Rudo, všude je chleba o dvou kůrkách a všude se něco najde, že jo? Mně vyhovuje, že tady je takový, jak bych to řekla, no, domácký prostředí.
0: No to je, to...
1: No, tahle dílna už běží, co já pamatuju, 10 roků samospádem.
0: Co to je samospádem?
1: No, všechno máte zaběhnutý, žádný zvláštní buzeračky, píchačky nebo nějaký jiný vymyšlenosti, no to co zbytečně komplikují lidem život, že jo? A zvláště ženském, víte.
0: No, no.
1: Potřebujete si něco zařídit, tak žádný propustky. Člověk se prostě sebere a vypadne. Že? Jede se po vychozený lajně a tak je to nejlepší. No. Staráte se tak akorát o sebe, víte, co vědět máte, co ne. Bruslíte po známým ledě a co kdo může víc chtít? Já vím o tobě tohle, ty zase o mě tohle, tak jsme si květ, že jo? Žádný malery, kliďánko, pijánko, nemám pravdu?
0: Nezlobte se, Jaruško, ale teď nemluvíte jako inteligentní, šikovná žena, která tady v tom podniku bude určitě dělat ještě nejméně 15-20 let. To, co říkáte, by spíš slušelo někomu, komu je 58, počítá dny do penze a hodí se mu každá pětikačka tuzeru, protože si za ní pořídí velký rum. Já jsem asi moc otevřený, víte?
1: No, do kořán. Jako vrata u stodoly, Rudolf. Naštěstí mám smysl pro humor a vy jste to řekl docela trefně.
0: Ne, chtěl jsem vám jenom povědět, že znám podniky, které prosperují tedy líp než ten náš.
1: A
0: lidi si tam vydělají víc. Jenomže je tam taky trochu větší pořádek po všech stránkách.
1: Rudolfe, mně stačí to, co mám.
0: Víte, Jaruško, kdybych se chtěl vyjádřit hodně vznešeně, řekl bych, že ta vaše filozofie je trošičku snadná.
1: Tyhle hračičky se slovama nejsou pro lidi, jako jsem já. Ale když už to chcete slyšet, tak je tahle filozofie praktická.
0: No, praktická.
1: V tomhle podniku se lidem rozhodně vyplácí. No jen zkuste něco napravovat.
0: No,
1: jen to zkuste. Nejdřív se vám budou mstít na prémiích, pak to poznáte na platu, začnete mít nepříjemnosti, a nakonec skončíte jako Bernát.
0: No kdo je to Bernát?
1: Dělal tu asi před 2 roky v brusírně, zrovna jako vy. Najednou se mu začalo zdát, že dělá víc, než za co dostává zaplaceno, a tak si všechno, co dělal, začal psát.
0: Říkejte.
1: Pak najednou udělal kravál, že ho jako v kanceláři okradli a kdesi cosi. Přišla sem nějaká revize z podniku, no nejdřív to vypadalo na pěknej binec, ale nakonec se to nějak uplichtilo.
0: A to snad ne, to...
1: My na dílně jsme o tom slyšeli jen z druhé ruky, ale fakt je, že milej Bernát od té doby dostával na brusku jen takovou práci, co nechtěl lautr nikdo dělat, no. A počas se to sám zabalil a odešel. Podívejte se, ono se říká, hlavou zeď neprorazíš. A podle mé zkušenosti je to úplná pravda. No mám já si kvůli pár korunám dělat zlou krev, když mě na druhé straně nikdo neotravuje život hloupostma, no stálo by mi to za to.
0: Počkejte, Ruško, a měl ten Bernát pravdu?
1: Ale no samozřejmě,
0: no, vidíte,
1: že jí měl, no a právě proto to s ním taky tak dopadlo. Protože ta jeho pravda hold stála proti pravdě někoho o moc silnějšího, než byl Bernát. A tak si ani neškrt.
0: No vy si vážně myslíte, že to musí vždycky dopadnout takhle?
1: Rudolfe, mně se zdá, že jste Bernátův brach.
0: No tak to.
1: Taky si kolerujete o malé.
0: Ne, to
1: víte
0: nechci.
1: Co, já vám radši naliju ten čaj.
0: Děkuju.

0: No, tak to je 18, 22, 27, 36. Juž, no, sakra.
1: Ahoj, Mariano.
0: Těbu.
1: Udělej kafe, nebo se poušvihnu.
0: Co bych potom měla dělat já?
1: No, to nevím.
0: A? Zas ti škubla nervama?
1: Zas. Ta ženská si fakt myslí, že kradu.
0: Fakt?
1: Ach.
0: Ne, no, ale to ty přece ne.
1: Cože?
0: Doufám, že se spatřičně urazil.
1: Koukej, Máňo, na forky nemám náladu. Udělej kafe a laskavě nešaškuj,
0: ano? Jeden šašek na tak malý podnik stačí,
1: říká. Sakner toho, kluci, ty tvoje vtipnosti si nech promejdány svých nápadníků.
0: Jo, a ty pro změnu zkus takhle řvát na svou vlastní ženu.
1: Maria, pano, nemám já nárok na to mít nervy. Ach, jo, je něco novýho v podniku?
0: Máš to v šupleť.
1: Děkuju.
0: Jo, byli tady ti dva MBčkáři a vylifrovala jsem i toho Wartburga.
1: Fajn. A jinak?
0: Ne.
1: Co ty puklice?
0: No, brousej.
1: Brousej ty puklice? Jde o to, že ty puklice jdou na svatbu, tak na to myslí.
0: Na nic jiného nemyslí.
1: Budou se sebou muset hodit, aby jsi to stihla vyexpedovat, protože pak jdeš do té Itálie.
0: Aha, no. No jo, tak to ti nejvíc leží v hlavě, viď, no. Jo, abych nezapomněla, ptáček se po tobě scháněl.
1: Ptáček, co zas?
0: Nevím. Nesvěřil jsem.
1: Vidíš, on ví, že tady nejsem, tak leze za tebou, ptáček.
0: A, ale bohužel ne tak, jak si myslíš ty. A. Bohužel, bohužel. Udělal nějakou narážku na prachy a šel.
1: Počkej,
0: a já tak narážku jakou, nevím, no. Tak nějak neurčitě, jakože měl představu, že se u nás dá vydělat víc, hele. Tak jen to tak utrousil a vypad.
1: Mladý se už čábří. Je, on to nebude takový blbeček, jak si ho vymalovala ty. Počkej, a co ty jsi mu na to?
0: Co nic, chtěl mluvit výhradně s tebou.
1: Jo tak.
0: Je, hele, koukej.
1: Co máš?
0: Koukej, už si to sem hasí přes dvůr.
1: Ach tak, aha.
0: Tak si ho můžeš zeptat sám. No tak kafe vlastně mám hotový.
1: Počkej, moc ho na to nezvykej, nejsme tady žádná kafírna.
0: A prosím tě, Lojzo, no buď směšné.
1: Dále.
2: Dobrý den, Vespolek.
1: Dobrý den. Tak co pak, pane kolego, co pak?
0: Kafíčko čeká,
2: ne, Rudíku.
1: No.
2: Děkuji, já jsem nepřišel na kafe.
0: Ne? A já si vemte.
1: No.
0: Soud vedoucí má bohaté reprefondy pro své oblíbené zaměstnance.
1: Opravdu, jestli nemáš co dělat, Marie,
2: soudru,
1: tak bych...
2: vedoucí, já jsem přišel za vámi s takovou, jak bych to řekl,
1: no.
2: Skoro soukromou prosbou.
1: Ano, čekám, prosím.
2: Takhle, jeden můj kámoš z Týnce koupil staršího Opla a chce s tím je za 14 dní dotater. Jenom, že by potřeboval ochromovat nárazníky a poklice, zkrátka, aby to vypadalo k světu.
0: No to Lojzo, to by snad šlo, ne?
1: Marie,
0: podívej, když mu to obrousíte po přes časech,
2: no to jistě,
0: samozřejmě...
2: s tím můžete počítat, tak šlo by to, pane vedoucí.
1: Poslouchejte, mladý muži, vy jste tady pár neděl a už je tu protekce číslo 1.
2: Ne, já...
1: Počkejte, za týden to bude Fiat na křtiny? Pak pohřeb s MBčkem a normální lidi, co čekají 3 měsíce, budou čekat další 2.
2: Pane vedoucí,
1: ne, nic mě neříkejte, já vím, co bych slyšel. U nás se totiž žádné protěžování nevede, jestli jste si toho zatím nevšiml. Ze zásadních důvodů. Podívejte, uděláme to jednou a bude to jako na bubnu, kamaráde. No, buď kamaráda, udělej mě to taky, no, chápete?
2: Tak to ne, no. já to myslel jenom jednou jako výjimku, no, chápete?
0: Ne, Rudy, to je fakt, musíte šéfa pochopit. Podívejte se, taková věc se roznese a dobrá pověst podniku je v trapu, Rudy.
2: Ale Vašek by to nikomu neřekl ve vlastním zájmu přece.
0: Ale prosím vás, to není třeba, aby to někomu povídal, u nás stačí, když si někdo všimne, že ten jeho Opel se zablejskne během 14 dnů novým chromem.
1: Samozřejmě.
0: A hned se lidi začnou ptát, kdo a za jak dlouho,
1: no, jistě,
0: a,
1: že...
0: a když jemu, tak proč ne mě, a tak, když to znáte. Rudy, já se pak v kanceláři zblázním, jak jim vysvětlit, proč to u jednoho šla u Julion. Rudy, chápete?
2: Samozřejmě, samozřejmě, když je to takhle obtížný, tak to ne. Já mu taky hned říkal, že to bude stěžka. Tak to víte, vyrostli jsme spolu, on ví, že to dělám, tak si myslím.
0: No, to je těžký.
2: A taky říkal, že by na nějakou tukačku za přes časy a za laskavost nekoukal, jestli mi rozumíte.
1: No tak to už vůbec ne. Já se kvůli nějakému tuzeru nedostanu do maléru. Ne. Tak tohle se u nás v podniku nikdy nevedlo.
2: Jasně.
1: Nevede?
2: Ne,
1: ani nepovede, ani se, vám se to nepovede,
2: se,
1: soudruhu ptáčku.
2: Jasně, já jen co Vašek říkal, nic jiného. Já tu rozhodně nechci zavádět nějaký nepatřičnosti, to byste mi špatně rozuměli.
1: Ne, naopak, rozuměli jsme velice dobře.
2: Ne, prosím vás, tak už na to zapomeňte a já Vaškovi prostě vysvětlím, že v tomhle podniku se žádný černoty nevedou a on to určitě pochopí, jako jsem to pochopil já.
1: No tak tohle je rozumná řeč, mladý muži. Říkejme si vždycky všechno na rovinu a bude to mezi námi 100% klapat. Souhlasíte?
2: Jistě souhlasím. Ano. Jedině na rovinu. Tak se nezlobte, pane vedoucí, a naschledanou.
1: Ne, tak to je v pořádku. Naschledanou. Naschledanou.
0: Ani to kafe nevypil. Ty, Lojzo, ty jsi vážně. No, já nevím, ale... No, možná, že jsi mu to přece měl zařídit, ne?
1: Marie, pamatuj si, že dokud ho pořádně neznáme.
0: No, já vím.
1: No, tak musíme držet figuru.
0: No, já vím.
1: Podej mu prst a znáš to sama, nezapomeň na Bernáta.
0: No,
1: a to byl bambula ve srovnání s tímhle klukem.
0: No jo, ale víš, když mě něco pořád říká, že Rudolfkovi se dá věřit.
1: Ach, jo.

0: Člověče, ten tvůj barák by mohli předvádět na expo.
1: No,
0: ne, skutečně máš to prvotřídně vyřešený, Milane.
1: No vidíš, a stačilo dát jednomu mladému architektovi 4 táci, on mi obšloh v jednom časopise bezvadný typ a udělal perfektní plány.
0: 4 táci?
1: No co? Ještě mi to přišlo o moc levnějc, než ty hrady, co stavějí sousedi.
0: To je pravda. Jo, taky budu muset dát dokupy ten mladšin baráček, když tu teď budu bydlet.
1: Je to dost, že ses ukázal. Už jsi tu skoro měsíc, ale kamaráde, no, jako když neznáš.
0: No, tak víš, než jsem si vyřídil ten přechod a taky než se tu člověk rozkouká, tak...
2: Na to setkání si dáme panáka hochu.
0: No, jeden myslivec nemůže nikdy uškodit, jo? Tak ať žiješ.
1: Ať žiješ.
0: Jo, taky moc děkuju, Milane.
1: Prosím tě, za co? Když jsme se neviděli skoro 5 let.
0: Člověče, za co? Psala mi matka, jak si pomohl s tou opravou střechy.
1: Jo, taková prkotina. Jsi přece kámoš, ne?
0: Pěkná prkotina, když jí vítr sundal kus krytiny a tyklo jí do kuchyně.
1: Tak zoufalou ženskou, jako byla tvoje matka, jsem už dlouho neviděl.
0: No, divíš se, děravej barák a období dešťů na krku?
1: No je fakt, že pro starou ženskou, co si neví rady, je taková věc hotovej malér, to chápu. Ale pro našince, Rudlo, kamaráde, za půl dne jsem měl tašky i s melouchářem a druhý den byla střecha nepromokavá. Cvakni si.
0: A, dík. Jsi kámoš. A máš to u mě na revanč? Až dám dokupy nějaký koruny, tak začnu ten domek taky kapku zvelebovat.
1: No, to ti za to bohatě stojí. Je to sice malinkatý, ale postavíš nahoru štok a má to taky pěknou zahrádku.
0: Jo, no, teď ještě se na ty prachy. No tak nějakou práci si udělám, ale zedničinu nesvedu. Budu teď bydlet a jíst doma, takže snad nějaký koruny dám dokupy.
1: Kdybys měl stavit z toho, co našetříš, kamaráde. No. Ale v té galvaně si přijdeš na syn, to je extra podnik.
0: No počkej, jak to extra podnik?
1: No to poznáš, tam jsou koumáci, kamaráde, klobouk před nima dolů.
0: Tak já se tam ještě moc nevyznám. Ty Milane, tak... Řekni mi o nich něco, ať si tam z neznalosti prostředí ještě nerozbiju ústa.
1: Z neznalosti prostředí? To řekl bezvadně. Znáš mýho strýdu Vidru?
0: No jasně, jednal jsem s ním kvůli místu v galvaně.
1: Je to brácha mý matky, aby zrozuměl.
0: Já vím.
1: Teda on je vlastně přes tu dílnu šéf a přitom taky nemá šajna, jaký je tam prostředí.
0: No tak a nemohl bys mi poskytnout krátkou instruktáž, co a jak a tak. Tvůj strejda jako činitel konec konců šajna mít nemusí, ale já jako řadovka si takový luxus nemůžu dovolit. No tak jak to tam vlastně koulej?
1: Rudlo, ty vážně nic nevíš. Nehraješ na mě habaďuru?
0: Ale tak to víš, že něco málo tuším, ale nevím jak a tak, víš, chápeš. No můžeš mi pomoct.
1: Prosím tě, proč zrovna já? Já přece v galvaně nedělám.
0: Za to oni dělali pro tebe.
1: Ale...
0: No ne, docela náhodou jsem se díval do nějakých starých papírů.
1: Náhodou,
0: jo? Ale tak docela náhodou to nebylo, připouštím.
1: No proto. Našel jsi tam nějakou zajímavost? Moc bych o tom pochyboval.
0: No něco přece, ale málo. Všiml jsem si, že některé zakázky byly vyřízeny mnohem dřív než jiné, ta tvoje mezi nimi. Vypsal jsem si tedy pár jmen, hlavně lidi, které znám, a řekl jsem si, že bych měl asi začít nejdřív u tebe.
1: Proč?
0: No jsme přece kámoši.
1: Vidím, že se s tím prostředím seznamuješ teda pořádně. Tak, co chceš vědět?
0: Pokud možno všecko.
1: Nechceš to trochu moc?
0: Ty jsi tam měl nějaké věci z auťáku, že jo?
1: Hele, bylo to takhle. Potřeboval jsem střelit dáči a dostat za ní slušný peníz. Teda s motorem a tak, to si vím rady sám. Ale kastly a chrom nesvedu. A tak jsem šel za strejdou, aby mi v té galvaně vyjednal protekční chrom. Teda dost jsem na to kvaltoval, protože jsem vůz mohl celkem výhodně střelit. A víš, co se stalo?
0: No Vidra tam zavolal a bedníček ti to sfouknul bez dlouhého čekání.
2: No to je právě omyl.
0: Jo?
1: Stejda nejdřív nechtěl o protekci ani slyšet, ale pustil jsem na něj naší máti.
0: Yeah.
1: To se znáš naší máti,
0: no,
1: yeah. Tady
0: chudák
1: se
0: Vidra.
1: Teprve potom tam brnknul. A teď pozor. Víš, co s ním ta Hatalka a ten její šamstr sehráli?
0: Co by sehráli? Mohli se přetrhnout, aby vyhověli činiteli.
1: Zase omyl. Ty dva jsou fikaní jako 7 čertů. Na strejdu spustili takový vodopád řečí, že z toho byl celý na větvi, že jsou úplně vytížení, že nemají ani špetku kapacity navíc, že zásadně nedělají nic protečně, teda
0: to,
1: úplně zásadně.
0: To mě taky říkali.
1: Prostě takovou kupu řečí.
0: No a co na to strejda?
1: Teda mě ti ho bylo až líto. On chudák se styděl, že se vůbec opovážil od nich takovou nemravnost požadovat. A ještě se jim omluvil a mě vynadal.
0: Docela si ho dovedu představit.
1: Jenomže já jsem holt z jinýho těsta a když si někdo začne moc vyplachovat hubu zásadama a poctivostí, začnu čuchat člověčinu. Jako ten dět Vševěd, nebo kdo to byl.
0: Milane, ty se teda vůbec nezměnil.
1: Neměl jsem důvod, Rudlo. Vzal jsem tedy osud svýho fára, tak říkajíc, do vlastních rukou.
0: No a já jsem celý jedno ucho. Pokračuj.
1: Tak poslouchej. Šel jsem nejdřív do dílny, abych si trošku okoukal terén.
0: Jo.
1: A tam jsem našel osazenstvo v družné zábavě u kafíčka a flašky rumu.
0: Jo.
1: To mi dodalo odvahy a já se vydal do kanclu. Tam zase seděli u flašky vodky ta Fešanda s vedoucím.
0: Mm.
1: A zřejmě oddychovali po úsilovném plnění plánu. A tak jsem si s nimi tak nějak upřímně, tak nějak opravdu lidsky, zkrátka po česku pokecal. A víš co?
0: No, odkázali tě asi do patřičných mezí.
1: Co tě vede, kamaráde? Za týden jsem dačí prodal a to chromovaný na ní jen blištělo.
0: No, ne, jak jsi tohle dokázal, Milane? Na rovinu. Heleč děsně, teda přímo existenčně mi na tom záleží.
1: Když na rovinu, tak na rovinu, Rudlo. Já tobě a ty mě. Platí? Jinak nehraju.
0: Platí, Milane. Na rovinu.
1: Rudlo, ti dva na to mají takovej systém, že budeš zírat.

0: Marie?
1: Jo?
0: Prosím tě, zavolej Ludvíka, ať si přijede.
1: Jo.
0: A taky bude zítra hotovej ten kšeftík pro Jirku Vondru, ten šedivej Fiat.
1: Už mi volal dvakrát.
0: Mm-hmm. Koukám, že se ani moc neraduješ na tu Itálii.
1: A jak jsi to poznal?
0: Počkej. Náš student přichází.
1: Rudolf.
0: No, Rudolfek.
2: Zdravím vás bojově, milí spolupracovníci.
1: Zdravíčko, Rudolfku. Máte náladu. Je vidět, že si u nás zvykáte.
0: Mě zajímá, co bude následovat po tom vřelým pozdravu. Jestli přání, nebo prosby, nebo dokonce
1: no,
0: stížnosti.
1: Co pak?
2: Samá voda, samá voda. Smím prosit nejdřív jedno dobrý kafe, paní Marie.
1: Cože?
0: Pane Ptáčku, to už snad máme sváčku.
2: Ne, sváčku ne. Svátek, soudruhu vedoucí, svátek.
1: Rudolfa už přece bylo dávno, dávničko.
2: No tak není každý den Rudolfa, pravda. Dnes máme svátek, abych tak řekl, zbratření.
0: Je, ty jsi pil, kamaráde, víš, ty jsi chlastal a pořádně,
2: ne,
0: že?
2: Ale kde pak, pane vedoucí? Teprve se bude chlastat.
0: Jenže ne, tady, příteli.
2: Je, to jsem rád, že mi říkáte příteli už teď a to ještě ani nevíte, jaké příznivé zprávy vám přináší.
0: No to jsem velice zvědav, co uslyšíme.
2: No tak, aby jsme to vzali z kraje, jak říkal tenkat Marie Stuartovně.
1: Co je? Co,
2: prosím?
0: Co to je?
2: No to je Mařenka, tedy vlastním jménem Marie Brizárdová.
1: No, Mařenka Brizárdová, to je sice moc kvalitní nápoj, Rudolfe, ale jestli to má být...
2: Úplatek? Nějaký... No, tak to my nebereme, chcete říct.
0: Správně, jen si to zase pěkně zapal.
2: Jenže, vážení, tohle není úplatek, to je zápisné do klubu.
0: Cože?
1: Co, zápisný?
2: No.
1: Jaký zápisný? Do jakého klubu?
2: Do prosperujícího a ode dneška o jednoho kvalitního člena rozšířeného klubu Malér. Marie Alois Ruda Malér.
0: Víš co, kamaráde, jestli jsi v offsideu, tak ti napíšu náhradní
2: ne.
0: volno a jdi se vyspat. Ne. No, to ti píchne a potom snad začneš mluvit rozumně.
2: Ne, pane vedoucí, jsem perfektně odpočinutý a hotov povědět vám pěknou, ale pravdivou poudačku, jak říkají v Krkonoších. Jste připravený?
0: Poudačku o Maléru, jo?
2: Ne, o klubu Malér.
0: Ach tak. No prosím, začni.
2: No, to je správný pohled.

0: ho mluvit.
1: No tak, prosím.
2: Správně.
1: Prosím.
2: Vážení, vážení, vážení. Přijede auták z Polyroly, utahaný, zedřený, chrom prostě není. Chrom odešel. Ale za 14 dní nebo do měsíce chceme auták prodat. Popřípadě máme jet do Bulharska nebo do Jugoslávie. Prostě někam na přehlídku chromu. Jenže v okruhu 20 mil je jediný podnik, který naše nárazníky, poklice, lišty, reflektory může dát do takového stavu, abychom mohli v požadované době reprezentovat naše vyspělé galvanizérství.
1: A ten podnik máme být my?
2: Ale počkej, já neříkám žádné konkrétní místo, žádný konkrétní podnik, protože v našem podniku, co já vím, je například dodací lhůta 3 měsíce.
0: Nejméně.
2: No, ano, to chápu, já to znám. Jenomže zákazník to nechápe. Zákazník to potřebuje, zákazník prostě musí mít nový chrom nejpozději do měsíce. Žádá, prosí, škemrá, slibuje, nabízí. Tady bomboniéru pro paní Mariánku, láhvinku nebo 100 panu vedoucí.
1: Ano, zcela zbytečně, jak už jsi sám poznal, že?
2: Správně. No. A proč? No, protože my nejsme ke koupi za 100.
0: To bych řekla, že ne.
2: My si přece nebudeme svý čistý ruce mazat nějakou 100 korun.
0: No, proto. Já už myslela,
2: no vy myslíte, paní Mariánko, ale zákazník už nemyslí. Ten nemyslí na nic jiného, než na to, že vy ho můžete zachránit. Třeba od válečku na nudle, že jo? No a tu nad ním zavlají vaše andělská křídla, Mariánko.
1: Tak hele, Črudo, zabal si to a jdi makat. Už těch keců bylo dost.
2: Myslíte? Tak vám by se fakticky víc zamlouval skutečný Maler než klub Maler? No, ostatně na tom názvu netrvám.
1: Vypadni.
0: Počkej, Lojzo. Vyslechni přece člověka.
2: To je správné.
0: Ta minuta už nás nezabije.
2: Ano, ano, to je konečně inteligentní přístup k problému. A stejně si myslím, že tenhle fígl jste si vymyslela vy, Mariánko, teda klobouk dolů, všechno čest. Tak vážení, je to všechno prima, jenže to chce, aby vám kryl záda někdo v provozu. A od toho jsem tu já.
0: Co?
2: Nenápadný, ale platný člen klubu. Ode dneška. Kde je dost kapustičky, uživí se i 3 slimáčci místo 2, co?
1: Koukej, nech si ty svoje slimáčky a řečičky a vypal, moc kecáš.
2: Vlastně máte pravdu. Já to tedy zkrátím. Tak tedy, když už je zákazník, který potřebuje tak nutně ten chrom na konci slibování, když už kolabuje a je ochotný ke všemu, jenom aby se zachránil. Tady Mariánka mu skutečně záchranu nabídne.
0: No, tak to bych sama ráda věděla, jakou.
2: Ale jednoduchou. A pro dobrého zákazníka přijatelnou. Samozřejmě pro dobrého zákazníka. A protože ani nemusí strkat Marušce bomboniéru nebo šéfovi flašku, tak tu možnost bere všemi 10. No a vy samozřejmě taky.
0: A jak se to dělá, když se to dělá?
2: No. Takhle. Nejdřív ze všeho pozveme toho dobrého, ale nedočkavého zákazníka na takový přátelský, neformální rozhovor. V jehož průběhu se kromě jiných vřelých slov také prohodí. A teď pozor. Milý zákazníku, tobě je přece jedno, co se napíše na fakturu. Nám to ale jedno není. No a pak ještě mnoho jiných upřímně míněných slov si při tom obě strany vymění i nějaká ta číše se v průběhu vypije. No a na konci této epizodky odjíždí spokojený zákazník s novým chromem a vy si mnete ručičky v představě, že se vlk nažral a koza zůstala celá.
0: Jenže to byste musel něco dokázat. Zatím to není nic jiného než nezávazný a nezlobte se na mě naivní pindání.
2: Ale Mařenko, vy si myslíte, že bych si troufnul doopravdy se ucházet o členství v našem klubu Malér, kdybych to nemohl dokázat? To víte, že nějaké to eso v rukávě mám, protože jinak bych nepřinesl tak drahou flašku, ale obyčejný tuzemák. Tak jestli pak víte, co jsem dělal v minulých dnech, který myslím po pracovní době samozřejmě.
0: Mimo pracovní činnost zaměstnanců mě nikdy nezajímala.
2: Škoda, měla by vás zajímat. Jako rodáka ze zdejšího kraje mě totiž napadlo, že bych měl obnovit dřívější přátelské vztahy k některým lidem, co nedávno, tedy čistě shodou okolností, byli také našimi zákazníky.
1: Cože?
2: No těmi dobrými, myslím, nedočkavými zákazníky, jestli mi rozumíte. To... Jeden z nich se jmenuje...
1: Zaraž, kamarády, tak. To stačí prozatím. No a co koukáš? Otevři tu flašku, ne?
2: Výborně, rozkaz náčelníku, tady vlastně předsedo.
0: Tak to ti chválím, Lojzo, tak je to správný. Víš, slušný lidi by se měli nakonec vždycky
2: to
0: dohodnout.
2: Je fakt,
0: tak co, na co se napijem, kluci?
2: Ale bože, no.

0: Tak Marie, Marianko, Maruško, tak na náš klub přece, na naši spolupráci a na to, že jste měli ale velikánskou kliku na dobráčka Slimáčka, který nechce nic víc než třetinku z vaší kapustičky. No. Tak na tu naši zahrádku.
1: Na zahrádku.
2: No a aby bylo jasno, Rudolfe, ano? Jedeme na třetinu.
0: Jistě, jistě.
2: A žádný keci kolem a jen tutový kus.
0: Samozřejmě.
2: Organizaci a nábor nech na nás.
0: Jo, jo.
2: Přivést můžeš jen zaručené kunčafty a Marie už to s nima zmákne. Když nebudeš kecat a přičiníš se, můžeš si po kapkách...
0: Cože?
2: No, řekněme, dost našetřit.
0: No, tak to jo.
2: Ale žádný levoty a žádný malér.
0: A to je zase škoda, šéfiku. Taková prima zkratka to byla.
1: Když se jedná o vážnou věc, tak nemám ráda nějaký pitomý černý forky.
0: Maruško, dřív si lidi kupovali pro vás oběšence pro štěstí.
1: Co? To se myslíš.
0: A myslíš, že měl štěstí ten oběšenec?
1: To měl být vtip.

0: Galvana. Dobrý den, soudruhu náměstku, prosím. V Itálii, no docela to ušlo. Přijďte se podívat, jak jsem opálená. Přijedete? No výborně, výborně. Ano, je tady, ale momentálně někde v provozu. Mám ho zavolat? A jako co, něco se stalo? Aha, reklamace. No jen přijďte, to vyřídíme. My těch reklamaček moc nemáme, jak víte. Dobře, prýma, těšíme se na vás. Naschledanou. Strašně se na tebe těšíme, Arnošte.
1: Blam, spalo, bo tě blam, brau, čau, bambino, l'italiano.
0: On tě ten humor přejde, Lojzíčku. Volal nám městek Vitra.
1: Vás peso, lestero, a co?
0: Jede k nám. Aha. Nějaký ho známý má reklamaci.
1: No, tak to se moc neděje. Kafe máme?
0: Jo.
1: Poslyš, a ty flašky radši vyndej z ledničky, co kdyby náhodou, že?
0: Koukám, že máš nějakou náladu. Ani stížnost, kterou osobně přijede vyřídit náměstek, tě nerozhází.
1: No, proč bych neměl mít náladu? Totiž konečně to vypadá, že tu chatu koupím.
0: Já ti gratuluju. Tak vidíš, milost paní se přece jenom dočká.
1: Nezáviď, Marie, nezáviď. Já? Ona se bude válet na chatě a já budu mít klid. Jo, dala dělat toho Wartburga?
0: Že váháš. Myslíš, že potřebuješ prachy jenom ty na chatu pro milostivou bedníčkovou?
1: No tak jistě, že ne, ale řeknu ti, Máňo, že ten Ruda nebyl tak špatný kauf. Aspoň to v brusírně posichruje a my se nemusíme starat. Polovička starostí nám ubyla.
0: Polovička starostí je třetina peněz.
1: No tak to je sice pravda, ale buď ráda, že to dopadlo takhle. Mohli jsme narazit na gaunera, který by nás sejmul hůř. Ještě, že se inteligentní lidi vždycky dohodnou. Jinak by se už pomalu ani dejchat nedalo. Dále.
2: Zdravím, vážení.
0: Vítám vás, soudruhu náměstku. Už stavím na kafe.
1: Buďte zdrav, soudruhu náměstku. To je dost, že jste se k nám taky jednou tedy odvážil. Už jste tu nebyl, ani nepamatuju.
2: To kafe nedělejte, paní Hatalová.
0: Ne?
2: Já jsem už dneska tři.
0: Ale jedno kafe takového chlapa jako vy nezabije.
2: Ne, opravdu ne. Potřebuji jenom vyřídit jednu reklamaci mého bývalého spolužáka. Něco u nás, tedy u vás, měl. Nárazník a prý se mu to loupe.
1: Ale...
2: Mrkněte se zatím, paní Hatalová, na zakázku ano. číslo 1172 Pultar z 2. Aha. června.
0: Pultar.
2: A já ten nárazník ukážu tady vedoucímu.
0: Ano.
2: Nechal jsem ho v chodbě. Pojďte.
1: Samozřejmě, co to bylo na misku.
0: 1172 Pultar, sakra, co to? Nárazník nebo Pultar?
2: Máte tu kopii, paní Hatalová?
0: Ano, prosím, tady je to, soudruh na městku.
2: Aha, poklid se, dvě lišty.
0: Ano.
2: Ten nárazník tady není.
1: Nevadí, soudruh na městku, nevadí. Asi mu to dělali jinde, ale my mu to přelíznem, když je to váš spolužák, že jo?
0: No samozřejmě, to je přece maličkost.
2: No, to je od vás šlechetná nabídka, jenom že on tvrdí, že jste mu to dělali vy a na zakázkovém listě nárazník není.
1: Ale kvůli takové maličkosti přece nebudeme debatovat, soudruhu náměstku. Já to hodím do brusírny a pozítří si to může pan Pultar vyzvednout, když je to váš spolužák.
2: Počkejte, tady nejde o spolužáka. Tady jde o to, že podle papíru měl u vás dvoje poklice, dvoje lišty a žádný nárazník.
0: No tak, jak říká vedoucí, ten nárazník mu asi dělali jinde.
1: Jistě.
2: Ano, že by si dal ochromovat ostatní a s nárazníkem šel jinam. No to je přece nelogické.
1: No tak, ať už to bylo jakkoliv pro vás, soudru náměstku, to klidně sfoukneme raz dva.
2: Moment, něco mi na tom nehraje.
1: No, prosím.
2: Já toho člověka dlouho znám a když mi řekne, že jste mu to dělal vy, tak věřím, že to tak opravdu bylo.
0: Kdybychom to dělali my, tak by to bylo na zakázkovém listu.
2: Mělo by to tam být.
1: Co tím chcete říct, soudruhu náměstku?
0: My tady žádné levoty nevedeme, soudruhu náměstku, to se zeptejte našich lidí, kohokoliv úplně klidně.
1: Ano, třeba soudruha Ptáčka, toho jste sám osobně nám doporučil vy.
2: Výborně, dobře, zavolejte soudruha Ptáčka sem.
0: To je skvělý nápad. A ten vám může nejlíp povědět, jak to u nás chodí. Pane Havránek, halo, ať sem hned přijde soudruh Ptáček, buďte tak laskavej. Hned ho tu máte, soudruhu náměstku, já zatím přece jen uvařím to kafičko, co říkáte. Něco lepšího my tady bohužel nemáme, jinde je to snad normální, ale my jsme tu spíš na práci.
2: Já bych stejně nemohl, řídím auto, ale to kafe opravdu nechci.
0: Ach, škoda, soudruhu náměstku.
3: Dobrý den, soudruhu náměstku.
2: Zdravím vás, Rudolfe. No, tak jak se vám tu líbí?
4: Znamenitě.
3: Přijel jste se jen tak podívat, nebo jste nám přivezl nějakou práci?
0: Jde o to, Rudolfku, že jsi nějaký spolužák, soudruha náměstka. Prostě vzniklo podezření, že děláme něco jako melouchy, představte si.
1: Naprosto neodůvodněné podezření, že se v dílně dějou nějaké, jak bych takto, levoty.
0: Ano.
1: Tak prosím, soudruhovi náměstkovi, pěkně, vyložte, že jde o omyl nebo o nějaké drby.
0: Tak, správně.
1: Tak řekněte sám, pozoroval jste v dílně něco podobného?
2: Velice by mě zajímal váš názor, soudruhu Ptáčku.
3: No, víte sám, soudruhu náměstku, jak to chodí. Řeč se mluví a pivo se pije.
1: Prosím, vždyť vám to říkám. Soudruh Ptáček by přece nekecal, kdyby to nebylo pravda.
3: Jenže něco jiného je vymýšlet si a něco jiného je to dokázat.
0: Tak jistě, to slyšíte, ano. Sám, soudruhu náměstku. Jo, jestli si náhodou někdo přinese nějakou maličkost, co já vím, třeba něco obrousit, ano. To znáte, móda, moždíře a takové věci. Jistě. Jsme přece jenom lidi, ne? To víte, člověk nemůže každého zaměstnance hlídat.
2: Takže vy, soudruhu Ptáčku, nemáte žádný konkrétní důkaz, že by se na tomhle pracovišti dělo něco, řekněme, neregulérně. A čí je ta značka na zadní straně toho nárazníku, to G1172?
3: No, to je značka našeho závodu.
1: Ano.
3: Galvany.
0: To je sice naše značka, jenomže ten nárazník tady mohl kdysi už být.
2: A dostal totéž číslo zakázky jako před 2 měsíci.
1: No, proč ne, to... Náhoda, sice ojedinělý případ, ale i to se může stát.
2: Vy taky věříte na takovéhle náhody, soudruhu Ptáčku?
3: Ne, nevěřím. Já věřím na to, že každý podvod jednou praskne.
1: Cože?
3: Jako tenhle.
1: Ale co
0: to... Zbláznil jsi se, co
1: to kecáš?
0: Co to kecáš?
2: Buďte tak laskaví a nechte soudruha Ptáčka povídat dál.
3: Ano, princip tohohle podvodu byl jednoduchý. Spočíval v tom, že zákazník byl v tísni a že mu nezáleželo, jestli zaplatí 300 za chromování složenkou galvaně a 300 hotově tady těm dvěma.
1: To už jsou úplné bláboly. Soudruhu náměstku, to přece nemůže.
0: Není...
2: Pokračujte, soudruhu Ptáčku.
3: A tak se na zakázkový list, podle kterého se pak fakturovalo, jednoduše psala polovička, případně ještě méně, než se zákazníkovi ve skutečnosti udělalo. Druhou polovičku inkasovala tady Mariana u takových dobrých a bezpečných zákazníků v hotovosti.
0: Já
1: toho chlapa jsme zaškřit,
2: prosím, klid. Jste praktičtí lidé a proto byste mohli vědět, že takovéhle, řekněme, nekontrolované projevy můžou vaší situaci jenom zhoršit.
1: Promiňte.
2: Nezapomeňte, že jsou tu 2 světkové.
0: Svatá pravda. Soudruh náměstek má vždycky pravdu. Kvůli takové maličkosti přece nemá smysl se rozčilovat, Lojziku.
1: Jistě, soudružko Hatalová, o nic velkého přece nejde. Snad o nějakých mizerných pár korun. Tak nás, soudruhu náměstku, prosím, pochopte.
2: Milé rád, ale co mám vlastně pochopit?
0: No, tak... Připouštím, že něco takového, jako tu říkal soudruh Ptáček, se občas stávalo, ale to byly výjimky, skutečně výjimky.
1: Naprosté výjimky a většinou k tomu člověka doženou lidi, zákazníci. Ano. Pokud člověk není ze dřeva,
0: tak... Já bych vám nepřála zažít, když na vás naléhají, prosí, škemrají, ohánějí se, já nevím, jakou protekcí.
1: Tak, ano.
0: Ze železa by člověk musel být, aby se nepokusil najít nějakou cestičku, jak jim vyhovit.
2: A něco z toho také strčit. Do vlastní kapsy.
1: Ale no... Ne, soudruhu náměstku, tak chápejte, kdo dneska nepotřebuje občas nějakou tu korunku navíc na nepředvídaná vydání. Každý z nás si přece potřebuje něco přikoupit, něco připostavit, něčím přilepšit dětem, že?
0: Chápejte... Normální pracující člověk bez odpovědnosti má v tomhle směru mnohem snazší život.
1: Rozhodně.
0: Tu dostane 5, tam 10 korun, tady si odnese šroubovák, tadyhle matičku nebo půl pytle cementu.
1: Tak.
0: A jak k tomu přijde vedoucí pracovník, aby materiálně trpěl za to, že nese tolik rizika a odpovědnost?
2: Já vám rozumím, proto takový vedoucí pracovník by podle vašeho názoru měl brát 100 koruny a cement odvážet na nákladním autě, že?
1: Ale prosím, to snad...
2: Ale do této otázky se nebudeme pouštět, souhlasíte? Za sebe bych vám chtěl říct jen tolik. Kde je schopný a poctivý vedoucí, tam se nekrade ani v malém, ani ve velkém.
1: Ale to jsou řeči na schůzi.
2: Uvidíme. Za půl roku, možná za rok. Například tady toho podniku.
0: Ale samozřejmě, já jsem to věděla, že jste uznalý člověk, že se z jednoho případečku nebude hned střílet.
1: Samozřejmě, nebudete přece kvůli nějaké prkotině házet přes palubu osvědčené pracovníky, kam bychom takhle došli. Že?
2: Střílet se opravdu nebude, ale nějaké ty změny se přece jen budou muset provést.
0: No samozřejmě, na nějaké změně přece nesejde. Tady třeba soudruh Ptáček by mohl dělat soudruhovi Bedničkovi zástupce.
1: No, prosím.
0: Nebo obráceně, myslím?
1: No jak to obráceně?
3: Jaká jste
1: no,
3: velkorysá, Mariano.
1: No počkejte, jak to obráceně? Vůbec jaké změny soudruhu náměstku?
2: Poslouchejte. Poslouchejte, soudruhu Bedníčku. Už delší dobu máme podezření, že tady u vás všechno klape,
1: ano.
2: Ale nějak podivně. Když s tím předčasem přišel Brusič Bernát, no. Ještě se vám podařilo skutečný stav věcí zatušovat. Někteří zaměstnanci, kterým zdejší poměry z nejrůznějších důvodů vyhovovali, jeho tvrzení popřeli. Podezření ovšem zůstalo a další případy se hromadily. Bohužel jsme nevěděli docela přesně, jak různé ty neregulérnosti provádíte. Tolik jsme ovšem věděli, že jejich příčina spočívá v řízení dílny. Proto jsme se začali ohlížet po novém vedoucím.
1: A našli jste tady toho, co?
2: Řekli jsme si, že to s tím zkusíme.
0: No tak to teda gratulujeme.
2: Těší mě, že oceňujete jeho kvality.
1: Hlavně to, že jste kamarádil s jeho tátou.
2: Když člověk zná soudruhu Bedníčku, celou rodinu, jako poctivé lidi, tak to znamená víc než náhodný kádrový posudek. Jeho otec byl výborný soustružník a syn se naučil ještě něco navíc.
0: O tom jsme se už přesvědčili.
3: Ano. To mě těší, Mariano.
1: Jenomže jde o to, co se naučil navíc. Vsadím se, že se vám pan Ptáček nepochlubil, jak se s námi dělil o těch pár korun, co jsme si tu občas přivydělali. Ano, on se s námi o všechno na rovinu šáboval.
2: Hrgot, co to slyším za věci?
0: Jenom to, že v tom jede s námi. Zrovna včera jsem mu dávala prachy.
3: To ovšem nemůžu zapřít.
2: S tím se s mi nepochlubil, mládenče.
3: Tak zatím jsem ještě neměl příležitost.
1: A zatím si nehledal, jak tě znám.
3: Včera odpoledne, když jsem se tu jaksi napakoval, jsem šel za vámi soudruhu náměstku, ale byl jste u lékaře. Mluvil jsem s vaším zástupcem a peníze jsem mu předal.
0: Co?
3: Proti písemnému potvrzení. Pro jistotu, pane Bedníček.
1: Grázle. Tak vidíš, Marie, to máme za to, že jsme to tu 10 let drželi nad vodou. Za to, že jsme tenhle podnik postavili na nohy.
3: Snad vzhůru nohama, ne?
1: Za to, že jsme se tu dřeli, zkoušeli nový metody.
3: Ano, ano, jak to udělat, aby se vlci nažrali a koza zůstala celá.
1: Za to ty vaše metody. Potřebují upíchnout kamaráda a tak se prostě vrazí dvěma zasloužilým lidem kudla do zadce.
3: Moment, moment. Ta metoda, jak vy říkáte, to byl můj nápad. Když mi nabídli místo vedoucího, dal jsem si podmínku, že se nejdřív sám přesvědčím, jak to v podniku vypadá, než o tom vůbec začnu uvažovat. Proto jsem si vymínil, že tu nastoupím jako řadový pracovník. A pak uvidím.
2: Slova soudruha Ptáčka můžu potvrdit.
1: Čím dál tím lepší, takže teď tu bude šéfovat zakladatel klubu Malér. Takže teď do toho klubu vstoupí celý podnik.
2: Jenomže bez vás.
1: Cože?
2: Vy zakrátko vstoupíte do úplně jiného klubu, jen co kontrolní orgány vyřídí přijímací formality.
0: A tady z toho se stane podnik Malér. No to je výborný.
3: Ani ne. Když o tom tak uvažuju, tak M jako Marie odpadá, Al jako Alois také.
2: A zůstane jenom R jako Rudolf. Pokud jde o můj názor, tak já bych tenhle klub podporoval.

0: Takto jsme se na chvíli vrátili v čase. Do doby reálného socialismu, kdy protislužba byla nade vše a v duchu okřídleného hesla kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, se na všeobecném nedostatku všeho dal vytřískat majlant. Do této doby nás zavedla komedie Heleny Šoltésové Zůstane koza celá, když se vlci nažerou, z roku 1981. V režii Olgy Valentové účinkovali Alois Bedníček, vedoucí Galvany, Jaroslav Kepka, Marie Hatalová, účetní, Jaroslava Adamová, Rudolf Ptáček, Brusič, Ladislav Mrkvička, Jarča, dělnice, Jorga Kotrbová, Milan, Ptáčkův kamarád, Václav Sloup a Vidra, náměstek, Josef Chvalina.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Бачите, пане? То не, то я не хотіла, то не. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, pak líp, líp, líp, líp.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je krátce po 11. hodině, čtvrtá neděle v měsíci a my vás zdravíme z divadla Ungelt. Začínají tradiční rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Mými dnešními milými hosty je herecká a manželská dvojice. Oba jsou divadelní herci, on je členem činoherního klubu v Praze, ona je v povědomí vás diváku zapsaná také jako filmová a televizní herečka. On funguje v povědomí lidí také jako romanopisec, scénárista a dramatik. Petra Hřebíčková a Matěj Dadák.
4: Krásný dobrý večer.
5: Dobré dopoledne.
4: Já jsem v divadle a mám večer.
3: Ale ani ale opravdu je dopoledne. Nedělní. Jak jste se vy dva vlastně dnes rodiče tří dětí seznámili? Kdo si vzpomene rychleji? Nebylo na škole, ty jsi o poznání, promiň, starší.
5: Tak podle pohledu určitě, a zase jako na léta to tolik není. Já bych chtěl poopravit, že my ještě nejsme doposud manželé, jsme to nestihli. Takže my jsme snoubenci, jako asi tak 10 let. A seznámili jsme se na baru v činoherním klubu, protože Petra tam tehdy s mým kamarádem Martinem Čičvákem, který to režíroval, tak tam adaptovali vlastně Onegina, kterého jste dělali v Martě, a tam jsme se seznámili asi.
4: Ano, takže v činoherním klubu.
3: V činoherním klubu v Praze jste se seznámili, nicméně, to jsem řekl pravdivě, jste rodičové tří dětí.
4: Ano.
5: Tak to zatím sedí.
3: V jakém pořadí?
5: No, první je Šimon, tomu bude 9, vlastně ten má 8,5, pak je Mikuláš 6,5 a Mariánka s 2 N, tak ta má 2,5 teď, no.
4: Ty půlky,
3: potvrzuješ.
4: Ty půlky potvrzují, takže je vám všem jasné, že vlastně my rodíme děti, teda já rodím děti, naše děti jenom v létě. Jo?
3: Ano, teď nám to upřesnila.
4: Odvodit ještě i něco jiného.
3: Ano, jinak jste oba z Moravy, mimochodem já také, takže vítám. A ty seš z Hodonína, tak pojďme zmapovat pro přítomné diváky i rozhlasové posluchače třeba tvé dětství v Hodoníně.
4: Já jsem měla krásné dětství a když se řekne slovo dětství, tak já to mám zalitý opravdu sluncem, protože jsem vyrůstala ve velmi milující rodině. Mám taky 2 sourozence, takže možná i proto já jsem si vysněla, že bych chtěla velkou rodinu se 3 dětmi, což se mi splnilo, protože já sama jsem pocházím ze 3 dětí a je to hrozně fajn, když se to tam tak mihotá a když se zrovna s jedním sourozencem pohádáte, tak tam máte ještě toho druhýho. A je to takový jako zajímavější, no, když je ta rodina taková větší. No a jinak...
3: No a tam se neholdovalo umění divadlu jako u vás v rodině. Rodiče mají civilní povolání.
4: Ano, maminka je vlastně daňová poradkyně, celý život pracovala jako účetní. Takže já
3: mluví ti do účtu tvých?
4: Ano, samozřejmě, ano. Že mi do nich mluví, zaplať pán Bůh. Zaplať pán Bůh, že mě trošku v tomhle šéfuje. A dává mi na vědomí, co je potřeba ještě udělat a co ne. Protože já přesto, že jsem nakonec taky vystudovala obchodní akademii, tak mě to vlastně úplně blízké není a nezůstalo mi to, ta láska nějak k účetnictví a k počtům.
3: No a tatínek?
4: A tatínek byl policista celý život.
3: Prosím tě.
4: No,
3: ano.
4: No. Ale jak nás bylo hodně dětí a i mý sourozenci byli takový živlové, moje sestra, to byla moje první režisérka, která je taková vedoucí, jo, to jsem prostě musela poslouchat samozřejmě.
3: Takže starší sestra.
4: Samozřejmě starší sestra i starší bratr. Ona je velice kreativní. Já si myslím, že ona měla studovat nějakou prostě takovou kreativní školu.
3: A co dělá?
4: Ona taky vyšla na obchodní akademii.
3: Režíruje Petru Hřebíčkovou, no, sestru.
4: Na obchodní akademii, ale vždycky vyrábí spoustu věcí. Ona skvěle šije, plete, maluje. Celé léto tráví tím, že připravuje ale dokonalé tábory pro děti. Takže vede různý...
3: Zůstává Hodonín.
4: Zůstává, teď už je ve Bzenci se svým mužem. Takže ona je velmi kreativní a ona byla první moje režisérka. My jsme připravovali představení pro naše rodiče na Vánoce. Takže oni si vždycky posadili a my jsme jim tam něco přehrávali, co naše sestra zrežírovala. Takže tam to asi začalo.
3: Zúčastnil se i třetí sourozenec?
4: Samozřejmě musel.
3: Dobře, a no. Ta obchodní akademie tě nevyzbrojila přeci ještě k tomu, aby se stala herečka. Jak se vyzbrojila. To přivodilo?
4: Stalo se to na obchodní akademii. Kdybych nešla tam, tak možná tady fakt dnes vůbec nejsem a možná jsem zůstala... Vlastně nevím vůbec, co by se mnou bylo, ale bylo důležité, že mě tehdy učil pedagog sociální komunikace, což je takový otevřený předmět, kterého jsme se nikdo nebáli, kromě ekonomie a účetnictví. František Procházka, který měl zároveň autorské ochotnické divadlo Skleněných bublin, ještě s jiným pedagogem Vaškem Sirovým. A to byly dva velmi důležití mužové v mém životě, jelikož...
3: Tě rozpoznali talent Petry Šedičkové?
4: No, dělali nábor do divadla, do svého malého divadelka a já jsem okamžitě zvedla ruku, protože já jsem celý život dělala strašně moc kroužků. Jako pro mě škola dobrý, fajn, tam jsem to jako nějak dala, ale odpoledne prostě byly kroužky. Takže jsem tancovala, zpívala, hrála jsem na klavír, dělala jsem karate, spoustu věcí a najednou bylo něco, kde se tohle vlastně všecko, co jsem dělala jako koníček, jsem mohla uplatnit a strašně se mi to zalíbilo, škola bohužel šla trošku stranou. V ten moment jsem pochopila.
3: Si.
4: Odmaturovala jsem to, ano. A nebylo to úplně jako nejhorší. Neměla jsem červený diplom, ale v pohodě. Ale já jsem zjistila, že to je prostě taková vášeň, až bych to tak strašně chtěla dělat, ale nevěřila jsem si, protože...
3: Že jsi přihlásila na JAMU a na první pokus toho Hřebíčkové vyšlo?
4: Tak to bylo, no. Možná, že jsem byla vlastně nějakým způsobem uvolněná, protože jsem si tak nevěřila. A měla jsem za to, že se jdu vlastně jenom připravit a podívat se, jak ty přijímačky vůbec vypadají, abych se třeba dál mohla připravit na ten další rok. Ale ono to vyšlo. Ale nebýt těchto dvou pánů, o kterých jsem mluvila, tak bych tam asi nikdy ani nešla, protože jsem měla pocit, že herectví dělají úplně jiní lidi z jiných rodin, kteří se tomu vlastně věnují.
3: Z rodin, z jaké je třeba Matěj.
4: Z jaké je třeba
3: a dáme
4: Matěj.
3: Mu teď příležitost, aby nám to prozradil. Já ti děkuju. Takže Matěj, přehrávám to na tebe. Ty jsi z divadelní rodiny, kromě toho, že rodiče celý život pracovali v divadle, tak já jsem osobně zažil tvého dědečka. To byl slavný brněnský herec Otakar Dadák. To byla velká éra, Vlasta Fialová, Karlík, Otakar Dadák, Lakomi a tak. A druhý dědeček, to nám upřesni, z mamičiny strany byl Stanislav
5: Fischer, ale ten brněnský režisér. A ten režíroval muzikály a operety, hlavně v brněnské Redutě. To byla taky velká éra, jako vlastně možná měli některé první uvedení. Nejsem si tím jistý, ale prostě dělal tehdy v 60. letech jako West Side Story a tak, když to začalo. Takže samozřejmě tamto podhoubí jako bylo. Nemůžu říct, že úplně by mě to jako nasměrovalo k tomu, že bych nutně musel to herectví dělat. Já jsem si k tomu našel cestu sám přes nějaké dětské soubory a tak, ale to divadlo jsem od dětství vnímal tak nějak jako provozně, protože maminka vyráběla rekvizity pro divadlo, tatínek byl jevištní mistr a oba dědečkové jako se v něm pohybovali, takže já jsem to viděl spíš z té druhé strany, no, jako to vidíme teď.
3: Oni tě poslali do dětského studia. Paní?
5: To bylo ještě předtím, to byl Mraveneček se to jmenovalo, to byl takový dětský soubor, loutkařský, to jsme objížděli různý festivaly.
3: Ty jsi patřil k Mravenečkům?
5: Ano, byl jsem takový Mraveneček.
3: Z toho trošku vyrost, ano.
5: Byl jsem tehdy drobnějšího vzrůstu. A tam to vlastně nějak začalo, protože my jsme tam dělali dokonce autorský divadlo, to vedl hrozně fajn člověk, na něho hrozně rád vzpomínám, Vladimír Svoboda. Bylo to velmi dobrý, scházeli jsme se jenom dvakrát týdně a občas jsme měli teda soustředění, ale fakt jsme dělali autorský dětský věci a tam to vlastně začalo. A pak jsem teprve začal jako uvažovat, hrál jsem se poprvé na konzervatoř, tam jsem se nedostal, to ještě nedostal jsem se tam možná proto, že tam byly součástí byly i pohybové testy. A
3: s tím jsi měl už tenkrát trápení?
5: Ano, měl jsem trápení, protože nám řekli, a děláme padající list. A oni tam, nějaká paní začala romanticky hrát na klavír a všichni se tam tak
3: ovlávali. Jsi byl Mraveneček, tak no, padající list neprošel.
5: Já jsem sebou liskl o zem a potom se v kuluárech, pak mi to někdo po letech říkal, že no a tam se tehdy v Majence, jako v divadle se povídalo, no ten pan Dadák, on má tak nešikovnýho vnuka. ale nakonec pak jsem se hlásil ještě jednou a to už jsem byl jakoby starý na to konzervatoř a nakonec to už jsem byl v studiu Dům u Evy Talské, při divadle Husa na provázku jsem se dostal na JAMU a to si myslím, že se za mě přimluvil.
3: No, ale musel si na JAMU od někud, asi z gymnázia.
5: No, to střední školu jsem dělal. No, takovou. Ale
3: obchodní akademii.
5: Ne. A no, takže to jsem se tam dostal a tam už to začalo mít jako řekl bych profesionální.
3: To se dostaneme. Matěj, ano.
4: To jsem nevěděla, že se říkalo, že má tak nešikovnýho.
5: To jsem se dozvěděla až po 30 letech.
4: Tak aspoň mám doma zase něco v rukávu.
3: No a prarodiče žijí dále v Hodoníně a v Brně a vaši tři potomci jezdí na Moravu?
4: Jezdí samozřejmě, abych byla za, aby Morava byla nejlépe tak 10 kilometrů od Prahy, protože tam máme krásnou, velkou, skvělou rodinu, ale všichni jsou prostě daleko, tak se snažíme samozřejmě dojíždět, ale nejde to tak často, jelikož jsme i koupili takový malý domeček nebo chatičku, takže ty víkendy trávíme vlastně i v tomhle našem víkendovém zázemí.
3: I Matěj má sourozence?
5: Mám dva.
3: Taky
5: no,
3: dva? Takže...
5: No, mám, no, akorát jako druhej je z druhého manželství od táty, takže s tím jsme jako nevyrůstali, protože ten se narodil, když mi bylo 17 let, tuším, nebo 18, ale jinak mám jako bratra Jakuba, který je starší o 3 roky.
3: Pojďme s tebou na JAMU.
4: Ta léta na JAMU. Pro mě to byl opravdu sen. Já jsem, i když jsem se dostala na tu školu, tak to moje sebevědomí bylo takové, že pořád jsem tomu nějakým způsobem nevěřila a říkala jsem si, no tak tam budu asi tak půl roku a pak mě vyhodí, to je jasný, že zjistí, že na to nemám. Já jsem si hrozně nevěřila. Tím pádem jsem možná v sobě měla nějakou takovou pokoru, takže jsem na sobě docela dost pracovala a tak jsem to zvládla dokončit teda tu školu.
3: Učil
4: ale bylo
3: tě,
4: to
3: myslím,
4: nádherný.
3: Věhlasný pan Karlík.
4: Učil mě pan...
3: Chodila jsi na něj do Mahenky i na dědečka Otakara
4: Dadáka. Ne, my jsme na něj nechodili do Mahenky, ne? Protože on už nehrál.
3: Jo, on už nehrál.
4: A on, když nás učil, tak už nehrál. Jemu bylo 71 let. A měli jsme ho teda jenom první 2 roky. Potom už jsme měli pana profesora Miroslava Plešáka, který mi teda
3: čím
4: taky velmi pomohl.
3: Čím absolvovala Petra Hřebíčková v Martě?
4: Já jsem právě absolvovala v inscenaci Martina Čičváka Evžen Onegin v roli Tatiany. Byla to překrásná věc.
3: To jsi věděla, že Čičvák, který tě režíroval, stvořil tvou Tatianu, byl, možná je pořád, velmi blízký kamarád Matěje Dadáka, takže on vás pak seznámil.
4: Nemůžu říct, že by
3: nebo
4: nás
3: nebylo
4: úplně seznámil,
3: na tom
4: ale
3: baru asi.
4: Na tom baru nebylo třeba seznamovat, ale my jsme se tenkrát ještě až tak jako moc vlastně nebavili. My jsme se jenom seznámili tehdy s Matějem, jo. My jsme se potom na tom baru setkali asi až po nějakých 10-15 letech.
3: Až tak?
4: No, po 15 letech. A to už byl jiný rozhovor. My jsme si potřebovali dát těch 15 let trošku svobodného života,
3: takže
4: aby
3: si
4: jsme si mohli vrhnout na ty děti.
3: Studentskou lásku v Brně, že jo?
4: Prosím?
3: V Brně si asi prožila velkou studentskou lásku, předpokládám.
4: Já jsem měla hodonínskou lásku.
3: Jakou?
4: Hodonínskou, kterou jsem si tahla do toho Brna.
3: A to vydrželo JAMU, ta hodonínská láska.
4: No, já jsem ho poznala v podstatě, nebo poznala, my jsme spolu začali chodit, když jsem byla na JAMU. Mm-hmm. Vydrželo to asi 5-6 let. No,
3: dobře.
4: Takže vlastně tehdy Matěj, jaksi, že jo, já jsem byla zadaná, on byl taky zadaný, takže ano. My, jak jsme samozřejmě věrní, tak nás to vůbec nenapadlo.
3: Ano, za tu věrnost se nestleská. Skončila jsi školu a uvízla jsi v Brně v divadelku pro děti v Polárce.
4: Uvízla je dobrý. Já jsem to tak nebrala. Já to beru jako 5. ročník JAMU, jelikož Matěj říkal, že se setkal s loutkami. Já jsem se s nimi setkala díky Polárce, ale my jsme měli ještě velmi takovou chuť prostě hrát a dělat pro to divadlo maximum a všechno. Takže my jsme tam byli od rána do večera a přesto, že jsme hráli pohádky, tak jsme zkoušeli i večerní představení, kde se často stalo, že jsme hráli takzvanou přesilovku. To znamená, když je na jevišti více lidí než v hledišti, ale měli jsme tu chuť hrát i pro těch 5 lidí. Nicméně já jsem dostala do ruky loutku a jak jsem byla taková nevybouřená, tak já jsem mi prostě roztrhala. Já jsem tak strašně s tou loutkou hrála a neuměla jsem to, že jsem neuměla být vlastně jako křehká k té loutce. Neuměla jsem upozadit samu sebe. No.
3: Prosím tě, Petru,
4: to bylo pro mě vlastně docela těžký.
3: Dnes si proslula filmová a televizní herečka Kamera v Brně během studia. Na JAMU si tě nevšimla v brněnské televizi třeba? Ty jsi neměla žádné zkušenosti z brněnského natáčení?
4: Ne, neměla, jelikož to trošičku má spojitost i s tou roztrhanou loutkou, protože já jsem před tou kamerou byla hrozně taková roztěkaná, jo? Takže mě docela dlouho trvalo, než jsem se trošku sklidnila. A myslím si, že jsem možná před tou kamerou byla lehce rozmazaná. Jo? Když jsem něco říkala, tak jsem s sebou pořád takhle mlela. A těch zkušeností a těch možností nebylo ani tolik. Mně se to vlastně poštěstilo spíše až po nějaké divadelní zkušenosti,
3: tak,
4: kde jsem se trochu vyhrála.
3: Tak ale teď pojďme do Zlína. Tam jsi byla kolik let? Hodně let?
4: Ve Zlíně jsem byla 7 let a strašně moc.
3: No, zahrála z nádherné role, to byla přímo éra, divadelní éra Petry Hřebíčkové, nominace za Figorovu svatbu, tuším, na Tálii, a pak Mariša a Tálii je opravdu pro Petru Hřebíčkovou. To bylo krásné, herecky.
4: Děkuju.
3: Plodné období.
4: Já jsem se trošku dojala teď, to už je, my jsme se o tom bavili teď v zákulisí, že já jsem vlastně neskoušela 10 let divadlo, skoro 10 let.
3: Což vždycky jsem si, se v létě rodila.
4: Ano. Já jsem vždycky, no, už jsem si říkala, tak půjdu do divadla a najednou bum. Což je super, protože jsem si to takhle přála mít velkou rodinu a naštěstí jsem těch 15 let si to mohla užít. Teď jsem si právě uvědomila, že je to až neskutečný, co jsem prožívala za divadelní období. V tom Zlíně to bylo překrásné, mě tam právě přizval můj druhý pedagog na JAMU, pan Miroslav Plešák, který měl za sebou velmi slavnou éru Zlínského divadla, kde působil v 70. letech. A nyní se tam vracel po několika letech jako umělecký šéf a dal mi tu nabídku tam nastoupit. A já jsem tehdy byla hrozně ráda a dostávala jsem fakt překrásný role celou tu dobu, co jsem tam byla, celých 7 let. Takže já jsem tam byla velmi šťastná.
3: Takže my jsme zatleskali tvému zlínskému období. A teď si všichni dopřejeme písničku. Možná netušíš, že Dagmar Sobková, my ji všichni známe pod jménem Daša, je ze Zlína. Tak my si teď dáme Dašu, která nám zaspívá verzi velehitu Michaela Jacksona Man in the Mirror.

0: Tak to byla znamenitá Daša. A jdeme na Dadáka. Jsme na Jamu. Zavzpomínej, ačkoliv ty jsi nemohl být na kolejích, ty nemůžeš vzpomínat na výjimečný,
1: no,
0: krásný
1: můžu.
0: Studentský čas.
1: To právě můžu, protože já jsem tam byl skoro víc než doma v té době.
0: Na těch kolejích,
1: no, na těch kolejích, protože tam samozřejmě byli spolužáci, kteří tam bydleli, takže já jsem tam trávil jako většinu času.
0: Hradební?
1: Ne, my jsme bydleli, to byly Purkyňky tehdy.
0: Aha.
1: Purkyňky, to bylo jako trošku jako dál, a to si pamatuju, že tehdy to byly 90. léta, začaly, tak byly otevřený první nonstopy, tak si přesně pamatuju, jak jsme chodívali pěšky do nonstopu si ještě vždycky pro víno. Další, to už jsme byli dávno někde po nějakých hospodách, jsme se vrátili a mnohdy jsme i to vyučování jako nestihli druhý den, nebo nějak krušný akrobacie ráno, když člověk tam přišel rovnou z nonstopu, tak to bylo hrozný. Zpěv, to už bylo horší, to mě...
0: S tím pohybem máš nějak ušletětý problém, že?
1: Ne, tak to byla spíš indispozice. No. Ale ne, všechno jsme to dali nějak a pak to... Vzpomínám na to hrozně rád, protože to bylo období, kdy člověk jako samozřejmě měl velký ideály o tom divadle, jaký je, a bylo to velký nadšení a potkal klíčový lidi kolem sebe. Já, Martina Čičváka, se kterým spolupracuju dodnes, režiséra. Spolu jsme dělali fůru představení už jako ročníkový práce. Potom jsem vlastně absolvoval v jeho
0: právě, taky
1: Bálovi,
0: romantický, no, milovník. Ne?
1: Ne, to byl Eckart v Bálovi, což je Brechtova první hra, vlastně, kterou napsal jakožto mladíček. Marta byla úžasná. Marta tehdy...
0: To bylo... je divadelní studio, kde absolventi JAMU předvádí. No. Poprvé před veřejností vlastně, co se naučili.
1: Ale to bylo nejnavštěvovanější divadlo v Brně v té době. Jakože úplně davy mladých, nadšených lidí. Bylo to vyprodané snad jako první divadlo a ty představení byly výborný. Atmosféra, kterou jsem skoro nikde už potom jako samozřejmě zažil, je to i v to, že to mladí lidi chodí na mladý lidi, ale myslím si, že to není žádný staromilství, ale už se to nedá jako srovnat dneska. Myslím, ta atmosféra toho, jaký zájem byl.
0: No a po škole si zůstal v Brně, Husa na provázku, asi dvě sezóny.
1: Ano, byl jsem tam dvě sezóny, já už jsem s tím provázkem spolupracoval vlastně na škole, právě přes to studio Dům Evy Tálské. No a pak jsem tam tak nějak logicky nastoupil, protože vím, že jsem byl tehdy v Martě, si přesně pamatuju, na jevišti jsem nějakým představením hrál na kytaru, tak jsem se tam rozcvičoval a přišel tam Petr Scherhaufer, legendární režisér z provázku, a tak poslouchal a říká: Matysku, pojď k nám na provázek, pojď, budeš hrát na kytaru, bubeníku máme plný divadlo. Tak říkám, no tak dobře, tak jdu. Bylo to jako dobrá štace, asi určitě na začátek, ale... I ten provázek v té době, tam nějaká éra končila, nebo byla už jako lehce za zenitem. Petr Scherhaufer byl nemocný, vlastně měl rakovinu a v podstatě odcházel. Už se to tak mírně rozpadalo, spousta lidí odešlo, takže nebyl jsem tam vlastně úplně jako profesně šťastný. Ty věci mě úplně nenaplňovaly. Co mě naplňovalo, byl ten kolektiv a to, že to opravdu bylo jako divadlo, kde se bylo od rána do večera. Všichni hráli ve všem, takže to vyžadovalo určitý jako možná mladší věk a jako nasazení. To bylo fajn, ale prostě odešel jsem. Jako,
0: no, Matěj, a jak se to přihodilo, že tě zranařili do činoherního klubu v Praze?
1: No,
0: kdo tě viděl z činoheráku a řekl: Dadák bude u nás?
1: To bylo zase přes Martina Čičváka. Oni mě zranařili tak, že já jsem chtěl totiž odjet do Ameriky. Já jsem tam vlastně i odjel. Já jsem už měl letenku a všechno a ještě jsem něco dohrával a tehdy Vladimír Procházka, ředitel činoherního klubu, tak oslovil, protože zakládal vlastně nový, převzal, začal být ředitelem činoheráku, tak oslovil jako režiséra jeho a přemýšleli, jako, že by si mohl někoho přivíst a přijeli se teda na mě podívat a nabídli mi, jestli bych tam mohl zkoušet vlastně v lednu roku 2000.
0: To byl už Vojcek?
1: Prosím?
0: To byl
1: Vojcek, ano, to byla vstupní role, ano. No, jestli bych chtěl zkoušet, a já jsem, musím říct, tehdy řekl, no jo, ale já odjíždím do Ameriky a já jsem se nechtěl vrátit tak brzo, to bylo dejme tomu září, jo. Tak nakonec jsem si říkal, no tak si zavoláme, jestli to teda platí a řekneme si. A tak jsme si někdy v prosinci zavolali a řekli, jo, tak já teda v lednu přijedu. A začalo to vlastně. Bylo to takový, že člověk asi normálně by čekal, že bude jako strašně skákat radostí, že někde v nějakém divadle ho chtějí, ale já jsem měl úplně jiný plány a vlastně mi to bylo v té době
0: puk. No. Pojďme si říct, že v té Americe si neměl herecké, umělecké plány. Tam vzdělal kde co, jak jsem se dočet. Hlídal si parkoviště a dělal z číšníka. To byla velká škola života. Byla. A New York je obrovský, nádherné město. To je naše společná láska, Matěj.
1: Já jsem v New Yorku strávil vlastně díky tomu, že jsem tam jezdíval vždycky na prázdniny. Dva
0: byla
1: roky
0: tvoje
1: života.
0: Žena vůbec v New Yorku?
1: No ještě ne. No. Ještě ne, ale musíme tam zajet právě, protože to se taky samozřejmě změnilo, protože já jsem tam opravdu jezdíval před 20 lety a tak a naposledy jsem tam byl před 10 a obrovsky se změnil jako způsob. To 11. září tomu dost samozřejmě pomohlo v negativním slova smyslu, ale no nic, no prostě jsem se vrátil a byl jsem pak šťastný samozřejmě, že jako dělám.
0: Ale já tě lehce napomenu, to musíme napravit s tou Petrou a možná i s dětma. Já mám partnera, ten má dvě dcery a ty už s námi byly dvakrát v New Yorku.
2: Matěj, právě se velmi těší, že nás vezme do nějakého národního parku, kde budeme stanovat a pozorovat medvědy. Akorát, že nám se vždycky narodí nějaké další dítě, takže ono už je to dost těžké, jako brát všechny ty spacáky a obrovský stan do národního parku do Ameriky. Takže hotel v New Yorku, já bych to tak nechala.
0: Dočkáš se, já věřím. No v Činoheráku po Vojtskovi následovali další role. Seš tam dodnes, to je kolik let?
1: Ještě pořád tam jsem, no. Je to 23 let, asi 4. No, no, roku 2000 jsem, to je tak, no, roku 2000 zrovna tak v tuhle dobu jsme začali zkoušet toho Vojtska od té doby. Pak samozřejmě toho bylo z začátku víc, jsem se hodně měnil repertoár, takže jsem zkoušel pořád někdy dvě věci zároveň. Vlastně s panem Smočkem deskový statek Revír Schotýše, to jsme hrálo hrozně dlouho. Na to jsem rád vzpomínal. To
0: myslím, poslední roje zase u Smočka, tramvaj. Teď,
1: no, to je, no, touha, tramvaj se
0: jsem touha, byl to na premiéře. No, krásné no, představení.
1: To je x let zpátky taky. No, jako spousta, pořád se něco dělo. Taky moje hra se tam hrála Poutníci do Lhasy, ve které jsem nakonec hrál jinou roli, než jsem původně chtěl.
0: Tak a jsme u autora Matěje Dadáka. Romanopisec, napsal 3 knihy, jednu jsi mi přines, děkuji ti, už se dám do čtení. Teď jsi zmínil dramatický počin, seš také scénárista. Máš nějaký řád na to psaní? Jakože třeba...
2: Chtěl by.
0: S třema dětma složité, že jo? Uklidíš se někam a máš kam?
1: Já vždycky podle situace, jako jestli musím hlídat nějaký děti, nebo jestli je potřeba, aby se ním něco nestalo, nespálili se o něco. Mám takový sluchátka, který potlačují hluk, takže umím psát vlastně, když jsou všichni doma. Ale jinak vždycky píšu to, co jako klade nejmenší odpor, jak můj, jako... mé hlavy, tak teda toho okolí, aby to někdo chtěl. No, momentálně jsem hrozně rád, že můžu psát seriál pro Českou televizi. Teď se to jako rozhodlo velmi čerstvě, takže
0: tak to gratulujeme.
1: No, teď začínám dělat...
0: To budou zatím... slušné peníze, Petro, víš?
2: Já dokud to nebude v televizi, tak jen tiše fandím a těším se.
1: No ne, to je...
0: A bude v tom hrát Petra třeba, nebo ty?
1: To ještě nevím, to ještě nevím, ale teď dělám jakoby... synopse těch jednotlivých dílů, ale už je to jako práce na tom.
0: Tak to je scénaristická práce, ano, ale první tvůj autorský počin byl román.
1: No, ale on vznikl v pauzách, protože já jsem nejdřív začal psát scénář, protože to bylo trošku pragmatická věc, že člověk si může napsat roli, což je jako fajn. A mezi těma verzema, než si to ti lidé, co o tom rozhodují, přečtou, tak je dobrý se držet jako...
0: To bylo o tom muž mezi dvěma ženami, jako to byl ten příběh, který teď zmiňuješ?
1: Ne, to bylo...
0: A to jsi taky napsal a tam ano. Jsi taky zahrál.
1: Tam jsem si nezahrál.
0: Tam
1: jsme byli jenom, tam jsme prošli jenom s Petrovskou čárkem, ale tam jsem si zahrál v cizím příběhu. To byl první, ten se točil 2010, myslím, psal jsem ho dřív, ono to vždycky chvilku trvá. A během toho psaní, během jako verzí jsem začal psát svou první novelu Horovic, která byla nominovaná teda na Magnézii literu, jako objev roku, taková...
0: No ano, jen
1: úplně to, ale je to...
0: Chtěl jsem to říct, řekni to sám, no. A pak byl druhý román?
1: Pak byl druhý román, který se jmenuje Muž bez jazyka. A ten vyšel vlastně 2-3 roky, protože ono se taky, díky covidu se to celý zbrzdilo, tak já už to přesně nevím. Prostě dva romány následovaly rok za sebou, nebo dva, Muž bez jazyka a potom Lovci švábů, to je poslední
0: tak
1: vlastně
0: teď jsi mi nahrál, protože Lovce švábů natočil co by četbu na pokračování Český rozhlas, takže se přihlásí archív a Matěj Dadák.
3: Muž se překvapeně usměje a pohodí hlavou k tanečním tyčím. Žijete tady? Ano, v jednom z pokojíčků. Kývne s naprostou samozřejmostí Tereza. Chvilku ho v tom nechá a pak se teprve rozesměje. Samozřejmě, že ne. Bydlíme s mužem tady nedaleko. Hned si všimla, že těžarův úsměv trochu pohasl. Co jste si myslel? Že se sem chodím seznamovat? Smála se mu Tereza. A u toho plkám s těma šlapkama o literatuře? Promiňte, já, vyhrkl rozpačitě muž. Nic takového jsem přece neřekl. Tvářil se tak plaše, až bylo Tereze skoro líto, že ho zlobí. Naklonila hlavu na stranu. Poslyšte, jestli jste se sem přišel s někým seznámit vy, tak tohle není úplně nejlepší místo. Působím tak. Tereza si ho změří druhým, důkladnějším pohledem. 30 něco, zachovalý, převýchová až ochočením více než možné. Vlastně dost. Muž kývne a usměje se. Tak to se omlouvám, není tady moc příležitostí s někým mluvit, bez ohledu na pohlaví, jestli mi rozumíte. Rozumím. Taky jsem ráda, že si s někým můžu říct víc než jednu vodku nebo dej ty pracky pryč, kreténe. Uzavře to Tereza a podá mu ruku. Tereza. Ale většinou mi říkají téte. Nikola. Chytí její ruku jemně čtenář. Teprve až si je jistý, že to Tereza myslí vážně.
0: Tak to byla 11dílná rozhlasová četba. Na pokračování, co ty a rozhlas a interpret, herec?
1: Tak například tohle. No, dlouho už jsem, jako, vlastně to moc nedělám, no. To tady
0: takže
1: to byla shoda náhod,
0: že mě oslovili,
1: že by měli zájem o jako dramatizaci toho mýho románu, nebo o četbu na pokračování z toho románu a jestli si to sám upravím a během toho zešla otázka, jestli bych si to i nenačetl, pokud bude jako režisérka souhlasila, tak se to tak stalo, no. Takže tak jsem
0: to byla Izabela Šenková, ano, Izabela chtěla Šenková. Dadáka.
1: No, nakonec chtěla, ano. Byla ráda, protože odpadla z fůra věcí dohadu o tom, jestli to autor myslel tak nebo tak. Jo? Prostě to bylo jako jasný, když autor to sám četl. Ale byl jsem na to hrozně rád za tu důvěru a byla to vlastně hrozně fajn práce. A i mě bavilo to celý seškrtat. Jo? Že prostě vlastně v tom rozhlasu si můžete dovolit z fůru věcí vyhodit z toho románu, protože není třeba je říct, protože ten interpret je může svou intonací nebo nějakým výrazem jako zprostředkovat tomu posluchači. Takže to byla jako jiný přístup k tomu textu.
0: Tak Matěj dorazil do Prahy a teďka nám do Prahy vstupuje i Petra Hřebíčková. Překvapivě, tedy v muzikálu tahle dálí oceněná Mariša ze Zlína se poprvé v Praze představila v muzikálu Kudyka.
2: Ano.
0: Jak se to přihodilo?
2: Navíc to byl lyrikál, ano, na tom si pan Michal Horáček docela zakládal.
0: Horáček Hapka, ano.
2: Ano, Horáček Hapka, aby to byl lyrikál, aby jsme to tak nazývali. Považoval to za nový žánr. Velkou nebo důležitou postavou nebo roli v tom sehrál režisér Dodo Gombár. Pod jehož taktovkou já jsem byla asi 5 let ve Zlínském divadle, on tam byl uměleckým šéfem. Divadelní režisér Dodo Gombár, který právě režíroval tady Kudykam, takže pár herců ze Zlína přizval na konkurs, kde jsem nějakým způsobem uspěla. No. Zaspívala jsem písničku v Úzkých a myslím, že se to panu Horáčkovi líbilo, takže mi i sám telefonoval,
0: takže
2: že vlastně jsem byla přijata.
0: Takže hrála si krásnou roli v alternaci.
2: Ano, nádhernou
0: roli. S třemi kolegyněmi.
2: Ano, bylo to nádherný léto.
0: Ve státní opeře tuším.
2: Právě, že ve státní opeře a když já, která jsem se považovala vždy za nespěvačku a styděla jsem se zpívat, i když ve Zlíně jsme, protože to oblastní divadlo skýtá možnost více žánrů, protože potřebujete obsáhnout větší obecenstvo. Tady v Praze si můžeme vybrat žánrový divadla, ale v tom oblastním divadle se hraje všechno možné od pohádek po dramata přes muzikály, takže tam jsem si vyzkoušela i zpěv. Nicméně to bylo pro mě obrovská výzva tady v Praze se postavit na prkna státní opery. Přišlo mi to fakt jako nemístný a docela jsem si to užívala. Tak to byla velice krásná záležitost.
0: No a pak tě potkalo asi velké štěstí v podobě pana Gombára, pač on se stává uměleckým šéfem Švandova divadla. A
2: ale bylo to trošičku
0: Hřebíčková jinak. Hřebíčková přechází tam.
2: Ale bylo to tak, že vlastně byl odejít ze Zlína. Já jsem se to dozvěděla právě při zkoušení tady Kudykamu v létě, takže jsme v létě se dozvěděli, že vlastně nastoupíme do sezony pod taktovkou někoho úplně jiného. Bylo to velmi takový zvláštní, když ten umělecký šéf ani celý soubor vlastně to nevíte. A dozvíte se to takhle na poslední chvíli. A já jsem z toho byla strašně smutná, a vzala jsem to jako takový nějaký ponouknutí k tomu možná udělat ten krok, odejít vlastně ze Zlínského divadla a zkusit.
0: Štěstí v Praze.
2: Zkusit štěstí v Praze. Měla jsem tady ten Kudikam. Naštěstí jsem
0: takže
2: se
0: to nešlo domovala. Hnedka ze dne na den ne, z Kudikamu jsem... do Švandova divadla.
2: Ne, nebylo to. Já jsem byla rok na volné noze. Dostala jsem nabídku hostovat v Davidském divadle. Hostovala jsem na Fidlovačce a vlastně za ten rok už Dodo Gombard dostal nabídku do Švandova divadla.
0: No a asi se ohlásila i kamera už? Že nebo ještě ne?
2: Vlastně kamera se ohlásila, možná i když jsem byla ve Zlíně, ale byly to některé věci, které třeba dlouhodobé seriály, do kterých jsem úplně nešla. Jsem tam něco, už jsem hrála, ale opravdu velmi málo. První moje velká nebo větší filmové setkání bylo s jedním z největších českých režisérů, panem Jiřím Menclem. A to jsem vlastně byla ještě ve Zlínském divadle. Ale potom, když jsem přišla do Prahy, vlastně ještě musím zmínit
0: obsluhoval
2: pana
0: jsem
2: anglického krále. Ale vlastně díky Itálii si mě všiml i Honza Hřebejk, který říkal, že hlídal doma děti a díval se na předávání Itálie a já jsem tam zrovna dostala vázičku. Tak si řekl, já tam mám takovou jednu roličku v Kawasakiho růži, tak já to Hřebejčkovou vyzkouším. Takže to byla druhá moje filmová role a pak už se to pomaličku rozbíhalo. A když jsem přišla do Švandova,

0: vděčná, protože jsem se setkala s tou kamerou a tam opravdu pracujete strašně často a pravidelně a máte spoustu textů, takže to byla jako velká nalejvárna práce před kamerou, ale nechtěla jsem tam být dlouhodobě právě proto, že mám ráda v tom herectví pestrost, takže,
1: tak
0: což se mi naštěstí podařilo.
1: Tak a pojďme do Švandova divadla, tam si zažila taky svou éru, asi i díky panu Gombárovi.
0: Asi ano, ale díky taky úžasnému souboru, který sice tam byla taková základní stará parta, ale někteří lidi se vyměnili a myslím si, že za mě, já jsem se teda velmi užívala především ten soubor.
1: Hrála jsi tam přes 20 rolí.
0: Fakt?
1: Než si začala rodit, tak si hrála hodně ve Švandově.
0: Ve Švandově divadle přes 20
1: ano,
0: rolí.
1: Ano, máme sečteno. Hmm,
0: tak to já jsem ani
1: tak
0: netušila.
1: Tak připomeň některé.
0: Děkuju. Určitě je jedním z důležitých
1: titulů.
0: Titulů, děkuju, je Hamlet, který se hraje doposud, ale už mu trošičku šlape na paty Derniera, každou chvíli by se to mohlo stát, protože už je na repertoáru opravdu 10 let a mají tam nové kusy, takže já se tam ještě držím zuby nechty a každýho Hamleta se velmi užívám, kde hraju Gertrudu. Nicméně třeba pro mě velmi milované představení bylo Crash u potoka, který vlastně docela nějakým způsobem zapadlo. Nehrálo se moc často, nehrálo se dlouho, bohužel, ale v podstatě jako diváci byli velmi nadšení a my jsme to představení strašně měli rádi. No.
1: Takže v Hamletovi Gertruda je jediné představení, kde tě divák může spatřit naživo.
0: Ano.
1: Ale já prozradím, že s Jirkou Langmajerem, který je doma v Ungeltu, budeš mít na podzim po těch kolikati 10 letech asi krásnou roli v komorní hře pro dva herce. O co jde?
0: Bude to představení v závěji. Já bych tam měla hrát o něco, teda aspoň, co jsem pochopila, o něco starší ženu. Nebo...
1: No tak Gertruda už taky není dívenka.
0: No ne, ale já jsem ji zkoušela při 10 lety,
1: no
0: Gertrudu.
1: Ano, mě to zaskočilo.
0: A právě to bylo velice zajímavé pro mě, protože mě bylo 30, mému synovi bylo 20, takže pro mě bylo skvělý hrát tu postavu, která je vlastně věkově úplně jinde, i myšlením úplně jinde, takže se na to těším i teď.
1: A s Langmajerem budete v jakém vztahu?
0: Budeme v takovém vztahu, že já ho navštívím v jeho domě, jelikož je velká závěj a někde nikdo. A já jsem taková uštěpačná paní, která si moc ráda povídá.
1: A je to a žánrově komedie?
0: Je to 100% komedie. A já budu taková upovídaná paní a on bude takový mrzout, který už neví, jak mě z toho domu vyhodit. A já tam pořád sem a něco mu povídám. Takže z toho vznikají různý zajímavé situace.
1: Takže to bude návrat Petry na jeviště. Nicméně já vám mohu prozradit, že pak vstoupí i na jeviště divadla Ungelt. Máme famozního pracovitého uměleckého šéfa, takže už víme, že se tak stane. Zahajovačka bude 31. srpna v 10 hodin dopoledne roku 2026. To vstoupí zkoušet novou inscenaci v Ungeltu Petra Hřebíčková.
0: Já jsem říkala, že
1: my
0: ani...
1: to víme v 10 hodin ráno toho 31.
0: Že ani nevím, kam si to zapsat, jo, takový diál. Že ještě se na ně nevytiskli, tak do mobilu zatím jenom.
1: Tak a teď si dáme zase písničku, která potěší tvé srdce. Bohužel nespíváš ty, protože ty si to nenatočila. Zpívá Lucia Šoralová a Vojta Dyk, taky zabydlený v Ungeltu. Je to z toho muzikálu Lyrikálu, Kudy kam.
0: Tak to se moc těším, děkuju.
2: Déšť na tmě.

0: poti ma ven.
1: Bylo to skvělé, skvělé rozhodnutí.

0: Tak to se nám Petra rozněžnila, zpívala v duchu, nejen úplně v duchu, i s Lucí Šoralovou. A vy jste byli čtyři alternantky, ještě Hana Holišová, Jana Striková a Lucie Šoralová, kterou jsme teď slyšeli. Pojďme, prosím tě, k tvým současným hereckým nejen plánům, ale i počinům. Teď bude mít premiéru velký film v únoru.
1: Ano,
0: nový film Matka v trapu, o co jde?
1: Matka v trapu, tak ten název je docela jasný. Matka v trapu je to o tom, kdy už žena, která se stará o rodinu, a už jeden takový setrvačník, její muži příliš nepomáhá, i když se snaží, je to ale bohem malíř. A někdy spolehnout se na něj je docela těžký. Na Matěje spolehnout se není vůbec těžký. Tady se někdo pousmíval, to není vůbec náš případ.
2: To nedělejte.
0: Ale matka v trapu.
1: Matka v trapu, no a jednoho dne už prostě si řekne, že vlastně dělá maximum, dělá všechno, ale pořád to nestačí a možná si ty děti i trošičku rozmazlila a všichni spoléhají na ní, že všechno za všechny zařídí. A tak si řekne dost, nasedne do taxíku, který řídí taková svérázná bytost v podání Lenky Vlasákové a která asi po dlouhý době je jediná bytost, která se jí zeptá, těžký den? A ona není zvyklá, že by se jí někdo zeptal, jako jak se máte, nebo zvládáš to, je to v pohodě. A tak sem tam najednou řekne, co se teda jí děje a co jí trápí. A tahle žena jí navrhne, jestli by třeba nechtěla si na chvilku dát pauzu. A díky tomu, že teda je v takové situaci, tak ona to udělá. A vyzkouší si, co se stane, když najednou nepřijde domů a ta rodina bude muset zjistit, jak je to hrozně těžký bez ní, když tam doma teda není. Ono se děje možná trošičku i úplně něco jiného, tak o tom je ten film.
0: Prosím tě, s tím naším Langmajerem si hrála v jakých filmech? Když budeš hrát teď s ním divadlo, tak předtím jste se potkali.
1: Tak s tím vaším naším Langmajerem jsme se poprvé setkali, myslím, že v roce 2011, kdy jsme točili pro Českou televizi Marmeládový sen se to jmenovalo. Takže tam jsme setkali jako manželský pár, kdy on byl velký podnikatel, který přišel o práci a nechtěl to té manželce přiznat, no, a skončil skoro jako bezďák. Nicméně pak to dobře dopadlo. Tam jsme se setkali poprvé, podruhé jsme asi v Bezvaženské na Krku, kde jsme toho neměli spolu tolik, ale hrál mi opět manžela, který se na mě vykašlal a já jsem si pak našla pana Vetchého a potom jsme se setkali ve filmu Přes prsty.
0: No tak to jste sehraní.
1: To jsme už se asi sehraní, na to koukám, no.
0: To byl asi jeho nápad, že to bude hrát Hřebíčkovou.
1: Myslím, on nám si, že ne.
0: Moc krát, já bych řekl, že jo, opakovaně říkal, že je lákán do kalichu. My jsme jak si přitakali, běž si zahrát do kalichu a pak jsme se dozvěděli, že bude hrát Hřebíčkovou.
1: Já se na to moc těším. Obecně se moc těším na divadlo.
0: Tak Matěj, prosím tě, tvé herecké plány v Činoheráku, tedy víme, v jakých inscenacích hraješ? Čeká tě něco jako herce?
3: Měl by mít premiéru vlastně jako seriál, který napsal a režíroval Michal Suchánek, jmenuje se Chataři ze Švihova a tam hraju hrozně hezkou postavu, což je docela vtipný, protože původně měl hrát Jirka Langmajer a my jsme si prohodili ty role. On hraje Otu a já hraju to, je to, jmenuje se Pepa Vlk a je to policista, který mu zakážou nosit zbraň, protože prostě se něco stalo. Myslím si, že by to mohlo být vtipný a že by to mohlo lidi bavit. Tak to je plán.
0: No
3: a teďka spíš
0: autorské plány, autorské, to jsi vlastně zmiňoval, seriál.
3: To teď momentálně
0: píšu ten seriál. Máš zakázku přímo, že jo, píšeš?
3: To mám, no, a jako nevím o žádném zkoušení teď momentálně a vlastně o ničem konkrétním vlastně nemůžu teď mluvit.
0: A teď si dopřejeme opět originální hudební číslo. Zpívat budou Yellow Sisters a spoluúčinkuje s nimi člověk, který napsal hudbu k jednomu tvému filmu, Petr Weissart. A píseň má název Beautiful.

0: Tak a naše hodinka se blíží ke svému závěru. Prozraďte nám, jak trávíte volný čas tedy. Ty jsi zmiňovala, že máte chalupu, tak žijete v Praze, předpokládám. A ta chalupa je tedy mimo Prahu.
1: Ano, přesně
0: tak. Tam zahrádkáříte nebo...
1: Ano, já tam zahrádkařím a Matěj tam kutí. No, kutí.
2: No, v podstatě z toho děláme obyvatelnou jako ubikací.
1: Staví dům, no. Zřizuje všechno kolem domu a já jsem na té zahradě radši.
2: Ne, postupně to nějak dáváme prostě dokupy.
0: A to je kde?
1: To je
2: Pošumavý. No. Mě to hrozně třeba baví tam právě pracovat a dělám celý podkroví jako sám. A
0: vlastně to mě zaskočil. To
1: on je strašně šikovný. On je
0: tenhle intelektuál. No. Bude
1: intelektuál, kutil, no. Zručný, prostě zodpovědný. Jo. No, můžete mi závidět.
0: To stušila na tom baru, že bude
1: to
0: tak praktický.
1: Tušila.
2: No a Petra se tam věnuje, prostě rytí, třeba většinou ryje, když to zase, jak ty děti, že jo, spí, tak většinou se začne rýt, když prší nebo sněží, takže je celá odbáda v takovým oblečení, takové bundě, tak to je vždycky, si říkám, no to kdyby
0: hvězda
2: viděli.
0: Hvězda ryje a hvězda nepěstuje něco k užitku rodiny, mrkev nebo něco?
1: Byla i nějaká taková večeře, kdy jsme si řekli, že to je fajn, kdy Matěj obstral maso a já jsem obstrala brambory a řekli jsme si, jsme soběstační. Byly to naše brambory ze sklepa, já mám z toho vždycky strašně velkou radost, když tam jsou ty rajčata, brambory a co tam pořád, máme jablka, já to úplně miluju. Já jsem prostě hrozně moc potřebovala, protože jsem byla zvyklá z hodinina, že my máme zahrádku, že jsme měli prostě tu naši zeleninu a tu naše ovoce a přijde mi vlastně smutný být závislý jenom na nějakém supermarketu.
0: No to je pěkné sdělení, to je na potlesk. No a co cestování? Holdujete moři a třeba v zimě horám, to asi nestíháte.
2: Teď stíháme, teď pojedeme na hory. Děti mají prázdniny, tak prostě si vyblokujeme.
0: Mraveneček se postaví na lyže?
2: Samozřejmě. Postrach kicbílu. Ale ne. Lyžoval jsem dřív hodně a rád.
1: Ale on je šikovný, není tak nešikovný.
0: No ne, třikrát inzeroval, jaký měl pohybové
2: problémy.
0: Ne,
2: to jsem
0: problémy,
2: měl, to jsem spíš jenom to pojel lapidárně.
0: Předčasný závěr.
2: Já jsem ten padající list prostě udělal jako
1: přímo dolů. Jako je pravda, že se tady navrhovala, pojďme si zatancovat a mlčel,
2: ne,
1: a dělal,
2: to ne,
1: že mě nevidí.
2: To jsem dělal reparát z tance, abych po čtvrté, to jsem dělal reparát, ne, ale to ne, ale jinak jako na tenhle ten sport.
0: Takže hory, jo, a moře taky?
2: Jo. My to máme, teda já to mám rád a vlastně i my, že to třeba rádi kombinujeme, pokud to jde, že prostě když jedeme k moři, tak aby tam byly nějaký i hory, aby se tam dalo třeba někam vyjít. A já třeba osobně nemám rád být někde na jednom místě a tam se zašpendlit a nevydržel bych to jako celou dobu. No. Ale třeba bych byl rád, a to se nám dlouho nestalo, že bychom někdy se od těch dětí oprostili na chvilku a vyjeli spolu jako sami někam, což se nám dlouho nestalo. Jednou jsme byli, to ještě snad jenom jedno dítě existovalo, nebo dvě.
1: Já už nevím. Nevím, o čem chceš
0: mluvit. Byl jich pojentě, co se přihodilo?
2: Přihodilo se to, že jsme měli volný, jakože možnost někam volně vyjet. A Petra vymyslela, že pojedeme na festival do Zlína, ten filmový dětský. My jsme tam bez dětí jeli a strašně jsme se pohádali. Jakože, ale no nic, no to pojím tam.
1: A ti o tom mluví, proč to byla jedna jediná věc, kterou jsem vymyslela já. A proto jsme se pohádali, protože s tím nesouhlasil samozřejmě. Proto pokud to vymyslí pan Matěj, tak jedeme kam chce pan Matěj, tak je to v pořádku. Jo, tak tady jsme trošičku teďka i se poškádlili.
0: Ne. My jsme byli ale před setkáním tady na jevišti v zákulisí a tohle je fakt nepředstíraně fungující pohodová dvojka. A já jsem moc rád, že k nám dorazila. Loučí se Petra Křivíčková, loučí se Matěj Dadák.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Moc děkujeme. Hezký zbytek neděle.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky, Milan Hajn.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký večer, přátelé, nastal čas vlídných tónů na stanici Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes pomyslně pozveme na pódium pozoruhodného a onehdy nesmírně populárního pianistu, který byl zkráceně zván italsky Liberace, ačkoliv to s jeho původem bylo složitější. Nejprve se krátce zastavme u začátku jeho životní cesty. Narodil se v máji před 100 roky ve West Allis ve Wisconsinu v rodině polsko-italských přistěhovalců. Jeho celé jméno bylo z tohoto důvodu jazykově kombinované. Vladžiu Valentino Liberace. Celé rodinné prostředí bylo veskrze muzikální, neboť tatínek velmi dobře ovládal lesní roh a působil v symfonickém orchestru v Milwaukee. Zjevně hudebně nadanému synovi zařídil lekce u vyhlášeného pianisty taktéž polského původu Paderewského. Mladý Vladžiu již solově koncertoval v 11 letech a ještě v pubertálním věku byl stabilním členem zmiňovaného symfonického orchestru po boku svého otce. Vše nasvědčovalo tomu, že Vladžiu Liberace má před sebou zářnou úctyhodnou budoucnost koncertního mistra. Jenže řízení osudu bylo jiné. Vladžiův smysl pro humor a snaha se předvádět na veřejnosti zapřičinili, že jeho kariéra nabrala trošku odlišný směr. Již na konci 30. let navštěvoval speciální kurzy, jejíž pomocí se měl zbavit polského přízvuku v angličtině, který by jej mohl u amerických posluchačů podle jeho názoru diskvalifikovat. Nakonec se mírných ozvuků polštiny v řeči nikdy nezbavil, ale ze zpětného pohledu se dá říci, že mu to spíše prospělo a ozvlášňovalo jeho projev. Za války měl Liberace, jak si už tehdy pro snadnější zapamatovatelnost zkrátil jméno, v armádě v rámci služby v Evropě na starosti večerní pořady pro obveselení svých souputníků a tohoto bavičského úkolu se zhostil velmi dobře. Po válce již zůstal věren lehčím múzám, ale klasiku zcela neopustil. Některá témata klasické hudby oblékal do hávu líbivých aranžma, čím si získal značnou přízeň u nespecializovaných posluchačů a přitáhl zájem filmových tvůrců z Hollywoodu. Ale největší úspěch měl Liberace přece jenom z evergreeny z oblasti pop music. Jako třeba se songem Love Letters, milostné dopisy, v roce 1959. Jiří Kasal vám přeje ničím nerušený poslech.

Obě minulé skladby, které jste v dnešních vlídných tónech v prvním bloku poslouchali v podání hvězdného pianisty Liberáčeho a doprovodného orchestru, vzešly z repertoáru Franka Sinatry. Nejprve to byl song All the Way po celou dobu a pak Three Coins in the Fountain, tři mince ve fontáně. S příchodem 50. let už se stal Liberace prvotřídní hvězdou zámořského showbiznesu a jeho příjmy náležely k těm nejvyšším. Říkalo se mu Mr. Showmanship, pro což neexistuje v češtině přímý ekvivalent, takže se to pokusíme vyjádřit jako schopnost nebo umění zaujmout diváky či posluchače efektními kousky. To Liberace v skutku uměl. Dával si záležet na oblečení, které bylo vždy patřičně křiklavé, a při vystoupeních pokládal na třpitící se piano mohutný rozvětvený svícen. Liberace oplýval nadprůměrnými gymnastickými dovednostmi a piano mu sloužilo také jako prostředek ke sportovním výkonům, ale v druhé polovině vlídných tónů neboli hudby beze slov upřeme raději pozornost k Liberáčeho instrumentálním výkonům, nutno říci, že úctyhodným. Už jsme měli na začátku v titulu skladby milostné dopisy a teď to bude přímo Secret Love, tedy Tajná láska, neboli původně filmový šlágr zpěvačky Doris Day a autorů Fejna a Webstera. Nyní však jako instrumentálka v podání pianisty Liberáčeho.

podání dříve nesmírně populárního pianisty Libe Rácheho zaznělo ústřední hudební téma autora Victora Younga z divácky velmi úspěšného a stále vděčného filmu Cesta kolem světa za 80 dní. Tento více než 60 roků starý, dosti nákladný film, natočený podle románu Jules Verna, sklidil mnoho ocenění, mezi nimiž rovněž 5 Oscarů. Film a Libe Ráche, to je bohatá a zajímavá kapitola, kterou otevřeme za necelý měsíc při druhém setkání s nahrávkami této slavné postavy showbiznisu druhé poloviny 20. století. V tuto chvíli už vám v závěru dnešních vlídných tónů na začátku svatého týdne děkuje autor pořadu Jiří Kasel za poslech a zájem a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře příjemný čas před velikonočními svátky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

je zajímavý, taky už máte takovej pocit. Ten čas tedy letí. Už zase bude leden pryč. A já nevím, jak vy. Ale já, když píšu ten letopočet 2001, tak mě to jde mnohem, mnohem líp, než když jsem psal 2000. Už jsme si zvykli psát tam tu jedničku, že jo?

Žaninko papoušku, zase se vonipuješ. Pro toho papouška, který je zvyklý na pobřeží slonoviny prožívat takový ty všelijaký tropický vedra, takováhle zima, to není asi moc veselý čas. Ona se mezi tím tak stačila voškubat, kdybyste jí viděli, jak má otrhaný brka na krku. Že je vidět taková ta trubička, já jí říkám, ty vostu do jedna. A ona se hned urazí, protože ona mě rozumí. No a teďko si vonipuje, všecky brka si probírá pečlivě zobákem. Teďko zrovna si probírá brčka na levým křídle. Nekousej to, tam pod ní je takovejch i takovýto pápěří, i takovýto chmíří. To kdyby jsme sbírali, to by byl už polštář do postele dost velikej. Kdyby jsme tady sbírali všecky brčka, co si papoušek vykousal. Ty vostu do jedna. No jo, Žaninka, vládce vzduchu, i když jí držím sebe pevnějiš a něco se šustne. Jednou byla u nás návštěva a porazila omylem židli. Ona se tak vyrvala z ruky. To je rtuť, to se nedá vůbec udržet, to malý zvířátko. A začala lítat celá zděšená a ona neodhadne tu vejšku a ten bílej strop si zase, jak škrtla tou hlavičkou o strop, tak si sedřela trošičku brčka, který má ve tvaru takových jako šedivých vlnek. Velice krátký brčka. No ale byla z toho tak vyděšená, že když jsem za ní utíkala, roztáhl jsem náruč a řekl jsem Žaninko, Žaninko, tak mě přistála na prsou. A jak dejchala, jak byla vykulená, to bych vám jí přál vidět, že najednou zase se mohla proletět. Ona by frnkla, kdyby náhodou, nedej bože, se něco stalo a byly otevřený dveře nebo okno, tak máme po Žanince. A ona by někam letěla, už by se nikdy nevrátila. To jsou tyhle ty případy papoušku, který uletí. To bys, Žando, se divila. To bys najednou neměla takový ty pamlsky, co tě milátka připravuje každý den do hrnečku. Jak ona se k tomu hrnečku vrací a třeba odpoledne dostane chuť na hrozinku nebo na kus hašlerky. Tak si v tom jako zobáčkem hledá, až najde to, co jí tak jako nejvíc chutná. Eukalyptový bombónek nebo bombónek z alpských bylin.

Jo, Žanda je letkyně. To je letec. Člověk taky získal vládu ve vzduchu. Dokonce pomalu začíná zvládat i pohyb v kosmu. Ve vodě se pohybuje taky tak suverénně. Někdy to sice končí tragicky, jako ta nedávná katastrofa té ruský atomový ponorky. Technika kráčí kupředu tak rychle, že to až bere dech. V medicíně máme k dispozici diagnostické přístroje, nad jejichž přesností se až tají dech. Například magnetická rezonance. Ta rozkrájí mozek lidský jak salám. Tam se objeví i ty nejmenší patologické změny. Dokonce věda poodhalila i cosi tak tajemného. Genom, lidský genom. A to by mohl být začátek něčeho zcela převratného. To by mohl být začátek nalezení klíče k prapodstatě našeho bytí.

A kdo ví, možná, že bude možné i ovlivňovat naše počínání, naše osudy, naše bytí, náš život. Takže možná, že už to vůbec nebude tak, jako to bylo dřív. Že život najednou začal viset na vlásku, tak, jak nám to vyprávěl starý pan Hejkal, který bydlel nad panem Frankem. To bylo muzikantů v Pavlíkově. K Frankům jsme chodili do houslí, to už jistě víte, ale nad nimi bydlel pan Pertl, který měl Pepíka, Frantu, Mařenku a Anču. Jak ten Franta křičel tancovat, tancovat, a měli trpaslíka, který opršel, a pan Pertl mě požádal, abych ho znova omaloval, a já jsem mu to chtěl udělat zadarmo a pan Pertl si nedal to rozmluvit a vnutil mě 100 za to tenkrát. No ale nad nima bydlel právě pan Hejkal. To byl snad nejmenší chlapík v Pavlíkově, droboučkej, ale hebitej. Měl zajímavou tvář, jako potaženou. Vůbec ty tváře těch chlap byly tak vošleháným větrem, že měli na lícních kostech takovou jako jemnou papírovou kůži, protkanou modrýma žilčičkama, modrý žilčičky, které nám připomínaly na starých mapách Evropy nebo různých světadílů, když byly modře nakreslený řeky a potůčky. Tak pan Hejkal taky měl takovouhle tvář, byl plešatej, droboučkej, ale vždycky, když jsme přišli k Hejkalům a poprosili jsme pana Hejkala, aby nám zahrál na chromatickou harmoniku značky Kebrdle, která byla vykládaná perletí, tak pan Hejkal nám nikdy neodmít. Zased a začal hrát a zpívat takový ty hezký obyčejnský písničky, třeba Za naší álejí švestky se válejí, Já je tam nezbírám, oči mě pálejí. Nebo kde pak je to naše zlatý mládí, odešlo a nevrátí se víc. Odešli i moji kamarádi, na tom světě nemám zhola nic. A ještě kámen se ve vodě obrátí a mládí mé se víc nenavrátí. A vždycky, když nehrál, tak nám vyprávěl mezi těma písničkama. Jednou nám vyprávěl, to jsme tam totiž taky přitom byli. Klouzali jsme se na rybníce a při těch krajích ten led byl takovej už jako rozežraný tím teplem. A jeho Mírek tam spad do té studené vody a my jsme honem s Mírkem utíkali domů, aby jsme mu pomohli, protože on byl celý promáčený. Mírek Hejkalojc, a najednou to začalo. Hned ho dali do postele, ale Mírek tak začal hicovat. A protože přednedávnem Kepartovic Jaroušek Ševcojc, umřel na záškrt, taky protože se včas nezavolal doktor. No a ten Mírek Hejkalojc, to byla sobota podvečer, začal mít horečku. Teď pan Hejkal říkal, no tak pošta je daleko, ještě je zavřená, to já radši se rovnou rozběhnu do rakovnický nemocnice. Po silnici je to 6, skoro 7 kilometrů, ale pan Hejkal znal zkratky, znal vejpady. Matko, tak běžím, říkal pan Hejkal, a bez zimníku, protože zimník by mě jenom zdržoval, vždyť se tou cestou zahřeju, až poběžím. Teď nám pan Hejkal vyprávěl a znovu to přitom prožíval, jak závod o život svýho syna Mirka běžel. Závod s časem, závod se sněhem, závod s tmou, protože už pozdní odpoledne bylo a už padala tma. A on pěšinkama a přeskakoval rokle a potůčky a potoky a už doběh na zátiší do Rakovníka, na předměstí. Podlejzá stažený šraňky u továrny mýdlo Ota Rakovník. Už utíká kolem hřiště SK Rakovník, přeskakuje potok a už je před nemocnicí, která je až na druhém konci města, a bouchá na vrátnýho v nemocnici.
Já potřebuju sanitku, honem, pana primáře. Prýmaře, prýmaře mě dejte, honem. No otče, jak vy to vypadáte, se zhrozil vrátný. Honem teda vyběhněte tam nahoru do těch schodech, kde jsou sestry, a tam vám řeknou, kde pan prýmař je. Tam se ho sestry zhrozily, protože řekli, honem rychle šaty svlíknout, jsou celý propocený, když se ty šaty dají ždímat, a oblíkli mě do suchýho prádla nemocnice, nějaký pyžama a dva župany, a už sedíme v sanitce. Já jsem seděl na tom pytli, kde byly rezervní špalíky do toho bubnu na ten dřevoplyn, a vedle šoféra seděl pan prýmář s kufříčkem. Už jedeme kolem šachty a zátočinama nahoru, tam to auto jelo tak pomalu, ale stejně už jsme dojeli domů. A už vbíhá pan prýmář k posteli a už měří Mírkovi teplotu a dává mu injekci a říká, kdybyste byl nebyl, doběh za mnou do té nemocnice, buď ví, jak by to bylo dopadlo. Tak zítra zase přijedu nebo někoho pošlu, aby mu dal další injekci. Tak jste tomu klukovi zachránil život. To nám říkal ten pan Hejkal s takovou hrdostí. Totiž on možná, kdyby se to bylo měřilo, tak udělal rekord v tom běhu do té rakovnické nemocnice. Normálně se ta jedna cesta jde hodinu a čtvrt nebo hodinu a půl, podle toho, jak se jde. A já byl za 3/4 hodiny, jak jsem vyběh, už s tou sanitkou doma zpátky. Za 3/4 hodiny jsem udělal obě dvě cesty.

zachránil jste mu otče život. Říkal pan prýmař a pan hejkal byl hrdej. Tak nám zase začal hrát další písničku na tu svoji heligónku s tou perleťovou oblohou a s takovou chromovanou lesklou, kde byly křížky a hvězdičky na té heligonce, s takovou krabičkou, pod kterou byly klapičky, které tak cvakaly.

Tak si představme, že když vynalezli ten lidský genom, takže někdy klidně nastane doba, že každý dítě, který se narodí, dostane psanou zprávu, kde bude napsáno přesně, jak bude možný předcházet takovým osudovým tragédiím, po kterých se i umírá. Kdyby můj táta si nebyl uhnal zápal plic, když utíkal do Domažlic, tak by nebyl umřel ve svých 33 letech na Souchotě. Kdo ví, co nám budoucnost všecko přinese. Třeba každý dostane takový jízdní řád, aby mu nikdy nic špatného nehrozilo, aby mohl prožívat jenom to, co je v životě krásný. Hej, bylo by to vůbec možný, aby tato vymoženost učinila lidi šťastnými?

Nejdřív jsme museli prožít neštěstí, zármutek, smutek. No a pak teprve můžeme prožít pocit radosti, veselí a štěstí. A zase, když se to obrátí a jsme nešťastní, tak si uvědomujeme, jak jsme předtím byli šťastní. A tak je to neustálej koloběh. Nejdřív jsme museli být nešťastní, abychom potom mohli být šťastní. A vážili si každýho krásného dne, každý chvíle, kdy můžeme se radovat z takových drobností, jako že se podíváme z okna a vidíme, jak po obloze letí hejno ptáků. A už se těším, až naproti ta třešně, která teď je tak holá, zase rozkvete a v její koruně budou špačkové zobat třešně a budou tam zpívat kosové. No a možná, že si vážíme tak každýho dne a každýho tadyhle toho malýho okamžiku štěstí taky proto, že si uvědomujeme pořád tu naší smrtelnost, tu naší pomíjivost.

To jsou filozofické úvahy. Na toto téma jsem tak často mluvíval, jak se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, tak hlavně s malířem Janem Smetanou, který mě s Boganem seznámil. To byl moudrý člověk, Jan Smetana, legenda české malby našeho století, našeho české malby 20. století, člen skupiny 42. Pocházel z rodiny, tatínek byl pan profesor a zakladatel hydrologického ústavu tady dole v Podbabě, který otevíral pan prezident TGM, tam přijel ve veliký svý prezidentský limuzíně podívat se na tuto novou vymoženost. Do dneška tam ta krásná budova stojí z červených cihel. Takže Enošek, jak mu říkali, Jenoušek, Jeníček. Když řekl svému zkušenému moudrému otci, že chce být malířem, tak pan profesor Smetana řekl svému dospívajícímu synovi Enošku to, aby si se ale dobře a bohatě oženil, protože malíři žijou v chudobě. Ale víš co, radši studuj něco pořádného, studuj na technice a to malování si můžeš dělat taky. Ale nejdřív tě nechám vyštudovat pořádné věci. Techniku na Karlově univerzitě.

takže nastaly takový ty krásné doby těch studií a Honzíček tak rád vyprávěl o životě v pražských kavárnách, doby předválečné, kdy tam s Ivem Novotným, sousedem, protože tatínkové, který bydleli vedle sebe, jak Enoškovi, tak i Ivovi Novotnýmu, koupili malou aerovku, jak se jí říkalo, Cirilink, Cirilink. A oni to s Ivem to dokázali tak rozebrat a na dece to hezky ty součástky poskládali, vyčistili, vymili v benzínu a v petroleji a zase si to auto sami dali dohromady. To auto koupili od kuchaře z kuchyně, hradní kuchyně pana prezidenta Masaryka. Kuchař jim ho prodal vojetý, ale pěkný, a s tím autem jezdili po těch pražských kavárnách a klidně zastavili třeba před kavárnou naproti Národnímu divadlu. Což už je dneska naprosto nepředstavitelný, ve Slávii, kde pan Vrchní objednával noviny. Jo, když někdo chtěl kajeda, sešity umělecké, tak je nechal dovíz přímo z Paříže. Nebo pařížský noviny, nebo londýnský noviny, nebo německý noviny. A na takových těch bambusových držácích, aby se to dobře obracelo, aby ty noviny byly před zrakama každého čtenáře na rovný ploše. To byly takový dřív zařízení. To jsme měli u nás v holičství taky. Takovej rám bambusovej a drátem se tam přichytli. Ty noviny se rozevřely uprostřed a drátem se tam jako upevnili. Takže se dali otevírat a otáčet. A tak ty studenti tam četli a vzdělávali se. A kvet život, protože tenkrát ten svět tý předválečný Prahy musel být zázračně krásný, kulturní, no a hlavně pro mladý lidi.

Každej měl představy, jak vykročí do šťastného života kvetoucího světa, ale přišel Hitler a přišel 17. listopad a studentská demonstrace a smrt Jana Opletala a pak hned studenti byli odvlečeni do koncentráků. Takže i nahoře do Sibeliovy ulice, kde Jeníček bydlel, tak zastavilo auto a vystoupili SS-mani a koncentrák Oranienburg a ty oči Jana Smetany, které dosud se dívali jen na krásu. Najednou se dívali v koncentráku každý den na smrt. Na Appelplatzu zažívali hlad a žízeň a mráz. A tenkrát tu zimu, to vždycky říkal Honzík, největší zima vždycky přichází kolem 20. února, to já vím. Z toho Oranienburgu, když jsme stáli na place, to bylo 20. února. Ta zima z 930. na 40. rok. Stáli jsme v pyžamech. 600 lidí tam padlo a zmrzlo. Když někomu SS-mani našli pod pyžamem kus novin, kus papíru, hned ho zastřelili.

To byla taková zima ten rok, že nám ty ostříhaný hlavy dohola přimrzávaly k těm dřevěným barákům, k těm stěnám dřevěných baráků. No to bylo nepředstavitelné. Pro mě vyprávění Jana Smetany nerad o tom vyprávívával, nerad. Protože jako trauma ty zkušenosti zůstaly v něm celý život.

krutost toho vraždění a scéna, jak pan továrník Katz, SS-man na něj řval, jsou to vaše hodinky? A pan továrník Katz říkal, nejsou, ale jsou. A ty hodinky vzal a hodil je do jámy, která byla plná výkalů, a visí je tam v té jámě. Ty! Tam se nevykalo v koncentráku. Do jámy pro hodinky. My jsme se museli koukat, jak ten ušlechtilý stařec pan Katz s velkou žlutou šesticípou hvězdou na prsou zmizel v té jámě, která byla plná výkalů. A ten SS-man se ďábelsky smál, když se ta hladina za ním zavřela. Často se probouzím i ze sna, říkal Honzík. Ale osud chtěl, aby Jan Smetana přežil. Tady jsme u těch osudových okamžiků. Vyprávěl, když kopali zákopy na takový veliký písčitý rovině. Tam to bylo rovný kolem toho Oranienburgu, písčitý terén, oni kopali zákopy a vždycky nějakýmu vězni ze zoufalství, jako kdyby zešílel a začal utíkat. Když ty vězni viděli, že někdo utíká, tak hned, aniž by jim kdokoliv cokoliv řekl, k zemi. A přitiskli se k zemi, protože věděli, měli zkušenosti, že už bude následovat kulometná palba, aby toho utíkajícího vězně zastřelili, toho nešťastníka. A tak, říká Jan Smetana, tisknul jsem se k té zemi, ale tak do prsou mě tlačil takovej, nebyl velký, ale byl ostrej kamínek. Já jsem si říkal, to už nevydržím. Tak v takový krátký chvílce, takovým hebitým otočením se na záda, aby opustil to místo a leh si vedle, aby se odvalil z toho kamene. A v ten okamžik na to místo, do toho kamene, padla dávka z kulometů.

díky této náhodě Jan Smetana ten koncentrák přežil a ten kamínek si vzal tajně na celu, na památku. No a potom na Hitlerovy narozeniny 20. dubna dostal milost a na kamínek zapomněl. Nevzal si ho sebou jako upomínku, nechal ho tam, protože byl šťastný z toho, že dostal milost. A říkal, že do posledního halíře, že tam měli seznamy, že ten pořádek úřednický i v tom koncentráku byl německy přesný. Dostal náramkový hodinky, do koruny všecko, co měl v kapsách, šaty, kravatu, košily. A teď se museli dostat do Berlína a ptali se, kde je nádraží, odkud jezdí vlak na Prahu. A teďko ty Berlíňani je poznávali, protože měli vyholený hlavy. A tak se k ním chovali tak slušně rozpačitě, jakože se stydějí ty normální Němci za to zlo a utrpení, který lidem působí.

Já jsem musel Žaninku otočit trošičku, viď, abych na ní viděl. Neboj se, už přijde brzo jaro zase. To utíká, ten čas letí. Jako utekly ty naše životy. To tušení, co měl ten Jan Smetana. Jako ten kamínek tlačil do prsou, jak ležel přitisknutý k zemi, když ty SS-mani stříleli. Tím vlastně unik smrti.

a učil na Akademii výtvarných umění a vychoval několik generací vynikajících malířů. Jan Smetana. Mě taky osud zaved na cestu kantora. Já jsem poznal, co to je být kantorem. Jak je to těžký, jak člověk usíná a probouzí se ve starostech. Co mě to tam ten Karel dělá? Nebo ta Jitka, žákyně? Musím jí to hned ráno říct. Ale měl jsem tak báječnýho kantora a vůbec ta UMPRUM, Vysoká škola umělecko-průmyslová, kde jsem učil, profesor Zdeněk Sklenář. Díky jemu jsem vlastně byl na UMPRUM, protože v 68., kdy nastalo takovýto, no to pražský jaro, tak noví kantoři přišli na vysoké školy. I Jiří Trnka, tenkrát už byl Jiří Trnka světoznámý, tvůrce loutkových filmů, animovaných. On hledá asistenta, takže nechtěl bys to dělat, Jirko, když ty jsi byl u toho Černého divadla, tak byste si mohli rozumět, ne? Tak jsem se dostal na UMPRUM. To bylo na jaře v roce 68 a nikdo z nás netušil, co se všecko semele za tu dobu. Já jsem tam nastoupil až v září 69. A tak, když pan Trnka mluvil, tak mě chce, protože byl z Plzně, tak trošičku zpíval, vůbec ze řečí nepospíchal. Jaký pak jsou ty mladý? Na mě dělají dobrý dojem, řekl tak po plzeňsku. Já jsem řekl, no jo, pane profesore, jsou prýma. Neříkejte mě, pane profesore. Byl takovej, to je zajímavý. Čím víc člověk v životě dosáhne, tím dokáže být skromnější. To byl právě případ pana Trnky. Když se mu nesměl říkat pane profesore, tak se mu říkal pane Trnko. Taky jsem neměl rád, když mě žáci říkali pane asistente. Ale když dneska se mně stane, že potkám starého vrátního bývalého pana Borka z UMPRUM, který mě pozdraví, dobrý den, pane asistente. Víte, že to je jako když mě pohladí? Protože když mě řekne pane asistente, já omlátnu o 30 let. To je zajímavý. No a pan Trnka, jak jsem řekl, to byl velikán a přitom tak strašně skromný. Tak jsem se přesvědčil o tom, že čím větší nula, tím větší náfuka na druhé straně. A vůbec jsem neměl k panu Trnkovi takovej ten, hned se mezi náma vytvořilo takový až skoro kolegiální pouto, protože ten se nedokázal vůbec povyšovat. A jak byl rád mezi těma mladejma, mezi těma dětma, jak říkal. Pan Trnka měl takovou lačnost pochytit od těch mladejch ten vzlet. I přesto, že dosáhl takových velkých životních cílů, tak o to víc je si vědom své ceny a nedává to okázale najevo. Jednal i s těma žákyněma a žákama jako táta.

No a naopak takový ty zahořklí, který jsou zakomplexovaní, tak ty berou ty mladé, tu mladou generaci jako svý nepřátelé. Takový ty, který žili ty prázdný životy, je v nepřátelském postoji. Na ty mladý se vyvyšuje. Když to takový člověk, který prožil plný život, tak se s těma mladýma hned kamarádí. To je partnerský vztah. A jak jsem řekl, čím větší osobnost, tím je skromnější, tím otevřenější. A naopak, čím menší, tím je zlejší. A takový steklý dětkové to byli. Jak jsme si říkali třeba jako dědek takovej chudák v Pavlíkově, který spíš zbuzoval lítost.

Musíme umět tlumit svůj lesk, jak říkal zase na druhou stranu Bohumil Hrabal, který měl taky veliký zkušenosti. Mým údělem bylo stýkat se, to byl takový dar, že jsem se mohl stýkat se staršími.

0: italský liře.
1: Já jsem mu řekl, ale pane zrzavý, jak to můžu vědět?
0: No tak kde se to mám dozvědět, když ne od vás, vy, který jste takovej světoběžník?
1: Ale pane zrzavý, zavolejte až ráno, teď jsou teďko 3 hodiny v noci.
0: Jak to, že až ráno? Jak to, že jsou 3 hodiny v noci a vy spíte, člověče? Víte, co dělá umělec ve 3 hodiny v noci? Každý správný umělec...
1: Pan zrzavý ovšem mluvil takovým jako hlubokým hlasem. Skrz ty fousy říkal, víte, co má správný umělec ve 3 hodiny v noci dělat? Malovat. A vy zatím chrníte... Správný umělec v noci maluje a spí dopoledne, pane Trnko. No tak jestli pak byste se z něj, z Jeníčka našeho, nezbláznil, mě říkal pan Trnka a smál se. Jakej ve 3 hodiny v noci na mě chce kurzy měn evropských vůči dolaru.

No jo, ale taky pan Trnka v takovým jako jeden večer, když tak jsme seděli v tom ateliéru, student Jan Palach, ještě žil, naproti právnická fakulta, a pan Trnka tak tou svou měkkou plzeňštinou vyprávěl bez hněvu, jen se smutkem a s hořkostí říkal pomalu, jo, to v téhle zemi nebude dobrý. To se nemělo stát v tom loňském srpnu. To nadšení, který v těch lidech bylo, zhaslo. A uvidíte, že se moci chopí hlupácí, vypočítavcí, kariéristí. A pokvete závist a zloba a udavačství. A kdo bude převyšovat, to si pamatuju přesně tuhle tu větu, jak říkal pan Trnka, a kdo bude převyšovat, kdo vystrčí hlavu, tak hned po té hlavě dostane. To zase bude doba tuhosti a jak my známe z našich dějin, my se dokážeme, no, my jsme horší poturčenec Turka, my se dokážeme hned poučit, hned přiučit podle sovětského vzoru. Víc než dřív to bude tuhý. Jenom snad, nedej bože, ty kriminály se tak nezaplní těma politickýma vězněma jako v 50. letech. No a my, ukázal na mě i na sebe, musíme v té zlý době ty mladý učit, protože oni si to zasluhujou.

Pan Trnka, když mě tuhle tu větu říkal, netušil, že je to vlastně naše taková poslední rozmluva, protože koncem prosince toho 69. zemřel.

Pan profesor Dvořák, František Dvořák, legenda našich kunzistoriků, který tak umí krásně vyprávět, ten mě učil na Akademii výtvarných umění. V roce 55 dělal asistenta profesorovi V.V. Štechovi. V.V.

Štech. Pamatujete si na profesora V.V. Štecha? Tomu se tak třás hlas a vyprávěl tak krásně, to byla taková studnice vědomostí. A když někdo si stěžoval, že u nás se žije těžce, tak pan profesor V.V. Štech vždycky konstatoval, ale přátelé, situace v této zemi je od roku 1621 stále stejná. To víte, jsme křižovatkou Evropy a je nám to takovým údělem smutným, pravda, ale zase nám to tříbí naše hlavy, ten neustálý politický tlak. Takže to musíme brát jako kladný jev a nikoliv ne jako záporný.

No a tam právě dělal pan profesor, tenkrát to byl pan asistent doktor Dvořák František, a jak šel čas, pořád se stýkáme s Františkem Dvořákem a hlavně v Podolí v sobotu, no od 70. let, sobotní odpoledne, na návštěvu ke Dvořákům, chodíval pan Jan Zrzavý a my jsme se tam jednou sešli, tady se koukám na fotografii, je tady Jirka Švenksbír, Vladimír Tesař, Nataška Dvořáková, František Dvořák, uprostřed je tam taky Milada, moje žena, já tam stojím přímo pod lampou a světlo žárovky mě užralo kus hlavy, tak mám tam jenom půlku hlavy a pod námi sedí pan profesor Zrzavý. Má v ruce monografii Leonarda da Vinciho, na obálce veliká Mona Lisa. Takže ty dvě hlavy, velký portrét Mony Lízy a zamýšlená tvář Jana Zrzavého v baretu, tvoří jednu figuru, úplně surrealistickou. Žanda se z toho až oklepala, viď? Žaninko, pojď sem, tě podrbu, jsi čiperná holčička. No a pan profesor Zrzavý vyprávěl, jak to bylo, že tak jeho život visel na vlásku, když na Novém světě, protože já už jsem se s ním potkával na Novém světě, když jsem bydlel. Jednou mi říkal, tady jsem v tom domečku maloval údolí smutku a neměl jsem vůbec co jíst, tak jsem napsal k Bohumilovi Kubištovi, že asi to nevydržím, s tím životem nuzným skončím, a Bohumil Kubišta mě napsal obratem dopis, ne. Pamatujte, že umění je nad životem a i když trpíte hlady, tak malovat musíte, protože to je vaše poslání a umění stojí nad životem. A díky tomuto dopisu já jsem vlastně udělal celý to velikánský dílo. A to teda je velký dílo, co nám tady zanechal Jan Zrzavý. Jeho magické obrazy, vyzařující takovou ušlechtilost, krásu, zvláštní poezii. Nikdy bych nebyl řekl, že pan Zrzavý je takovej humorista. Ten, když u Dvořáků jsme seděli a on se dal do vyprávění vtipů, to jsme se váleli všichni smíchy. To jde voják po dvoře kasáren a nese dvě jabka. Potká ho lejtnant a říká, to jsou pěkný jabka. Vojáku, ty máš dvě, tak mě jedno dej. A zakous se tak do toho jednoho jabka a voják se nemohl udržet smíchy. Proč se, vojáku, směješ? Pane Oberleitnant, já jsem vám zapomněl říct, že právě tohleto jabko mě spadlo do záchoda a já jdu k pumpě, abych si ho umyl. A vy jste si na něm takhle pochutnal. My jsme... To byli... Pane Zrzavý měl takový vtipy jako ze starých poštovních kalendářů. Nebo pan profesor vypráví, dnes v noci jsem našel ve svém bytě zloděje a pod postelí. A pustil jste ho? Pustil, ale až druhý den ráno. Protože nejdřív musel opsat za trest 500krát, nepokradeš, nepokradeš. A zase se sám pan Zrzavý smál. Zuzanko, jsem chtěl říct, jak jsem, Žaninko, nezvoň ty bopice jedna. No a protože pan Zrzavý bydlel na zámeckých schodech, tak my, když jsme jeli domů z Podolí, z bytu pana profesora Dvořáka, tak jsme pana profesora Zrzavého, to měl tak rád pan profesor Zrzavý, když se mu říkalo pane profesore, protože on učil také na univerzitě v Olomouci nějaký čas. Žando, nezvoň, vydrž ještě chviličku. My jsme pana profesora vozívali domů. Já jsem měl vždycky připravenou nějakou kazetu a hudba se hned rozezněla, jak jsme se rozejeli. My jsme jeli po nábřeží a slunce zapadalo a byl říjen a stromy na nábřeží byly takový dozlatová.

Nejdřív jsme minuli Vyšehrad, železniční most, blížíme se k Palackému mostu, Palackýho pomník. A byli jsme sticha, protože zněla hudba. Krásná hudba. A já jsem viděl, jak pan Zrzavý vedle mě sedí, bradu si opírá o ruce, ve kterých drží hůlčičku svojí, ta jeho krásná hlava s baretem. Když jsme jeli pod podjezdem pod Národním divadlem, tak najednou se rozesmál, tak pobaveně říká, to by se Wolfgang Amadeus Mozart divil, kdyby tady s náma jel a v automobilu a pod Národním divadlem v Praze a zjistil, že si hrajeme jeho klavírní koncert. A tak se začal smát. A skutečně zněla ta krásná pomalá věta, ta nejkrásnější pomalá věta z toho nejkrásnějšího Mozartova klavírního koncertu. A dojeli jsme tedy Valštejnskou ulicí. Valštejnskou jsme dojeli až tam nahoru pod zámecký schody. Rozloučili jsme se a dívali jsme se, jak ta malebná postavička Jana Zrzavého, ta typická postavička s tou hůlčičkou v černém zimníku, s černým baretem, jako do nebe, do té oblohy rozzářené zapadajícím sluncem, jak kráčí pořád vzhůru, zmenšuje se, každou chvíli se ohlídne, zamává nám a ještě naposled se ohlídne, než zmizí ve dveřích toho maličkého domečku, kde bydlel na Hradčanských schodech.

první větší setkání s Janem Zrzavým, to byl Přízrak. Když jsme byli poprvé v Benátkách, to bylo v roce 1964, v letě, tak jsme tak chodili těma Benátkama a objevovali jsme motivy, který Jan Zrzavý nejraději maloval. Dva sloupy na Piacetě, na tom jednom sloupu je benátský lev, nebo ten typický pohled na ten barokní chrám s mořem, nebo San Marco, bazilika San Marca s kampanilou ze zvonicí. A najednou si říkáme, to snad není pravda. To nemůže být nikdo jiný než Jan Zrzavý. A taky jo, tam na té Piacetě, vedle té kampanily, maličká postavička, černě oblečená v černým baretu. Dobrý den, pane profesore, my jsme z Černého divadla, chcete přijít k nám na představení? No to je náhoda, to víte, že přijdu hrozně rád. A co tady děláte teďko, se procházíte, pojďte se mnou, já bydlím tam naproti v klášteře. Tak jsme nasedli do lodičky. To nás tam byla celá skupinka malá z Černého divadla. A celá ta nálada, ta nepopsatelně krásná nálada toho odpoledne, toho vonícího moře, těch přenádherných barev, toho přeludně krásného města na vodě, Benátek. A dojeli jsme do toho kláštera, on zabouchal na dveře, přišli nám otevřít jeptišky, řádové sestry. A dál už jsme nemohli, tak se pan Zrzavý s náma rozloučil s tím, že se teda uvidíme večer v divadle. No a moc se mu představení Černého divadla líbilo. A často jsme na to téma, i když jsme se potkali mnohem později i u pana profesora Dvořáka, tak jsme si rádi zavzpomínali na to naše společné setkání v Benátkách. Hlavně na ten zázrak, jak mluvil, to je úplný zázrak, to vaše Černé divadlo, jak to všecko takhle můžete tam dělat, že se to všecko tak vznáší a probouzí to v diváku takový fantazie.

Vyprávěli jsme si dneska o čem vlastně? O kamínku malým, který zachránil Janu Smetanovi život, o Jiřím Trnkovi, o Janu Zrzavém, jak se Jiří Trnka smál, když mu volal ve 3 hodiny v noci.

koncentrák. To slovo už těm dnešním dětem nic neříká. Dneska jsem poprvé slyšel termín v 50. letech minulého století. Z rádia. A zatrnulo mě. Najednou to začala být realita, že ty doby našeho mládí, ty příběhy našeho mládí se odehrávaly v 50. letech minulého století. V 60. letech minulého století, v 70. letech minulého století.

dělej. To je tvrdohlavá palice. Pořád jako je taková zašprajcovaná, jako jistá politická strana neustoupí.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Před chvílí na Pohodě dozněla Láska za láskou, velmi milý pořad malíře Jiřího Anderleho. No a tak je pravidelně na čase věnovat se teď zase hodinku muzice let 60. převážně té angloamerické provenience. Začneme pěkně v Londýně dnes s kapelou Manfred Mann a jejich hitovou nahrávkou, kterou v polovině 60. let zahráli i v Praze. Jmenuje se Šalala. Tak pěkný poslech.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Kaleidoskop, název písně a v tomto případě také celé kapely. Nicméně na mě je teď listování historií muziky. Dnes máme 7. června. No a co se dělo? Pojďme do hudebního kalendária. Tak třeba rok 1994. Grace Slick, zpěvačka kapely Jefferson Airplane, byla odsouzená k 200 hodinám veřejně prospěšných prací a vlastně měla dost velké štěstí, protože důvodem bylo to, že v opilosti namířila nabitou zbraní na policisty, kteří zasahovali u jejího domu kvůli hlášení o výtržnostech. No a v takových případech američtí policisté dost často rovnou střílí, takže Grace Slick měla vlastně velké štěstí. Rok 1982. Sídlo Graceland, dům Elvise Presleyho, se otevřel veřejnosti jako nové muzeum krále rock'n'rollu. No a třeba v roce 1969 měl na stanici ABC premiéru pořad The Johnny Cash Show, ve kterém Bob Dylan jako host Johnnyho Cashe zaspíval s tímto králem country duet Girl from the North Country. Dokonce spolu pak roztočili album, ale nakonec z toho mnoho nebylo. Každopádně ta show, Johnny Cash Show, ta byla úspěšná opravdu velmi. Ten pořad se vysílal až do roku 1971 a bez dvou měl 60 dílů. No tak si pojďme zabrousit do toho countryového světa Johnnyho Cashe. Pustíme si Daddy Sang Bass.

I'll Never Find Another You. Po country Johnnyho Casha jsme si dali trošku folku od australských Seekers. No a teď moje oblíbená nahrávka, kterou vám občas pouštíme ve zlatých 60. navzdory tomu, že ji, myslím, nikdo nezná. Skupina The Banshees v dubnu 65. roku nahráli na single písničku s názvem Big Building. Byl to takový duet mezi mužem a ženou, kteří spolupracují v jedné firmě, v jednom domě, ale stále se mídějí, ačkoliv si na sebe tak říkajíc myslí. Hlavní hlasy zpívali Dinky O'Day a Mel Austin. Pokud by někdo bez toho přechylování váhal, tak ženský hlas patřil tehdy teprve 15-leté Dinky a ten mužský tedy tomu Melovi. The Banshees měli navíc takovou zvláštnost v době, kdy ty beatové kapely zpravidla mývaly tak 4, někdy 5 členů, tak Banshees bylo hned 8, protože měli vlastní dechovou sekci, včetně tedy saxofonu a trumpety. Kapelníkem skupiny byl Peter M. Douglas. Takže tady jsou Banshees a Big Building.

My Girl, Mamas and Papas. No a skupina Cream, tak to je jedna z prvních, která dokázala, že i ve třech hudebnicích může ta kapela znít, abych tak lidově řekl, nadupaněji než leckteří jejich kolegové, kteří stejný záměr doháněli i dvojnásobným počtem hudebních nástrojů. Cream zaujali publikum hned prvním singlem, kterým byla spíš taková lehce jazzem ovlivněná píseň Wrapping Paper. A my se právě jí budeme dnes věnovat v příbězích písniček. Ale to je za chvíli. Nejprve jsou to Kinks a také John Denver.

0: na pohode.
1: Příběhy písniček.
2: Slavné trio Cream založili kytarista Eric Clapton, bubeník Ginger Baker a baskytarista Jack Bruce. Clapton předtím hrál s Johnem Mayallem a Baker s Brucem se skupinou Graham Bond Organization. No a hned na první společné zkoušce prý zjistili, že si minimálně hudebně nadmíru rozumějí a ten repertoár jim rychle přibýval. No a přes jisté věčné neschody a třenice, kterých se popravdě nikdy nezbavili, tedy myšleno uvnitř kapely, nakonec pro první single vybrali píseň s názvem Wrapping Paper. To byla ta nejděsivější blbost, kterou jsem kdy v životě slyšel. Tohle o ní po letech řekl Ginger Baker a popravdě jsem to slovíčko blbost velmi zjemnil, abychom to mohli dát do vysílání. On to řekl mnohem ostřeji. A ještě pokračoval. Byl jsem naprosto proti tomu, abychom tu píseň vydávali. Hned od začátku. Stejně tak Eric, ani jemu se nelíbila. Pravdou je, že Eric Clapton později řekl, taky budu citovat, náš první single Wrapping Paper vůbec nezněl jako něco z toho, co jsme dělali. Byla to vlastně hlavně Jackova práce a když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, no co tohle to je? Ale Jack na to povídal, že to bude přece skvělé, když takovéhle trio na začátek nabídne lidem něco, co nebudou čekat a co se jim vlastně možná ani nebude líbit. Vzpomínal tedy Eric Clapton a dodával, že jako vtip se mu to nakonec vlastně docela líbilo. Text pro tu píseň napsal brzy dvorní textař Cream Pete Brown, kterého tehdy prý Jack Bruce slyšel v Liverpoolu na jakémsi veřejném čtení poezie. Každopádně i přes odpor bubeníka Gingera Bakera a přes trošku řekněme nezájem Erika Clapna, Jack Bruce tu ideu s vydáním Wrapping Paper jako prvního singlu skupiny Cream prosadil. No de facto to nebyl špatný tah, protože na první single nové skupiny měl velmi slušný ohlas a také vyskočil do britského žebříčku. No a byl to začátek skutečné legendy. Takže tady je Wrapping Paper, Cream.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Bad Blood skupiny Paramounts, ještě předtím, než se proslavili pod novým názvem Procol Harum a než se jejich stěžejním hitem stala Whiter Shade of Pale. Takhle původně hráli hlavně tedy rhythm and blues. No a já tady teď zase pro takové zjemnění mám jeden hit z úplného začátku 60. let z Ameriky, z takové té éry, kdy tam byli na vrcholu popularity hlavně pohlední mladí kluci, kteří alespoň veřejně nedělali žádné problémy, neměli žádné skandály, vždy se usmívali do kamera, byli slušně oblečení. No a ať už byli v soukromí, jak si chtěli, navenek působili spíš jak Mirkové Dušínové někde odvedle. Ale popravdě Ricky Nelson nebyl žádný ďábel ani v soukromí, anebo to velmi dobře skrýval. My si právě jeho pustíme s písničkou Young World.

Reach Out, I'll Be There, hit původně americké skupiny Four Tops, ale my jsme ho slyšeli v britské úpravě od hitmakerů The Tremellos, kteří v této době udělali hit opravdu prakticky z čehokoliv, čeho se dotkli. Je zvláštní někdy, jak tahle ta, řekněme, bezchybnost stran výběru a nahrávek někdy funguje pár let a potom rázem zmizí. Tremellos opravdu vydávali jeden hit za druhým několik let, ale potom najednou rázem opadl zájem od jejich skvělé hlasy a styl, no a najednou to během pár let už byla v uvozovkách jenom kapela do revivalových show. Těžko říct, kde je ta hranice. Ale každopádně Tremellos své místo v hudební historii mají veliké, natočili spoustu skvělých desek. My pokračujeme teď s dámou Miss Otilie Patterson a Baby Please Don't Go.

0: My Life, písnička Beatles, hlavně tedy Johna Lennona autorsky. Na internetu je taková oblíbená zábava mladých lidí, kdy poslouchají živě nahrávky, které neznají, a současně říkají, co si o nich myslí. Docela často si od Beatles vybírají právě tuhletu písničku, která vlastně ani není takovým tím tradičním hitem v pravém slova smyslu, ale prakticky vždycky i ty mladé posluchače ten její text docela dojímá. Ačkoliv je mířený, řekl bych, minimálně o pár let výš, ale Beatles zkrátka vždycky byli nadčasoví. Text té písně In My Life je vlastně takové ohlédnutí za svým životem. Nás však čas už tlačí, v tomto případě nemůžeme být nadčasoví, takže do šesté už jenom pár písniček a já vám popřeji krásný zbytek tohoto víkendu. Jako první posílám ještě třeba Beach Boys.
1: Zlatá 60. na pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Vždy si přála být lékařkou. Léčit lidi a být jim tak prospěšná. Dnes léčí lidské duše a pochroumané vztahy. A že může čerpat zkušenosti z vlastního života, o tom není pochyb. To, co prožila, je plné vzestupů a pádů. Pokaždé se však dokázala zvednout a jít dál. Doktorka Lenka Pavlová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, paní doktorko?
1: No, výborně, jsem trošku nervózní.
0: To se všechno podá. Já si vás pamatuji jako ředitelku Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Dnes pracujete v Evropském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení se sídlem na zámku ve Křtinách. A tak mě zajímá, jak lze vlastně usmířit dva lidi, kteří jsou na smrt rozděleni. Dá se to vůbec?
1: Dá, pokud chtějí. Nedá, pokud nechtějí.
0: Ale velmi často nechtějí.
1: Velmi často chtějí, ale nevědí, jak na to. Když přijdou lidé opravdu v nějakých těžkých konfliktech a můžou to být různé vztahy, nejsou to vždycky jenom partneři nebo rodiče, ale můžou to být i sousedi, můžou to být mezigenerační vazby, případně obchodní partneři, tak tam většinou se shodnou na tom, že chtějí klid, chtějí mít pokoj, ale nevědí, jak mezi tím konfliktem a tím klidem, tím cílem, který skutečně mají společný a na něm by se byli schopni shodnout, jak se mají pohybovat. A já jsem profesní vybaveností právník, tak jsem dlouho věřila tomu, že ty paragrafy a řízení a ty předepsané postupy, jak lidi dovést k nějakému rozhodnutí nebo k vyřešení toho jejich problému, že jim to může pomoct. A postupně jsem zjišťovala, že právě naopak. Jo, že to je přesně ten přístup, jak to vyhrotit. Chvilku předtím, než jsem šla do rozhlasu, mi volal kolega a ptal se mě na můj názor právě v takové rodinné kauze velmi, velmi závažné. Paní po porodu dostala silnou laktační psychózu, manžel to neunesl, opustil ji, nechal ji v tom a samozřejmě ten stav zřejmě pokračoval, takže to psychický stav té ženy se zhoršoval. Nakonec to podle toho příběhu, co jsem slyšela, vedlo k odebrání těch dětí, vedlo se řízení o úpravu poměru, je tam rozvod, nejsou dokončeny majetkové poměry, to hodnocení té ženy je, že je šílená, že se chová naprosto neadekvátně, že obtěžuje ty děti a ten muž z té pozice by chtěl to začít řešit a právníci mu dávají ty moudré rady, co je lepší, jak postupovat. A ten můj kamarád byl velmi překvapen, přestože mě zná a jsme profesní kolegové, tak jsem na něm vnímala, jak je pro něj těžké přijmout to, že já se vzdaluji od těch právních rad a říkám, všechny tyhle rady, které těm lidem poradíte, tu situaci budou ještě více zhoršovat.
0: A jaká je ta cesta?
1: Ta cesta, aspoň tak, jak já ji vnímám v tom příběhu, z kterého vím opravdu jenom střípky, ale je to taková modelová situace těch rozpadajících se manželství, je o tom, aby každý byl schopen aspoň sám pro sebe přijmout vnitřní odpovědnost za své činy. Je to otázka dospělosti. Často o tom čteme, že dospělí jsme až v okamžiku, kdy jsme schopni a ochotni přijmout odpovědnost za sebe samé. To je teorie, ale jak to vypadá v praxi, většinou nevíme. a život nás učí různýma zkouškama. A v tomhle případě si myslím, že to, ten příběh se může začít rozuzlovat až v okamžiku, kdy ten muž přijme svoji osobní vnitřní zodpovědnost za to, že ženu opustil v okamžiku, kdy při ní měl stát. Jako manžel, jako otec těch dětí, které teda ona měla fyziologicky živit. Ve chvíli, kdy nemohla, tak měl automaticky ji podepřít. A to on neudělal. Jo? On z jakýchkoliv důvodů se prostě zhroutil, vytratil a dneska, aby tu odpovědnost za to jeho selhání nesla i ona, je velká zátěž. Je velká zátěž obou těch partnerů a i celé té rodiny. A
0: dovedete odhadnout, jak ten příběh skončí?
1: Ten příběh může skončit i velmi tragicky. Ten příběh může skončit tím, že ta žena nebude mít sílu se zvednout, bude se potácet v těch svých depresích, protože je to náročné vzdorovat tělu, vzdorovat psychice a i tomu vnějšímu tlaku. A může nastat v nejhorších chvílích i ten Medein syndrom, že si to srovná v hlavě tak, že ten, kdo je zlo a kdo ji ohrožuje, je ten její bývalý partner, je otec jejich dětí. A v té přirozené logice zlem pro mý děti je on. A pak to může skončit skutečně i tím, že pokud ublíží těm dětem, tak je vlastně chrání.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval doktorku Lenku Pavlovou. To dnešní povídání zdá se nebude úplně z těch nejrozesmátějších, abych tak řekl. Vy sama jste vyrůstala v dobré rodině?
1: Ano, já jsem měla to veliké štěstí, že přestože manželství mých rodičů to byla jedna velká Itálie, naše maminka byla hodně taková plná síly a taková živelná, tak občas to bylo, řekla bych, zábavné až příliš, ale dokázali spolu vydržet skoro 50 let a rozdělila je až smrt.
0: Vy jste potom vystudovala právnickou fakultu, pak jste si ještě dokončila studia na Vysoké škole ekonomické. Přesto předtím jste se nějakou dobu živila jako průvodkyně na Státním hradě Kost. Ta průvodcovská role je velmi často vlastně herecký výkon. Je to těžké postavit se před cizí lidi a teď je svým způsobem bavit hodinu na téma historie hradu, ve kterém teď stojíte třeba na nádvoří?
1: Bavilo mě to, byly to nádherné prázdniny. Bylo mi 16. Ten hrad nepatřil k tomu krásnému, těm zámkům, kde se všechno blíští a krásný porcelán a zrcadla a tak dále. To bylo skutečně stará pevnost, kde ta krása byla jen v tom kameni. Mm-hmm. A my jsme měli takovou hru, hráli jsme si průvodci na to, kdo víc otočí tu skupinu a šlo tam vlastně o to, že ten výklad byl koncipován tak, aby se nám ta skupina točila, protože za ten den ten výklad jsme řekli třeba 5x, někdy i 10x a byla to nuda, takže pro mě třeba bylo zajímavý, neuměla jsem to říkat stejně, po každý to bylo i jiný, ale bylo fajn, že jsme měli takové hry, jako třeba tato, že ta skupina se točila vlastně podle toho, jak jsme my mluvili.
0: Váš rekord v otočení?
1: už si nepamatuju, ale nikdy nezapomenu na tu hrůzu. Tak jsme stáli tenkrát, to byla odsvěcená kaple svaté Anny, skutečně jenom pustý prostor. Dneska už jsem viděla, že už je to zasvěceno a funguje to jako kaple. Tak tenkrát jsme v tom prostoru stáli a mně se podařilo říct, nevím prostě, kde se mi to slovo v té hlavě zrodilo. A nyní se nacházíte v jednoděložním prostoru kaple svaté Anny.

0: Lenka Pavlová, hostem Jaromíra Ostrého v pořadu Stříbrný vítr. Vaše velká láska vám přinesla syna Štěpána. Co mě ale poněkud zarazilo, že jste se rozhodla, že budete syna vychovávat sama. Proč?
1: Souvisí to s tím, co jsem říkala předtím. Já jsem porušila pravidla toho, co by se mělo.
0: V čem?
1: Začala jsem si poměr s mužem, s kterým jsem si nic začínat neměla.
0: Byl ale ženatý? Protože jsem,
1: ano, byl ženatý, měl děti. A protože jsem byla taková ta, jeden můj kolega, když si říkal dlouhonohá blondýna, a tím, že jsem měla možnost cestovat po světě a znala jsem jazyky a v té době hranice se otevřely, takže ten svět ležel přede mnou a věděla jsem, že nelze postavit štěstí na neštěstí toho druhého. A byla jsem zároveň si tak jistá, že jsem schopná o syna postarat a že to zvládnem a myslela jsem si, že mé rozhodnutí bylo správné. S odstupem 20 let a s těmi zkušenostmi dalšími, které jsem získala a co jsem poznala, tak zřejmě bych jednala jinak.
0: Byla to velká láska?
1: Myslím si, že byla a jsem vděčná životu za to, že jsem měla příležitost zrodit a porodit syna z lásky.
0: Ten syn je voják, nebo bude voják. Co na to říkáte jako maminka?
1: Sluší mu to. Je to mužné. Každá žena si myslím, nebo já, teda když mluvím za sebe, tak jsem největší trauma měla, když jsem zůstala se synem sama, abych z něho skutečně vychovala pořádného, správného, silného muže.
0: Je na to nějaký recept?
1: No, tak ženě to nejde, že jo, protože i když se hodně snažíme, tak jako chlapi jsme blbí. A prostě my maximálně můžeme být zajímavou, dobrou, špatnou, neschopnou, krásnou ženou, ale mužem to je docela těžký, to nám moc nejde. A říkám to i všem ženám, které třeba se rozvádí nebo jsou sami s dětmi, stejně tak jako tatínkům, kteří zůstávají sami s dětmi, že prostě hold, jako z nich dobrá žena nikdy nebude, kdyby se sebe víc snažili. Myslím, se Štěpánem jsme měli štěstí to, že jsme měli dědečka a tento roli zastal a čím je starší, tak já v něm vidím geny svého dědečka, jeho pradědečka a to skutečně byli chlapi, jak se patří i s těmi chybami, které to pro ten ženský svět má, že jim občas nerozumíme a občas jsou prostě divný a nesnesitelní, tak prostě to byly báječní chlapy a pokud tyto geny v něm zvítězí nad tím, co se mu potom do života přinesla dál, budu jedině ráda a myslím si, že pro svět to bude prospěšnější. Ale je to jeho vnitřní boj, který si on dneska vede, aby si sám vybral, který ten vzor je ten, který ho bude inspirovat. V tomhle smyslu teda řekla bych, máme i štěstí, že život nám přivedl jednoho, jaksi ne zrovna kvalitního tatínka s jménem Pavel, ale on v té armádě má ještě jeden vzor pana generála Pavla a jsem ráda, že k němu vzhlíží a myslím si, že si dobře vybral a že to srdce ho nakonec udrží na té správné cestě.
0: Jak jste se potkala s tím Pavlem, příjmením Pavlem, který není dnes šéfem armády České republiky, tedy tím vaším novým partnerem?
1: Tak ten náš Pavel, to byl bývalý ředitel České finanční, muž, který ve svých, jak spíchou říkal, nebylo mu ještě 30 a už měl ty své miliony na kontě a uměl se pohybovat v tom, co ta doba nabízela.
0: Tím vám byl sympatický?
1: Ano. Ano, já jsem z něho skutečně byla okouzlena a navíc obdivovala jsem ho. Myslela jsem si, že ke mně přijel princ na bílém koni. takový ten mladý, úspěšný muž a navíc ještě, jako poslyšte, on byl svobodný a já jsem byla svobodná matka se 6letým synem a on nás chtěl oba. A já jsem si v té době už uvědomovala, že svému synovi dokážu dát úplně všecko po té materiální stránce. Věřila jsem, že mu dávám i dostatek lásky. Dneska třeba se dozvídám, že to tak úplně nebylo, že když jsem teda se přihnala pozdě na ten dětský večírek, tak to fakt bylo blbě a to prostě se nezapomíná. Ale myslela jsem si, že nabízím, co můžu. A to, co jsem nemohla nabídnout, byla úplná rodina. A toužila jsem potom a najednou ten sen byl přede mnou. A
0: láska na celý život.
1: Bylo to ano, přesně, bylo to báječný. A já jsem prostě si říkala, jak bože, tak teď konečně prostě ten život jako začne. A
0: jak dlouho trvalo to štěstí?
1: Já si myslím, že mé štěstí by se dalo skoncentrovat do toho prvního svatebního dne, který jsem si opravdu užila, byť jsem byla tak plná emocí, že jsem to opravdu proplakala, takže k tomu oltáři asi možná to moje srdce, duše vědělo, že to jenom taková nějaká iluze, ale věřila jsem tomu. Nějak jsem si nevšimla, což třeba můj otec a ti, kteří mě milovali a měli mě rádi a měli takovej ten zrak těch zkušených, moudrých, tak to viděli dokonce už i v tom kostele.
0: Co vám říkali?
1: Můj tatínek, poprvé v životě jsem ho viděla plakat. Já se omlouvám, protože vzpomínka na něj je pro mě pořád ještě i bolestná a varoval mě. Říkal mi, nedělej to. Mrzí mě, že už jsem neměla možnost mu říct, že měl pravdu.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý a doktorka Lenka Pavlová. Kdy jste viděla první příznaky toho, že to nebude v tom manželství klapat, tak jak jste si představovala?
1: Řekla bych 2-3 dny po té nádherné svatbě. Můj muž dostal střevní problémy. Mm-hmm. My jsme si dělali legraci, že něco udělal, to znamená, že se oženil, pak se z toho probudil, teď mu to došlo a hrůzou se z toho posral. Byla to legrace a možná, že to byl ten moment, kdy jsme si oba dva uvědomili, že jsme udělali něco, na co asi nejsme připraveni. Jsme byli oba jedináčci, rozmazlení jedináčci, kteří měli svoje představy o životě a nebyli připraveni na to, co manželský život, s tím vším, co jsme si k tomu přidali, no, nový dům a pes. A zapomněli jsme na lásku. A tu jsme do toho našeho vztahu nedali. My jsme nedali prostor tomu vztahu. A dokonce jsme nebyli schopni spolu komunikovat. My jsme si ani nevšimli, jak moc se v sobě vzdalujeme, jak moc je to nebezpečné, ale já, protože to byl církevní sňatek, tak jsem byla vnitřně hluboce přesvědčena, že ať je ten vztah té rodině jakýkoliv a i to, že jsem cítila, že ten můj muž mi koupí všechno, ale rád mě nemá a ty nevěry a tak podobně, všechno to, na co ty manželství obyčejně selhávají, že jo, tak, že ještě není doma, s ničím nepomáhala. Prostě všechno tohle, to, co někdy od těch žen slyším, že to je nepřekonatelná překážka k tomu, aby to manželství fungovalo. Ano, pro mě vnitřně to manželství je a dodneska je přes tu zkušenost, kterou mám, instituce tak posvátná, že věřím, že když ten člověk chce, tak zejména tam, kde jsou to manželství skutečně dáno co by svátost, tak ti lidé vždycky dostanou sílu jít dál i ve chvíli, kdy mají pocit, že to nejde. A já jsem za celou dobu, byť bych mohla napočítat spoustu důvodů, proč ten můj muž jako nebyl dobrým manželem, a proč nakonec, kdy prohlásil, že odchází a že si prostě našel nějakou fuchtli, tak svým způsobem pro mě to bylo lidsky velké vysvobození. Já kolikrát si říkám, že té radce vděčím za to, že ona mě vyvedla z toho vnitřního pekla, protože myslím si, že taková, jaká jsem, že by mě to zničilo. Já skutečně jsem potom začala mít i vážné zdravotní problémy, protože tu bolest a ten ženy jsou tvorové, které my žijeme z lásky a protože lásku dáváme a máme jí dávat, a péči, tak ji potřebujeme od někud brát. A pokud ji nemáme, tak chátráme. Tak jako kytka, která nedostane vodu. A je škoda, že ten mužský svět to neví nebo zapomněl na to, protože má žít v symbioze. Muži potřebují naši jemnost, naši intuici, naši schopnost vidění toho, co oni nevidí v té své přímočařosti a v té
0: taky
1: fyzické síle.
0: Taky prosím vás, potřebujeme být řízení, že?
1: A taky potřebujete mít ten krk, který vás natočí tím správným směrem, abyste viděli ten správný cíl a mohli jste zvítězit.
0: Vy jste se rozvedli a začal boj o děti. Jste se nebyli schopni domluvit tak, že by děti zůstaly u vás. Proč vlastně tomu dnes můžeme říkat velký boj o děti, který konec konců vy jste vyhráli jenom zhruba na 50%, jestli mám dobré informace?
1: Já můžu vám říct to jenom za sebe. Jo, já nemůžu samozřejmě mluvit za tu druhou stranu. Osobně si myslím, že ten boj nastal proto, že se do našeho vztahu vecpali právníci a protože jsme bohužel byli bohatí. Můj muž disponoval a disponuje ohromným majetkem, byť je to samozřejmě takový ten klasický český úspěšný muž, který nic nemá. Bydlíme na naprosté samotě a když byste ho potkal, tak chodí jak nuzák v botách, který měl před 15 lety. Tohle on dokonale jak si umí maskovat, byť já jsem ho ještě poznala, co by muže v oblecích za desítky tisíc s nonchalantním vystupováním, a byla jsem přesvědčena, že si beru čestného člověka, že si beru člověka, který má nějaký morální kredit a který má nějakou vnitřní duševní hodnotu. Dneska ať je to, jak je to, vděčím mu za mnohé. I to, že se dneska mám dobře, a tak vděčím tomu, že mi ten život ho přihrál, hodně jsem se naučila a myslím si, že tím, že mi dal poznat hlubokou bolest a totální bezmoc, tak že mě učinil silnější, než jsem byla kdykoliv jindy předtím, a to je velké bohatství. Pro mě to bohatství je. On to má nastavený teda v těch číslech a v tom, jak vypadá jeho firma, kolik vlastní firem u nás a v zámoří, a jak tučné je jeho konto a jakým jezdí tím skvělým autem. A v tomhle tom jsme se mohli doplňovat, ale nevyšlo nám to. Jo? Mohl se spojit ten čistě materiální silný svět s tím světem duchovním, který tomu bohatství dá nějaký směr. Že jo? Vzpomeňte si třeba příběh svaté Zdislavy z Lemberku, také to neměla v tom manželství jednoduché, ale ten majetek použila někde jinde. Ale protože to nevyšlo, vy jste říkal, my jsme se rozvedli. Já jsem se rozvádět nechtěla. Já jsem s tím nesouhlasila. Pro mě jako pro právníka je dodneska nepochopitelné, že v této zemi vás prostě rozvede soudce bez toho, že by se vás někdo zeptal, jestli tom souhlasím. Prostě mě se nikdo neptal, mě prostě přišel rozsudek, který mi stát oznámil, že mě rozvedl. A pro mě to bylo o to paradoxnější, že jsem neměla žádný civilní sňatek, takže vnitřně pro mě stát neměl sebe menší kompetenci zasahovat do toho, jestli jsem či nejsem vdaná. Dneska je ten můj stav o to zajímavější, že věcí se zabýval i metropolitní soud v obou instancích a naznal, že to naše manželství bylo neplatné. Takže tím vlastně sanoval ten výrok toho...
0: Že vy jste stále svobodná.
1: Já jsem stále svobodná, jsem k mání. A je to hodně zajímavé jako odpovídat na otázku, jaký je můj rodinný stav, že v občance skutečně si stát trvá na tom, že jsem rozvedená, ale ten výrok metropolitního soudu jenom potvrdil to, že to skutečně doktor Váňa na obvodním soudě pro Prahu 5 prostě vydal vlastně nesmyslný blábol. Rozváděl manželství, které vlastně nikdy nevzniklo. Profesního a právního hlediska tenhle totální renonc.
0: Vy jste o to jedno dítě přišla tím, že soud ho přisknul vašemu tehdejšímu muži při rozhodovém řízení. Jak to bylo pro vás bolestné, najednou ze dvou dětí mít doma jenom jedno?
1: Nikdo si to neumí představit, jaké to je, dokud to neprožije. A já jsem říkala, že ten pán, jehož jméno stále nosím, mi dal poznat skutečně tu nejhlubší bolest.

0: Doktorka Lenka Pavlová, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Po tom všem, co jste prožila, jak dnes žijete, paní doktorko?
1: Zajímavě. Já, kdybych dnes třeba opustila tento svět, tak mohu říci, že mi skutečně splnil všechno, co jsem si jako holka přála, aby jsem si spoustu věcí mohla vyzkoušet, abych mohla spoustu zajímavých míst vidět a poznat spoustu zajímavých lidí. A nechtě to tedy, nevím, jestli přes ty slzy a přes to dojetí to dokážu říct, ale protože vím, že kolem nás je spousta lidí, kteří ztrácí naději a staly se jim různé bezpráví nebo prostě nesou si důsledky svých chyb, tak protože za všechno si vždycky v životě ve své podstatě můžeme sami. Takové poselství té naděje. Já ve chvíli, kdy skutečně jsem prostě měla pocit, že nemám nic, že jsem všechno ztratila a to nejcennější a zdraví, děti, manžela, rodinu, práci, prostě úplně všechno, prostě takový to totální dno. Tak to byl přesně moment, kdy jsem měla možnost, a zažila jsem to v životě několikrát, prožít si příběh, který vyprávím svým klientům, když mají pocit, že jsou na úplném dně. A já jsem to od někoho kdysi dávno slyšela, je to příběh, taková historka o tom, že člověk přijde do nebe a mluví s Bohem, který mu ukazuje ten jeho život. A promítá mu tu jeho cestu a vždycky jsou vidět dvoje šlépy nebo dvoje stopy. A v momentě, kdy přijde okamžik, kdy ten člověk se cítil hodně na dně, tak ta stopa je jenom jedna a on v té chvíli řekne, no vidíš, prostě tady mi bylo tak mizerně, byl jsem tak na dně a ty jsi mě opustil. A Bůh se na něj podívá a říká, ne, ty se mýlíš, tady jsem tě nesl.

0: Jste šťastná?
1: Někdy si připadám strašně zoufalá, opuštěná a nic nejde a pláču a vztekám se a křičím jak malý dítě a nadávám všem, kteří jsou okolo mě, protože mám pocit, že by to mohlo být lepší a že máme navíc a vnitřně cítím klid, který jsem v těch chvílích, kdy jsem si myslela, že jsem šťastná, ani neměla. A myslím si, že ne vždycky jsem šťastná. Ono, takové ty okamžiky takového toho plného štěstí, zažila jsem je, znám je, umím si je vybavit, ale jsou velmi, velmi krátké. Jsou to kratičké okamžiky, kdy je to, jak kdyby opravdu vás ta boží milost vzala do náruče a sevřela. Tak jako když vás někdo obejme. Ale pak vás pustí a vy zůstanete sám, že jo. Takže někdy je to takový, že je to fajn, někdy je to takový, že je to
0: nějak,
1: někdy je to k pláči, někdy řekla bych, že zase nějaké sprosté slovo, ale to se k dámě nehodí. Ale ve své podstatě mám v duši mír a cítím se vnitřně bohatá vším, co jsem prožila a děkuji za to, že jsem se naučila odpouštět, protože to mě dává možnost zase získávat nové perspektivy, nové cesty a bydlím v domě, který je krásný a pořád si myslím, že byť, protože nemám na něj dost času, tak je takový zanedbaný chudák a hlavně ta zahrada, ale pořád si myslím, že je to ten nejhezčí, který je ve vesnici a z mé kanceláře, když se otočím, tak se dívám na kupolu jednoho z nejkrásnějších barokních chrámů, který vůbec u nás máme. Dívám se na svatého Augustína a pracuji na zámku, když potřebuju. Mám kolem sebe nádherné lidi, kteří se dokáží stmelit a dělat super věci. Víte, že jsme nedávno dělali konferenci a 3 dny pro 160 lidí a já jsem za svůj život na hodně konferencích přednášela, hodně konferencí jsem se zúčastnila, některé jsem i pořádala a konferenci, kde třetí konferenční den, ty lidi zapomenou jít na oběd, protože je to tak baví a to bylo fajn, to jsem zažila teda u nás a to byla ta naše.
0: Doktorka Lenka Pavlová přišla do Stříbrného větru s Jaromírem Ostrým. Moc děkujeme za návštěvu, přejeme hodně štěstí ve křtinách. Ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Na shledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Klidnou, pokojnou a ničím nerušenou následující půlhodinku strávenou ve společnosti dobré dechové muziky přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. V tom dnešním pořadu Trubte nám trumpety se budeme radovat z kulatých 40. narozenin textaře Josefa Dovka. A můžete si otevřít na jeho počest lahvinku dobrého vínka, určitě se vám bude lépe poslouchat.

Miloš Procházka, Zrádná láska, zpívali Jožka Novotný, Miloška Pašková, hrála Mistříňanka. A ty další dvě písničky zahrála Podhoranka a autor skladeb i Hora Horenka a Hvězdička byl Milan Neduchal. Zpívali Alena Konečná, Lenka Bartolšicová a Jindra Kotek. A jak jsem řekl v úvodu, autorem textů všech písniček, které dnes uslyšíte, je Josef Dofek. Poprosil jsem Jošku o několik informací, které by nám přiblížily jeho osobnost. A považte, napsal mi takové milé povídání, které vám nyní částečně odcituji. Narodil jsem se 28. května 1970 ve Vranovicích. Od mého raného dětství mě hřály v duši moravské písničky. Vždy jsem se snažil jim porozumět, být pro ně vnímavý, otevřít jim své srdce. Skrze muziku jsem pak v životě hledal svou další cestu. Byla mnohdy nelehká, ale pomáhali a pomáhají mi rodiče, celá rodina a samozřejmě kamarádi. Zjistil jsem, že je nejjednodušší smířit se s tím, co život přináší. Smířit se s tím, jaký jsem, jak jsem se narodil. Jsem velmi šťastný, že mohu kolem sebe vnímat úsměvy slunečka, nádherné barvy, kouzelné melodie a takto se povznášet, takto získávat sílu jít dále. Tady, přátelé, tu otevřenou zpověď Josefa Dofka přeruším. Z jeho slov jste jistě pochopili, že je Pepík velmi citlivý a že ve svém životě prožil mnoho těžkých chvil. Sám osobně je velmi vděčný za každé setkání s někým, kdo dokáže vnímat životní situace s otevřeným srdcem a kdo se dokáže radovat z obyčejné písničky. Tak se pojďme radovat. František Kohoutek, Písničko milovaná, zpívají Marie Žáková, Radek Lačňák, hraje Šardičanka. Zdeněk Urský, Za lásku, hraje Dolanka, zpívají Jaroslav Tesák, Věra Veselá a Miloš Procházka, Darmo mamičko, zpívají Jirka Prachman, Petra Staníková, Marie Kolková, Roman Prachman a hraje Hradčovenka. A jak už jsem se zmínil, všechny texty napsal Josef Dofek.

0: Josefu Dovkovi popřeji jménem vaším mnoho dobrého do dalších let. On sám nikdy neopomene vzdát úctu svým rodičům za jejich lásku a děkuje jim za to, že ač byli mnohokrát přesvědčováni, aby jej dali co by dítě do ústavní péče, tak to nikdy neudělali a plně se mu věnovali. A vám posluchačům vzkazuje, i kdybych napsal jednu jedinou písničku, kterou bych pohladil lidskou duši, pak stojí za to, abych tu žil. Milan Neduchal, Rodné dědině, zpívají Pavel Růžička, Jindra Kotek, Venuše Janečková, Petra Tomanová, hraje Podhoranka. Miloš Procházka na Kobylské věži, zaspívají Jožina Ducháčková, Dita Bilíková, Vojtěch Ducháček a hraje Šohajka. A Jirka Vrána, autor písničky s názvem Kvíteček, zpívají Jarmila Hubačková, Věra Veselá, hraje Dolanka. Hezký zbytek večera a sladké sny vám přeje Karel Hegner z Brna.
1: V životě poznal.

Slovácké písničky mě hřály v duši od prvních dnů života a stály při mně na každém kroku. Vznáším se na jejich křídlech a zalétám dnes k tobě, za tebou má rodná dědinečka. O tom, jak mám tě rád,

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Zdravíme všechny posluchače Meteoru.
3: Od Aše až po Jablunkov, od Šluknova po Vyšší Brod.
2: Svět vědy se právě otevírá. Ať se v něm líbí, přejí autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Je nebo není vidět v mozku víra?
3: Čech, který zachránil milion lidí.
2: Ráj mezi krokodýly.
3: Mléko jako umělecké dílo.
2: Rostlina, která hledá diamanty.

0: Prvním tématem dnešního Meteoru bude mozek.
1: Neuropatolog dr. František Koukolík dnes odpoví na dotaz pana Zdeňka Krejčího z Brna. Ten se týká tématu, které jsme vysílali v dubnu. Jak je vidět víra v mozku?
0: Pan Krejčí píše. Ve vašem pořadu profesor Koukolík řekl, že když někdo věří v biblického boha a jiný věří, že tento bůh neexistuje, že jde prý o stejnou víru. Vůči tomu se ohrazuji. Já nevěřím v boha, nikoli věřím, že není. Nikomu jeho víru neberu, ale já s ní nemám nic společného. A v závěru dopisu pan Krejčí žádá, zda by František Koukolík svá tvrzení mohl upřesnit.
2: Zkusím to. Pokud vím existenci boha nebo bohů, nelze vědeckými metodami dokázat ani zamítnout. Snad s jednou výjimkou, o které řeknu v závěru. Četl jsem, že počet světových náboženství, historických i současných, je řadově podobný, jako je počet lidských jazyků, a těch je asi 6 až 7 tisíc. Počet bohů a bohyň těchto všech náboženství je těžko představitelný. Abrahamovská náboženství, judaismus, křesťanství a islám z nich pravděpodobně na egyptském základě abstrahovala Boha jediného. Každé z nich považuje za pravého toho svého. Rád bych zdůraznil, že víra v Boha nebo bohy je něco užšího, než jsou náboženství, a náboženství jsou něco užšího, než je mocenská a politická činnost církví.
0: Dobře, a jak je to s tou vírou v našem mozku?
2: Jestliže nelze boží existenci vědecky dokázat ani zamítnout, pak v existenci boha nebo bohů věříme nebo nevěříme. V prvním případě věříme, že existuje nebo existují. V druhém případě věříme, že neexistuje nebo neexistují. To je základní rozdíl mezi faktem a názorem. Kdybychom mohli existenci Boží dokázat nebo zamítnout, pak by Bůh existoval nebo neexistoval, což by byl fakt. A protože existenci Boží dokázat nebo zamítnout nejde, buď věříme, že Bůh v nějaké podobě existuje, nebo věříme, že neexistuje.
3: Ano, už jsme si v dubnu říkali, že to potvrdil experiment vědců.
2: Sebrali skupinu lidí, kteří řekli, že hluboce věří v existenci Boží. A skupinu jiných lidí, kteří řekli, že podobně hluboce v existenci Boží nevěří. A zadali jim výroky. Biblický Bůh existuje, biblický Bůh neexistuje. V mozku obou skupin, tedy lidí věřících v existenci Boží a lidí, kteří řekli, že v existenci Boží nevěří, začala být aktivní v podstatě stejná neuronální síť. Tahle síť svou činností samozřejmě neříká, že Bůh existuje nebo neexistuje. Činnost téhle sítě říká, věřím, že Bůh existuje, nebo věřím, že Bůh neexistuje. Jinak řečeno, tahle síť samozřejmě spolu s jinými rozsáhlými sítěmi svou činností říká, v něco pevně věřím. O tom, co to je, zda je předmět víry pravdivý nebo nepravdivý, zda předmět víry existuje nebo neexistuje, tahle síť nerozhoduje. O tom s různou mírou námahy rozhodují sítě další a mohou se dostat do ostrého vzájemného konfliktu.
0: Na začátku jste říkal, že existenci Boha nebo bohů nelze empiricky, to znamená vědeckými metodami, dokázat ani zamítnout. Snad s jednou výjimkou.
3: Takže se ptáme, co je to za výjimku?
2: Existuje pojem mem. Správně by se měl vyslovovat mím. Mem lze chápat jako jednotku, která je nosičem kulturních ideí, symbolů, činností, které se přenášejí od člověka k člověku, řečí, psaním, gesty, rituály. V kulturním prostředí se memy chovají podobně, jako se chovají geny v prostředí biologickém. Příkladem velmi jednoduchého memu, který se v současnosti rychle šíří zejména mezi mladými lidmi, je tetování nebo sprejeřina. Lze říci, že memy rostou z genu podobně, jako rostou stromy z kořenu. Na to dnes víme, že memy mohou na geny velmi působit.
0: Dobře, ale co mají memy společného s bohy?
3: To by mě také zajímalo.
2: Představme si bohy jako složité memy, staré, dejme tomu, 200 až 400 tisíc let. Memy, které se narodily v lidských hlavách pravděpodobně v době, kdy vznikl moderní člověk. Tyhle memy umožňovaly lidem vysvětlovat nevysvětlitelné. Každá lidská skupina pravděpodobně měla boha nebo bohy své. Jestliže je tento abstraktní bůh složitý mem, starý dejme tomu 3,5 tisíce let, který posléze získal hebrejskou, křesťanskou a islámskou podobu a má předchůdce i současníky, staré několik set tisíc let, pak bohové nebo bůh zcela jistě existují, a to v lidských hlavách.
3: A v každé hlavě se to projevuje jinak.
2: Existují hluboce věřící lidé bez církví. Existují církve, ve kterých jsou lidé nevěřící. Ti jsou v církvích pro sociální vztahy, třeba rodinné. Někteří lidé si představují Boha jako svazek fyzikálních zákonů, které stvořil a musí se jimi řídit. Další si ho představují jako největšího matematika. A jiní si ho vůbec nepředstavují, jen prožívají třeba průběhu modlitby nebo meditace. Ale velký podíl lidí takových těch spíš praktických než hloubavých se touhle otázkou nezabývá vůbec.
0: Ano, jsme různí. V nábožensky tolerantních společnostech se s tím dá vyjít.
2: Před čtvrtstoletím jsem byl ve Spojených státech amerických. Než jsem tam jel, lidé, kteří znali místní poměry, mi důtklivě radili, abych se pokud možno vyhnul jakékoliv debatě o náboženství, že bych mohl velmi narazit. Byl jsem pozván na večírek k místním unitářům. Večírek byl moc hezký, uvolněný, byly tam rodiny s dětmi, lidé si povídali, domlouvali kšefty, jemně pomlouvali své nepřítomné bližní, smáli se a pojídali zákusky, takže se chovali jako civilizovaný lidský hov. Jeden z představených ke mně přistoupil a děl. Ty jsi z té východní Evropy. Jak to máš s Bohem? Pamětli v důrazné rady, snažil jsem se být co nejdiplomatičtější. Představený církve okamžitě pochopil. Aha, ty budeš ateista. V tom případě vstup k nám. Ateismus je taky druh víry. A příspěvky jsou u nás malé. Úplně ho vidím.
3: Ateismus je tedy také víra. Víra, že něco neexistuje.
0: Máme na to důkaz. Neuronální síť v našem mozku.

0: Státní i jiná vyznamenání dostávají lidé, kteří zachrání život jinému člověku. Třeba topícímu se školákovi nebo ženě uvězněné v hořící budově.
1: Takových lidí si všichni jistě vážíme a smekáme klobouk. Nevím ale, co smeknout před člověkem, který zachránil lidí milion.
0: Takový člověk skutečně existuje, přesněji existoval. A byl to Čech. Vědec Antonín Holý, který dokázal porazit nemoc AIDS, tedy syndrom získaného selhání imunity.
1: AIDS byl strašákem lidstva od 80. let. Přenáší se krví a pohlavním stykem a choroba je to smrtelná. Antonín Holý našel způsob, jak zabíjet nebo alespoň deaktivovat viry.
0: Cesta k záchraně milionů lidí, jak se to povedlo Antonínu Holému, ale nebyla jednoduchá. Příběh léku proti AIDS nám přišel do Meteoru vyprávět kolega Antonína Holého, profesor Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
1: A začne od konce.
2: V roce 2006 uvádí firma Gilead v Kalifornii, která ty léky realizuje, lék, který se jmenuje Atripla. A to je první takzvaný jednotabletkový lék proti AIDS. Jednotabletkový to znamená, že si vezmete jednu tabletku za den a pokud vaše pojišťovna bude dostatečně bohatá a bude vám schopna dávat měsíčně $500 a vy budete mít tudíž tu jednu tabletku denně, tak určitě neumřete na AIDS. Určitě ne. Přejede vás tramvaj nebo umřete věkem. Ten lék je 100%, já nemohu říct vyléčí, on nevyléčí, on potlačí, uspí toho vira, ale vyžijete plnohodnotný život. Toto je rok 2006 a ta práce byla publikovaná na začátku 80. let. Ta práce, kde Antonín Holý ukázal, že látky, které našel, modifikace nukleových kyselin, že ty látky dokážou být aktivní proti virům.
0: Čtvrt století uběhlo, než se lék dostal mezi lidi, ale nemusel se dostat vůbec.
1: Naštěstí vstoupil do hry zahraniční vědec Eric de Klerk z univerzity v belgické Lovani.
2: Oni se potkají na konferenci. Tam je ta krása, Antonín Holý nerad jezdil na konference. Svým studentům, nechci říkat, zakazoval, ale nedoporučoval. Jeho krédo bylo buď v laboratoři a pracuj. Když na konferenci jsou to vajlety a zvládění, tak takhle ne. On ale jezdil velmi málo. Jednou věl a tam potkal de Klerka. To bylo naprosto rozhodující. Ten ho požádal, prosím, pošli mě látky a já ji vyzkouším ne na proteiny, ale na vyšší organismy. A velmi záhy šel dopis do Prahy, že jsou zázračné ty léky. A že je to jako skvělý a že ta působí proti virům. Pak přišel důležitý mezník, že bylo jasný, že je to účinný a že se tedy musí napsat licence, napsat patent a prodat licence. Tak se to dělá. A to se ještě pořád psal komunismus u nás. Ale přesto, že se psal komunismus, ta patentová smlouva, licenční smlouva byla neuvěřitelně skvěle napsaná. Já hned řeknu v čem. Bylo to jednak díky spolupráci s tou belgickou univerzitou, která zkušenosti měla, ale taky proto, že ta firma, která to v Praze dělala, byla velmi dobrá, to ještě před revolucí. Napsala se patent, napsala se licence a princ vystoupil, jmenoval se Bristol Myers, obrovská farmaceutická firma a řekla, jdem do toho, koupíme to.
0: Kdo by si myslel, že teď je vše narýsováno a po pár letech bude lék na stole, mýlil by se.
2: Bristol Myers 2 roky pilně pracuje, ta látka, to ještě není lék, to ještě je třeba mnoho udělat jako zkoušek, když to dá pacientovi. Bristol Myers intenzivně pracuje, intenzivně investuje, po 2 letech se slučuje s dalším jako svým konkurentem a udělají teda jako farmaceutický gigant v Evropě a teď to přijde. A nové vedení, a to jsou prosím lidé, kteří pracují v oboru 10 let a jsou to teda ti nejlepší, protože potřebuje vydělávat, nové vedení řekne, nemáme zájem. A tato látka, nemáme zájem, my ji prostě nevěříme a tím končí. A teď přijde to, co jsem zdůraznil před tou chvíli. Protože byla skvěle napsaná licenční smlouva a podle licenční smlouvy musela firma vrátit zpátky, v tomto případě k nám do ústavu, nejenom tu látku, ale ze vším, co se za ty 2 roky udělalo. A tam se hodně udělalo, tam se hodně investovalo, to stálo hodně peněz.
1: No jo, ale co dál? Ústav organické chemie a biochemie neměl ani peníze, ani vybavení na další vývoj léku.
0: Naštěstí ne všichni v té farmaceutické firmě zlomili nad lékem hůl v čele s chemikem Johnem Martinem.
2: A ten té látce věří. Řekne, já ji věřím a já ji budu realizovat. No a teď začíná americká pohádka. On, v zásadě on, když to přeženu, on sám si rozhodne a půjčí si $400 milionů. A v Kalifornii kupuje malinkou firmu, která se jmenuje Gilead, která má 10-15 zaměstnanců. A v té firmě s tím obrovským dluhem, co má, začíná ten lék tu látku dotahovat do nějakého konce. No a pak už teda ten americký se začíná. V roce 2001 má obrovský dluhy a v letošním roce patří mezi John Martin, mezi 100 nejvíce vydělávajících manažerů v Americe. To něco znamená. Ta firma, kterou koupil, která měla 20 zaměstnanců, má 4 tisíce teď, ale nebýt toho Martina a nebýt jeho kapitalistického nasazení. Vemte si, je přišel domů za manželkou, řekl Miláčku, počuji si 400 milionů dolarů a jdem na to. No, to není myslitelný. On to dotáhl do konce a poměrně rychle po té době byl první lék na světě.
0: Úspěch. To ale neznamená, že by vývoj ustal. Zlepšovalo se pohodlí pacientů a ruku v ruce s tím také úspěšnost léčby.
1: První verze léku z roku 2001 se jmenovala Vireat a nebylo snadné ho užívat.
2: Ten lék byl velmi komplikovaný. V tom smyslu, že jste museli vzít denně 30 tablet. Ale to nebylo, že berete každou hodinu jednu. Ne, to bylo přesně kvůli účinku, takže před snídaní třeba 5, půl hodiny po snídaní 2, další a další. A teď, když si vezmete v úvahu, jací lidé dostali tehdy AIDS, to byly, já nechci říkat teď, asociální, to je špatný slovo, ale u nich nějaká morálka a práce nedala očekávat. Čili jako bylo třeba ten lék zjednodušit do té formy, který jsem říkal, což má ta Atripla, to je rok 2006, kdy se bere jedna tabletka. No a ten krásný konec toho příběhu je, v současné době ho bere, řekněme, ať je to jednodušší, milion lidí na světě, milion lidí díky tomu zdravých, milion jenom proto, že další asi 3 nebo 4 miliony, které jsou v Africe, nemají těch 500 dolarů měsíčně, což je logicky. A on ten konec je možná ještě příznivější. Je trošku smutný pro firmu, jakož i pro náš ústav, že ten patent končí. Je to, pokud se nemýlím, je to někdy za rok a pár měsíců to skončí, čili ten obrovský potok peněz se stopne. Ale dobrá zpráva pro ty zbylí 4 miliony lidí, kteří to dnes si nemohou pořídit, je, že je jasný, že ten lék se zlevní minimálně o jeden a spíš o dva řády. Čili se těch 500 dolarů by mohl dostat na 10-15 dolarů. Všechny firmy už teď čekají, které dělají generika, už teď čekají. Mají v kalendáři ten den a dívají se na ně. Protože druhý den ta syntéza není složitá, není drahá. U ní už to všechno mají připravené. Čekají jenom, až to budou moc zavíst, no a pak se uplatní ta krása toho svobodného světa, té konkurence. Ta cena se sníží a tudíž se zachrání ne 1 milion, řekněme 5 milionů lidí. Takže to je šťastný konec pro svět. Mohlo by se říct nešťastný konec pro nás zůstává, ale to není pravdou, protože toto etické hledisko je samozřejmě daleko krásnější.
0: Pavla Hobzu trochu mrzí, že jméno Antonína Holého není v české veřejnosti tolik známo.
2: V české veřejnosti je trošku znám Hejrovský, to byla Nobelova cena. Je znám asi Vichtele, to jsou kontaktní čočky, ale Holý je určitě třetí velikán do party.
1: Souhlasíme. Antonín Holý zemřel před 2 lety 16. července 2012 ve věku 75 let. Příběh jeho života a jeho léků, které zachránili miliony lidí, by neměl upadnout v zapomenutí.
0: A tak snad můžeme prozradit, doufejme, že ne předčasně, že Antonín Holý ožije v nové hře Davidského divadla. Vše je teprve na začátku, ještě není ani scénář. I když nenapsal ho už dávno život sám?
1: Život Antonína Holého a jeho vědeckého úspěchu.

0: Jiří Grygar je stálicí meteoru a dnes přijde s citátem ze své sbírky, který bude znít dost neuvěřitelně.
1: Asi by vás nenapadla tato souvislost velryb s mimozemšťany.
2: Citát, který dnes mám připraven, souvisí s velrybami a jeho autorem je ku podivu statistik a kryptolog, britský odborník Irwin Good, který se narodil v roce 1916 a zemřel v roce 2009. A ten citát pochází z roku 1965, kdy se začalo hovořit o tom, že vlastně velryby jsou velice inteligentní tvorové a že by se s nimi dalo nějakým způsobem komunikovat. A ten citát je bohužel velice dlouhý, ale snad to posluchače příliš neunaví. Za prvé bychom se měli vážně pokusit o dorozumění s velrybami. Mozek velryby váží asi 5x tolik co lidský a obsahuje asi 3x tolik neuronů. To by mohlo znamenat, že velryby jsou inteligentnější než lidé. Úspěšné dorozumění s velrybami může poskytnout užitečné vodítko pro spojení s inteligentním mimozemským životem. Jsou-li velryby inteligentnější než lidé v každém intelektuálním ohledu, mohly by nám pomoci při návrhu prvního ultrainteligentního stroje. To by snad byla nejrychlejší cesta k inteligenční explozi. Prvotřídních vědců je nedostatek a je škoda, dopouštíme-li, aby velké talenty přicházely na zmar v moři.
1: Škoda, že se to nepotvrdilo.
0: Kde dnes naše civilizace mohla být?
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Velryby žijí ve vodě a vodu ke svému životu potřebuje i člověk, ať žije kdekoliv.
1: Možná jste si říkali při prvních červnových vedrech, jaké by to bylo válet se na pláži, třeba na Floridě.
0: Budete se asi hodně divit, až vás tam zavede hydrogeolog Zbyněk Hrkal a dnešní kapitola z jeho knihy O lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švá.

Ráj mezi krokodýly. Pokud někomu oznámíte, že jste se rozhodli strávit dovolenou v tropických pralesích Barmy, v očích svých přátel se stanete dobrodruhem. Nechali jste se očkovat proti tyfu, zimnici? A berete už antimalarika? Zeptají se. Do takových vražedných podmínek bychom se nikdy neodvážili. To my tak maximálně na Floridu. Tam stačí jen zásoba kvalitního opalovacího krému. Lidé, kteří míří na nejjižnější výspu USA, většinou nevědí, že oblast, kterou dnes cestovní kanceláře a realitní makléři vydávají za ráj na zemi, leží v naprosto stejných přírodních podmínkách jako zmíněná Barma. Ještě před 100 lety byla cesta na Floridu spojená se stejným nebezpečím jako výprava do drsných tropů jihovýchodní Asie.

Miami, Boca Raton, Palm Beach. Jména těchto měst vyvolávají emoce. Pro většinu lidí představují nenaplněný sen o přepichové dovolené. Oprávněně proto, že zde se koncentrovalo bohatství nejbohatšího státu světa. Jenže v 19. století byla Florida chudý, zapadlý kout, pokrytý neproniknutelnou džunglí, kam mířili jen dobrodruzi. Čekali na ně miliardy komárů, neskutečně žravých mušek, smrtelně jedovatí hadi, krokodýly a bojovné kmeny indiánských kmenů Seminolů. Život byl možný jen v pobřežním pruhu země, kde po dnešních písečných plážích nebylo ani stopy. Tlak bílých osadníků na toto území přišel ze severu. V roce 1905 floridský guvernér Napoleon Broward zahájil rozsáhlé meliorační práce, jejichž cílem bylo odvodnit bažiny a umožnit pěstování cukrové třtiny, pro kterou je floridské klima ideální. Severní Florida se postupně začala měnit v bohatou zemědělskou oblast se zelinářskými farmami, pastvinami a pomerančovými háji. Za rozvoj pobřežní části vděčí Florida jedinému muži, železničnímu magnátovi Henrymu Flaglerovi, který se v roce 1886 pustil do velkého dobrodružství. Začal budovat železniční trať do docela nehostinné oblasti, které ale předpovídal velkou budoucnost. Sázka na riziko vyšla. Člověk dokázal během několika desítek let změnit komáry zamořenou bažinu plnou smrtelných chorob v rajskou kulturní krajinu, kam se stahují lidé z celého světa. To je jedna strana mince. Podívejme se na tu druhou.

0: Nikde jinde na svých cestách po světě jsem se nesetkal s tak dramatickým kontrastem mezi divokou přírodou a zhýčkanou civilizací jako zde na Floridě. Lidé na východním pobřeží žijí jen v relativně úzkém pruhu země a u poslední řady domů začíná hned za plotem drsná džungle. Když v takzvané okurkové sezóně novináři nemají čím zaplnit stránky svých novin, sáhnou po zaručené atrakci. Dočtete se, že v jakési floridské škole našla učitelka v tělocvičně krokodýla, nebo že místní šerif musel zasahovat proti aligátorovi procházejícímu se supermarketem. Možná, že vám takové historky budou připomínat báchorky, ale na Floridě se dostanete do kontaktu s nespoutanou přírodou zcela běžně. Při televizních přenosech startů vesmírných lodí z misu Canaveral byly kamery vždy obráceny vzhůru. Nejspíš málo kdo tušil, že kdyby režie udělala střih a záběr směřoval dolů do kanálů podél startovací rampy, uviděl by tam několikametrové prehistorické ještěry. Tady je právě to místo, kde mohu ukázat zásadní problém dalšího rozvoje nejjižnějšího státu USA. Morfologicky je Florida nesmírně ploché území. Rozdíly mezi centrální částí a pobřežím činí pouze několik metrů a některé části jsou dokonce pod úrovní mořské hladiny. Povrchová voda se proto poloostrovem doslova vleče a za jezerem Okeechobee se rozlévá na všechny strany. Centrální část Floridy, nazývaná Everglades, není jen tropický prales a mangrovy, ale hlavně trvale podmáčené louky, které jsou domovem desítek druhů brodivých ptáků, ale i takových velkých savců, jako je třeba levhart. Odvodnit toto území a přeměnit ho z našeho pohledu na kulturní krajinu je poměrně snadné. To se s úspěchem podařilo ve střední a severní Floridě, kde krajina Everglades nenávratně zmizela. Floridu lze brát jako modelovou lokalitu potenciálu rozvoje naší civilizace. V klimaticky a přírodně identických podmínkách, jako má Florida, umírají miliony Afričanů na malárii a další tropické choroby, trpí hladomorem. Florida naznačuje, že například africký kontinent by svou stávající populaci dokázal snadno uživit, nicméně by to předpokládalo zásadní změnu v organizaci místní společnosti. Model Floridy odhaluje své plusy i minusy. Jsme schopni zúrodnit bažinatou krajinu a přeměnit ji v úrodnou kulturní krajinu. Dáme tím práci statisícům lidí a potravu pro další miliony obyvatel, ovšem za cenu nevratného zničení místního ekosystému. Takovou činnost odsuzujeme. Kde však žijeme my? Najdete v Evropě původní les? Naši předci provedli dnešní terminologií řečeno totální ekologickou devastaci. V dobách středověku vykáceli veškerý lesní porost, který až mnohem později jejich potomci nahradili novými monokulturami. Vyhubili vlky, medvědy a desítky dalších živočišných a rostlinných druhů. Obdivujeme úžasné dílo Jakuba Krčína z Jelčan, který přeměnil malarické bažiny jižních Čech. Dnes by ale tento pán dostal cenu ropáka roku a byl pranýřován za zničení mokřadního ekosystému Kuniky obecné. V současné době naši líbeznou kulturní krajinu obdivujeme, přesně tu krajinu, která s tou původní má už jen pramálo společného. Povídání věnované rozvoji Floridy proto zakončím otázkou, na kterou je odpověď do té míry složitá, že ji nechám na každém z vás. Kde leží hranice mezi ochranou přírody a rozvojem lidské společnosti, když na planetě žije 7 miliard lidí?
1: Otázka k zamyšlení pro každého z nás.
2: Už je nás na planetě 7 miliard 319 milionů. každých asi 12 let miliarda přibude.
1: Pojďme raději k naší soutěži. Minule jsme se ptali,
2: kolikrát více tepla v sobě udržuje 1 metr krychlový vody teplé 30 stupňů Celsia, než stejný objem vzduchu o totožné teplotě.
1: Kdo se nenechal nachytat zbytečně uvedenou teplotou vody i vzduchu, která se ve výpočtu stejně pokrátí, a také, přiznejme naší nepříliš fyzikálně korektní formulací, ten dospěl ke správnému výsledku.
2: Jde o to, že když se ochlazuje voda, odevzdává do okolí, a teď se podržte, 3500krát více tepla, než když se ochlazuje vzduch o stejné hmotnosti.
1: Kdo přepočítal zadaný objem vzduchu a vody na hmotnost a kdo si vyhledal takzvanou měrnou tepelnou kapacitu vody i vzduchu, dostal správný výsledek. A to se povedlo 16 posluchačům.
2: Knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora zasíláme Daliboru Hejdovi z Králova dvora.
1: A dnešní soutěžní otázka. Nejen v Nepálu mají podzemní vody vysoké koncentrace jedovatého arzénu. Kde v České republice se můžeme setkat s podobnou situací? S podzemní vodou s přirozeně zvýšeným obsahem arzénu.
2: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 15. června.

0: Dobré ráno. To už mluvím na Petra Holzhausera a Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tentokrát se s Kateřinou nemusíme bát žádných záludností. Říkali jste mi před vysíláním, že dnešní váš chemický vstup bude, dá se říct, umělecký.
3: Přesně tak. Mě vždycky při návštěvě galerii trošičku vadilo, že ty obrazy, které tam jsou, tak jsou velmi statické. A proto, když jsem objevil tento experiment, nebo když jsem na ně narazil, tak se mi na tom velmi líbilo, že my tady vytváříme umění, nějaké dynamické umění, které se nám mění před očima.
2: No a hlavně vystačíme tentokrát s velmi málo potřebami, budeme potřebovat v podstatě jenom kuchyňské mléko, jar a kapalné potravinářské barvy a talíř.
0: Tak to má doma skoro každý. Možná, že ty barvy ještě někomu zbyly z Velikonoc.
3: První, co budeme potřebovat, tak je mléko. Ideální je pro tyto účely polotučné, ale můžeme zkusit i mléko, které má více tuku, nebo smetanu. Množství tuku v tom mléce nebo v té smetaně ovlivňuje výsledný vzhled obrázku, to znamená, že můžeme s tučností experimentovat.
2: Tak, otevřeme krabicové polotučné mléko, střihneme růžek.
3: A na plochý talíř nalijeme tenkou vrstvu mléka, jenom tolik, aby mléko pokrylo jeho dno.
1: Mléko se nám pomalu rozlévá.
2: Tak, zrušíme ty bublinky, které nám tam vznikly na povrchu, praskly sami, výborně.
3: Počkáme několik sekund, až se hladina uklidní a mléko se přestane rozlívat po talíři. A poté pomocí kapalných potravinářských barev uděláme na hladinu mléka několik kaněk.
0: Jako ve škole.
1: Ale tentokrát záměrně. Máme tady tři plastové lahvičky, červenou, žlutou, zelenou, kterou vybereme.
3: Jako první si můžeme vybrat třeba červenou potravinářskou barvu, ale můžeme využít všechny tři. A zde právě nastává první bod toho umění, kdy my si nachystáme nějaký základní stav toho obrazu a na základě toho nějaká místa uděláme ty naše červené tečky, tak tím způsobem se pak nám bude ten obraz vyvíjet.
2: Tak, několik kapek červené barvy.
3: Tak, teďka přidám několik kapek zelené barvy.
2: Kousek vedle.
3: Můžeme i na několik mít zároveň.
0: A to už je umění. Záleží jen na nás, jakou barvu kam kápneme. Podle toho bude obraz vypadat.
1: Vidím, že barva zůstává téměř na místě, kam byla kápnuta, že se nerozpíjí a neutíká někam pryč.
2: Ano, můžeme dát buď to kaňky z několika kapek, anebo můžeme barvu nastříkat do podoby čáry nebo kolečka, záleží skutečně pouze na naší fantazii.
3: Tak, poté co naneseme všechny barvy na místa, která se nám zamlouvají, tak následuje samotný experiment. K němu budeme potřebovat vatovou tyčinku nebo špejly a běžný kuchyňský jar.
2: Tak, otevřeme lahvičku s jarem.
3: Vatovou tyčinku namočíme do jaru a potřeme o stěny. Stačí nám opravdu velmi malé množství jaru. A nyní se tyčinkou dotýkáme buď barevných skvrn, nebo okrajů talíře, nebo třeba jeho prostředku. A v místě dotyku vidíme, jak se nám skvrny rozpíjí. A
1: teď se nám to celé rozhýbalo.
2: Ano. A můžeme si klidně do druhé ruky vzít druhou tyčinku. Já ti ji namočím. Půjč mi jar, Honzo. Tak, tady je druhá tyčinka na druhé ruky a můžeme klidně zároveň na několika místech. Tam, kde se tyčinkou dotkneme hladiny, tak od toho místa směrem pryč, tak se nám vlastně barvy na hladině začnou rozpíjet. A podle toho, jak těmi tyčinkami pohybujeme, tak podle toho můžeme ovlivňovat ten abstraktní obrázek, který nám na hladině mléka vzniká.
3: Mléko můžeme tyčinkami i mírně promíchávat a pozorovat drobounké víry, které za tyčinkou vznikají, a formují nám abstraktní fraktální obrazce.
1: Vypadá to moc zajímavě.
0: Věřím, že když to někdo trénuje, je schopen vytvářet na hladině mléka rostodivné útvary.
2: Je to skutečně otázka cviku a trpělivosti. Když budeme oběma rukama malovat stejnou věc, tak ten obrázek může být i symetrický. Záleží čistě na naší fantazii.
0: Očima nikoli umělců, ale chemiků. Co se při tom všem děje?
1: Úplně na začátku, když jsme kápli barvu do mléka, jsem měl pocit, že se skoro nic nestalo. Nebo ano? Došlo k nějakému smíchání?
2: tak v okamžiku, kdy tu barvu kápneme, tak ona se částečně smíchá podle toho, o jaký typ barvy se přesně jedná, ale víceméně zůstane nerozpitá a až po dotyku jarem dochází k tomu dynamickému pohybu. Ten celý efekt toho kouzlení spočívá ve hře s povrchovým napětím. Každou kapalinu si můžeme představit tak, že vlastně na jejím povrchu jakási pomyslná tenká blanka, která v okamžiku, kdy se jí dotkneme jarem, tak protože jar je takzvaně povrchově aktivní látka, to znamená, že ovlivňuje povrchové napětí a ovlivňuje vlastně pevnost téhle té povrchové vrstvičky, té povrchové blanky, tak tím, že my tam ten jar přidáme, tak tím narušíme tu vrstvu a dojde tam ke vzniku spádu koncentrací toho mléka a jaru a dojde ke vzniku pohybu toho mléka ve směru od té tyčinky.
3: Mléko se skládá z velkého množství chemických látek. Jsou tam drobunké kapičky tuku, jsou tam nějaké proteiny, jsou tam cukry a právě ten jar interaguje s těmi kapičkami toho tuku. Známe to z kuchyně, když máme masný

0: Ale snad všichni tak to dobře známe. Ale vraťme se k našemu barevnému obrazu v mléku. Jak na něj tak koukám, musím říct, že se mi celkem líbí.
1: Není to špatné, jenom škoda, že si tento obraz nemůžeme vzít a pověsit na zeď. To by nám obraz doslova vytekl.
2: Tak pověsit na zeď si ho nemůžeme, ale s trochou šikovnosti si můžeme hrubou kopii toho našeho obrázku z povrchu mléka obtisknout na papír. Takže pokud vezmeme ideálně filtrační papír nebo savý papír piják ze sešitu a opatrně položíme na hladinu a velmi rychle zase sejmeme, tak se nám vlastně ta povrchová vrstvička mléka i s barvami vpije do toho papíru a potom, když ten papír necháme uschnout, tak získáme jakousi hrubou kopii toho našeho obrázku.
3: V obchodech s výtvarnými potřebami jsou k dispozici také speciální barvy, které jsou mastné a drží na hladině a chovají se velmi podobně těmto barvám potravinářským v mléku. To znamená, že podobné obrázky si můžeme pomocí těchto barev vytvořit a následným obtisknutím například na tričko nebo na papír můžeme získat podobně abstraktní kresby.
0: To si musím doma někdy zkusit.
1: A zkusit si to mohou všichni posluchači. Držíme palce.
0: Ano, držíme palce. A s pány chemiky se pro dnešek loučíme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou příště.

0: ukažte, co to máte. Prstýnek?
1: To je můj oblíbený. S kamínkem.
0: Kdyby to tak byl diamant, že?
1: No, to bych si asi nedoplatila. Leda bych si pořídila vlastní naleziště.
0: Tak to zkuste. Začněte se zajímat o rostliny.
1: Jak to spolu může souviset?
0: Budete se divit. Předáváme slovo našemu diamantu meteoru profesoru Jaroslavu Petrovi.
2: V jižní Africe už na konci 19. století se vlastně našlo místo, kde vystupovali na povrch v takovém komínu jakémsi horniny, protože to bylo blízko města zvaného Kimberley, tak tyhle ty horniny dostaly jméno Kimberlite. A tyhle ty horniny obsahují diamanty. Kde se tam ty diamanty vzaly? Diamanty vznikají vlastně velmi hluboko. Vznikají v hloubce několika set kilometrů pod povrchem země. Za vysokých teplot a vysokých tlaků se vlastně uhlík dostává do téhleté krystalické struktury a mění se na diamant. Ale diamanty, které jsou stovky kilometrů pod povrchem země, by nám nebyly mnoho platné, takže musí dojít k tomu, že nějaké síly vynesou ty diamanty blíž k zemskému povrchu, aby jsme se k ním dostali. A to je sopečná činnost. Ve chvíli, kdy ty horniny začnou stoupat nahoru, tak mohou vynést vlastně tyhle ty diamanty nahoru a to jsou ty kimberlitové komíny. To jsou vlastně úzké jakési sloupy té horniny, která se dostala ze spodních vrstev nahoru k zemskému povrchu, takže většinou se ten okrsek, kde se ty diamanty vyskytují, tak nebývá větší než kilometr na průměr, ale často to je jenom několik set metrů.
1: Jenom? Najít tak malou plochu, to musí být dost dřina.
0: To každopádně. Člověk si ale dokázal poradit jinak.
1: No jo, co by lidé neudělali pro mamon?
2: Třeba v západní Africe se těží diamanty většinou tak, že ti lidé je těží v říčních náplavech nebo hledají, protože vlastně ta řeka protéká někde nějakým tím kimberlitovým komínem, vymílá tu horninu a snáší ji i s těmi diamanty a tam se někde v nějaké tůni usazují a ti lidé je hledají. Ale kde je vlastně zdroj těch diamantů? Tak se netuší, protože ta džungle je tam naprosto neprůstupná a hledat to tam je velký problém.
1: Určitě ano. Ale Petře, byste na začátku říkal, že když chci najít diamanty, mám se začít zajímat o rostliny. Co s tím mají společného?
0: Jednoduchou věc, rostou na kimberlitu.
2: Oni našli jeden takovýhle kimberlitový komín a ten jeden z geologů si všiml, že tam roste zvláštní rostlina. Takže začal zjišťovat, co to je za rostlinu, protože nikde jinde v okolí ji neviděl. A když pak navštívil jiné kimberlit

0: kytkové pole nebo ten komín, tak si všiml, že tahle ta kytka tam roste taky, nebo tenhle ten strom. Ten strom vypadá trochu jako palma, přitom ale, protože to je v bažinách, tak vlastně má takové vzdušné kořeny, to znamená kořeny, které jsou nad povrchem země, takže vypadá trošku jako mangrové, jako porosty, které jsou na pomezí mezi mořem a pevninou, takové ty bažinaté pásy. A tahle ta rostlina se jmenuje Pandanus candelabrum. Je to pandán a skutečně je to trnitá rostlina, 10 metrů vysoká, s takovými zvláštními jakoby listy. Místní domorodci tyhle ty listy používají jako krytinu na střechy, ale nikoho nenapadlo, že vlastně ten pandán roste jenom v některých oblastech. Možná je to dokonce zvláštní druh pandánu, to ještě není jisté, že to je vlastně pandán, který ti botanici znají obecně. Možná, že na těch kimberlitových lokalitách se vyskytuje skutečně zvláštní druh pandánu.
1: Pánečku, to je úlovek. Pandanus candelabrum má rád diamanty. Ale to je přeci nesmysl. Co by měla rostlina z tak tvrdého nerostu?
0: On zřejmě nemá nějakou slabost pro diamanty, tahle ta rostlina, to určitě ne. Ale on ten kimberlit, on má zvláštní složení. On je bohatý na hořčík, on je bohatý na draslík a on je bohatý na fosfor. A to je v podstatě hnojivo, tohleto. A ten pandán tohle to vyžaduje. To znamená, tam, kde není takhle bohatá půda na tyhle ty prvky, tak se mu nedaří. Takže on vlastně jde za tím kimberlitem, takže může nás zavést také na slepou stopu, protože tam se říká, že v tomhletom platí pravidlo šestky. Že na světě je asi 6000 známých kimberlitových takových těch okrsků. Asi na 600 se vyskytují diamanty a jenom na 60 se vyskytují diamanty v takovém množství a v takové kvalitě, že se je vyplatí těžit. Takže je možné, že pokud tedy ten pandán jde za tím kimberlitem jenom, tak nás zavede na kimberlitová pole, kde buď diamanty nejsou, anebo jsou tam diamanty nekvalitní, nebo je jich tam málo a ta těžba se vyplácet nebude.
1: Škoda. Už to vypadalo, že se našla rostlina, která jakoby držela v ruce ceduly, zde jsou diamanty.
2: No ale tak ono to v podstatě, řekl bych, takhle je, jen ten nápis na ceduli musíme opravit na zde jsou možná diamanty. Rozhodně jsou s větší pravděpodobností tam, kde rostlina je, než tam, kde není.
1: Takových rostlin s cedulí je ale víc.
2: Ano, rostliny se z půdy živí a vědí, co pod sebou mají.
0: My víme, že některé rostliny tíhnou k místům, kde jsou kovové rudy třeba. Takže víme, že třeba zinek a jeho rudy, že některé rostliny prostě tohleto snášejí, přítomnost tohletoho kovu v půdě, nebo ho vyžadují, nebo ho dokonce hromadí ve svých pletivech. V té rostlině se hromadí tenhle ten zinek, takže třeba kdybychom si vzali takový žebříček obecný, který roste někde nad místě, kde je větší obsah zinku v půdě, tak když ten řebříček bude skutečně nacpaný tím zinkem, to, co stačí pojmout z té půdy, tak kdybychom spálili nebo vytěžili tunu toho řebříčku, tak dostaneme asi 4,5 kila zinku čistého. To je poměrně hodně. Tak zinek asi se v tomhletom případě, nevím, jestli se používá vlastně tahle ta rostlina jako indikátor nebo ukazatel toho, kde jsou zinkové rudy, ale určitě se používaly rostliny, které prozrazovaly přítomnost měděných rud. To používali už staří Číňané a věděli, že třeba některé druhy zázvorů, že se vyskytují právě tam, kde je měděná ruda nebo i cín, takže pro výrobu bronzu potom vlastně to byl ukazatel. Dokonce najdeme ve starých čínských knihách záznamy o tom, že některé cibulovité rostliny rostou tam, kde jsou stříbrné rudy. A jiné cibulovité rostliny, dokonce příbuzné cibuly, která se používá pro vaření, tak měli ukazovat, kde je zlato.
1: No prosím, už staří Číňané věděli o rostlinách, které milují stejné vzácné prvky jako člověk.
2: A dnes se to dá využít ještě jinak. Rostliny, co by úklidová četa. Odborně se tomu říká fitoremediace.
0: Ta fitoremediace znamená, že vlastně bychom využívali rostliny k čištění půd, protože některé kovy, třeba těžké kovy, se dostávají do půdy jako znečištění. Kadmium. Takže kdybychom měli rostlinu, která umí vysát kořeny, ten těžký, jedovatý, těžký kov z té půdy a uložit ho do nadzemní části, tak vlastně můžeme potom tu rostlinu sklidit, posekat, usušit a jako odpad ji vlastně nějak zpracovat a z té půdy bychom to tímhletím způsobem dostávali. Dokonce se geneticky upravují rostliny k tomu, aby vytahávaly z té půdy nejrůznější tyhle ty jedovaté kovy, ale určitě už dřív se to používalo právě pro vyhledávání ložisek, takže víme, že třeba na Uralu se jeden druh violky, ti, co hledali ložiska niklu, tak pátrali právě po téhleté violce, protože věděli, že s vysokou pravděpodobností v blízkosti by mohlo být tedy ložisko. Ví se, že třeba zimozelen okoličnatý v karpatské oblasti, že prozrazuje často ložiska bauxitu, hliníkové rudy. A třeba měď, tak v afrických podmínkách, tak některé hluchavkovité rostliny ji prozrazují, nebo jeden druh bazalky.
1: Tak moment. Už to skoro budí dojem, že stačí najít tu správnou rostlinu a je vystaráno.
2: Skoro to tak je. A využívají toho nejen hamižní lidé, ale i archeologové.
0: Dokonce se podařilo najít starověké doly a hutě, které zpracovávaly měděnou rudu. Nenašli je archeologové, takže by to vykopali vlastně, ale protože se našly rostliny, o kterých se ví, že mají rády měď nebo snášejí vysoké množství mědi v půdě, tak se vlastně zjistilo, že tady roste podezřele mnoho těch rostlin a ukázalo se, že pod těmi rostlinami jsou zbytky starověkých dolů a míst, kde se odlévala měď. Takže tohleto se určitě jako používalo, už to věděli asi v tom starověku a v moderní doba, která hledá třeba uran pro atomovou energetiku nebo dříve pro atomové zbraně, tak třeba v Nevadě jeden druh kozince, tak se ví, že roste tam, kde je šance najít tu uranovou rudu a dokonce rakitník řešetlákový je rostlina, která má nebo ráda nebo vyskytuje se často v blízkosti naftových ložisek. Ne, že by měla ráda zase naftu, ale ví se, že v blízkosti těch naftových polí nebo těch naftových ložisek se vyskytují některé minerály, jako je třeba sádrovec nebo sůl. A tahle ta rostlina nemá ráda teda naftu, ale má ráda ten sádrovec a sůl. Takže často tedy se může vyskytovat právě u těch naftových ložisek. Takže teď máme poprvé rostlinu, která tedy neukazuje ložisko rudy, kovů, ale ukazuje ložisko, možná ložisko diamantu.
2: Když vás tak vidím, vy nemáte radost?
1: Nemohl to Jaroslav Petr říct jenom mě. Teď to všichni vědí, vrhnou se na hledání pandánu a všechny diamantové doly budou brzy objeveny.
2: No, uvidíme. Ovšem, pokud vám stačí česká bižuterie, trápit vás to nemusí.
1: Hezký týden a naslyšenou příště se těší autor Meteoru Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Začíná rozhlasová hra.
3: Jaroslava Adamová, Ladislav Mrkvička a Jaroslav Kepka jsou hlavními protagonisty satirické komedie s drobnou kriminální zápletkou, kterou vám nabízíme na Pohodě pod názvem Zůstane koza celá, když se vlci nažerou?

0: Ano, to je pravda, provádíme chromování, ale v žádném případě ne tak brzo, jak byste potřeboval, soudruhu. Chápu vás, ovšem, že vás chápu, ale snažte se pochopit i vy nás. Jsme jediná provozovna v okruhu 20 kilometrů a s tím počtem zaměstnanců, které máme k dispozici... No prostě zázraky zatím dělat neumíme, lituju, opravdu lituju. Ne, nejdřív do 3 měsíců. Bohužel za žádných okolností. Vážený, to, čemu vy říkáte pozornost, nazývá zákon pokusem o podplácení a my jsme socialistický podnik. Vezměte to laskavě na vědomí. No, prosím, jestli to dělá někdo jiný, tak se obraťte se svými návrhy na něj. V našem podniku něco takového nepřichází vůbec v úvahu. Ano, poslední slovo nejdřív za 3 měsíce. Naschledanou. Jo, zlatý oči. My se ti za 20-korunovou bomboniéru strháme, ty. Aby se zrovna ty měl nablejskaný fáro akorát.
1: Ahoj, Mariano.
0: Ahoj.
1: Fuj. Pod jednou pěnou. Mm-hmm. Něco nového v podniku?
0: Jo, scháněla tě fůra lidí. Musela jsem si od rána vycucat z prstu nejméně 10 výmluv, abych zdůvodnila, že soudruh vedoucí má hromadu závažnějších starostí než provozní.
1: Uklidni se, Mariano, uklidni se, ty to zvládneš. Stejně tenhle podnik řídíš víc ty než já.
0: Jenomže za mým prachu, viď? No a tu Marianu si nech laskavě od cesty. Tu vytahuješ jen, když mi chceš říct něco nepříjemného.
1: Ty ale dokážeš být protivná, když chceš.
0: To dokážu.
1: Já se s těmi nány zblázním. Dneska mě vyštvala až někam do Lhotky okouknout jednu chatu, co by se snad mé drahé zamlouvala. No šílenka, normální šílenka je moje drahá, choď.
0: Najednou, že s ní pořád žiješ.
1: Ale prosím tě, jako kdybys nevěděla, a to velmi
0: je
1: dobře.
0: Je to 3 roky, co postavil nový barák, zahrada jako hrom, do lesa můžeš jít v bačkorách, k rybníku máš o 10 metrů dál, ale toho nestačí. Vy musíte mít chatu.
1: No a to je zrovna věc, co mi bere nervy.
0: Nepovídej.
1: Ano, drahá švagrová, po ní docentka v Praze, bydlí to v paneláku, ale chatu to má nasázané.
0: No vidíš.
1: No a představ si, že ta moje Káča si vzala do hlavy, že my musíme být o prsa před paní docentkou a taky si pořídit chatu. A to bydlíme prakticky na vsi.
0: Přece. Když už nemáme ty prsa, viď?
1: No
0: ty, Lojzo, co já pro tebe udělala,
1: já
0: co
1: vím.
0: Já pro tebe obětovala.
1: Já vím.
0: A pořád jsem nebyla dost dobrá, aby se kvůli mě rozvedl. Ale ty svý ženušce si ochoten postavit pomník zaživa.
1: No
0: za co, prosím tě? Ptám se tě, za co? No řekni mi, v čem je ona lepší než já?
1: Ne
0: řekni
1: toho,
0: mi to. Ale... Pokud jde o mozek, tak to asi ne. A v tom
1: opravdu,
0: ostatním
1: prosím.
0: To teda určitě. Ne.
1: No tohle jsme si vyříkali 100krát. Já vím, že proti ní si formát, ale už jsem ti řekl, že mě drží pod hrdlem. Hmm. Ano, ví o mě úplně všechno. A je rozhodnutá to použít, když se s ní rozvedu. Tak
0: prosím.
1: Si uvědom, že já jsem jednou obětovaný kus.
0: No jo, to si.
1: A když si ta moje vzpomene, odejdu s jedním jediným pyžamem.
0: To by ti vadilo.
1: No Mariano, a co se tebe týče ty... Ty si přece zasloužíš chlapa na úrovni.
0: Ale,
1: ano, někoho jako si ty sama.
0: Nech toho, na tyhle řeči já už ti dávno neskáču.
1: Promiň, galva na bedníček. Jo, chromujeme. Tak za 3 měsíce, co?
0: Před chvíli jsem to říkala.
1: Jaký inzerát? V čemže ho otiskli? Tak to je hloupost.
0: Jsem mu to říkala taky.
1: Říkám hloupost. Hmm. Pre, jaká hloupost? Jaká hloupost? No prostě hloupost, no. To snad musím vědět nejlíp, já ne. To do těch novin dal někdo z vedení družstva, kdo u nás dílně už aspoň 2 roky nebyl. Proč nebyl? To se zeptám na vedení podniku taky. Podívejte se, já se nechci hádat, ale pokud jsem v tomhle závodě vedoucím já, tak nic neslibuju. Přece vím, co můžem dělat. Ale jo, stěžujte si klidně. Jo, vážený, nás v dílně se nikdo neptá, jak si poradíme, tak vidíte, jak se vám řekl 3 měsíce a to ještě budeme rádi, když to zmáknem. Absolutně nemožný. Zeptejte se v Kostelci v Kromotechně, naschledanou.
0: No, vidíš to, takovýhle hovory vedou od rána, kamaráde. Zatímco ty se s drahou chotí projíždíš po okrese a přimítáš, přemítáš, jestli by tahle chata byla dost nobl, nebo
1: Marie,
0: tahle chata
1: Marie,
0: by
1: moment,
0: byla dost...
1: Nějaký cvok z podniku dal do novin inzerát, že máme volné kapacity na chromování do 1 měsíce.
0: Aspoň vidíš, jaká jsme ztracená varta, když o nás nevědí ani to nejzákladnější.
1: Ale ne, počkej, co když to je něco jako finta?
0: Ale prosím tě, jaká finta,
1: no, jaká,
0: finta. Jsou to normální ignoranti, co o našem podniku nemají ani šajna.
1: No, jen aby, děťátko. Budu muset vysondovat, co zatím
0: ale
1: vlastně je.
0: Nech. No počkej, ty myslíš jako že by něco tušili, nebo co?
1: No, nechám si to projít hlavou a ty buď tak hodná, taky o tom trošku zapřemýšlej. Dále.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já Já jsem nějaký Rudolf Ptáček. Posílá mě soudruh Vidra.
1: A proč vás jako posílá?
2: No, jako do práce.
3: Jako
2: mám se hlásit u soudruha Bednička.
1: Jo, sakra, ono je 29. Já docela zapomněl, že máte nastoupit.
3: Do práce.
1: Co jako jste vyučený nebo co?
2: No, mám střední průmyslovku a pak 5 let praxe v galvanizovně v Trnavě.
3: Ale, copak. Slovenky už se nepáčili.
2: Ne, o to by nešlo. Ale jsem kousek od Tuctínce. Maminka tam má domek. No tak teď tam zůstala sama, někdo se o ní musí starat, že?
3: Chudinka. A že byste vy sám. No, vidím, že ještě bez prstí.
1: No tak tohle je snad úplně soukromá věc. Soudruha Ptáčka, Marie, ne?
3: No. Zeptat,
1: tak pěkně vás u nás vítám. A do začátku vám řeknu jen tohle.
3: Poslouchejte.
1: U nás si můžete vydělat, to tedy můžete, ale musí se taky poctivě makat a starat se jen o to, aby nám práce frčela.
2: No jistě, o nic jiného mi v životě taky nešlo, pane vedoucí.
1: Ano.
2: Tedy ne, že bych nepotřeboval peníze, ano. Potřebuju.
3: Vážně?
2: Ale vždycky mi nejvíc záleželo na práci.
1: Ano.
2: A potom taky na prostředí a na těch mezilidských vztazích. Ach, říká se tomu tak, že?
3: No tak pokud se jedná o mezilidské vztahy, tak ty u nás určitě najdete, pane.
2: Ptáček. Rudolf Ptáček, teda pro kámoše Rudla.
1: No tak to snad.
3: Hatalová. Marie pro kámoše.
1: No tak to neměli bychom se teď spolu podívat raději po provoze, pane Ptáčku?
2: Jo, od začátku si to myslím, pane šéf.
3: A mě byste tu zatím mohl nechat svou občanku, abych si připravila papíry pro osobní oddělení.
2: No samozřejmě, prosím.
3: Dík.
2: A pokud se dohodneme, tak nastoupím pozítří, ne?
3: Výborně.
2: Prvního, klidně to sepište.
3: Výborně.
1: Tak pojďte, mladí muži, ať vidíte, že pro lidi, co chtějí a umějí máknout.
2: Jo, to...
1: Je tady to nejlepší podnebí.
3: Jo. A zastavte se zpátky u mě, jo?
2: Ano.
3: Myslím pro tu legitimaci.
1: No, tak.
3: A taky na uvítací kafíčko, pane Rudlo.
2: Děkuji.
1: Tobě taky stačí, když vidíš kaloty.

0: To já vím, to je jasný, ale podívej, Jano, sama si taky rozvedená. Tak víš, co takový živobytí dneska obnáší, ne? Ale prachy, prachy, prosím tě, to není to nejpodstatnější, když máš chlapa, který za tebou stojí. Co? No to víš, že to taky. Bedřich, ale prosím tě, Bedřich nebyl ten formát, aby přenes přes srdce, že jsem čas od času. A Luisa, a toho mi radši nepřipomínej, holka. Před 3 rokama brečel, že mě měl potkat dřív, a když se Bedřich trhnul, tak pan Alois dostal strach z té svý stihačky. Co? No tak to on zas moc dobře ví, z čeho má mít strach. A dneska ze mě dělá pitomce, co za něj šrotí, když on s tou svou pixlou jezdí po světě a schání 100 čtverečných metrů modrýho z nebe. Ale prosím tě, nějakou chatu si vymyslela, milostivá paní Bedníčková. Jo, do Itálie, no jo, za 3 neděle. Jenže při mý smůle bude ten zájezd spárovaný a jedinýmu volnýmu mužskýmu bude tak nejmíň 70. No uvidím, ale moc si neslibuju, moc ne. Co? No jo, ten novej Rudolfek, no řeknu ti, zatím to vypadá, jak bych ti to řekla. No na rovinu, zatím to vypadá, že ho klofnu. No ne, počkej, je mu 29 a je svobodnej, rozumíš? Svobodnej, skoro inženýr. No a taky vypadá, že má myslivnu. Co? Abych ti ho předvedla? Milá Janičko, já jsem sice dívka důvěřivá, ale zase ne na hlavičku padlá. Jasný, známe se přece. Ne, vážně, holka. Vypadá to, že v tom našem babinci konečně zahnízdil chlap. Halo? Sakra, co to zase? Halo? No ano, Galvana, slyšno, prosím vás, nepřerušujte nás. Ale ať se jdou bodnout s mezi městem. Halo, slečno, prosím. Sakra. No ano, Galvana, chromování provádíme, dodací lhůta 3 měsíce. Ne 3 měsíce, prosím. Tak to ne v žádném případě. Ano, naschledanou. My jsme asi jediná chromovna ve vesmíru.
1: Ahoj, Máňo. Kde je šéfík?
0: Když není v brusírně nebo u vás, tak ho asi mám zamčenýho v šuplíku.
1: Co se vztekáš?
0: Od rána zvoní telefon. Kde kdo chce chromovat nárazníky, když ty rámečky, reflektory a já nevím co. Nebo se schání po Lojzové, já mám práce, že...
1: To znám. Hleď, no, Máňo, nám se loupe chrom.
0: No a co? Já vám do lázní vodku neleju a vedoucí nejsem.
2: No holka, ty máš dneska zas den.
0: Uhádla
1: to se. Jako chceš říct, že my lejem do lázní vodku, jo?
0: Do lázní ne, to vím taky, Jaruško, drahá. Ale v poslední době to nějak přeháníte, holky, fakt.
1: No, byla doba, kdy ses tak moc neodtahovala, Máňo. Ale poslouchej, my ti taky do kanclu nechodíme prohlížet ledničku a vyčítat, že si občas se zákazníkem jednu pískneš.
0: No, dobrý. Necháme toho radši, jo? No. Každá víme svoje. Vy si na dílně myslíte, že se na mě dřete, ale dát vás sem na chvíli, tak to nevím, holky.
1: Ale já vím, Máňo, vedoucí je furt v luftě a když se jednou za čas objeví, tak nás dožvává kvůli chromu. No a my snad za to můžeme, my nejsme chemičky.
3: Dobrý den. Hledám soudruha vedoucího.
1: Tak to už jsme 2.
3: Jo?
2: Já bych vám nestačila, Rudolfku.
3: Naprosto, Mariano, naprosto. Pokud mi ovšem řeknete, jestli mám brousit tu chyranu nebo ty strakonici.
2: Škoda, že vám stačí tak málo, Rudolf.
3: Já se pak polepším.
2: Ani chyranu, ani strakonice, to počká. Havránek vám tam za chvíli šoupne 16 nárazníků, nějaký puklice a další sběr. Ty potřebujeme už včera.
3: Já myslel, že jak tady byli z chyrany, no, tak jim to soudruh Bedníček slíbil co nejdřív.
0: Můžete se spolehnout, že vím, co je kvaltovka.
3: Jo?
0: Skočte si k Havránkovi, ať je vezme kárku a hodí vám to do brusírny.
3: No,
0: a pak si přijďte ke mně pro papíry na tu zakázku, jo?
3: Jo, jak myslíte, Mariano?
0: No.
3: Vy jste zástupkyně šéfa.
1: A co mi s tím chromem, Máňo?
0: Už jsem ti řekla, Járo, že v tomhle nejedu. To je Lojzova věc. Já mám svých starostí dost, než abych se starala o kvalitu chromu.
3: No. Že jsem tak smělý, co je s chromem?
1: Ale loupe to se. Prkotina. No už včera to nedrželo a dneska to je katastrofa.
3: A mohl bych se na to kouknout?
1: No jo. Jestli myslíte na ten chrom,
3: no jo.
1: Tak na ten se teda kouknout můžete.
0: Slyšet tě tak, tvůj starý Járo.
1: Co?
0: Že byste se na ně nevykašlal, Rudlo. Máte přece svý práce dost, ne?
3: Konec konců jsem přece galvanizér a nejenom brusič. A docela mě to zajímá, fakt.
0: Jak chcete, ale nezdržujte se tam moc dlouho, je to rizikový pracoviště.
3: Já dám pozor.
1: Omyl, Máňo. Pro takovýhohle mužskýho je rizikovější pracoviště s jednou ženskou. ženskou, než s 15 kolem.
3: No tak pojďte, pojďte, paní Jaruško, mrknem se na to.
2: A hned si nechte od Havránka naložit ty nárazníky a ostatní krámy, jo. A vraťte se ke mně pro zakázkový listy.
1: Já koukám, že ho zaškoluješ na zástupce vedoucího. No co, třeba by tady byl častěji než Lojza.
3: Ale pozor, mně šlo vždycky výlučně o práci a ne o funkci, paní Jaruško.
2: Aha, ten tě utřel, viď? No. Rudolf, máte u mě posuk.
3: Je. Za pár minut si vyzvednu, paní Hatalová.
1: Tak na to se spolehněte. Tu dostanete, i kdybyste se cukal.
2: Ty mrcho.

0: Dobrou chuť, paní Jaruško.
1: Děkuju, děkuju.
0: Můžu si přisednout?
1: Ježíš, tohle už jsem od mužskýho neslyšela asi 10 let.
0: Že to?
1: Vedle mě je místa dost, pojďte. No. Chcete trochu čaje? S citronem, žádný jiný cloumadlo v tom není.
0: Ne, ne, děkuju, až dojím tu svačinu od maminky.
1: Ha.
0: Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá dneska s chromem, ještě se to loupe?
1: No já teda při jídle o práci nerada hovořím.
0: A, chápu.
1: Ale když už se ptáte, tak je to dneska lepší.
0: Jo?
1: No vážně. Asi to bylo v té odmašťovačce, jak jste říkal.
0: No vidíte.
1: No Alois tam včera, když se konečně vrátil, něco nalil. Nemluvil jste s ním?
0: Ne, proč?
1: Frflal,
0: jo?
1: Že jako, co se staráte od toho, že je tady vedoucí, to jako on?
0: No, teď má vlastně pravdu.
1: No, jenže to by se tady musel taky víc zdržovat než těch pár hodin denně. A člověk vlastně neví, jestli je to dobře nebo ne, když vám nesedí celý den za krkem a že dílnu vlastně vede Máňa Hatalová. Konečně to je jejich věc, ne? A co vy?
0: Co já?
1: No, jaká byla první vejplata?
0: No tak, na poprvé to nebylo nejhorší.
1: No vidíte.
0: I když popravdě řečeno jsem počítal, že to bude o něco lepší.
1: Já si myslím.
0: Vy už tady děláte dlouho, paní Jaruško?
1: Víte co, nechte si tu paní. Hlejte, no, já jsem tady pro všechny Jára, tak jaká pak najednou paní Jaruška?
0: No tak já to nemyslel nějak zle.
1: No proto, tak bude dneška bez té paní, jo?
0: Dobře.
1: A já vám budu říkat Rudo, můžu?
0: To bude mít ctí, paní Jaruško.
1: No vidíte.
0: Jaruško.
1: No podívejte se, Rudo, všude je chleba o dvou kůrkách a všude se něco najde, že jo? Mně vyhovuje, že tady je takový, jak bych to řekla, no, domácký prostředí.
0: No to je, to...
1: No, tahle dílna už běží, co já pamatuju, 10 roků samospádem.
0: Co to je samospádem?
1: No, všechno máte zaběhnutý, žádný zvláštní buzeračky, píchačky nebo nějaký jiný vymyšlenosti,
0: no to
1: co zbytečně komplikují lidem život, že jo? A zvláště ženském, víte.
0: No, no.
1: Potřebujete si něco zařídit, tak žádný propustky, člověk se prostě sebere
0: a vypadne.
1: Jede se po vychozený lajně a tak je to nejlepší. Staráte se tak akorát o sebe, víte, co vědět máte, co ne. Bruslíte po známým ledě a co kdo může víc chtít? Já vím o tobě tohle, ty zase o mě tohleto, tak jsme si kvit, že jo? Žádný malery, kliďánko, pijánko, nemám pravdu.
0: Nezlobte se, Jaruško, ale teď nemluvíte jako inteligentní, šikovná žena, která tady v tom podniku bude určitě dělat ještě nejméně 15-20 let. To, co říkáte, by spíš slušelo někomu, komu je 58, počítá dny do penze a hodí se mu každá pětikačka tuzeru, protože si za ní pořídí velký rum. A já jsem asi moc otevřený, víte?
1: No, do kořán. Jako vrata u stodoly, Rudolfe. Naštěstí mám smysl pro humor a vy jste to řekl docela trefně.
0: Ne, ne, chtěl jsem vám jenom povědět, že znám podniky, které prosperují tedy líp než ten náš.
1: No.
0: A lidi si tam vydělají víc. Jenomže je tam taky trochu větší pořádek po všech stránkách.
1: Rudolfe, mně stačí to, co mám.
0: Víte, Jaruško, kdybych se chtěl vyjádřit hodně vznešeně, řekl bych, že ta vaše filozofie je trošičku snadná.
1: Tyhle hračičky se slovama nejsou pro lidi, jako jsem já. Ale když už to chcete slyšet, tak je tahle filozofie praktická.
0: No, praktická.
1: V tomhle podniku se lidem rozhodně vyplácí. No jen zkuste něco napravovat.
0: No,
1: jen to zkuste. Nejdřív se vám budou mstít na prémiích, pak to poznáte na platu, začnete mít nepříjemnosti, a nakonec skončíte jako Bernát.
0: No kdo je to Bernát?
1: Dělal tu asi před 2 roky v brusírně, zrovna jako vy. Najednou se mu začalo zdát, že dělá víc, než za co dostává zaplaceno, a tak si všechno, co dělal, začal psát.
0: No, říkejte.
1: Pak najednou udělal kravál, že ho jako v kanceláři okradli a kdesi cosi. Přišla sem nějaká revize z podniku, no nejdřív to vypadalo na pěkný binec, ale nakonec se to nějak uplichtilo.
0: A to snad ne, to...
1: My na dílně jsme o tom slyšeli jen z druhé ruky, ale fakt je, že milej Bernát od té doby dostával na brusku jen takovou práci, co nechtěl lautr nikdo dělat. No. A počas se to sám zabalil a odešel. Podívejte se, ono se říká, hlavou zeď neprorazíš. A podle mé zkušenosti je to úplná pravda.
0: No,
1: mám já si kvůli pár korunám dělat zlou krev, když mě na druhé straně nikdo neotravuje život hloupostma, no stálo by mi to za to.
0: Počkejte, Jaruško, a měl ten Bernát pravdu?
1: Ale no samozřejmě,
0: no, vidíte,
1: že jí měl, no a právě proto to s ním taky tak dopadlo. Protože ta jeho pravda hold stála proti pravdě někoho o moc silnějšího, než byl Bernát. A tak si ani neškrt.
0: No vy si vážně myslíte, že to musí vždycky dopadnout takhle.
1: Rudolfe, mně se zdá, že jste Bernátův bracha.
0: No tak to.
1: Taky si kolerujete o malé.
0: Ne, to
1: víte
0: nechci.
1: Co, já vám radši naliju ten čaj.
0: Děkuju.

0: No, tak to je 18, 22, 27, 36. Juž, no, sakra.
1: Ahoj, Mariano.
0: Těbu.
1: Udělej kafe, nebo se poušvihnu.
0: Co bych o tom měla dělat já?
1: No, to nevím.
0: A? Zas ti škubla nervama.
1: Zas. Ta ženská si fakt myslí, že kradu.
0: Fakt? Ha. Ne, no ale to ty přece ne.
1: Cože?
0: Doufám, že se spatřičně urazil.
1: Koukej, máno, na forky nemám náladu. Udělej kafe a laskavě nešaškuj,
0: ano? Jeden šašek na tak malý podnik stačí, říká.
1: Nech toho, kluci, ty tvoje vtipnosti si nech promejdány svých nápadníků.
0: Jo, a ty pro změnu zkus takhle řvát na svou vlastní ženu.
1: Maria, pano, nemám já nárok na to mít nervy. Ach, jo, je něco novýho v podniku?
0: Máš to v šupli.
1: Děkuju.
0: Jo, byli tady ti dva MBčkáři a vylifrovala jsem i toho Wartburga.
1: Fajn. A jinak?
0: Ne.
1: Co ty puklice?
0: No, brousej.
1: Brousej ty puklice? Jde o to, že ty puklice jdou na svatbu, tak na to myslí.
0: Na nic jiného nemyslí.
1: Budou se muset hodit, abys to stihla vyexpirovat, protože pak jdeš do té Itálie.
0: Aha, no. No jo, tak to ti nejvíc leží v hlavě, viď, no. Jo, abych nezapomněla, ptáček se po tobě scháněl.
1: Ptáček, co zas?
0: Nevím. Nesvěřil jsem. Aha.
1: Vidíš, on ví, že tady nejsem, tak leze za tebou, ptáček.
0: Ale bohužel ne tak, jak si myslíš ty. Aha. Bohužel. Udělal nějakou narážku na prachy a šel.
1: Počkej,
0: narážku jakou? Nevím, no. Tak nějak neurčitě, jakože měl představu, že se u nás dá vydělat víc. Hele. Tak jen to tak utrousil a vypad.
1: Mladý se už čábří. On to nebude takový blbeček, jak jsi ho vymalovala ty. Počkej, a co ty jsi mu na to?
0: A? Co nic, chtěl mluvit výhradně s tebou.
1: Jo tak.
0: Je, hele, koukej.
1: Co máš?
0: Koukej, už si to sem hasí přes dvůr.
1: Ach tak, aha.
0: Tak si ho můžeš zeptat sám. No tak kafe vlastně mám hotový.
1: Počkej, moc ho na to nezvykej, nejsme tady žádná kafírna.
0: Ale prosím tě, Lojzo, buď směšné.
1: Dále.
2: Dobrý den, Vespolek.
1: Dobrý den. Tak co pak, pane Goli, co pak?
0: Kafíčko čeká,
2: ne, Rudíku. Děkuju, já jsem nepřišel na kafe.
0: Ne? A já si vemte.
1: No.
0: Jsou tu vedoucí má bohaté reprefondy pro své oblíbené zaměstnance.
1: Opravdu, jestli nemáš co dělat, Marie,
2: jsou tak bych... vedoucí, já jsem přišel za vámi s takovou, jak bych to řekl, skoro soukromou prosbou.
1: Ano, čekám, prosím.
2: Takhle, jeden můj kámoš z Týnce koupil staršího Opla a chce s tím je za 14 dní do Tater. Jenomže by potřeboval ochromovat nárazníky a poklice, zkrátka, aby to vypadalo k světu.
0: No to Lojzo, to by snad šlo, ne?
1: Marie,
0: podívej, když mu to obrousíte po přes čase.
2: No to jistě, s tím můžete počítat, tak šlo by to, pane vedoucí.
1: Poslouchejte, mladý muži, vy jste tady pár neděl a už je tu protekce číslo 1.
2: Ne, já...
1: Počkejte, za týden to bude Fiat na křtiny, pak pohřeb s MBčkem a normální lidi, co čekají 3 měsíce, budou čekat další 2.
2: Pane vedoucí,
1: ne, nic mě neříkejte, já vím, co bych slyšel. U nás se totiž žádné protěžování nevede, jestli jste si toho zatím nevšim. Ze zásadních důvodů. Podívejte, uděláme to jednou a bude to jako na bubnu, kamaráde. No. Buď kamaráta, udělej mě to taky, no, chápete?
2: Tak to ne, já to myslel jenom jednou jako výjimku, chápete?
0: Ne, Rudy, to je fakt, musíte šéfa pochopit. Podívejte se, taková věc se roznese a dobrá pověst podniku je v trapu, Rudy.
2: Ale Mašek by to nikomu neřekl ve vlastním zájmu přece.
0: Ale prosím vás, to není třeba, aby to někomu povídal, u nás stačí, když si někdo všimne, že ten jeho Opel se zablejskne během 14 dnů novým chromem.
1: Samozřejmě.
0: A hned se lidi začnou ptát, kdo a za jak dlouho.
1: Jistě,
0: a,
1: že...
0: a když jemu, tak proč ne mě? A tak když to znáte. Rudy, já se pak v kanceláři zblázním, jak jim vysvětlit, proč to u jednoho šla u druhého. Rudy, chápete?
2: Samozřejmě, samozřejmě, když je to takhle obtížný, tak to ne. Já mu taky hned říkal, že to bude těžká.
0: No,
2: tak to víte, vyrostli jsme spolu, on ví, že to dělám, tak si myslím.
0: No, to je těžký.
2: A taky říkal, že by na nějakou tu kačku za přesčasy a za laskavost nekoukal, jestli mi rozumíte.
1: No tak to už vůbec ne. Já se kvůli nějakýmu tuzeru nedostanu do maléru. Ne. Tak tohle se u nás v podniku nikdy nevedlo?
2: Jasně.
1: Nevede? Ne, ani nepovede, ani vám se to nepovede, soudruhu ptáčku.
2: Jasně, já jen co Vašek říkal, nic jiného. Já tu rozhodně nechci zavádět nějaký nepatřičnosti, to byste mi špatně rozuměli.
1: Ne, naopak, rozuměli jsme velice dobře.
2: Ne, prosím vás, tak už na to zapomeňte a já Vaškovi prostě vysvětlím, že v tomhle podniku se žádný černoty nevedou a on to určitě pochopí, jako jsem to pochopil já.
1: No tak tohle je rozumná řeč, mladý muži. Říkejme si vždycky všechno na rovinu a bude to mezi námi 100% klapat. Souhlasíte?
2: Jistě souhlasím. Ano. Jedině na rovinu. Tak se nezlobte, pane vedoucí, a naschledanou.
1: Ne, tak to je v pořádku. Naschledanou. Naschledanou.
0: Ani to kafe nevypil. Ty, Lojzo, ty jsi vážně. No já nevím, ale... No možná, že jsi mu to přece měl zařídit, ne?
1: Marie, pamatuj si, že dokud ho pořádně neznáme.
0: No já vím.
1: No tak musíme držet figuru.
0: No já vím.
1: Podej mu prst a znáš to sama, nezapomeň na Bernáta.
0: No,
1: a to byl bambula ve srovnání s tímhle klukem.
0: No jo, ale víš, když mi něco pořád říká, že Rudolfkovi se dá věřit.
1: Ach jo.

0: Člověče, ten tvůj barák by mohli předvádět na expo.
1: No,
0: ne, skutečně máš to prvotřídně vyřešený, Milane.
1: No vidíš, a stačilo dát jednomu mladému architektovi 4 táci, on mi obšloh v jednom časopise bezvadný tip a udělal perfektní plány.
0: 4 táci?
1: No co? Ještě mi to přišlo o moc levnějc, než ty hrady, co stavějí sousedi.
0: To je pravda. Jo, taky budu muset dát dokupy ten matčin baráček, když tu teď budu bydlet.
1: Je to dost, že ses ukázal. Už jsi tu skoro měsíc, ale kamaráde, jako když neznáš.
0: No, tak víš, než jsem si vyřídil ten přechod a taky než se tu člověk rozkouká, tak...
1: Na to setkání si dáme panáka hochu.
0: No, jeden myslivec nemůže nikdy uškodit, jo? Tak ať žiješ.
1: Ať žiješ.
0: Jo, taky moc děkuju, Milane.
1: Prosím tě, za co? Tak jsme se neviděli skoro 5 let.
0: Člověče, za co? Psala mi matka, jak si pomohl s tou opravou střechy.
1: Jo, taková prkotina. Jsi přece kámoš, ne?
0: Pěkná prkotina, když jí vítr sundal kus krytiny a tyklo jí do kuchyně.
1: Tak zoufalou žensko, jako byla tvoje matka, jsem už dlouho neviděl.
0: No, divíš se, děravej barák a období dešťů na krku?
1: No je fakt, že pro starou ženskou, co si neví rady, je taková věc hotovej malér, to chápu. Ale pro našince, Rudlo, kamaráde, za půl dne jsem měl tašky i s melouchářem a druhý den byla střecha nepromokavá. Cvakni si.
0: A, dík. Jsi kámoš. A máš to u mě na revanč? Až dám dokupy nějaký koruny, tak začnu ten domek taky kapku zvelebovat.
1: No, to ti za to bohatě stojí. Je to sice malinkatý, ale postavíš nahoru štok a má taky pěknou zahrádku.
0: Jo, no, teď ještě sehnat ty prachy. No tak nějakou práci si udělám, ale zedničinu nesvedu. Budu teď bydlet a jíst doma, takže snad nějaký koruny dám dokupy.
1: Kdybys měl stavit z toho, co našetříš, kamaráde. No. Ale v té galvaně si přijdeš na svým, to je extra podnik.
0: No počkej, jak to extra podnik?
1: No to poznáš, tam jsou koumáci, kamaráde, klobouk před nima dolů.
0: Tak já se tam ještě moc nevyznám. Ty Milane, tak... Řekni mi o nich něco, ať si tam z neznalosti prostředí ještě nerozbiju ústa.
1: Z neznalosti prostředí? To jsi řekl bezvadně. Znáš mýho strýdu Vidru?
0: No jasně, jednal jsem s ním kvůli místu v galvaně.
1: Je to brácha mý matky, aby zrozuměl.
0: Já vím.
1: Teda on je vlastně přes tu dílnu šéf a přitom taky nemá šajna, jaký je tam prostředí.
0: No tak a nemohl bys mi poskytnout krátkou instruktáž, co a jak a tak? Tvůj strejda jako činitel konec konců šajna mít nemusí, ale já jako řadovka si takový luxus nemůžu dovolit. No tak jak to tam vlastně koulej?
1: Rudlo, ty vážně nic nevíš. Nehraješ na mě habaďuru?
0: Ale tak to víš, že něco málo tuším, ale nevím jak a tak, víš, chápeš. No můžeš mi pomoct.
1: Prosím tě, proč zrovna já? Já přece v galvaně nedělám.
0: Za to oni dělali pro tebe.
1: Ale...
0: No ne, docela náhodou jsem se díval do nějakých starých papírů.
1: Náhodou,
0: jo? Ale tak docela náhodou to nebylo, připouštím.
1: No proto. Našel jste mě nějakou zajímavost? Moc bych o tom pochyboval.
0: No něco přece, ale málo. Všiml jsem si, že některé zakázky byly vyřízeny mnohem dřív než jiné, ta tvoje mezi nimi. Vypsal jsem si tedy pár jmen, hlavně lidi, které znám, a řekl jsem si, že bych měl asi začít nejdřív u tebe.
1: Proč?
0: No jsme přece kámoši, ne?
1: Vidím, že se s tím prostředím seznamuješ teda pořádně. Tak, co chceš vědět?
0: Pokud možno všecko.
1: Nechceš to trochu moc?
0: Ty jsi tam měl nějaké věci z auťáku, že jo?
1: Ale bylo to takhle. Potřeboval jsem střelit dáči a dostat za ní slušný peníz. Teda s motorem a tak, to si vím rady sám. Ale kastly a chrom nesvedu. A tak jsem šel za strejdou, aby mi v té galvaně vyjednal protekční chrom. Teda dost jsem na to kvaltoval, protože jsem vůz mohl celkem výhodně střelit. A víš, co se stalo?
0: No Vidra tam zavolal a bedníček ti to sfouknul bez dlouhého čekání.
1: No to je právě omyl.
0: Jo?
1: Stejda nejdřív nechtěl o protekci ani slyšet, ale pustil jsem na něj naši máti.
0: Yeah.
1: To se znáš naši máti, tady se
0: do toho
1: teprve potom tam brnknul. A teď pozor. Víš, co s ním ta hatalka a ten její šamstr sehráli?
0: Co by sehráli? Mohli se přetrhnout, aby vyhověli činiteli.
1: Zase omyl. Ty dva jsou fikaní jako 7 čertů. Na strejdu spustili takový vodopád řečí, že z toho byl celý na větvi, že jsou úplně vytížení, že nemají ani špetku kapacity navíc, že zásadně nedělají nic protečně, úplně zásadně.
0: To mě taky říkali.
1: Prostě takovou kupu řečí.
0: No a co na to strejda?
1: Tam mě ti ho bylo až líto. On chudák se styděl, že se vůbec opovážil od nich takovou nemravnost požadovat. A ještě se jim omluvil a mě vynadal.
0: Docela si ho dovedu představit.
1: Jenomže já jsem holt z jinýho těsta a když si někdo začne moc vyprachovat hubu zásadama a poctivostí, začnu čuchat člověčinu. Jako ten dět Vševěd, nebo kdo to byl.
0: Milane, ty ses teda vůbec nezměnil.
1: Neměl jsem důvod, Rudlo. Vzal jsem tedy osud svýho fára, tak říkajíc, do vlastních rukou.
0: No a já jsem celý jedno ucho. Pokračuj.
1: Tak poslouchej. Šel jsem nejdřív do dílny, abych si trošku okoukal terén.
0: Jo.
1: A tam jsem našel osazenstvo v družné zábavě u kafíčka a flašky rumu.
0: Jo.
1: To mi dodalo odvahy a já se vydal do kanclu. Tam zase seděli u flašky vodky ta Fešanda s vedoucím.
0: Mm.
1: A zřejmě oddychovali po úsilovném plnění plánu. A tak jsem si s nimi tak nějak upřímně, tak nějak opravdu lidsky, zkrátka po česku pokecal. A víš co?
0: No, odkázali tě asi do patřičných mezí.
1: Co tě vede, kamaráde? Za týden jsem dačí prodal a to chromovaný na ní jen blištělo.
0: No, jak jsi tohle dokázal, Milane? Na rovinu. Heleč děsně, teda přímo existenčně mi na tom záleží.
1: Když na rovinu, tak na rovinu, Rudlo. Já tobě a ty mě. Platí? Jinak nehraju.
0: Platí, Milane. Na rovinu.
1: Rudlo, ti dva na to mají takovej systém, že budeš zírat.

0: Marie?
1: Jo?
0: Prosím tě, zavolej Ludvíka, ať si přijede.
1: Jo.
0: A taky bude zítra hotový ten čeftík pro Jirku Vondru, ten šedivej Fiat.
1: Už mi volal dvakrát.
0: Mm-hmm. Koukám, že se ani moc neraduješ na tu Itálii.
1: A jak jsi to poznal?
0: Počkej. Náš student přichází.
1: Rudolf.
0: No, Rudolfek.
2: Zdravím vás bojově, milí spolupracovníci.
1: Zdravíčko, Rudolfku. Máte náladu. Je vidět, že si u nás zvykáte.
0: Mě zajímá, co bude následovat po tom vřelým pozdravu. Jestli přání, nebo prosby, nebo dokonce stížnosti.
3: Samá voda. Smím prosit nejdřív jedno dobrý kafe, paní Marie.
1: Cože?
0: Pane Ptáčku, to už snad máme sváčku.
3: Ne, sváčku ne. Svátek, soudruhu vedoucí, svátek.
1: Rudolfa už přece bylo dávno, dávníčko.
3: No tak není každý den Rudolfa, pravda. Dnes máme svátek, abych tak řekl, zbratření.
0: Je, ty jsi pil, kamaráde, víš, ty jsi chlastal a pořádně,
3: ne,
0: že? Ne,
3: ale kde pak, pane vedoucí. Teprve se bude chlastat.
0: Jenže ne, tady, příteli.
3: To jsem rád, že mi říkáte příteli už teď a to ještě ani nevíte, jaké příznivé zprávy vám přináší.
0: No to jsem velice zvědav, co uslyšíme.
3: No tak, aby jsme to vzali z kraje, jak říkal ten Katmarie Stuartovně.
1: Co je? Co,
3: prosím?
0: Co to je?
3: No to je Mařenka, tedy vlastním jménem Marie Brizárdová.
1: No Mařenka Brizárdová, to je sice moc kvalitní nápoj, Rudolfe, ale jestli to má být...
3: Úplatek? No tak to my nebereme, chcete říct.
0: Správně, jen si to zase pěkně zapal.
3: Jenže, vážení, tohle není úplatek, to je zápisné do klubu.
0: Cože?
1: Co, zápisný?
3: No.
1: Jaký zápisný? Do jakého klubu?
3: Do prosperujícího a ode dneška u jednoho kvalitního člena rozšířeného klubu. Malér. Marie Alois Ruda Malér.
0: Víš co, kamaráde, jestli jsi v offsideu, tak ti napíšu náhradní
3: ne.
0: Volno. A jdi se vyspat. Ne. No, to ti píchne a potom snad začneš mluvit rozumně.
3: Ne, pane vedoucí, jsem perfektně odpočinutý.
0: Vidím.
3: Hotov povědět vám pěknou, ale pravdivou poudačku, jak říkají v Krkonoších. Jste připravený?
0: Poudačku o Maléru, jo?
3: Ne, o klubu Malér.
0: Ach tak. No prosím, začni.
3: No, to je správný povel. Tu Mařenku načneme, až to dopovím, jo? Vydržíte to, Mariánko?
1: Já prostě žasnu.
3: Že jo?
1: Co se to s vámi stalo, Rudy?
3: No, já totiž vždycky, když cítím, jak se na mě valí štěstí, tak mám dobrou náladu. A to je dneska.
0: Vy jste zatím jedinej, kdo považuje za důvod k oslavě Malér na trati.
3: No, poslouchejte, vážení, normální Malér by to pro vás skutečně byl, kdybyste narazili na někoho jinýho a ne na mě.
0: Kluci, já tak mít balonek, co má jesenbáci, tak mu dám fouknout.
1: Lojzo!
3: Proč?
1: Nech ho mluvit.
0: No tak, prosím.
3: Správně.
0: Prosím.
3: Vážení. Přijede auták z Polerole, utahanej, zedřenej, chrom prostě není. Chrom odešel. Ale za 14 dní nebo do měsíce chceme auták prodat. Po případě máme jet do Bulharska nebo do Jugoslávie. Prostě někam na přehlídku chromu. Jenže v okruhu 20 mil je jediný podnik, který naše nárazníky, poklice, lišty, reflektory může dát do takového stavu, abychom mohli v požadované době reprezentovat naše vyspělé galvanizérství.
0: A ten podnik máme být my?
3: Ale počkej, já neříkám žádné konkrétní místo, žádný konkrétní podnik, protože v našem podniku, co já vím, je například dodací lhůta 3 měsíce.
1: Nejméně.
3: No, to chápu, já to znám. Jenomže zákazník to nechápe. Zákazník to potřebuje, zákazník prostě musí mít nový chrom nejpozději do měsíce. Žádá, prosí, škemrá, slibuje, nabízí. Tady bonboniéru pro paní Mariánku, láhvinku nebo stovku panu vedoucí.
0: Ano, zcela zbytečně, jak už jsi sám poznal, že?
3: Správně. No. A proč? No, protože my nejsme ke koupi za stovku.
1: To bych řekla, že ne.
3: My si přece nebudeme svý čistý ruce mazat nějakou 100 korun.
1: No proto. Já už myslela,
3: No vy myslíte, to... paní Mariánko, ale zákazník už nemyslí. Ten nemyslí na nic jiného, než na to, že vy ho můžete zachránit. Třeba odválečku na nudle, že jo? No a tu nad ním zavlají vaše andělská křídla, Mariánko.
0: Tak hele, Črudo, zabal si to a jdi makat. Už těch keců bylo dost.
3: Myslíte? Tak vám by se fakticky víc zamlouval skutečný Malér, než klub Malér? No, ostatně na tom názvu netrvám.
0: Vypadni.
1: Počkej, Lojzo. Vyslechni přece člověka.
3: To je správné.
1: Ta minuta už nás nezabije.
3: Ano, to je konečně inteligentní přístup k problému. A stejně si myslím, že tenhle fígl jste si vymyslela vy, Mariánko, teda klobouk dolů, všechno čest. Tak vážení, Je to všechno prima, jenže to chce, aby vám kryl záda někdo v provozu. A od toho jsem tu já.
1: Co?
3: Nenápadný, ale platný člen klubu. Ode dneška. Kde je dost kapustičky, uživí se i tři slimáčci místo dvou, co?
0: Koukej, nech si ty svoje slimáčky a řečičky a vypal. Vypal, moc kecáš.
3: Vlastně máte pravdu. Já to tedy zkrátím. Tak tedy, když už je zákazník, který potřebuje tak nutně ten chrom na konci slibování, když už kolabuje a je ochotný ke všemu, jenom aby se zachránil, tady Mariánka mu skutečně záchranu nabídne.
1: No, tak to bych sama ráda věděla, jakou.
3: Ale jednoduchou a pro dobrého zákazníka přijatelnou, samozřejmě pro dobrého zákazníka. A protože ani nemusí strkat Marušce bonboniéru nebo šéfovi flašku, tak tu možnost bere všemi deseti. No a vy samozřejmě taky.
1: A jak se to dělá, když se to dělá?
3: No. Takhle. Nejdřív ze všeho pozveme toho dobrého, ale nedočkavého zákazníka na takový přátelský, neformální rozhovor. V jehož průběhu se kromě jiných vřelých slov také prohodí. A teď pozor. Milý zákazníku, tobě je přece jedno, co se napíše na fakturu. Nám to ale jedno není. No a pak ještě mnoho jiných upřímně míněných slov si přitom obě strany vymění i nějaká ta číše se v průběhu vypije. No a na konci této epizodky odjíždí spokojený zákazník s novým chromem a vy si mnete ručičky v představě, že se vlk nažral a koza zůstala celá.
1: Jenže to byste musel něco dokázat. Zatím to není nic jiného než nezávazný a nezlobte se na mě naivní pindání.
3: Ale Mařenko, vy si myslíte, že bych si troufnul doopravdy se ucházet o členství v našem klubu Malér, kdybych to nemohl dokázat? To víte, že nějaké to eso v rukávě mám, protože jinak bych nepřinesl tak drahou flašku, ale obyčejnej tuzemák. Tak jestli pak víte, co jsem dělal v minulých dnech, který myslím po pracovní době samozřejmě.
1: Mimo pracovní činnost zaměstnanců mě nikdy nezajímala.
3: Škoda, měla by vás zajímat. Jako rodáka ze zdejšího kraje mě totiž napadlo, že bych měl obnovit dřívější přátelské vztahy k některým lidem, co nedávno, tedy čistě shodou okolností, byli také našimi zákazníky.
0: Cože?
3: No těmi dobrými, myslím, nedočkavými zákazníky, jestli mi rozumíte. Jeden z nich se jmenuje...
0: Zaraž, kamarády, tak. To stačí prozatím. No a co koukáš? Otevři tu

0: Tutový kusy.
1: Samozřejmě.
0: Organizaci a nábor nech na nás.
1: Jo, jo.
0: Přivést můžeš jen zaručené kunčafty a Marie už to s nima zmákne. Když nebudeš kecat a přičiníš se, můžeš si po kapkách...
1: Cože?
0: No, řekněme, dost našetřit.
1: No, tak to jo.
0: Ale žádný levoty...
1: No, no.
0: A žádný malér.
1: A to je zase škoda, šéfiku. Taková prima zkratka to byla.
2: Když no. se jedná o vážnou věc, tak nemám ráda nějaký pitomý černý forky. Oh,
1: Maruško, dřív si lidi kupovali pro vás oběšence pro štěstí.
2: Co? To jsem neslyšel.
1: A myslíš, že měl štěstí ten oběšenec?
2: To měl být vtip.

0: Galvana. Dobrý den, soudruhu náměstku, prosím. V Itálii, no docela to ušlo. Přijďte se podívat, jak jsem opálená. Přijedete? No výborně, výborně. Ano, je tady, ale momentálně někde v provozu. Mám ho zavolat? A jako co, něco se stalo? Aha, reklamace. No jen přijďte, to vyřídíme. My těch reklamaček moc nemáme, jak víte. Dobře, prýma, těšíme se na vás. Naschledanou. Strašně se na tebe těšíme, Arnošte.
1: Maléko, tě brám, brám, spalovo, tě brám, brám, čau, bambino, l'italiano.
0: On tě ten humor přejde, Lojzíčku. Volal nám městek Vitra.
1: A spesso all'estero, a co?
0: Jede k nám. Aha. Nějakýho známý má reklamaci.
1: No tak to se moc neděje. Kafe máme?
0: Jo.
1: Poslyš, a ty flašky radši vynej z ledničky, co kdyby náhodou, že?
0: Koukám, že máš nějakou náladu. Ani stížnost, kterou osobně přijede vyřídit náměstek, tě nerozhází.
1: No proč bych neměl mít náladu? Totiž konečně to vypadá, že tu chatu koupím.
0: Já ti gratuluju. Tak vidíš, milost paní se přece jenom dočká.
1: Nezáviď, Marie, nezáviď. Já? Ona se bude válet na chatě a já budu mít klid. Jo, dala dělat toho Wartburga?
0: Že láháš. Myslíš, že potřebuješ prachy jenom ty? Na chatu pro milostivou bedničkovou?
1: No tak jistě, že ne. Ale řeknu ti, Maňo, že ten Ruda nebyl tak špatný kauf. Aspoň to v brusírně posichruje a my se nemusíme starat. Polovička starostí nám ubyla.
0: Polovička starostí je třetina peněz.
1: No tak to je sice pravda, ale buď ráda, že to dopadlo takhle. Mohli jsme narazit na gaunera, který by nás sejmul hůř. Ještě, že se inteligentní lidi vždycky dohodnou. Jinak by se už pomalu ani dejchat nedalo. Dále.
2: Zdravím, vážení.
0: Vítám vás, soudruhu náměstku. Už stavím na kafe.
1: Buďte zdrav, soudruhu náměstku. To je dost, že jste se k nám taky jednou tedy odvážil. Už jste tu nebyl, ani nepamatuju.
2: To kafe nedělejte, paní Hatalová.
0: Ne?
2: Já jsem už dneska tři.
0: Ale jedno kafe takového chlapa jako vy nezabije.
2: Ne, opravdu ne. Potřebuji jenom vyřídit jednu reklamaci mého bývalého spolužáka. Něco u nás, tedy u vás, měl. Nárazník a prý se mu to loupe.
1: Ale...
2: Mrkněte se zatím, paní Hatalová, na zakázku ano. Číslo 1172 Pultar z 2. Aha. června.
0: Pultar.
2: A já ten nárazník ukážu tady vedoucímu.
0: Ano.
2: Nechal jsem ho v chodbě. Pojďte.
1: Samozřejmě, co to bude na výzku.
0: 1172 Pultar, sakra, co to? Nárazník nebo Pultar?
2: Máte tu kopii, paní Hatalová?
0: Ano, prosím, tady je to, soudruh na městku.
2: Aha, poklice, dvě lišty.
0: Ano.
2: Ten nárazník tady není.
1: Nevadí, soudruh na městku, nevadí. Asi mu to dělali jinde, ale my mu to přeliznem, když je to váš spolužák, že jo?
0: No samozřejmě, to je přece maličkost.
2: No to je od vás šlechetná nabídka, jenom že on tvrdí, že jste mu to dělali vy a na zakázkovém listě nárazník není.
1: Ale kvůli takové maličkosti přece nebudeme debatovat, soudru na městku. Já to hodím do brusírny a pozítří si to může pan Pultar vyzvednout, když je to váš spolužák.
2: Počkejte, tady nejde o spolužáka. Tady jde o to, že podle papíru měl u vás dvoje poklice, dvoje lišty a žádný nárazník.
0: No tak, jak říká vedoucí, ten nárazník mu asi dělali jinde.
1: Jistě.
2: Ano, že by si dal ochromovat ostatní a s nárazníkem šel jinam, no to je přece nelogické, nezná
1: se. No tak, ať už to bylo jakkoliv pro vás, soudru náměstku, to klidně sfoukneme raz, dva.
2: Moment, něco mi na tom nehraje.
1: No,
2: víte,
1: prosím.
2: Já toho člověka dlouho znám a když mi řekne, že jste mu to dělal.

0: dělal vy, tak věřím, že to tak opravdu bylo.
1: Kdybychom to dělali my, tak by to bylo na zakázkovém listu.
0: Mělo by to tam být.
2: Co tím chcete říct, soudruhu náměstku?
1: My tady žádné levoty nevedeme, soudruhu náměstku, to se zeptejte našich lidí, kohokoliv úplně klidně.
2: Ano, třeba soudruha Ptáčka, toho jste sám osobně nám doporučil vy.
0: Výborně, dobře, zavolejte soudruha Ptáčka sem.
1: To je skvělý nápad a ten vám může nejlíp povědět, jak to u nás chodí. Pane Havránek, haló, ať sem hned přijde soudruh Ptáček, buďte tak laskavej. Hned ho tu máte, soudruhu náměstku, já zatím přece jen uvařím to kafičko, co říkáte. Něco lepšího my tady bohužel nemáme, jinde je to snad normální, ale my jsme tu spíš na práci.
0: Já bych stejně nemohl, řídím auto. Ale a to kafe opravdu nechci.
1: Ach, škoda, soudruhu.
3: Dobrý den, soudruhu náměstku.
0: Zdravím vás, Rudolfe. No, tak jak se vám tu líbí?
3: Znamenitě. Přijel jste se jen tak podívat, nebo jste nám přivezl nějakou práci?
1: Jde o to, Rudolfku, že si nějaký spolužák, soudruha náměstka, prostě vzniklo podezření, že děláme něco jako milouchy, představte si.
2: Naprosto neodůvodněné podezření, že se v dílně dějou nějaké, jak bych takto, levoty.
1: Ano.
2: Tak prosím, soudruhu náměstkovi, pěkně, vyložte, že jde o omyl nebo o nějaké drby.
1: Tak, správně.
2: Tak řekněte sám, pozoroval jste v dílně něco podobného?
0: Velice by mě zajímal váš názor, soudruhu Ptáčku.
3: No, víte sám, soudruhu náměstku, jak to chodí. Řeč se mluví a pivo se pije.
2: Prosím, vždyť vám to říkám. Soudruh Ptáček by přece nekecal, kdyby to nebylo pravda.
3: Jenže něco jiného je vymýšlet si a něco jiného je to dokázat.
1: Tak jistě, to slyšíte, ano. Sám, soudruhu náměstku. Jo, jestli si náhodou někdo přinese nějakou maličkost, co já vím, třeba něco obrousit, ano. To znáte, móda, moždíře a takové věci. Jistě. Jsme přece jenom lidi, ne? To víte, člověk nemůže každého zaměstnance hlídat.
0: Takže vy, soudruhu Ptáčku, nemáte žádný konkrétní důkaz, že by se na tomhle pracovišti dělo něco, řekněme, neregulérně. A čí je ta značka na zadní straně toho nárazníku, to G1172?
3: No, to je značka našeho závodu.
2: Ano.
3: Galvany.
1: To je sice naše značka, jenomže ten nárazník tady mohl kdysi už být.
0: A dostal totéž číslo zakázky jako před 2 měsíci.
2: No, proč ne, to... Náhoda, sice ojedinělý případ, ale i to se může stát.
0: Vy taky věříte na takovéhle náhody, soudruhu Ptáčku?
3: Ne, nevěřím. Já věřím na to, že každý podvod jednou praskne.
2: Cože?
3: Jako tenhle.
1: Ale co to... Zbláznil jsi se,
2: co to kecáš?
1: Co to kecáš?
0: Buďte tak laskaví a nechte soudruha Ptáčka povídat dál.
3: Ano, princip tohohle podvodu byl jednoduchý. Spočíval v tom, že zákazník byl v tísni a že mu nezáleželo, jestli zaplatí 300 za chromování složenkou galvaně a 300 hotově tady těm dvěma.
2: To už jsou úplné blábol. Soudruhu náměstku, to přece nemůže.
1: To není...
0: Pokračujte, soudruhu Ptáčku.
3: A tak se na zakázkový list, podle kterého se pak fakturovalo, jednoduše psala polovička, případně ještě méně, než se zákazníkovi ve skutečnosti udělalo. Druhou polovičku inkasovala tady Mariana od takových dobrých a bezpečných zákazníků v hotovosti.
0: Prosím, klid. Jste praktičtí lidé a proto byste mohli vědět, že takovéhle, řekněme, nekontrolované projevy můžou vaši situaci jenom zhoršit.
2: Promiňte.
0: Nezapomeňte, že jsou tu 2 světkové.
1: Svatá pravda. Soudruh náměstek má vždycky pravdu. Kvůli takové maličkosti přece nemá smysl se rozčilovat, Lojziku.
2: Jistě, soudružko Hatalová, o nic velkého přece nejde. Snad o nějakých mizerných pár korun. Tak nás, soudruhu náměstku, prosím, pochopte.
0: Mile rád, ale co mám vlastně pochopit?
1: No, tak... Připouštím, že něco takového, jako tu říkal soudruh Ptáček, se občas stávalo, ale to byly výjimky, skutečně výjimky.
2: Naprosté výjimky a většinou k tomu člověka doženou lidi, zákazníci. Ano. Pokud člověk není ze dřeva,
1: tak... Já bych vám nepřála zažít, když na vás naléhají, prosí, škemrají, ohání se, já nevím, jakou protekci.
2: Tak, ano.
1: Ze železa by člověk musel být, aby se nepokusil najít nějakou cestičku, jak jim vyhovit.
0: A něco z toho také strčit. Do vlastní kapsy.
2: Ale no... Ne, soudruhu náměstku, tak chápejte, kdo dneska nepotřebuje občas nějakou tu korunku navíc na nepředvídaná vydání. Každý z nás si přece potřebuje něco přikoupit, něco ano. připostavit, něčím přilepšit ano. dětem, že?
1: Chápete? Normální pracující člověk bez odpovědnosti má v tomhle směru mnohem snazší život.
2: Rozhodně.
1: Tu dostane 5, tam 10 korunu, tady ano. si odnese šroubovák, tadyhle matičku nebo půl pytle cementu.
2: Tak.
1: A jak k tomu přijde vedoucí pracovník, aby materiálně trpěl za to, že nese tolik rizika a odpovědnost?
0: Já vám rozumím, proto takový vedoucí pracovník by podle vašeho názoru měl brát 100 koruny a cement odvážet na nákladním autě, že?
2: Ale prosím, to snad...
0: Ale do této otázky se nebudeme pouštět, souhlasíte? Za sebe bych vám chtěl říct jen tolik. Kde je schopný a poctivý vedoucí, tam se nekrade ani v malém, ani ve velkém.
2: Ale to jsou řeči na schůzi.
0: Uvidíme, uvidíme. Za půl roku, možná za rok. Například tady toho podniku.
1: Ale samozřejmě, samozřejmě. Já jsem to věděla, že jste uznalý člověk, že se z jednoho případečku nebude hned střílet.
2: Samozřejmě, nebudete přece kvůli nějaké prkotině házet přes palubu osvědčené pracovníky, kam bychom takhle došli. Že?
0: Střílet se opravdu nebude, ale... Nějaké ty změny se přece jen budou muset provést.
1: No samozřejmě, na nějaké změně přece nesejde. Tady třeba soudruh Ptáček by mohl dělat soudruhovi Bedničkovi zástupce.
2: No, prosím.
1: Nebo obráceně, myslím.
2: No jak to obráceně?
3: Jaká jste
2: no,
3: velkorysá, Mariano.
2: No počkejte, jak to obráceně? Vůbec jaké změny soudruhu náměstku?
0: Poslouchejte, poslouchejte soudruhu Bedničku. Už delší dobu máme podezření, že tady u vás všechno klape.
2: Ano.
0: Ale nějak podivně. Když s tím předčasem přišel Brusič Bernát, no, ještě se vám podařilo skutečný stav věcí zatušovat. Někteří zaměstnanci, kterým zdejší poměry z nejrůznějších důvodů vyhovovali, jeho tvrzení popřeli. Podezření ovšem zůstalo a další případy se hromadily. Bohužel jsme nevěděli docela přesně, jak různé ty neregulérnosti provádíte. Tolik jsme ovšem věděli, že jejich příčina spočívá v řízení dílny. Proto jsme se začali ohlížet po novém vedoucím.
2: A našli jste tady toho, co?
0: Řekli jsme si, že to s ním zkusíme.
1: No tak to teda gratulujeme.
0: Těší mě, že oceňujete jeho kvality.
2: Hlavně to, že jste kamarádil s jeho tátou.
0: Když člověk zná soudruhu Bedničku, celou rodinu, jako poctivé lidi, tak to znamená víc než náhodný kádrový posudek. Jeho otec byl výborný soustružník a syn se naučil ještě něco navíc.
1: O tom jsme se už přesvědčili.
3: Ano. To mě těší, Mariano.
2: Jenomže jde o to, co se naučil navíc. Vsadím se, že se vám pan Ptáček nepochlubil, jak se s námi dělil o těch pár korun, co jsme si tu občas přivydělali. Ano, on se s námi o všechno na rovinu šáboval.
0: Hrgot, co to slyším za věci?
1: Jenom to, že v tom jede s námi. Zrovna včera jsem mu dávala prachy.
3: To ovšem nemůžu zapřít.
0: S tím se s mi nepochlubil, mládenče.
3: Tak zatím jsem ještě neměl příležitost.
2: A zatím si nehledal, jak tě znám.
3: Včera odpoledne, když jsem se tu jaksi napakoval, jsem šel za vámi soudruhu náměstku, ale byl jste u lékaře. Mluvil jsem s vaším zástupcem a peníze jsem mu předal.
1: Co?
3: Proti písemnému potvrzení. Pro jistotu, pane Bedníček.
2: Grázle. Tak vidíš, Marie, to máme za to, že jsme to tu 10 let drželi nad vodou. Za to, že jsme... Tenhle podnik postavili na nohy.
3: Snad vzhůru nohama, ne?
2: Za to, že jsme se tu dřeli, zkoušeli nový metody.
3: Ano, ano, jak to udělat, aby se vlci nažrali a koza zůstala celá.
2: Za to ty vaše metody. Potřebujou upíchnout kamaráda a tak se prostě vrazí dvěma zasloužilým lidem kudla do zadce.
3: Moment, moment. Ta metoda, jak vy říkáte, to byl můj nápad. Když mi nabídli místo vedoucího, dal jsem si podmínku, že se nejdřív sám přesvědčím, jak to v podniku vypadá, než o tom vůbec začnu uvažovat. Proto jsem si vymínil, že tu nastoupím jako řadový pracovník. A pak uvidím.
0: Slova jsou druhá Ptáčka, můžu potvrdit.
2: Čím dál tím lepší, takže teď tu bude šéfovat zakladatel klubu Malér. Takže teď do toho klubu vstoupí celý podnik.
0: Jenomže bez vás.
2: Cože?
0: Vy zakrátko vstoupíte do úplně jiného klubu, jen co kontrolní orgány vyřídí přijímací formality.
1: A tady z toho se stane podnik Malér. No to je výborný.
3: Ani ne, ani ne, ani ne. Když o tom tak uvažuju, tak M jako Marie odpadá, Al jako Alois také.
0: A zůstane jenom R jako Rudolf. Pokud jde o můj názor, tak já bych tenhle klub podporoval.

0: Takto jsme se na chvíli vrátili v čase. Do doby reálného socialismu, kdy protislužba byla nade vše a v duchu okřídleného hesla kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, se na všeobecném nedostatku všeho dal vytřískat majlant. Do této doby nás zavedla komedie Heleny Šoltésové Zůstane koza celá, když se vlci nažerou, z roku 1981. V režii Olgy Valentové účinkovali Alois Bedníček, vedoucí Galvany, Jaroslav Kepka, Marie Hatalová, účetní, Jaroslava Adamová, Rudolf Ptáček, Brusič, Ladislav Mrkvička, Jarča, dělnice, Jorga Kotrbová, Milan, Ptáčkův kamarád, Václav Sloup a Vidra, náměstek, Josef Chvalina.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký večer, přátelé, nastal čas vlídných tónů na stanici Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes pomyslně pozveme na pódium pozoruhodného a onehdy nesmírně populárního pianistu, který byl zkráceně zván italsky Liberace, ačkoliv to s jeho původem bylo složitější. Nejprve se krátce zastavme u začátku jeho životní cesty. Narodil se v máji před 100 roky ve West Allis ve Wisconsinu v rodině polsko-italských přistěhovalců. Jeho celé jméno bylo z tohoto důvodu jazykově kombinované. Vladžiu Valentino Liberace. Celé rodinné prostředí bylo veskrze muzikální, neboť tatínek velmi dobře ovládal lesní roh a působil v symfonickém orchestru v Milwaukee. Zjevně hudebně nadanému synovi zařídil lekce u vyhlášeného pianisty taktéž polského původu Paderewského. Mladý Vladžiu již solově koncertoval v 11 letech a ještě v pubertálním věku byl stabilním členem zmiňovaného symfonického orchestru po boku svého otce. Vše nasvědčovalo tomu, že Vladžiu Liberace má před sebou zářnou úctyhodnou budoucnost koncertního mistra. Jenže řízení osudu bylo jiné. Vladžiův smysl pro humor a snaha se předvádět na veřejnosti zapřičinili, že jeho kariéra nabrala trošku odlišný směr. Již na konci 30. let navštěvoval speciální kurzy, jejíž pomocí se měl zbavit polského přízvuku v angličtině, který by mohl u amerických posluchačů podle jeho názoru diskvalifikovat. Nakonec se mírných ozvuků polštiny v řeči nikdy nezbavil, ale ze zpětného pohledu se dá říci, že mu to spíše prospělo a ozvlášňovalo jeho projev. Za války měl Liberace, jak si už tehdy pro snadnější zapamatovatelnost zkrátil jméno, v armádě v rámci služby v Evropě na starosti večerní pořady pro obveselení svých souputníků a tohoto bavičského úkolu se zhostil velmi dobře. Po válce jí zůstal věren lehčím múzám, ale klasiku zcela neopustil. Některá témata klasické hudby oblékal do hávu líbivých aranžma, čím si získal značnou přízeň u nespecializovaných posluchačů a přitáhl zájem filmových tvůrců z Hollywoodu. Ale největší úspěch měl Liberace přece jenom z evergreeny z oblasti pop music. Jako třeba se songem Love Letters, milostné dopisy, v roce 1959. Jiří Kasal vám přeje ničím nerušený poslech.

Obě minulé skladby, které jste v dnešních vlídných tónech v prvním bloku poslouchali v podání hvězdného pianisty Liberáčeho a doprovodného orchestru, vzešly z repertoáru Franka Sinatry. Nejprve to byl song All the Way po celou dobu a pak Three Coins in the Fountain, tři mince ve fontáně. S příchodem 50. let už se stal Liberáče prvotřídní hvězdou zámořského showbiznesu a jeho příjmy náležely k těm nejvyšším. Říkalo se mu Mr. Showmanship, pro což neexistuje v češtině přímý ekvivalent, takže se to pokusíme vyjádřit jako schopnost nebo umění zaujmout diváky či posluchače efektními kousky. To Liberáče v skutku uměl. Dával si záležet na oblečení, které bylo vždy patřičně křiklavé, a při vystoupeních pokládal na třpitící se piano mohutný rozvětvený svícen. Liberáče oplýval nadprůměrnými gymnastickými dovednostmi a piano mu sloužilo také jako prostředek ke sportovním výkonům, ale v druhé polovině vlídných tónů neboli hudby beze slov upřeme raději pozornost k Liberáčeho instrumentálním výkonům, nutno říci, že úctyhodným. Už jsme měli na začátku v titulu skladby milostné dopisy a teď to bude přímo Secret Love, tedy Tajná láska, neboli původně filmový šlágr zpěvačky Doris Day a autorů Fejna a Webstera. Nyní však jako instrumentálka v podání pianisty Liberáčeho.

podání dříve nesmírně populárního pianisty Liberáčeho zaznělo ústřední hudební téma autora Victora Younga z divácky velmi úspěšného a stále vděčného filmu Cesta kolem světa za 80 dní. Tento více než 60 roků starý, dosti nákladný film, natočený podle románu Žila Verna, sklidil mnoho ocenění, mezi nimiž rovněž 5 Oscarů. Film a Liberáči, to je bohatá a zajímavá kapitola, kterou otevřeme za necelý měsíc při druhém setkání s nahrávkami této slavné postavy showbiznisu druhé poloviny 20. století. V tuto chvíli už vám v závěru dnešních vlídných tónů na začátku svatého týdne děkuje autor pořadu Jiří Kasel za poslech a zájem a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře příjemný čas před velikonočními svátky.

0: Kulturní archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva,

jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i

0: Kuka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v Noční lince. Co vás v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do jedné hodiny.

0: to je tematická písnička. Co vás se v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Hola, dobrý večer.
0: Hostine, zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení. Řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo.
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech skoro v kus, Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo předpokládám tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie. Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to... Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se to vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někdy udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: No, já bych řekl, že ne, že když člověk má ty nervy normální nebo v pořádku, tak nepotřebujete se nějak... Když není člověk steklej, tak jako vždycky všechno vyřeší v tichosti a...
0: Milene, a co vám řízení dává? Svobodu, klid nebo něco jiného? Proč je to pro vás taková srdcovka?
1: Klid, uklidnění. Člověk je sám svým pánem v tom autě, že jo? Prostě se
0: svobodný.
1: Člověk uklidní a jede se uklidnit někam.
0: A kdybyste si mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
1: Teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
0: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru. No to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo. Tak víme, že u vás to bylo řízení. Všeho, co má kolečka, nebo...
1: Řízení všeho, ano. Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Lze řídit. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
1: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem v pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
1: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno muži. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno. A dokonce vždycky ženský, co ho viděli, a třeba to bylo ze starého světa a něco a tak dále, tak prej, že to mám stůzek.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu, nebo i klasické zakázky?
1: Ne, to ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nebyla vyučila, ale já jsem měla samouk, že jo. Jenom jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stehuje, už je obrátí a tak dále.
0: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha a mnoha lety. Je něco takového, ne, nějaký pokládek?
1: Ne, neschovala, bohužel.
0: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
1: ne,
0: nějakou značku svoji?
1: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. No, pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
0: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
1: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak teda je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. Tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám si navlíknout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte? Já teď už mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
0: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
1: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. A takový různý, no prostě kalhoty z lacleba, na tý jedník, no jo, niečo sem, kde sem dělá aplikace, sem mu na ten lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
0: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
1: No ne, já jako, jak bych to řekla, já jsem pak ušila jenom málo, jo. I když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila v těch ubytovách nebo ústavech. Takže to jsem byla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. Uh-huh. A pak mi si zařídili jinou léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych už do smrti jenom ležela na posteli.
0: No, tak vlastně, no, já vám teda... Ano?
1: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
0: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi, a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou,
1: ano,
0: paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všichni zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942 a to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě Tygřík, Helenka. To, a já jsem to četla kolem dokola, strašně jsem ráda četla a bylo neštěstí, když mě naši, to ještě se topilo ve sporáku, my jsme bydleli na vesnici a mámka dala na kam na mlíko konvici s meltou a ještě prostě hrnek nebo hrnec se šrotem a já jsem to měla hlídat. Jenže já jsem se tak zabrala do četby, že mě uteklo mlíko, kafe, šrot se připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit, mamka ta nepletla a já jsem začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebiky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takové dečky, i plýma z toho šly a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď po mě začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historii nebo něco jiného?
1: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky odvezli do sklepa, do školy. A je to, jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka, která byla v roce 1866 bitva tady u Hradce Králový a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se od toho odtrhnout. Ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, sebraný spisy od Boženy Němcové a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla. Takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych ne to nečetla.
0: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor, nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu, dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat se tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju hezkou noc.
0: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje? Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan. Zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích, tam jsem se učil s nějakým UAZem 469, pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, a sice Favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815 Tatru, cisternu na vodu cistu šestikolku a tahače 815 osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktoru výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím, vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování, všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní dovolenou, a je to příjemné se podívat, co je v dnešní době možné všechno si dokoupit, jak se připravit na, na kempování, anebo vůbec vymyslet, jak si udělat krásnou dovolenou. A nemusí to být jenom někam do ciziny, na pláž, k moři, může to být i v naší krásné České republice.
0: Ano, to kempování může být v dnešní době velmi pohodlné a komfortní. Ale já bych se, jestli dovolíte, vrátila k řízení těch armádních vozidel. Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Co vás teda
0: na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu, a je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu, a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády, a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skopil sedačku, asi zdřímnul, a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou, a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet, a Já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odjezdil na Liasce Iveku a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám, no...

0: teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
1: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoferství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských lázní udělal na ten autobus ten plný počet, tenkrát to bylo 65 bodů, dneska se to taky všechno už jak si změnilo ta doba, ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě, takže rád na to vzpomínám, někdy se mi ty vzpomínky vynořují a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
0: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte něco, co vás baví natolik, že si na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: Čemu věnujete nejvíc svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukníčku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: Mm-hmm.
1: No, takže to převzala ode mě.
0: Zaujala tím, že jste řekla, že jste ji ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla,
0: prodlužovala. Nižší,
1: protože ona byla tak štíhlunka, tak hubenoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila.
0: Mm-hmm.
1: A takže ona to bědi viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom. Tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc bylo, jak šla v 9. třídě na podobě svědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama.
0: Mm-hmm.
1: Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat a, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala. Některé velikosti nebyly ani k dostání nebo některé zboží, takže... V tomto případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teď mám zálibu v knihách, jako. Tak jak mluvila paní před mnou, takže čte já taky čtu hodně, ale teď z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci,
0: uh-huh.
1: Ta knihovní.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové Babička.
0: Uh-huh.
1: Tuto knížku máme jako dědictví rodina, protože to je na křírovém papíru. A tak to máme jako vzácnost. Tak to tu babičku ráda čtu, jednak je to krásně i ty obrázky jsou tam nádherné, ručně kreslené. A tak je to taková vzácnost, ta knížka naše.
0: No to věřím. A kde se to u vás vzalo, babička na křídovém papíru?
1: To už měla moje tchyně a tchyně to dostala od svojej maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
0: No.
1: Opravdu to říkám, to jinak to opravdu dětem jsme ani nedávali do ruky, jak to museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
0: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst to jenom
1: ne.
0: S dětmi
1: Česka
0: pod žádnou kontrolou.
1: Česka to teď pro svoje vnuky, no.
0: Mhm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto období.
1: Ano, to tak vzniklo určitě.
0: Nebo máte tam datum z druhé strany, Pamatujete si?
1: Ne, to teď už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, to ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90 a ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
0: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila to vůni těch starých knih.
1: Jo. No. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lístky, tak to žijete s tím, protože to opravdu... Něco narazné. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane zvednici, to je taky na křídovém papíru.
0: Děkuju, paní, teď se mě říct paní babičko, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily a pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
1: Určitě.
0: Zdravíme ze Zlína do
1: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: dobrý večer i do druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří už jste se nám ozvali a sdíleli svoje příběhy. Je krásné slyšet, co všechno vás v životě provází, ať už je to čtení, vzpomínky na školu, šití, řízení nebo jiné obyčejné věci, které mají ale velký význam. I v této části pořadu budeme pokračovat v tom, co vás v životě nejvíc pohltilo, co vám dělá radost, k čemu se rádi vracíte a co byste si neuměli představit, že byste už nikdy nedělali. Jsem ráda, že jste s námi a budu se těšit na další vaše telefonáty i zprávy. Noční linka s Jarkou Barboříkovou pokračuje. 731 800 900, to je telefon.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Čemu se rádi věnujete, když máte koneční chvíli jenom sami pro sebe? Podělte se o svůj příběh, jako právě teď pan Mirek.
1: Mirku,
0: vy jste říkal, že dřív jste volal z Rašova a teď odkud, jestli jsem
1: ano,
0: to pochopil?
1: Ano, dříve Mirek z Rašov býval pojem na noční lince a na rádiu Pardubice.
0: Vy jste ale říkal nyní, před 10 lety. Bylo. Proč jste měl takovou
1: pauzu? To, co
0: pauzu?
1: Mě pohltilo v mládí, to byl tramping.
0: Mirko, můžu se zeptat, vy jste
1: teda... Jak si říká řemeslo až do smrti.
0: Vy mě neslyšíte.
1: Ale tak člověk stárne a taky se třeba věnuje postupem něčemu jinému. Ní jsem zase těšil, takže zvířátka a tak podobně. To už trampingu moc nesvědčí. A co mě pohltilo posledních 10 let, ale odjakživa mě zajímala historie, protože jsem těšil historická vesnice, máme tady pozůstatky nějaké středověké stavby. A posledních 10 let mě pohltili rodokmeny. Takový rodokmen, to je detektivka. To se do ní ponoříte a zkoumáte a zkoumáte a zcela vás to vtáhne do děje a nemůžete přestat, protože každý večer se ponoříte do matrik a bádáte, až tomu zcela podlehnete a ono, asi je to taky únik od dnešní reality. Když člověk vidí, co se všechno děje, takže se hrabat z té historii je takový jako pohlazení po duši, takový milejší. A teď si to představuji, jak ty lidi žili v tom 17. a 18. století a jak to prostě na té vesnici chodilo. A takový ty romantické představy, i když tenkrát o romantice ani náhodou, že to tak do romantiky ten život měl strašně daleko. No a jak říkám, je to i tak trošku únik od dnešní reality. Ta doba je trošku taková hektická.
0: No, Mirku, tak já vám do toho...
1: se přiznám, že mě to trošku nahrazuje nízký důchod. Ano, slyším vás.
0: Mirku, jak daleko se vám podařilo v rodokmenu dostat, když jste pátral po svých předcích? Kam až
1: tak
0: se vám podařilo dostat?
1: Po mých předcích konkrétně se mi moc daleko nepodařilo. 1779 a tam nejspíš došlo k tomu, že náš rod byl, se přejmenoval, jo, protože Josef II. Ustálil příjmení a tak dále, a takže jsme se nejspíš náš rod jmenoval nějak. Ale jak říkám, já se tomu věnuju celkem jako nejenom u svého rodokmenu, ale jako na takové větší bázi, takže mám za sebou tak 150 rodokmenů za těch 10 let zhruba. A takže nejdál se mi podařilo dostat 1748 Bína Jankovice Kozašice, ale taky díky tomu, že byl richtářem v té vsi, protože tenkrát v té době 1648, snad jsem to řekl dobře, taky v té době asi nezapisovali úplně každýho a taky bylo štěstí, že to patřilo pod matriky římskou katolickou církev Přelouč, která má matriky od roku 1638, takže
0: vy jste říkal 1600, anebo 1700?
1: 1648.
0: No,
1: ale to není jako můj rodokmen, protože já se tomu věnuju.
0: Rozumíme, ano, to jsme pochopili. Ale to je úžasné, to jste pro některou rodinu udělal obrovský kus práce a dal jim obrovský poklad.
1: Ale nejhorší je, že tak samozřejmě ty data podlíhají GDPR a podobnému, a že ty dnešní potomci by samozřejmě chtěli vědět, jak, kde byli jejich předci a odkud a tak dále, ale ty data vstupní, to je prostě, že jo, jak to bylo. Dokud bylo koho se ptá, tak jsme se neptali, a když se chceme zeptat, tak není koho. No, takže
0: tak.
1: Ty GDPR 100 let na narození a tak podobně, takže pak je těžký se dostat k těm vstupním datům, ale jakmile se dostaneme ke vstupním datům, jak říkám, tak takzvaně se chytnout, tak pak už je to detektivka, pak už vás to vtáhne a denně v těch 4-5 hodin prostě, no dneska už jsem přestal, o půlnoci jsem přestal a teď jsem si vás pustil, tak jsem
0: Mirku,
1: na to konto zavolal, no, protože
0: jak,
1: mě to skutečně pohltilo.
0: Jak reagují lidé, když potom dostanou ten hotový rodokmen?
1: No tak jak kdo? Někdo si to udělá, jako aby to měl, ale mě vždycky potěší zpětná vazba. Zpětná vazba, víš, to skutečně lidi přečtou údaj pod každou matrikou a začnou se ptát, mají doplňující otázky, doplňující a tak dále. Někdo to prostě veme, ano, mám, tady máš a odchod, jo. A to je takový, jako bych řekl, takový jak šosácký, nebo jak teď mě schází na to výraz.
0: Já věřím,
1: prostě,
0: ale že to je minimum.
1: Ale někdo má skutečný zájem a když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví, jo. A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
0: Mirku, a stává se vám někdy, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
1: A tak, no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, já jsem loni měl trošku relaci, se mě paní Slezáková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax v příjmení, že si taky mysleli, že byli potomci rodu nebo nějakého francouzského vojáka a došel jsem, já nevím, po roce 1700 Kostelec u Pěti, je někde u Prahy, to je, já už, si to, už se mi to dneska plete. Kostelec u Pěti, čeho? Křížů? Tak nějak. Jo, prostě už tady byli ty potomci rodů Limax začátkem 18. století, no. Asi tak, no. No někdy je to třeba pro tu rodinu zklamání, že jo, že si mysleli Buchvice, jo, ale dělal jsem třeba i rod Kajínek a podobně. A nebo a těch je v republice, já nevím, 500, teď dělám rod Šolta, tady je to rozšířené příjmení u nás a ono jich je v republice taky asi kolem 300. Jenom.
0: Aha, no.
1: Takže jsou takový určitý regionální příjmení a tak, ale říkám, je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie vesnic tady okolo a tak podobně, no.
0: Mirko, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodu kmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože tam přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady tak kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
1: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byl příběh, to bych si taky přála znát rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.
3: Taky jsem se narodil bos, jako každý chlap, a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos,

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody.
0: Aha.
1: A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme schánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malý závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaní. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane, nebo jim bylo líto těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se ti nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezlo jak do ponorky. To auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, že jste chtěl ženu uklidnit, ale... No tak jak to jenom, pokračovalo?
1: Tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo kluci, musíte umět jezdit. Jo. To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme po tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo. My jsme jako soukromníci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82.
0: No a
1: tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl. Takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: V České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne, to už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky a manželka byla ráda.
1: Petr, no tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už. A moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o to mi nevyprávěj.
0: Mm-hmm.
1: To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit. A...
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu. Ale jako, kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaší manželce.
1: Já to takže... chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly svařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No.
1: No, koníček, jak bych vám to řekl.
0: Skončily automobilové závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenom, že to zase...
0: Tam je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování. Mě nebavily sjezdovky jak v loučky. No,
0: to si
1: myslím. Takže jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sjezdovky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závodění. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak mějte
1: tak, mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz vláhy Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala minutu po půl jedné. Co vás nabíjí energií a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopřed, no hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko. Ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koničky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nebyl čas. Ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou. A opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo, otočil auto na střechu při jedněch závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda jiný, to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno, přilby museli mít na hlavách, všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
0: No to jste určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan, to je fajn.
1: No, takže opravdu měl pravdu.
0: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži, s dovolením vám skočit do řeči.
1: No.
0: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
1: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu. No, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžoval. Takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
0: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
1: Protože no, jasně.
0: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
1: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Ty, co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zase přijel s támhletou slečnou, pan Čeče, ty furt taháš mě sebou. Proč si nejmeš nějakou mladou koču, já bych si doma odpočinula.
0: Ne,
1: bavilo mě to, no žila jsem tím, protože jsem taky pracovala mototechně, takže jako mi i ty věci, co se týče techniky, jako něco říkali, že jo. No, bylo to fajn. S tím pánem, co teď mluvil přede mnou, s tím bych si ráda popovídala.
0: To věřím.
1: Kdyby se ozval vám znovu, klidně mu dejte moje číslo.
0: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já si to s vámi můžu upřesnit víc.
1: Dobře.
0: Děkuju, opatrujte se. Zavolejte
1: taky
0: zase.
1: A děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zvedl tady ze židle.
0: Ano.
1: Říkám, že to je můj bývalý život.
0: Tohle. Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh, tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barboříková.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým? Halo?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte, vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, ano, dobrý večer všem, i vám, paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Tím porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak tuhle cestou jí moc zdravím a děkuji jí za to, že mi takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor, podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaký záznam vystoupení, to mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok, teďkonc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila a tam, když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
0: Mm-hmm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
1: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka a tam bylo spoustu krásných fotek rebornovaných panenek a historických kočárků a to bylo opravdu na dlouho a to bylo krásné pokocháníčko, no, to se mně moc líbilo.
0: Janě, jaký poklad máte doma, nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
1: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
0: A jaký

0: kolem přes těch 20, určitě kolem 30 možná, no.
1: Aha.
0: A těch plišáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Můžu to někdy spočítat, no.
1: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plišáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
0: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám s ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plišáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže jak tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mývalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech k narozeninám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
1: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Janí, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plišáků, brouzdáním po internetu.
0: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat s radost jiným lidem. To je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
1: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaši návštěvu, Janí, loučíme se, přejeme všechno dobré.
0: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolila. Naslyšenou, Jaruško.
1: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. A já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala. Ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek drávu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř.
1: Mně taky. 50? 50 let.
0: 50 let jste pracovala u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Závody, hradla, hlásky, prodej jízdenek, všechno možné. Dělnický povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že? Ale jako na té dráze, taková ta samostatnost, jo? Prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám taky velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrých stanic, nebo na těch pořadů, to jsem si pak vybírala a prostě spojila jsem jako prostě to užitečný s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr, vidíte tady různý ty osudy, jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla nůžkama do hlavy, druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo. Nikdo není úplně tak zkaženej, zlej. A já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu, tak bohužel v té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jsem o ní mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je taky mrtvá. Jo, to prostě, to si dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by někdy byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No já jsem nechala na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že jo? Pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny. No.
0: A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili všichni lidé, kteří tam s váma žili a postupně odešli, kdybyste měla udělat takové nějaké závěrečné rezumé?
1: Třeba lidi, kteří měli možnost jako žít líp, je to třeba syn doktorky Feťák, jo, jak dopad, co mu to bylo platné, že měl všechno. Mě tenkrát řekli, ty se nikdy nevdáš. Jo, no tak jsem se sebrala a šla jsem si vydělávat na sebe sama. Ale chtěla jsem dělat tu práci, která mě teda bude bavit. Že budu na ní vlastně odkázaná.
0: A litujete jo, prostě, toho, anebo ne?
1: Nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu život. Padám, ano, padám jako taky do té hloubky, já se z toho nemůžu vyhrabat. vytloukli mi tady zuby třeba, tak peníze ukradli. Ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny a korty soukromí, není to zabezpečený. Prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát. Propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu. Prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je mi líto těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: No, to je paní tak Marie, asi všechno. Děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu vstát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání, bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí, klidnou noc, ať se vám hezky usíná, těším se na slyšenou. Jarka Barboříková.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
2: Ivana Valešová.
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás vítají na vlnách druhého programu Českého rozhlasu. I dnes jsme se v Českém rozhlase Brno nechali inspirovat knihou Petra Hory Hořejše. I dnes budeme všichni vedení režijní rukou
5: Jaromíra Ostrého.
1: Ale dnešní setkání bude mít přece jenom trošku odlišný charakter.
2: Chtěli byste mít další vydání tohoto pořadu jako příběh svého druhu? Kriminální?
4: Dobrá, máte ho mít.
2: A nepohrdli byste ani hororem?
4: I ten je váš.
2: A co pověst plná tajemství?
4: Je vaše ještě dřív, než své přání vyslovíte.
2: A dejme tomu příběh hrdinství, mužnosti, spravedlnosti.
4: Jak libo.
2: Můžeme nabídnout ještě další žánry.
4: Romantickou lásku, vášeň, cit.
2: A taky...
1: Slyšíte?
2: Ovšem, že slyšíme. Tklivá melodie ta vhodně doprovází příběh mladého Zemana, udatného a ctidbalého Dali.
1: Nerušit. Krásně hraje.
4: To hraje Dalibor.
2: V Daliborce.
1: Taněha. Ten cit.
4: Inu na výkonného umělce amatéra.
2: A vlastně umělce proti své vůli.
4: Slušný výkon.
1: Ještě... Jednou jeho jméno nějak jsem přeslechl.
6: Dalibor. Dalibor z Kozojet. Zeman. Léta letoucí bylo ticho a smutno na hradě svatého Václava. Okolí jeho spustlo za velké bouře husitských válek, kostel svatého Víta byl vybit, a komnaty královské Karlem IV. Nádherně zařízené scházely čím dál víc a více. Občas jen a ne nadlouho oživly, když sem král z dola, ze starého města, ze svého dvora zavítal. Zavítal, chvíli pobyl, ale nezůstal. I mladý Ladislav Pohrobek a slavný jeho nástupce Jiří, král žehnané paměti, sídlili více dole ve městě. Po Jiříkovi také první léta Vladislav II. Jagellonec. Ale za toho pak nastala veliká změna. Po 12 letech svého panování změnil své sídlo. Událoť se mu pojednou, že není dosti bezpečen ve svém dvoře staroměstském, při němž dal vystavěti nákladnou, uměle a krásně vyzdobenou věž.
1: Kdybyste ji náhodou v Praze nemohli najít, tu věž, tak je to věž prašná, zatímco královský dvůr se nacházel zhruba na místě dnešního domu obecního.
6: I vrátil se Vladislav do dávného sídla českých králů na Hradčany a dal tam vše, co spustlo, obnovit a znovu upraviti. Beneš Zloun vystavil velikou, podivuhodnou síň.
1: Dostala jméno po investorovi, tedy Vladislavský sál, jinak onomu architektovi, kterému Alois Jirásek přezdíval Beneš Zloun, říkáme dnes Benedikt Reid alias Reid. Kromě sálu na Pražském hradě navrhl i loď chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře a ani ty zmíněné louny nepřišly zkrátka. Pan Benedikt se na jejich tváři podepsal skvostným děkanským kostelem.
6: V tu dobu také postavil modlitebnu pro krále v kostele svatého Víta napravo od velkého oltáře, vyzdobenou znamenitým dílem kamenickým. Král dal také holé stěny chrámové vyzdobití koltrami.
1: Nerad vstupují do toku klasikova vyprávění, ale koltry neboli koltřice byly závěsné ozdobné textilie na zdech.
6: A péčí jeho zaskvěly se komnaty v královském hradě zase nádherou čalounů i obrazů. V jedné z nich visely samé obrazy českých knížat a králů. Ale nejenom na výzdobě dal si král záležeti, nýbrž i na tom, aby hrad byl lépe opevněn. Tak stvrdili na jeho rozkaz hradební zdi, prohloubili příkopy, zvýšili náspy, kde toho třeba bylo,
3: a na věži Mihulce udělali krov velmi vysoký a pokryli jej polévanými cihlami, nad nimiž se na makovici bělal a svítil postříbřený lev.
2: Snad se může zdát někomu z milých posluchačů, že trvá poněkud déle, než se dostaneme k jádru příběhu.
4: V tom případě však prosíme o snažné pozhovění, neboť každým slůvkem se již k němu blížíme.
1: Vhodně nakladená slova. Nuž, klaďmeš další.
3: Nedlouho potom dal král Vladislav stavěti novou okrouhlou věž za dobem nejvyššího purkrabího blíže zadní brány. Vystavěli ji nad jelením příkopem na ochranu hradby, ale také za obyt, za smutný obyt. Zřídili v ní trojí vězení nad sebou. Nejdolejší z nich bylo podzemí, bez oken, bez světla, bez dveří. Vězeň měl do něho být spuštěn po provaze děrou či špuntem v podlaze vězení prostředního. Věž dostavěli, ale vězně do ní neměli. Ani do nejhořejšího lehkého, ani do ostatních. A tak byla věž prozatím bez jména, neboť toho se jí mělo dostati po vězni, jenž by první její práh překročil. Dlouho však bezejmená nezůstala.
1: Jméno, které obdržela po svém prvním nedobrovolném nájemníkovi, si podržela dodnes.
2: Daliborka.
4: Po Daliborovi z Kozojet, neboť
3: Dalibor první jako vězeň překročil její práh. A tak nazvána jest po něm Daliborkou. Na hradě i po celé Praze se mluvilo o mladém Zemanovi proto, že byl prvním vězněm v té nové věži i pro příčinu, pro kterou se tam dostal.
1: No, to bych taky rád věděl, proč vlastně chudáka Dalibora zavřeli.
2: Byl zastáncem chudých a utlačený.
4: Mužem krásného charakteru, který o svém příteli Zdeňkovi zpíval tak nádherným způsobem.
1: Podotýkám nikoli v Daliborce, ale na jevišti Pražského národního a pak ještě mnohých jiných divadel, kde všude zazněla opera Bedřicha Smetany.
2: A jeho láska k Miladě rozechvívá dodnes srdce každého posluchače.
4: A ta slova o svobodě,
2: ta se stala přímo symbolem Smetanovy hudby.
4: Skladatel napsal něco víc než jenom běžnou operu.
2: Dalibor je bojovníkem za právo, za spravedlnost a raději obětuje život, než by se pokořil.
1: Což jsou vše zajisté ušlechtilé myšlenky, nicméně stále jsem nedostal odpověď na svou otázku. Proč byl Zeman z Kozojet uvržen do vyšetřovací vazby?
4: To bylo složité.
1: Tak co není?
4: Velmi složité.
1: Složité jako dnešní politika?
4: Ještě složitější.
3: Tenkrát se dálo mnoho zřejmého bezpráví selskému lidu. Páni a vladykové utahovali jej novými neslýchanými robotami. Leckde nemohli těch nátisků již snésti. Proto opouštěli vše, utíkali ze svých gruntů do lesů, do jiných končin a dávali se v zlodějství, loupežení a v jiná zločinstva. Jiní pak se proti svým pánům bouřili.
1: Až tam to došlo?
4: Až tam.
1: Začaly se dít věci?
4: Začaly.
2: Ale Dalibor v tom byl nevinně zpočátku.
4: Aspoň se to tak říká.
1: Kdo to říká?
4: Alois Jirásek.
3: Tak se zdvihli sedláci proti Adamovi Ploskovskému z Drahonic v Litoměřickém kraji, poněvadž byl na ně krutý a vymýšlel na ně nepravé roboty i různé a veliké útisky. Obořili se na jeho tvrz, stekli její valy, vypáčili brány a když se tu jejich krutý vladyka udatně bránil, zranili jej a zajali.
1: Tedy prekérní situace.
2: Velice nepříjemná.
1: Pro koho?
2: Pro obě strany.
1: No dobře, ale to všechno se týkalo pana z Ploskovic a jeho poddaných. Co s tím vším měl společného náš hrdina pan Dalibor z Kozojet?
2: Dost.
4: Hodně.
2: Já bych řekla, že víc, než mu to bylo nakonec milé.
3: V sousedství vladyky Ploskovského žil tenkrát na své tvrzi mladý zeman Dalibor Skozojet, muž starobylého rodu, jehož předek s králem Janem u Kresčaku hrdinsky bojoval a také s ním tam zahynul.
1: Faktická poznámka, je to pravda?
4: Je.
1: Jmenoval se...
4: Taky Dalibor a taky Skozojet, byl to pradědeček a u Kresčaku v skutku padl.
2: A k jeho stejnojmenému potomkovi se jednoho krásného dne...
3: přihrnuli osvobození sedláci Adama Ploskovského a radostně mu oznamovali, že mají Ploskovskou tvrz ve své moci a žádali, aby se jí Dalibor ujal, oni pak, že se mu rádi poddají a již se poddávají jako své vrchnosti, že tak činí o své vůli a rádi, poněvadž vědí, že jim bude Dalibor pánem milostivý.
1: Jak to tak exaktně věděli?
3: Znaliť a měli toho zkušenost, že byl Dalibor Skozojet ke svým poddaným vždy hodný a milosrdný. Ano, že se ujal nejednoho ubožáka z jiného panství a že mu svou přímluvou i jinak pomohl.
1: Alois Jirásek nebyl ani první, ani poslední, kdo se případem Dalibora Skozojet zabýval.
2: To určitě ne. Jako první začal Václav Hájek z Liboča.
1: Náš starý známý.
2: Který ony události popsal ve své Kronice české.
4: Ta vyšla v roce 1541, to znamená, že měl odstup. Něco přes 40 let.
3: Léta 1498. v kraji Litoměřickém Ploskovskému Adamovi jeho poddaní se sprotivili a jeho tu na Ploskovicích dobývali, a to z ponuknutí nějakého Dalibora, kterýž také byt svůj měl nedaleko odtud. Uslyševše o tom měšťané litoměřičtí, rychle lidu něco pod praporcem poslali a téhož Adama retovali.
1: Moment. Hájek z Libočan, tenhle ten pán proslul nejedním výmyslem a rozhodně kandiduje v naší literatuře faktu na titul mistra pábení.
2: To určitě ano, ale v případě Dalibora se do nějakého přílišného fantazírování nepouštěl.
4: Jednak na to všecko, co se v litoměřickém okolí stalo, bylo pořád ještě dost svědků.
2: Jednak uvádí docela určitě, že povstání proti ploskovskému pánu vzniklo kvůli tomu, že vzbouřence Dalibor ponoukal.
1: Tedy naváděl je, ale u Aloise, tedy Jiráska, není o žádném navádění ani zmínka.
2: Není. Podle spisovatele se sedláci vzbouřili sami od sebe.
3: Nemohouc se dále snášet robotu a nátisk.
1: Jirásek píše nátisk, ale šlo spíš o útisk, ne o žestě.
2: Teprve potom radostně přišli k Daliborovi a dobrovolně se mu poddali, poněvadž...
3: byl vždy hodný a milosrdný.
4: Nejdůležitější na celé pasáži z Hájkovy kroniky je myšlenka utroušená vlastně mimochodem, že se všecko stalo...
3: u ponuknutí jakéhosi Dalibora.
1: Dodejme ušlechtilého a milostivého pana Dalibora.
3: Vladyka Dalibor jich neoslyšel. Přijal, co mu nabízeli, když uslyšel, že mají na vše zápis bývalého pána. Ale ten, jakmile vyvázl a se pozdravil...
1: tedy pan Adam Ploskovský z Drahonic?
3: Domáhal se svého zboží. Úsilně se dovolával pomoci vlády a zemští hejtmané, majíce Daliborovo jednání za pich a vzpouru sedláků ploskovských pak za vzpouru, sebrali branou moc litoměřického kraje, braný lid veškeré šlechty těch končin i litoměřických měšťanů.
1: A následovala trestná výprava,
2: která skončila pro pána Skozojet jak nejhůř mohla.
4: Však už naše historie k tomuto bodu nezadržitelně spěje.
3: Veliký ten houf udeřil na vzbouřené sedláky. Mnoho jich pobili, schytali a krutě strestali a také Dalibora jejich spolčence zajali. Tak se dostal mladý zastánce utiskovaného lidu do pout. V nich ho zavezli do Prahy a uvrhli do prostředního vězení v nové kulaté věži za domem Purkrabským nad Jelením příkopem. Spupní páni byli rádi a přáli mu to. Lid ho však litoval.
1: Tolik mistr Jirásek.
4: Z každého jeho slova dýše smysl pro spravedlnost.
2: Z každé jeho věty je cítit, že straní sedlákům proti jejich krutému pánovi.
4: A taky, že se zastává toho, kdo nemlčel a svůj hlas statečně pozvedl.
2: Lidé se bouřili proti pánovi.
4: Byla to opozice? Boj za lidská práva?
2: Nebo to byl rozvrat? Trestná činnost proti zákonnému pořádku?
6: Timeo hominem lectorem unius libri,
1: řekl mudrc, jakým Tomáš z Akvína, řečený svatý bezesporu byl. Česky by se ta jeho myšlenka dala přeložit jako:
6: bojím se čtenáře, jenž čte jednu knihu.
4: Neboli je třeba se báti těch, kdo znají věc jenom z jednoho pohledu, i když to mohou myslet dobře.
1: Víte co? Zahrajme si divadlo.
2: Jsou se herci? Rádi.
1: Loutkové divadlo. Takové svěží dílko milého autora pana Josefa Žemly, někdy ze začátku minulého, tedy 20. století.
2: Aha, takový druh dramatického umění vyžaduje ovšem zcela jiný přístup.
1: To jsme s režisérem už promysleli. Tady kolega by mohl hrát Dalibora.
4: Počkejte, jako titulní role?
1: No, jak jinak?
4: Beru, titulních rolí není nikdy dosti.
1: No, a druhý kolega bude hradník.
4: Hradník?
1: No, něco jako Daliborův podřízený, tak a je to na vás.
4: Nuže, milý starochu, a jak lid kolem naší tvrze? Spokojen?
6: Nejen spokojen, ale i šťasten.
4: Žeť opravdu tak.
6: Žeť.
1: Já si dovoluji upozornit i na jazykovou hodnotu tohoto kusu.
6: Kdo by nebyl spokojen, maje takového pána. Jáť to vím, přijdu mezi lid. Pod vaší rukou jest šťasten.
4: Toť opravdu mne převelice těší, jak bych mu neměl být vrchností dobrou.
6: A přeci jen nemnozí rytířové jsou k podaným hodni.
4: Myslíš, hradníku?
6: Bať, ku příkladu. Pan Adam Ploskovský není ku svým hodný. Je na ně zlý. K robotám, kterých jsou mu povinni, přidává nové, kde může, tiskne chudý lid.
4: Toť opravdu mner moutí. Rád bych pomohl všem utištěným, ale mám-li k tomu práva?
6: Což kdyby? Ach, nevykládejte si to, pane, ve zlém.
4: Nuž, starochu.
6: Nemohl by kolega s tím starochem přestat?
1: Nemohl.
4: Nemohl.
6: Tak tedy. Podaní pana Adama již dále nátisků snášeti nemohou. Již se obořili na jeho hrad.
4: To, že učinili? Ne, toho bych nikdy neschválil. Zlo nelze léčiti zlem, můj milý starochu.
6: Ale toť převzácný, můj pane. Já už fakt nemůžu. Jednak bych si vyprosil toho starocha, jednak... A teď je to hrozná ptákovina.
1: Škoda. Teď to bylo čím dál půvabnější.
2: Přidržuji se téhož náhledu.
1: A kromě toho, tady nejde o legraci, ale...
4: O co?
1: No, o hledání pravdy.
4: V tom spisku loutkového dramatického spisovatele Josefa Žemly?
1: Přesně tam.
2: Taky si myslím. On se totiž spokojil v podstatě s tím též příběhem, který použil Smetana pro svou operu.
4: Dalibor slyší o rebelii proti panu Adamovi Ploskovskému, svému sousedovi.
2: Ale je proti, nechce páchat násilí, jenže...
1: Jenže co?
2: Moment, já to honem nalistuju, tady to je.
4: Pan Adam prchaje ze svého majetku, tak se zapomněl, že vypálil osudnou ránu na pana Zdeňka, mého nejmilejšího přítele.
1: Což ho muselo naštvat do Libora.
2: Taky si myslím.
4: A když za ním pak přišli sedláci, rebelanti a řekli, jestli by jim nepíchnul?
2: Tak Dalibor souhlasil, řka.
4: Beru vás pod svou ochranu a chci vám být pánem laskavým.
6: Bylo Daliborovi v nové věži teskno a smutno. V klenutém žaláři tlustých zdí a malých okének bylo teď jeho panství. Doma ze své tvrze hledíval do širého, krásného kraje.
1: Obec s laškovným jménem Kozojedy se nachází uprostřed lesnaté vrchoviny jménem Džbán, nedaleko Nového Strašecí ve středních Čechách.
3: Teď viděl sotva pruh oblohy a pod věží kousek hlubokého zarostlého příkopu. Listí tam již měnilo barvy do zlata, do ruda, teskný podzim nastával. Ticho ve věži a ticho kolem. Ptáci umlkli, jen vítr hvízdal a zmítal křovím a stromy. Listí padalo, mlhy uléhaly na hluboký příkop, halily ho ráno i začasných soumraků, deště přes tu chvíli šuměly a šlehaly do holých křovin a korun. Krátký den byl ve vězení dlouhý a dlouhé noci jako nekonečné. Stesk a dlouhá chvíle mořili mladého Zemana. I pořídil si housle ze skromné zásoby peněz, jež mu nechali a z nich se stravoval. Jak mu žalářník housle opatřil, počal se na nich cvičiti. Nikdy neměl smyčce v rukou. Nyní ho nedal téměř z ruky. Učil se sám. Hrál a hrál. Dlouhá chvíle se mu krátila, čas rychleji plynul a hra sama byla čím dál tím lepší, umělejší, líbeznější.
2: A tak nouze naučila Dalibora housti.
5: Praví okřídlené a dodnes často používané české úsloví.
4: Hájek z Libočan však nemá o vězňových skřipkách ani zmínku.
2: Ona totiž celá ta pasáž o Daliborově houslovém umění vznikla později.
4: To přísloví o nouzi se objevuje poprvé v knize nazvané
3: Poselkyně starých příběhů českých.
5: Vydali ji v roce 1700 a jejím autorem byl Jan František Beckovský.
4: Stojí v ní doslova, že nouze naučila Dalibora housti.
3: A již stávali žalářník i strážní pacholci za dveřmi věže a poslouchali. Nejeden z hradských pánů a úředníků přišel si poslechnout, jak se naučil kozojecký Zeman v žaláři hráti. Již se o tom v městě povídalo, již přicházeli nahoru se přesvědčit. Nejprve zvědaví, pak nevěřící Tomášové, denně jich přicházelo víc a více, až pak začasté valný houf stál a čekal u zadní brány hradské na obou cestách, mezi nimiž se táhla svahem dolů vinice svatého Václava. To již bylo na jaře, kdy vál měkký vítr polední, kdy vrchové stromů a větve pukaly a kvetly, kdy Petřín a všechny výšiny kolem se zelenaly i jelení příkop, jenž všechen zvučel šveholem sladkého zvuku. Ale nadptačí zpěv bylo krásnější, když se ozval z kulaté věže houslí líbezný hlas. Všichni žasli a zatmuli. Jakmile se zachvěly měkké ty a sladké žalné zvuky z pustého, trudného žaláře. Tím více dojímali. Stesk a touha v nich zněly a zas už se měnili, vyznívali v známé nápěvy pobožných písní. Pokora, doufání a prosba smutného srdce z nich vanuli. Jindy zas zvonili světským hlaholem ohlasy milostných písní a válečných zpěvů.
5: Věru, tklivý příběh, kterak i v nevlídných, ba syrých podmínkách dokáže skutečný talent vypučet oslnivým květem.
2: Tklivý je, leč pravdy na něm, aby pohledal.
5: Takže žádné housličky v rukou odsouzencově?
2: Ani ony, ani jiný hudební nástroj.
5: Dalibor neměl hudební sluch?
2: To se neví.
4: Za to se má takřka zabezpečně prokázané, že z kopky Daliborky se nikdy žádné lkavé trilky neozývaly.
5: Ale ty housle...
3: Neboli housle?
4: To byl v hantýrce tehdejších katů mučící nástroj.
2: Posměšně se tak říkalo provazcům skřipce, na kterém kat vynucoval na obžalovaném výpověď.
4: Tělo se napínalo,
2: šlachy praskaly
4: a ubožák v této své nouzi potom hudl.
2: Což znamená vypovídal. Mluvil pravdu.
4: A nebo to, co si mučitelé přáli slyšet.
2: Lidé venku poslouchali nářek trápeného.
4: A vcelku nedojati osudem ubožáka věcně podotkli, že nouze,
2: jiným slovem bolest,
4: naučila Dalibora housti.
2: Tedy vypovídat.
5: V hantýrce podsvětí, jakož i kriminalistů, se dnes používá jiný, i když podobný termín. Ten, kdo vypovídá, zpívá.
6: Nejednou zahrál Dalibor starou tu notu o králi Janovi, o starém Klimberku a Plichtovi ze Žerotína, o Bavoru Strakonickém, o všech těch českých pánech a zemanech, kteří zhynuli se svým králem u Kresčaku jako praděd uvězněného hudce. Dojati naslouchali Pražané u věže. A když jednou zhlédli, že z okénka žaláře spouští se po provazci hrubý, plátěný pytlík, chutě a rádi dávali, co kdo u sebe měl, groše i drobné peníze. Každý myslil, že Zeman ze svého tráví. Nyní viděli, že muž je zle, že přišla na něj nouze. Pokaždé však, když mošnu z vězení spustil, pokaždé byla naplněna. I podušku pod hlavu mu poslali, ložné šaty a jídlo, i nejednu konvici pití. Za to hrával zástupu, když se u věže sešel odpoledne i v podvečerní čas. S utajeným dechem naslouchali, a když se pak rozcházeli, byl mezi nimi jeden hlas, že tak jako ten Zeman nehraje nikdo v celičké Praze. Nouze naučila Dalibora housti. Za dne lidem hrál, sobě začasté v noci.
2: A to je prozatím konec příběhu.
5: Škoda, pěkně se to poslouchalo.
2: Pěkně. Ale nejenom příběh o Daliborových houslích byl úplně jinak.
4: Toho, co bylo jinak, bylo mnohem víc.
2: Ale o tom zase až příště.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý. Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního hosta, kterým je pan Ivan Hlas.
1: Děkuji vám, Ondřeji. Já to považuji za velkou poctu, že se můžu tady posadit vedle vás.
0: A já jsem vám málem skočil do řeči. Já si zase považuji, že sedím vedle vás. Už tady byl knihkupec Vráťa Ebr, pak také Lukáš Pavlásek, který vystudoval střední knihovnickou školu. A teď vítám vás, o kterém jsem se dočetl, že jste vystudovaný knihkupec, který se této profesi věnoval dokonce snad 7 let, je-li to pravda?
1: Ano, je to pravda. No tak já napřed řeknu, jak jsem se k tomu dostal. To doma nevěděli, co se mnou, že jo? Jenom jsem tak brnkal na kytaru a nějak se potuloval. A jednou se mě úplně vážně otec asi ve 14 zeptal, čím bych chtěl být. Já jsem mu odpověděl, že asi něco jako John Lennon. A on přeslech to asi něco. A říkal, to si nevšim ty bídáku, že už tady jeden je a je docela dobrý. Co teda opravdu chceš dělat? A já jsem řekl, že nevím. Že jo? Já si myslím, že lidi moc nevědí ve 14. No a měl jsem strýce knihkupce. A tak se otec s ním poradil a mu říkal, no já ho sleduju už delší dobu, to je ideální knihkupec, to bude dobrý. Tak tím jsem se stal knihkupcem.
0: A bavilo vás to?
1: No, byla to úžasná škola a já jsem měl teda češtinu a literaturu a podobně rád už na základní škole. Měl jsem bezvadnou učitelku paní Balcarovou, která pak mě naučila základy úžasně, třeba v češtině. To se divil i pan Svěrák, že v jeho diktátech neudělám chybu. Jo? A to tam má chytáky. A to ona mě naučila takový memotechnický pomůcky k těm všem chytákům. No a bavila mě ta literatura česká, světová.